0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste smyčcový kvartet F-dur opus 18 číslo 1 od Ludvíka van Beethovena. Skladbu zahrálo Vihanovo kvarteto ve složení Leo Štěpický a Jan Schulmeister housle, Jiří Žigmund viola a Aleš Kasprík violončelo. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Tonda Prokupek, kazatel církve bratrské v Bruntále, mimo jiné i velký přítel sarkazmu a ironie. Tondo, vítej zpátky.
3: Díky, ahoj.
2: Dnes nás čeká téma o vedení bez pozice a bez moci. Což je takové zvláštní téma. Když se řekne vedoucí, mnoho lidí si představí člověka, který má nějakou autoritu, může rozhodovat, často musí rozhodovat. Tondo, dá se vůbec podle tebe vést bez pozice nebo bez moci?
3: Myslím, že dokonce většina křesťanského vedení funguje právě tak. A jasně, máme vedoucí, máme starší, máme kazatele, ale na druhou stranu máme spoustu obsazených pozic dobrovolníky, kteří vlastně žádnou pozici ani nemají a vedou někoho. Máme spoustu skupinek, které fungují samostatně a taky nemají žádnou pozici nebo moc. A Ježíš nikoho taky nenutil, aby jako do něčeho. Apoštolové neměli politickou moc, první církev neměla žádné postavení, ti byli na tom docela jako špatně, a přesto proměňovala svět. A myslím, že skutečné vedení začíná tam, kde člověk přestane možná spoléhat na tu moc a začne budovat důvěru.
2: Vedeš menší církev v Bruntále? Jak ses, nebo kde ses naučil vést? Jak se z tebe stal vedoucí? Jak se z Tondy stal Tonda vedoucí?
3: No určitě jsem se to nenaučil ve škole. A ani vlastně v mé práci v zahradnictví, kde jsem dělal předtím. A dokonce ne, ani když jsem býval barman. Nejvíc jsem se naučil asi od lidí, od kazatelů, kteří mě doprovázeli. Jedním z nich byl Matuš Kušnír. Od starších a od lidí, kterým asi dnes sloužím, se učím doteď. I na Bruntálsku. A překvapivě právě asi nejvíc z vlastních chyb. Myslím, že vedení se člověk učí hlavně ve vztazích.
2: Ze tvých zkušeností ve vedení, co je podle tebe důležitější? Jsou to schopnosti nebo je to charakter toho člověka?
3: Před 10 lety bych ti řekl, že schopnosti. A pak jsem objevil církev, objevil jsem křesťanství a Pán Ježíš se mě přitáhl k sobě a dneska bych ti bez váhání řekl, že charakter. Schopnosti jsou důležité, ale lidé odpustí mnoho chyb, jsem zjistil. Odpustí mnoho chyb člověku, kterému věří. Naopak, člověk může být velmi schopný, ale pokud mu lidé nebudou věřit, tak daleko v té službě nedojdem.
2: Jak ty buduješ důvěru v lidech? Jak se podle tebe získává důvěra?
3: Tak hlavně pomalu. A ztrácí se velmi rychle. Myslím, že důvěra vzniká tam, kde lidé vidí soulad mezi tím, co říkám, a tím, jak žiju. Pokud by tam viděli nesoulad, tak mi nebudou důvěřovat. A právě, že nejde o dokonalost, ale jde o opravdovost. A když jsem byl tady na Bruntálsku, pamatuju si doby, a ještě stále to dělám, že občas jednou za čas jdu s mladýma lidma na pivo. A oni jsou strašně překvapení, když jim řeknu, co dělám a kdo jsem. Já teďka už hrdě nosím titul kazatel. Tak vždycky říkám, no já jsem kazatel církve bratrská. A tady můžeš pivo? A to tady s náma můžeš sedět v pátek večer? A říkám, můžu. A taková ta opravdovost, takové to, že se nebojím si s nima zajít na pivo, dát si s nima 3-4 piva, buduje tu důvěru mnohem víc, než když budu jenom v neděli stát za kazatelnou, v pondělí mě nepůjde vidět a v úterý se budu učit řecky a hebrejsky a nikdo mi nebude rozumět. Ale myslím si, že je to o tom ukazovat těm lidem ten život, který žiju s Bohem, tak ale jak ho žiju. Ne jenom při nedělních kázáních, kdy dokážeme být velmi zletní a velmi křesťanští, ale otázka je, jestli se to dá občas žít.
2: Takže tvůj sarkazmus a cynismus a ironie je ti opravdu vlastní.
3: Dá je se mnou od začátku. Zrovna věc, kterou jsem se ale musel naučit přizpůsobit, protože když jsem nebýval věřící, Pána Boha jsem neznal a nechtěl jsem ho znát mimo jiné, tak jsem dokázal svoji ironii a sarkazmem lidi rozbrečet. Uměl jsem ho používat jako zbraň. Teď už ho používám tak, abych lidi pozbudil, anebo abych to otočil spíš na mě. A když lidi před váma zjistí, že si ze sebe dokážete udělat legraci, tak zjistí, že to nebude brát všechno tak vážně a můžu potom k nima přistupovat s větší důvěrou. Než když stojím škrobeně jako velevážený otec kazatel a nikdo se mě nesmí skoro ani dotknout.
2: Jsi kazatel, který káže lidem a káže lidem, kteří vlastně s tím, co jim říkáš, nemusí nic udělat. Jak můžeš vést lidi, kteří tě nemusí poslouchat? Jak se s tím pereš?
3: To je asi realita většiny církví. Upřímně nikdo, kdo vstoupil do církve, nepodepisuje nějakou pracovní smlouvu na učednictví. Trošku mi to přijde škoda, možná bychom to mohli zavést. Ale lidé zůstávají dobrovolně ve sborech. A proto si myslím, že v církvi funguje především inspirace a příklad. To, co skoro nikde ve firmách nebude fungovat. Ale u nás to může fungovat. Můžeš lidem ukázat směr, můžeš je pozvat do práce, kterou děláš, ale nemůžeš do té práce vtáhnout násilím. To je jediná věc, na kterou si musíme dávat pozor. Zažil jsem několik lidí i tady na Bruntálsku zraněných z toho, že byli nuceni do nějaké služby a bylo to jenom proto, že nebyl vlastně nikdo jiný, kdo by to dělal. A pak máme vyhořelé služebníky, máme zničené služebníky, kteří nechtějí mít s církví nic společného a je to jenom proto, že si myslíme, že můžem. Ale já si myslím, že opravdu to musí být o té dobrovolnosti a jejich touze to dělat.
2: Co tě tyto lidé naučili? Co tě naučili dobrovolníci?
3: Že motivace je křehká věc, jsem zjistil. Dobrovolník, ku podivu, není zaměstnanec. A myslím si, že občas k ním takhle tak jako přistupujeme v církvích. Nemůžeš ho řídit jako firmu. A už vůbec dobrovolníky nemůžeme řídit jako zaměstnance. Ale to, co je důležité, je pomoct mu vidět smysl jeho služby. Ukázat mu, že to, co možná toužil předtím dělat, na začátku bude trošku bolet. Když se učíme nové věci, vždycky to vyžaduje od nás nějaký čas, nějakou energii, nějakou snahu něco dělat. Musíš mu důvěřovat. A můj největší problém, který jsem měl, je často těm lidem dát prostor dělat věci po jejich. Já jsem byl zvyklý, že takhle tak, mimo jiné, tohle je věta, kterou nesnáším v církvi, je my jsme to tady tak dělávali vždycky. 40 let už se to tady tak dělává. Ale já jsem si zjistil, že když tuhle větu nesnáším v církvi, tak na druhou stranu jsem ji sám používal, když jsem se snažil někomu něco předat a nějak ho to naučit a říkal jsem, já to dělám takhle. Místo toho, abych mu jenom ukázal a on si pak našel svoji cestu a došel k tomu samému výsledku jako já. A to si myslím, že je strašně důležité. Svěřit těm lidem, těm konkrétním lidem, ten jejich úkol a nechat je to udělat po svém.
2: No a co když ale udělají chybu?
3: No udělají. Já je dělám. A dělám je dodnes. Chyby jsou od toho, aby jsme se z nich poučili. Myslím si, že je špatné bát se dělat chyby. Myslím si, že chyby jsou pro nás velmi obohacující ve všech směrech.
2: Jaká ti přijde, že je největší chyba vedoucích?
3: Možná přesvědčení, že všechno musí stát na nich. Všechno stojí na mě. Já si to jako kolikrát říkám právě tady na té stanici, kdy nemám zatím moc služebníků nebo moc spoluslužebníků a spousta věcí stojí na mě. A když nenapíšu tu zprávu do skupiny, tak v neděli se mě spousta lidí bude ptát, jestli je vlastně bohoslužba nebo není.
2: Jo.
3: A myslím si, že tohle je pokušení kazatelů i starších mít všechno pod kontrolou. Jenže zdravé vedení nevytváří závislost na vedoucích. Vytváří prostor pro růst dalších lidí. A to je to, co potřebujeme vidět. Ne, že to stojí na mě, ale že ti ostatní, nebo že ti vedle mě můžou růst.
2: Bavíme se tady o tom, jak vést bez pozice a bez moci. Jak poznáš, že někoho vedeš dobře?
3: Takže se stal přesnou kopií mě, samozřejmě. To byla ta ironie. No, když mě... Nebo když toho vedoucího postupně potřebuje méně a méně. Zní to zvláštně, ale věřím, že cílem učednictví není vytvořit následovníky sebe sama. Ale cílem je vést lidi ke Kristu. A když člověk začne stát na vlastních nohou a začne se sám opírat o Krista, tak tohle je velký úspěch. Kdy vlastně vím, že ty lidi vedu dobře. Protože já se můžu stáhnout do pozadí a oni můžou jít do popředí. A hlavně jdou do popředí s Kristem.
2: Bavíme se tady o tom, jak vést bez pozice a bez moci. Zažil jsi nějaký příklad, nebo stalo se ti někdy, že jsi vedl s pozicí a s mocí, nebo že k tobě tak přistupovali? A jaký je to rozdíl mezi těmito dvěma styly?
3: Možná budeš překvapen, ale zažil. Ne v Bruntále, nebo respektive v Bruntále ano, ale ne v CB stanici. Ne, to vedu já, to se snažím vést bez přílišné úcty a moci. Ale když jedu někam jinam, nebo když jednou za měsíc kážu tady u evangelíků v Bruntále, tak tam ke mně přistupují jako k panu faráři. Oni ještě mají ty faráře, takže tady vždycky dobrý den, pane faráři, a tohle, a cokoliv si řeknete, to uděláme. A já tam vidím, že ta moc dává těm lidem jako spoustu možností, jak některé věci dělat jinak, jak některé věci vést. Mně je to osobně strašně proti srsti. Já to nemám rád a radši, když ti lidi ke mně budou přistupovat s mocí, kterou si u nich, dejme tomu, vybuduju důvěrou, než s tou mocí, kterou mi bylo svěřeno jenom nějakým úřadem. No, a jenom proto, že jsem pan kazatel nebo pan farář, tak si myslím, že já jsem člověk jako oni. Ty největší rozdíly jsou v tom, že když ke mně přijde můj člen z Bruntálu a mluví se mnou, jak bych tak u nás na Bruntálsku řekli, na férovku, bez obalu, tak přesto má ke mně úctu. Má úctu k tomu, co mu říkám, má úctu k tomu, co říkám. Na druhou stranu člověk, který mě vůbec nezná, přistoupí ke mně s tou úctou a mocí, kterou si myslí, že bych měl mít, ale já můžu věřit tomu, že opravdu věří tomu, co říkám. A ty rozdíly jsou jenom v tom, že mám mnohem radši rozhovory na férovku a nechodit kolem horké kaše. A ono to bude asi i mojí povahou, kdy kolikrát bojuju s tím, že se v církvi chodí kolem lidí na špičkách, aby jsme náhodou neurazili, aby jsme se jich náhodou nedotkli, kdybych ti řekl, Vojto, ale ty vůbec nemáš obdarování dělat podcast.
2: To zabolelo.
3: A přesto to není pravda, ale jako bojíme se lidem občas říct pravdu a snažíme se to zaobalit a vkládáme to do půlhodinových rozhovorů. A ti lidi, co mají tu moc a dokážou, tak občas dokážou velmi necitlivě říct tyhle věci, jenom z té pozice moci. A já si myslím, že máme k lidem přistupovat s láskou a možná z té pozice důvěry, proto se to snažím dělat bez té moci.
2: Když se podíváme do Bible, tak Ježíš vlastně často přirovnává vedoucího k pastýři. Co podle tebe má společného dobrý pastýř a dobrý vedoucí?
3: Dobrý pastýř zná své ovce. To je oblíbený příměr křesťanský, biblický, že jo? A dobrý vedoucí zná své lidi. Takže právě proto to pán Ježíš zmínil, toho pastýře. Že oba znají lidi, které vedou. A nejenom, že je znají jménem, že máš člověka, který se jmenuje Ester, Jirka, Adam, Vojta, máš tam Kubu, jasně znáš je. Někteří kazatelé mají problém si zapamatovat nové jména. Já už teďka mezi ně začínám taky patřit. Ale taky znají jejich příběhy, to si myslím, že je důležitější. Znají jejich pozadí, znají jejich zápasy, jejich radosti. To s tím se jako směřuje celkem fajn a řeší se skvěle jejich radosti. Ale taky znají jejich problémy, jejich bolesti. A myslím si, že vedení bez vztahu, bez toho, aby jsme znali všechno to pozadí těch lidí, se dříve nebo později mění v řízení. A že už nebudeme vést, ale budeme řídit ty lidi. A v tu chvíli už nevedeme církev, ale řídíme církev. A jak už jsem říkal předtím, ta církev není firma. A my k ní nemůžeme přistupovat jako k firmě. A Boží království velmi často funguje úplně jinak než firma. A mně to přijde, jako doteď mi to přijde strašně pozoruhodné a někdy až úsměvné, jak se snažíme převést právě ty firmní věci a dát je do církevního prostředí a strašně nadšeně si myslíme, že to budeme fungovat a zjistíme, že to nefunguje. Že to, co potřebujeme, je opravdu znát lidi, milovat lidi. Přesně to, co nám říkal pán Ježíš. Jako jeho dvojpřikázání lásky, miluj sebe, miluj lidi, a miluj Pána Boha, nic víc nepotřebujeme. A líbila se mi jedna věta, když občas děláme chyby, a říkal to teďka můj kazatel v Opavě, říká, pokud mám hřešit, ať hřeším skutkem milosti a ne skutkem zákona. A to mi přijde strašně dobré na tom vedení. Že jako možná uhnout někdy z některých našich hranic, které jsme si vytyčili. Protože ten příběh toho člověka může být velmi důležitý. To je pro mě vlastně vedení. Vedení není schopnost přimět lidi, aby šli za mnou nebo za tebou, ale vedení je schopnost jít s lidmi tak, aby společně jsme následovali Krista.
4: To je taková dobrá věta. Na závěr, díky Tondo, že jsi zase přidal k nám do pořadu a od mikrofonu se loučí Vojta.
3: A Tonda. Čau.

Světla prozářily temno temnotou. Ukázali jeviště mýho života. Trosky rekvizit přímo pode mnou. Stačí jen zahrát tečku Hamleta, pak zase celé odznova.

Bude to lepší, bude mi líp, bude to lepší, bude mi líp, bude to lepší, bude mi líp, být komedii s hořkým koncem.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem a v době letních festivalů jsme tu zase s další pozvánkou a zároveň vzpomínkou. Ta pozvánka bude na letošní ročník horňáckých slavností, které budou od 16. do 19. července především ve Velké nad Veličkou, ale také v dalších horňáckých obcích v Hrubé Vrbce, v Javorníku, ve Velké a samozřejmě také v neděli na Kuželově. Ta dnešní pozvánka se bude týkat jedné osobnosti, které bude věnován pořad v pátek 17. července na Strážné hůrce, ten hlavní večerní, a ponese název Když si zavzpomínáme. Jednou z osobností, které bude vzpomínka věnována, bude i horňácký hudec, pedagog, sběratel, autor pořadu a organizátor Jaromír Miškerík. Miškerík by bylo správně, ale horňáci to nevyslovují. Tato osobnost, narozená 26. srpna 1946, by se byla dožila letos 80, ovšem zemřel již v roce 1993, nedožil se tedy ani let 50. Přesto je do jisté míry nezapomenutelný už proto, že jeho jméno nese muzika, kterou vychoval vlastně od dětských let v rámci Veličánku a která se nedávno znovu oživila. Samozřejmě bude na Horňáckých také vystupovat. Jedním ze spoluautorů pořadu spolu s Marií Bachunovou bude jeho příbuzný Jan Kománek, primáš této muziky. Co říci o Jaromíru Miškeríkovi? Byl vyučeným strojním zámečníkem, pracoval v kordálně ve Velké nad Veličkou a jednou z příčin jeho velmi předčasného skonu byl vážný pracovní úraz. Kvůli němuž odešel v roce 1989 do invalidního důchodu a svůj život dožil v profesi vrátného v již zmíněné kordárně. Pro nás ovšem bude zajímavý především jako inspirátor a také, tak jak jsme nazvali tento pořad, sběratel horňáckých sedláckých písní. Začali jsme ukázkou Za jalině koně vrané, kterou natočila po něm pojmenovaná cymbálová muzika Jarka Miškeříka v roce 1995 na své profilové album. Teď si budeme mít příležitost poslechnout jeden ze vzácných záznamů hry Jaromíra Miškeříka. A to hudecké trio Martin Hrbáč, Jaromír Miškeřík a Jaroslav Smutný, další z legend muziky horňácka a veselska. Bude to ukázka ze záznamu z pořadu na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici z roku 1985. Zpívá převážně Martin Hrbáč, ale uslyšíme tam vlastně všechny tři hlasy. Ať se vám líbí.

Jak zavzpomínat na Jaromíra Miškeříka? Primášovat začal už jako 12-letý v dětské cymbálovce, vedené učitelem Zemanem. V době svého pobytu ve Zlíně byl primášem slováckého krůžku místního zlínského, který dnes nese název Vonica. V roce 1964 založil ve Velké vlastní horňáckou cymbálovou muziku Jarka Miškeříka, která se v roce 82 spojila s hrbáčovou muzikou, protože celá řada její členů začala také pracovat ve Veselí a někteří se tam oženili, takže to jméno muziky Jarka Miškeříka na čas odešlo. Především však spolupracoval s celou další řadou muzik. Dokonce dojížděl do Brezové pod Bradlom, do Kopaničáru na Mijavě, spolupracoval s cymbálovou muzikou Mirka Menšíka ve Strážnici, v Kyjově, v Rohatci a taky dokonce i v Praze. Jako hostující primář spolupracoval i s Brolnem na tematických koncertech Děti a píseň. Ostatně výchova mladé generace mu byla výjimečným posláním. Byl autorem řady hudebních úprav právě pro dětské folklorní soubory a spolupracovníkem pořadů pro ně, zejména pro horňácké slavnosti a mladé Horňácko. Vedl dětskou muziku souboru Lipovjánek v Lipově v 70. letech a později založil dětský soubor Veličánek a také zde vedl v letech 78 až do své smrti v roce 1993 dětskou muziku. Ta posléze, když se povedlo ji sformovat a začala vypadat, jak se říká, k světu, tak Jaromír Miškeřík odešel a muzika přijala, jak jsme již zmínili, jeho jméno. Natočila již zmíněné eponymní album v roce 1995 a my si z něj poslechneme několik úprav. Dominantní osobností, dodnes výjimečnou v kontextu horňácké hudby, je klarinetista a především výjimečný zpěvák Martin Prachař. Jedna z nejvýraznějších osobností své generace. Ať se vám líbí.

Pořad o Jarku Miškeříkově jsme nazvali Sběratel horňáckých sedláckých. Tuto záležitost je potřeba zdůraznit, protože vlastně zpěvník, který je dnes v Biblii celé řady souborů, čítající více jak 800 písní, které nazbíral za více než 3 desetiletí svého poměrně krátkého života, vyšel bohužel až posmrtně. Dalo by se říci, že vlastně jeho smrt to vydání uspíšila, protože on by jistě sbíral pořád dál a dál. I tak je to opravdu v tom nejlepším slova smyslu bichle, která obnáší opravdu krásnou sbírku, jednak písní zapsaných jím samým, jednak písní, které pozbíral v různých zpěvnicích dnes již poměrně obtížně dostupných. Takže o to cennější je tato ucelená sbírka jednoho tanečního stylu. Pro nás je docela zajímavé, že na konci této posmrtně vydané sbírky, která vyšla péči jeho syna a manželky, tak je také autograf, který připomíná jeho osobnost, který napsal sám o sobě. Takže on sám o sobě píše takto. Jaromír Miškeřík se narodil 26.8.1946 v muzikantském rodě Miškeríků ve Velké nad Veličkou. Na housle začal hrát v 7 letech v hudební škole ve Velké a dále pak pokračoval až do ukončení školní docházky na Lidové škole umění ve Veselí nad Moravou. Na základní škole v tu dobu vyučoval národopis učitel Leoš Zeman, který učil děti milovat lidovou píseň a který byl pro Jarka až do konce jeho života velkým vzorem. Jarek u pana učitele původně začínal jako zpěvák, ale již ve svých 12 letech spolu s panem učitelem primoval dětskou velickou cymbálovou muziku. Během svých školních let hrával také v orchestru Lidové školy umění ve Veselí. Ale nejvíce jej přitahovala lidová muzika. Ať už to bylo od jeho dědy Martina, strýce Emila, jeho otce Matěje, strýce Franty, strýce Tomáše nebo Vrbeckého strýce Martina. Děda Martin toho už moc nenahrál, v tu dobu už špatně slyšel, takže říkal prsty a uši už to nechcou poslouchat. Přesto si Jarek několikrát jako chlapec při různých domácích oslavách ještě se slavným primášem zahrál. Písně, které hrávali, se několikrát opakovaly ve více variantách, takže bylo neustále se čemu učit. I když v tu dobu ještě nemohl posoudit hodnotu těchto setkání, přesto si uchovával ve své paměti dědovi nenapodobitelné cifry a miškeríkovský grýf. Na těchto setkáních se seznamoval s velkými osobnostmi folkloru, jako byl Dušan Holý, Zdena Jelinková, Vladimír Klusák a mnozí další. Na konci školní docházky už měl Jarek nazbíráno zhruba 120 písní z Horňácka. Sám si je při domácích oslavách přehrával, prý aby je nezapomněl. Při prvních horňáckých slavnostech v roce 57 hráli miškeríci v tomto obsazení. Prim Emil a Jarek, kontr Matěj a Tomáš, basa Franta starší. V roce 58 pak s nimi tancovali starosvětskou děda Martin a Alžběta Čambalová. Po ukončení školní docházky v roce 60 nastoupil do učení ve Zlíně, kde pokračoval v hraní na housle a v hudební škole po 3 roky primoval slovácký krůžek dnešní Vonicu. Táhlo jej to však domů, tak si založil studentskou cymbálovou muziku na podzim roku 1964. Dalo by se říci, že Emil Miškerík, jeho strýc, byl jeho velkým vzorem. My si jeho hlas připomeneme z alba Zpívání z Horňácka roku 1998, kdy bylo Emilu Miškeříkovi již 82 let.

Hudební projev Jaromíra Miškeříka byl zachycen na několika dlouhohrajících deskách, dnes už velmi obtížně dostupných. Je tu například na albu Horňáčtí hudci, který vyšel v roce 1978, dále na albu Horňácké pěsničky ke koštu vína, se strýcem Franckem, což byl pan řídící okénka v družstevním sklepě, a Vyšívané pěsničky. Tato alba vyšla na konci 70. a počátku 80. let. Tím nejpozoruhodnějším albem zachycujícím jeho hudební projev bylo album Lidová hudba a vyprávění z Horňácka, což je dvoudeskové album vydané Suprafonem v roce 1986. Hostoval také v cymbálové muzice Martina Hrbáče a s Martinem také velmi často spolupracoval, jak jsme ostatně slyšeli v onom hudeckém triu. Muzika, která nese jeho jméno, se podílela na celé řadě nahrávek. Ty nejzajímavější už jsme slyšeli. Kromě svého profilového alba se cymbálová muzika Jarka Miškeríka podílela i na albu Anny Kománkové Těžkotému kameni, které vyšlo v roce 2000. Ukázky z tohoto alba si poslechneme na závěr dnešního pořadu. Takže ještě jednou zveme na horňácké slavnosti 16. až 19. července letošního roku. Ale samozřejmě další pozvánka na Horňácké s dalšími ukázkami proběhne za týden. Takže se s vámi pro dnešek loučí od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

sedíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

za okny noc už zývá. Světlo na zeď čmárá, na zapřenou.

prsti ti skluhsteky skřehlí dlaně. Laju ti Šemirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně. Čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu. A to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu, prej. Pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky

0: hemisféra pásí vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týžní, jak jsem se znal dráhou drandějí saně.
1: Hola hej, hranice se blíží, mapník dobře skrej,
0: noc se kradnou.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
2: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
1: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

bylo to v předhoří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vzal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

0: i kdybys byla tady.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

Dvě minuty nám zbývají do 6. hodiny a my si poslechneme myšlenku, již je promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí o 14. neděli v liturgickém mezidobí 5. července 2026. Čte otec Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, přeji vám hezký den. Matoušovo evangelium, nedělní liturgie, nás v 11. kapitole vybízí, abychom se připojili ke chvále, kterou Ježíš vzdává Otci, Pánu nebe a země. Boží syn, který se stal člověkem, projevuje svou lásku tím, že do tohoto díku vzdání zahrnuje každé stvoření. Jednoduchost takového spontánního a radostného gesta odpovídá stylu Boha, který se rád zjevuje maličkým, zatímco moudrým a chytrým zůstává skrytý. Ti jsou totiž natolik naplněni svými vlastními představami, že nepoznávají přítomnost Mesiáše, který navštívil svůj lid. Tehdy se lidská moudrost mění v aroganci a učenost upadá do pýchy. Skutečná boží moudrost se naopak zjevuje v pokoře tělesnosti a jeho učení se obrací k těm, kteří se nejvíce namáhají. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, říká Pán. Jít za Ježíšem znamená odpovídat na jeho lásku a sdílet jeho život až ke kříži, jak nám to on sám vysvětlil. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Právě darování sebe sama z lásky je Ježíšovým jhem, je syntézou jeho učení, jádrem jeho moudrosti, planoucí láskou ke všem. Bratři a sestry, jak může být břemeno kříže lehké a sladké? Z jediného důvodu. Protože Pán ho nese jako první a spolu s námi všemi, nikdy nás nenechal samotné v tom, co nás sráží na kolena. Jako pravý učitel se Ježíš ujímá lidstva zraněného zlem, aby se o něj postaral. Moudrost, kterou nám dává, je tedy zvěst spásy a jeho nás pozvedá z každého pádu. Naše cesta následování Krista tedy není asketickým cvičením, které nás ničí. Je to škola svobody, která bere vážně drama dějin a neustále osvětluje jejich smysl, zejména ve chvílích nejtemnějších. Opravdu, jedině v Ježíšově kříži je zlo vykoupeno. Jedině v jeho utrpení nachází naše zničující únava útěchu a vykoupení. V otroctví je Kristus osvobozením, v souženích války je Kristus nadějí, v hodině hříchu je Kristus odpuštěním. To je pravá moudrost, tedy cesta, kterou chceme společně kráčet, sjednocení jako učedníci v jeho jménu. Ježíš nás to učí jako syn, který se stal naším bratrem. Silou Ducha Svatého sám zjevuje církvi pravdu o Bohu i o člověku, neboť nikdo nezná Otce, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Drazí, když nyní děkujeme Pánu za tuto jeho důvěru plnou lásky, prosme také o přímluvu Panny Marie, královny míru, za dobro církve a celého světa.

Je 6:02 hodině. Vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške ve středu 8. července 2026. Podle katolického kalendáře máme památku svatého Kiliána, misionáře a biskupa iroskotského původu, mučedníka z Bavorska z druhé půly 7. století. Stal se ochráncem při očních chorobách a revmatismu. Církev dnes připomíná i svaté Akvilu a Prisku, manžele, blízké přátele a spolupracovníky svatého Pavla, správce křesťanských obcí Efezanů a Římanů. A k svátku přejeme všem norám. Nyní už se podívejme na evangelium dnešního dne, které najdeme v Matoušově evangeliu 10. kapitole.

Ježíš si zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou tato. První Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej. Jakub, syn Zebedův, a jeho bratr Jan. Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš. Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš. Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš poslal a přikázal jim: mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte, přiblížilo se nebeské království.

0: Máme také středu 14. týdne. V mezidobí budeme tedy vycházet v tištěném vydání breviáře z 2. týdne žaltáře, který najdeme na straně 964. Má tedy starší vydání 964 nebo 1078. Má tedy vydání novější 1078. A modlit se s vámi budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Noc temnou přečka vše, velicí i malí, jitra se dočka vše, zdraví jsme vstali. Zdejme za to chválu věčnému králi.
1: Díky, pane milý, že jsi o nás péči měl a že jsi v každé chvíli vždy nad námi bděl, abychom ve zdraví vstali, jak ty jsi chtěl.
0: Teď se poroučíme tvé svaté milosti, s vírou tě prosíme, rač nás z výsosti spravovati, vésti vždy svou moudrostí.
1: Dodávej nám síly v našem povolání, pane Bože milý, dej požehnání jednomu každému v jeho konání.
0: Nebe bez tvé pomoci naprosto marné je, že ve dne i v noci člověk pracuje, jenom s tvou pomocí k cíli směřuje.
1: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš.
0: Můj hlas se k Bohu vznáší a volám, můj hlas k Bohu stoupá, aby mě slyšel.
1: V den svého soužení hledám Pána. Má ruka se v noci spíná bez únavy. Nedá se utěšit má duše.
0: Když na Boha vzpomínám, vzdychám. Když uvažuji, můj duch malátní.
1: Beze spánku držíš mé oči. Jsem zmaten a neschopný slova.
0: Přemýšlím o dávných dnech. Na zašlá léta si vzpomínám.
1: V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám a můj duch hloubá.
0: Může Pán zavrhnout na věky, už nám neukáže svou milost?
1: Navždy už ustane jeho přízeň, zrušen je slib pro všechna pokolení.
0: Zapomněl se Bůh smilovat, či v hněvu zadržel své slitování?
1: Tu jsem si řekl, v tom tkví má bolest. Změnila se pravice nejvyššího.
0: Vzpomínám na Hospodinovi činy, ano, vzpomínám na dávné tvé divy.
1: Rozvažuji všechna tvá díla, přemítám o tvých skutcích.
0: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš.
1: Ty jsi Bůh, který činí divy, národům si dal poznat svou moc.
0: Svým ramenem si vykoupil svůj národ, Jakubovi a Josefovi syny.
1: Uzřeli tě vody, Bože, uzřeli tě vody a zděsili se, i hlubiny se rozbouřily.
0: Mraky vylily vodu, oblaka zaduněla hromem a tvé šípy šlehaly kolem.
1: Tvůj hrom burácel v bouři, blesky ozařovaly obzor, zatřásla a zachvěla se země.
0: Mořem vedla tvá cesta, tvá stezka s poustami vod, tvé šlépě je však nebylo vidět.
1: Jak stádo jsi vedl svůj národ, Mojžíšovou a Áronovou rukou.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš.
1: Mé srdce jásá v Hospodinu, on ponižuje a povyšuje.
0: Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
1: Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, neboť se radují z tvé pomoci.
0: Nikdo není svatý jako Hospodin, neboť nikdo není kromě tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh.
1: Nemnožte už chlubné řeči, spupnost ať nevyjde z vašich úst.
0: Vždyť Hospodin je Bůh, ví všechno a jemu přísluší vážit skutky.
1: Luky siláků se lámou, ale slabí se opásávají silou.
0: Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb. Kdo hladověli, mohou ustat od práce.
1: Neplodná dostává 7 dětí. Matka mnoha synů vadne osamělá.
0: Hospodin usmrcuje i oživuje, uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
1: Hospodin dává schudnout, ale i zbohatnout, ponižuje a povyšuje.
0: Pozvedá z prachu ubožáka, ze smetiště povyšuje chudáka.
1: Aby ho posadil mezi knížaty a obdařil ho stolcem slávy.
0: Neboť Hospodinu náleží pilíře země, na nich založil svět.
1: Chrání nohy svých zbožných, bezbožní však zajdou ve tmách, neboť nikdo nezvítězí svou silou.
0: Hospodin zničí své protivníky, zahřmí nad nimi na nebesích.
1: Hospodin bude soudit i daleké končiny země, dá vládu svému králi a povznese moc svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Mé srdce jásá v Hospodinu, on ponižuje a povyšuje.
1: Hospodin kraluje, zajásej země.
0: Hospodin kraluje, ať je zajásá země, ať se radují četné ostrovy.
1: Mrak a temnota ho obklopují. Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
0: Předchází jej oheň a kolem dokola spaluje protivníky.
1: Jeho blesky ozařují svět. Země to vidí a chvěje se.
0: Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé země.
1: Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
0: Hanbí se všichni ctitelé model, kteří se chlubí bůžky, všichni bohové se mu koří.
1: Sion to slyší a raduje se, a judská města jásají pro tvé rozsudky, Hospodine.
0: Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
1: Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, chrání život svých svatých, z ruky bezbožníků je vytrhuje.
0: Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost.
1: Radujte se spravedliví v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin kraluje, zajásej země. Krátké čtení je z listu Římanům z 8. kapitoly. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Ale v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

0: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Vysvobodil mě ze všech obav,
1: vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života. Chvalme Krista, našeho Spasitele, neboť on slíbil, že zůstane se svou církví po všechny dny až do skonání světa. Děkujeme mu a volejme.
1: Pane, zůstaň s námi. Pane, zůstaň s námi po celý den.
0: Ať nám slunce tvé milosti nikdy nepřestane svítit.
1: Zasvěcujeme ti tento den.
0: A slibujeme, že neučiníme ani neschválíme nic špatného.
1: Pane, učiň, ať z nás celý tento den vyzařuje tvé světlo.
0: Abychom byli solí země a světlem světa.
1: Ať láska tvého svatého ducha vede naše srdce i ústa.
0: Abychom vždy setrvali ve tvé spravedlnosti a chvále.
1: Pane, zůstaň s námi.
0: Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, osvěcuj nás světlem své moudrosti, abychom nikdy nebloudili, ale vždycky šli po cestě tvých přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu po 14. neděli v mezidobí v prvním čtení hodinky četby čteme z druhé knihy Samuelovy. Sčítání lidu a zřízení oltáře. V těch dnech boží hněv vzplanul proti Izraeli a popudil na ně Davida, aby řekl: jdi, sečti izraelský i judský lid. Král tedy řekl Joábovi, veliteli svého vojska: projděte všechny izraelské kmeny od Danu až po Bersabé a spočítejte lid, abych věděl jeho počet. Joab odevzdal králi souhrn soupisu lidu a bylo ho: z Izraele 800 tisíc mužů schopných vládnout mečem, z Judy 500 tisíc. David cítil v srdci výčitky, když dal lid sečíst. David řekl Hospodinovi: těžce jsem zhřešil tím, co jsem udělal, proto, Hospodine, odpust nepravost svému služebníku. Jedná jsem velmi pošetile. Když David ráno vstával, dostalo se Hospodinova slova proroku Gadovi, Davidovu věštci: jdi a řekni Davidovi, tak praví Hospodin. Tři věci ti předkládám, vyvol si jednu z nich a já ti ji udělám. Gad šel k Davidovi oznámit mu to a řekl mu: má ti přijít na tvou zem tříroční hlad? Nebo chceš po tři měsíce utíkat před svým nepřítelem, který tě bude pronásledovat? Nebo má být ve tvé zemi mor po tři dny? Proto si rozmysli a uvaž, co mám odpovědět tomu, kdo mne poslal. David řekl Gadovi: jsem ve velké tísni, padněme raději do rukou Hospodina, neboť jeho milosrdenství je velké, do rukou člověka nechci upadnout. Hospodin tedy seslal mor na Izraele od toho jitra až do stanovené doby a pomřelo z lidu od Dan až po Bersabe 70 tisíc lidí. Hospodin poslal anděla do Jeruzaléma, aby jej hubil. Ale Hospodin litoval neštěstí a řekl andělovi, který hubil lid: dost, stáhni svou ruku zpět. Hospodinův anděl se nacházel u Humna Jebuzity Arauna. Když David viděl anděla být do lidu, řekl Hospodinovi: hle, já jsem zhřešil a já jsem se dopustil nepravosti, ale ti to, ovce, co udělali? Ať je prosím tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Toho dne přišel Gad k Davidovi a řekl mu: jdi nahoru a vystav oltář Pánu na humně jebuského Arauny. Koupil tedy David humno i býky za 50 lotů stříbra a vystavil tam David Pánu oltář a obětoval zápalné a pokojné oběti. Pán se slitoval nad zemí a rána v Izraeli přestala.

s medvědem rys přichází blíž. Vlk svoji hlavu sklání. Myhl se dnes pralesem kříž.

Máme středu 8. července 2026 podle katolického kalendáře památku svatého Kiliána, misionáře a biskupa iroskotského původu, mučedníka z Bavorska z druhé půly 7. století. Církev si dnes připomíná i svaté Akvilu a Prisku, manžele, blízké přátelé a spolupracovníky svatého Pavla, správce křesťanských obcí Efezanů a Římanů. Krásné ráno v 6.30 vám na Proglasu přeje Daniel Blaške. Před 300 lety se narodil Benedikt Hájek, kněz v klášteře Vyšebrodském, autor perokrezeb veršů a chronogramů. Zemřel roku 1767. Z té páté narozeniny by oslavil komik Felix Holzmann. Jeho pozemská pouť skončila roku 2002. Před 45 lety americká rocková skupina R.E.M. vydala svůj první singl Radio Free Europe. Narozeniny dnes slaví katolický kněz a teolog Salesián v Brně Líšni, pater Michal Martinek. 90. slaví pražský minorita pater Oldřich Prachař, někdejší řádový provinciál a zakladatel společenství svatojakubské Audite Organum. Svátek má Nora, původem severské jméno se vykládá jako Bůh je mé světlo, případně jako milosrdenství. A pranostika pro 8. červenec, kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane. My očekáváme zpočátku oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat, a to až na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů. Mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr z místy s nárazy kolem 55 km v hodině večer se slábne. Slabě bude stoupat tlak nebo bude v setrvalém stavu a rozptylové podmínky budou velmi dobré. A ještě si řekněme, co ode dneška očekáváme, malý výběr z očekávaných událostí. Začíná konference Charis na brněnském výstavišti. Letošním motem je biblický verš Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Úvodní bohoslužbu s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem nabídne od 19 hodin televize Noe. V Budapešti startuje Světový kongres telefonických poradenských služeb. Více než 900 účastníků pětidenního setkání, převážně z evropských zemí, se zaměří na téma umělé inteligence a jejich limitů, dopadů na lidské vztahy. A poutníci vyrazí pěšky z Klokot do Římova. Čeká je zhruba 100-kilometrová trasa, každý den je na programu poutě mše svatá v tradiční formě římského ritu, katecheze, společná modlitba, zpěv a také návštěva pamětihodností jižních Čech.

0: Na Bruntálsku se letos poprvé koná týdenní dobrovolnická brigáda Summer Job. Přibližně 150 mladých lidí od neděle nezištně pomáhá obyvatelům obcí Jindřichov, Třemešná, Dívčí Hrav, Liptáň a Vysoká. Součástí je tradičně kulturní a komunitní program, který je otevřený široké veřejnosti. Vedoucí projektu František Beneš na Proglasu dodává.
1: Naši dobrovolníci pomáhají především s pracemi, se kterými si dnešní seniori už třeba nedokážou tolik pomoci, jako je například štípání dřeva, sekání trávy, natírání plotů, a letos se nám rozmohlo hodně bourání stěn, takže to jsou takové ty fyzické aktivity, ale také pomáhají naši dobrovolníci kolikrát i psychicky, právě jenom tím, že jsou s těmi seniory a s těmi lidmi a kolikrát si jenom povídají, a i to je vlastně dost potřebná pomoc dneska. Večerní programy máme každý den jiný. Dnes se třeba můžou těšit na fotbalový turnaj nebo například večer chval na půdním místě Maria Hill. Každý ročník je specifický a originální. Letos jsme právě poprvé na Osoblažsku, na Bruntálsku. Vnímáme, že naši účastníci jsou zase obměněný, že to máme hodně nových tváří, že zhruba 40% je opravdu nováčků. Ale jinak ta práce samotná, ty naše pilíře, na kterých vlastně Summer Job stojí, jako je víra, práce, zábava, tak to se nemění, to je stále stejné a všichni jsme prostě v tom stejném duchu, to znamená dělat dobré věci a pomáhat potřebným.
0: Sdělil František Beneš, vedoucí projektu Summer Job.

zadali zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

se do skály, mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká, jenom tma a v ní

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si sedá na lípy. Neptá se, nečeká naše tma.

0: zpíval nám Roman Dostál. Večerní bohoslužbou s arcibiskupem Josefem Nuzíkem dnes na brněnském výstavišti začíná konference Charis. Zahájení v pavilonu F od 19 hodin nabídne v přímém přenosu televize Noe. Letošní motto zní především chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Organizátoři zároveň navazují na loňský úspěch a znovu připravili speciální program pro mladé od 16 do 30 let.
1: Program pro mladé se loni konal poprvé a protože měl skvělý ohlas, zařadili ho organizátoři i letos. Hlavní program bude probíhat od čtvrtka do soboty v pavilonu G, kde mladé čekají přednášky, svědectví, modlitba i příležitost navázat nová přátelství. Na tento program není potřeba zvláštní registrace, stačí vstupenka na konferenci a splnění věkového limitu. Výjimkou je workshop Coffee Date with Jesus, kde je kvůli omezené kapacitě nutný zápis v chillout zóně. Tu návštěvníci najdou v pavilonu V a otevřená bude denně od 10 do 19 hodin. Kromě odpočinku nabídne také doprovodné aktivity a další workshopy. Pro Rádio Proglas Petr Pospíšil, Brno.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: To byly The Mamas and the Papas, California Dreaming. Nyní se blíží 7:00 a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 7:00, středa 8. července. Vítejte u poslechu Ranního Plusu. Dnes se Šárkou Fenikovou
2: a Renatou Kropáčkovou.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jaká atmosféra panovala na včerejší neformální večeři na závěr prvního dne summitu Severoatlantické aliance v Ankaře?
1: Co potřebuje sněmovní opozice vědět o novém řediteli správy Krkonošského národního parku a ředitele České inspekce životního prostředí, že kvůli tomu svolala mimořádné jednání sněmovního výboru pro životní prostředí?
2: A jak jezdí první česká elektrická formule do vrchu?
4: Vzhledem k tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíš, abychom rychlejiš akcelerovali a měli lepší časy.
1: Dozvíte se toho samozřejmě ale ještě mnohem víc, například teď ve zprávách s Monikou Vrchotovou.
5: Dobré ráno. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
6: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
5: A sami to na to se budeme v Ranním Plusu podrobněji věnovat hned po zprávách. Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů. Mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. Spojené státy útok odůvodnili předchozími íránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro takové zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu pro na nekontrolovatelné navyšování výdajů. Kritizoval to například předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
7: Nejde jen o výdajové limity, čisté výdaje, korekční mechanismy nebo stanoviska Národní rozpočtové rady. Jde o mnohem zásadnější otázku. Zda v České republice budou rozpočtová pravidla skutečně platit.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krize musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. Dnes by poslanci měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí na od 1. ledna příštího roku. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice na zvýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě tlačí, přesto i oni mají k projednávanému návrhu výhrady.
8: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodu to tato vláda umí.
5: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční starostové a KDU-ČSL. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Soudní dvůr Evropské unie dnes rozhodne ve sporu mezi americkou společností Apple a Evropskou komisí. Případ se týká unijního nařízení o digitálních trzích, kterým se 27 snaží omezit dominantní postavení největších technologických platform. Podle Apple nařízení zachází příliš daleko. Firmám při jeho porušení hrozí mimo jiné pokuta ve výši až 10% jejich celosvětového ročního obratu. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení takzvaných uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
9: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novou naučnou stezku v Trutnově nazvanou Po stopách Václava Havla už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Trasu popisuje vedoucí infocentra Renata Portlová.
10: Začíná buď v informačním centru, anebo v barevné kavárně a zavede k pivovaru, Krakonoš, na náměstí a okolí, ke kinu, kde máme krásnou sochu Václava Havla, budovu soudu, centrem města do informačního centra, kde je také připraveno razítko s podpisem Václava Havla.
5: Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028. Podle prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Kaventryové se ale tímto rozhodnutím postoj k ruské válce na Ukrajině nemění.
11: Nepřehlížíme žádné války, včetně téhle. To je náš postoj, který budeme mít dále. Budeme podporovat Ukrajinu stejně, jako jsme to dělali doposud. Nemyslím si ale, že by za to měli platit sportovci.
5: Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí. Pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180. Čekejte silný provoz, do zúžení v Brně pojedete 25 minut, levý pruh jede rychleji. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, je to na necelých 15 minut. Na D8 z Ústí do Prahy před sjezdem na Zdiby ze 4. a 5. kilometru se jede pomalu do omezení ve Kbelské, je to na 20 minut. Navíc v koloně se na 0. kilometru srazila 3 auta a blokují levý pruh. Přejeme šťastnou cestu. Dnes má být postupně slunečno, teď ještě může místy pršet, odpolední teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

bych na první dojem, nejsem sen, co ti patří. Protože zářím, ani obrazem v cizím rám, ideálem v prvním plán, ani tvoje přece.

0: Sí.
1: Devadesáté narozeniny slaví dnes v Praze minorita pater Oldřich Prachař, někdejší český provinciál řádu. Založil společenství svatojakubské Audite Organum, které už přes 30 let rozvíjí tradici varžhaní hudby v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Tam se v pondělí konala k jubileu kněze děkovná bohoslužba. Na varhany doprovázela Irena Chřipková.
2: Když jsem přišla do Prahy, tak u svatého Jakuba jsem potkala otce Oldřicha Prachaře, kterého jsem jí znala ze svého dětství z farnosti Bohumín, kde u nás působil. U svatého Jakuba byla krásná tradice duchovní hudby a já jako později varhanice jsem přišla s takovým nápadem uspořádat mezinárodní varhanní festival právě tam. Protože varhany největší v republice k tomu doslova vybízely. A to samotné místo, jeho genius loci samozřejmě také. Otec Oldřich neváhal ani minutu, když jsem mu řekla svůj nápad a podpořil ho. A společně jsme tedy vlastně vybudovali takovýto festival, který v letošním roce už bude mít 31. ročník. Mimo to máme také každou neděli takzvanou nedělní varhaní hudbu, která už fungovala v době působení doktora Jiřího Robka. Ta pokračuje do dnešních dnů a ta má také své posluchače, kteří jsou vděční za to, že mohou strávit půl hodinku takřka každou neděli u nás s našimi varhanami. Takže hudba u svatého Jakuba jistě bude znít nadále, já v to věřím a jsem ráda, že otec Oldřich toto všechno podporoval a byl toho velkým zastáncem.
1: Řekla proglasu opateru Oldřichu Prechařovi varhanice Elena Chřipková, ředitelka Mezinárodního varhanního festivalu v pražské bazilice svatého Jakuba. A takto poznal oslavence jeho spolubratr z minorické komunity, pater Josef Goril.
3: Když si vzpomenu naše první setkání, to jsem byl ještě chlapec a chodil jsem tenkrát asi do 6., 7. třídy. Přijel do naší farnosti jako nový pan farář někdy uprostřed týdne a hned asi v pátek nebo v sobotu jsme hráli fotbal s ním. To ještě nebyla ani nedělní mše svatá, že farnost ho ani neznala a na tom fotbale nás povzbudil k tomu, abychom šli ministrovat. Tak jsem se stal ministrantem. Když on přišel, tak víc lidí bylo zdrcených z toho, že říkali si, představte si, ten nový pan farář v trenírkách běhal po hřišti. Ale když odcházel asi po 5 letech, tak lidé v kostele plakali. Lidi přivedl k Pánu Bohu. To nebylo jenom to, že by přiváděl k sobě, protože my všichni kluci, kteří jsme s ním hráli fotbal a chodili na hory a jezdili na nějaké různé výlety, odstany a podobně, tak jsme všichni zůstali věrní Pánu Bohu. Všichni chodíme do kostela, také se občas setkáváme a to je, myslím, to největší svědectví, že všichni máme rádi Pána Boha a nejenom jenom my, kteří jsme tenkrát ministrovali nebo děvčata, která zpívala ve schole, ale i jejich děti. Ti moji vrstevníci dneska už jsou dědečkové, babičky a mají vnuky a víra je pořád živá mezi těmi lidmi, kteří tenkrát v konec 70. let začali Pána Boha brát vážněji skrze právě tu službu otce Oldřicha.
1: Vypověděl proglasu o dnešním oslavenci pater Josef Goril z Jihlavského konventu bratří minoritů.

0: ADRA spolu s kulturní agenturou Téčko zahájili včera v Rožnově pod Radhoštěm výstavu Pomáhat má smysl od regionálního dobrovolnictví k pomoci ve světě. Návštěvníci si mohou prohlédnout snímky z různých koutů světa, kde tato humanitární organizace působí.
1: Výstava se koná u příležitosti, kdy jsme loni mohli prožít 20 let založení dobrovolnického centra ADRA ve Valašském Meziříčí, a proto jsme udělali tu výstavu v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s kulturní agenturou Téčko a s městem Rožnov pod Radhoštěm. A na téhle výstavě budete moci vidět fotografie, které se týkají služby našich dobrovolníků, jak pomáhají lidem v domovech pro seniory, v různých mezigeneračních aktivitách, programech u dětí, a dále tam potom také zde výstavy fotografií ze zahraničních projektů, ať už se jedná o Bangladéš, Chomoc, Kenii i jiných zemích světa. Takže vás srdečně zvu na tuhleto výstavu.
0: Dodává Lidka Obadalová, vedoucí dobrovolnického centra ADRA ve Valašském Meziříčí. Výstava bude v galerii na Radnici v Rožnově pod Radhoštěm do 30. září.

0: Dneškem začíná pěší pouť z Klokot do Římova. Během 4 dnů urazí poutníci asi 100 kilometrů. K římovské Černé Matce Boží si ponesou osobní úmysly, prosby za své blízké i za náš národ. Více organizátor pouti novokněz Matyáš Razím.
1: Půjdeme tuto trasu, tedy z Klokot v Táboře do Římova už třetím rokem. Je to vlastně jedna z historicky doložených poutních cest, kterými se putovalo do jihočeského poutního místa Římov, takže navazujeme na dříve existující tradici. Pout tedy probíhá vlastně, že se jde z Klokot přes Bechyni, přes Týn nad Vltavou, přes Hlubokou nad Vltavou, Hostín, České Budějovice do Římova. No a cestou bude na programu modlitba společná, růženec, další modlitby, společný zpěv poutních písní, mše svatá, samozřejmě příležitost svaté zpovědi, duchovních rozhovorů. Budou také katecheze na různá témata. Přijdeme do Římova tedy přibližně od večer, kolem tak 4. a 5. hodiny v sobotu, kde zakončíme celou pouť modlitbou u Panny Marie v římovské Loretě.
0: A nyní už uslyšíme píseň Boží muka od Terezy Richtrové z jejího nového autorského alba Místa krajiny. Tu vytvořila ve spolupráci s producentem Martinem Kišperským z kapely Květy. Je to kolekce písní inspirovaných krajinou Jižní Moravy, Prahou, mezilidskými vztahy i osobní pamětí. Album spojuje intimní písničkářství s prvky folkloru a alternativního popu a působí jako osobní hudební mapa míst, kterými autorka během života prošla.

0: Klatovech dnes začíná Mariánská pouť u příležitosti 300. 41. výročí Mariánského zázraku. Bližší informace sdělil Proglasu klatovský vikář pater Marek Hric.
1: Vždycky ve výroční den zázraku je přímo na místě, kde k tomu zázraku došlo, takzvané chaloupce, to je barokní kaplička za hradbama města, kde původně stál domeček, ve kterém bydlela Anička se svým manželem Ondřejem Hirzbergerem a oni měli mariánský obraz poutní z malého městečka Ré z Itálie, který dostali jako svatební dar. A 8. července 1685 v jejich domečku došlo k tomu, že se obraz začal potit krví. A na výročí tohoto zázraku přímo na tomto místě, kde dnes stojí ta barokní kaplička, chalupka takzvaná, je sloužena mše svatá. Po několik minulých let, a letos to není jinak, slouží tuto mši svatou jeho milost tepelský opat Zdeněk Filip Lobkovic. A i letos v 18 hodin bude slavnostní průvod z arcidiakonství tady Fary v Klatovech až do chaloupky.
0: Hlavní poutní program chystají v Klatovech v sobotu, pokračuje Marek Hric.
1: Program máme už od 10 hodin, ten se vždycky tak trošku mění, co se jedná o obsahu, díky tomu, že přichází různá společenství, která ten program dělají. V letošním roce od 10 hodin bude program Chválme pána pod vedením společenství Koinonian Křtitel z Litic. Následně naváže v 11 hodin přednáškou páter Alvaro Gramatika z Koinonie. Pak od 1 hodiny program pokračuje modlitbou ružence, tu zajišťuje společenství Mariina Legie. Ve 14 hodin trubači vzdávají chválu Klatovské Madoně. Jedná se vlastně o hradní hudbu, trubači hradní gardy pod vedením Františka Svejkovského. Pak v 15 hodin je slavnostní mše svatá. V letošním roce máme jako hlavního celebranta našeho otce biskupa monsignora Tomáše Holuba. S ním bude celebrovat monsignor Josef Nuzík, arcibiskup z Olomouce. A v rámci té mše svaté je také procesí městem s poutním obrazem Panny Marie Klatovské.
0: Uzavírá klatovský vikář pater Marek Hric. Sobotní poutní program doplní posezení na charitní zahradě, kde bude připraveno pohoštění s dechovkou. V neděli od 10 hodin se uskuteční v arciděkanském kostele mše svatá k ukončení klatovské poutě. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. Tím dnem je také středa s datem 8. červenec 2026. V katolickém kalendáři si připomínáme památku svatého Kyliána a svaté Akvilu a Prisku. Před 240 lety byla zahájena česká představení ve vlasteneckém divadle Bouda v Praze na Koňském trhu. 100 let je na věčnosti spisovatel a učitel Karel Václav Rais. A právě před 35 lety odešel kněz, bylinář a léčitel František Ferda, vězeň komunismu. Před 25 lety kněz a spisovatel František Hobizal. Narozeniny dnes slaví katolický kněz a teolog Salesián v Brně Líšni, pater Michal Martinek. Devadesátiny slaví pražský minorita pater Oldřich Prachař, někdejší řádový provinciál a zakladatel společenství svatojakubské Audite Organum. A svátek má Nora. Zpočátku dnes očekáváme oblačno až zataženo, lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti až na polojasno a jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou přes den 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů. Mírný, přechodně čerstvý, severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer zeslábne. Slabě stoupat nebo vyrovnaný bude tlak a rozptylové podmínky budou velmi dobré. Nyní si nabídněme něco z menu pro glasu. Na stole je téma v 9 hodin. Nenásilná komunikace je přístup, který v 60. letech vytvořil americký psycholog Marshall Rosenberg. Nejedná se o jemnou a bezkonfliktní komunikaci, jak by se z názvu mohlo zdát, ale o způsob, jak s druhými zůstat v kontaktu, i když se naše potřeby mohou lišit. V Česku se tomuto směru věnují Petr Holík a Petr Sucháček, kteří jsou kromě své lektorské činnosti také autory nenásilného podcastu. V pořadu Na stole je téma od 9 hodin otevřeme několik palčivých témat z oblasti nenásilné komunikace a pohovoříme o aktivitách, kterým se Petr Holík s Petrem Sucháčkem věnují. A hudební siesta dnes bude romantická. Krátce popolední si pustíme svitu s opusovým číslem 16, kterou pro violončelo a orchestr napsal francouzský skladatel Camille Saint-Saëns. Ve zbývajícím čase zazní Čajkovského svita pro orchestr v C-dur, která je známá jako charakteristická.
2: Jseš moje hvězda raní, i hvězda, co poletuje v noci, po jasném nebi a ve vlahém vzduchu jarní noci. A tak na tebe myslím, jako na zázrak ve vesmíru, jsi moje hvězdná víla. Píšu ti teď na papíru. A myslím na tebe, když svítí sluníčko. A myslím na tebe i v noci. A ty třeba někde poletuješ ve snu čarodějnou mocí. Spíš a i mě se ve snu zdáš. Jak na nebi létáme v radostných hrách.

až vlasy sepnuté gumičkou v barvě duhy. To on si vzpomněl skrze tebe na své sliby. A tak se spolu touláme duhovou oblohou. Kamění za námi nemohou, nemohou, nemohou, nemohou. Nemohou, nemohou.

0: 33. ročník multižánrového festivalu pro židovskou čtvrť se koná v Bostkovicích od zítřka do neděle. Návštěvníci se mohou těšit na 4 dny koncertů, divadla, filmů, autorských čtení, debat, výstav i programů pro děti. Více za organizátory Michála Jurenová.
1: V rámci té hudební scény zazní mnoho žánrů, od elektroniky přes rock, rap, jazz, blues, postpunk. Nově budou i poloakustické koncerty písničkářů. Těm hlavním hvězdám bude patřit elektronická legenda Ohm Square, VVV Neurobeat a Nausea Orchestra, písničkářka Mucha nebo experimentální duo Pass. Ze zahraničních hostů mohou návštěvníky zaujmout například japonští Green Milk from the Planet Orange nebo argentinské Cigan Gypsy Tango Trio, které bude mimochodem festival zahajovat, polští Fishbasket a ze Slovenska přijede Dorota Nvotová and Band. Co se týká dalšího hudebního programu, spíš těch scén jednotlivých, budou se odehrávat v Panském dvoře, to bude letos hlavní hudební scéna. Nicméně Zámecký skleník nabízí tradičně jazz a blues, tam vystoupí například Jan Spálený a ASPM. Mezi novými projekty můžu zmínit třeba Bohemian Soul Shakers, americko-český projekt. Ty další dny zahrají jazzový Mabasto, je to teda polsko-český projekt. No a významnou roli v rámci té hudební části festivalu bude mít opět scéna Palouk u Hradu, která je určena pro objevování zatím méně známých hudebních projektů. Na Palouku se představí například Siu, slovenská interpretka, nebo Ministerstvo obřany.
0: V divadelním programu nabídne festival pro židovskou čtvrť od zítřka představení, která propojují současné divadlo, performance a improvizaci, řekla nám pořadatelka Jurenová.
1: Jako příklad můžu uvést novou autofikční performanci Komitet pro řešení kanalizačních otázek kolektivu Hůlová, Havrda a Vrba, kteří se zabývají tématy paměti či rodinných vztahů. A celé to představení je inspirované pražskou kanalizací. Divadlo Al Dente zase přiveze talk show Stand Up Down. No a například klaunské duo Thea a Lisa nabídne absurdní komedii Spolubydli. Co se týká výstav a instalací, které jsou taky významnou součástí programu každoročně, tak tam bych zmínila hlavně novinku Performance Hub, což bude prostor, který se bude nacházet v Prouluce u židovského obecního domu. Tento prostor se bude věnovat performancím obecně, propojujícím poezii, tanec, výtvarné umění, hudbu nebo zvuk a bude se dít přímo procesu vzniku. Do programu se zapojí například Vladimír Havlík a Jana Orlová, kteří pro Boskovice připraví sérii performancí reagujících na konkrétní festivalová místa a jejich atmosféru. Mezi další významná jména bych uvedla například Petra Válka, Adama Hnojila, Michala Kříže nebo Martin Zetovou.
0: Od května probíhá v galerii Otakara Kubína výstava Josefa Koudelky Invaze 68, upozorňuje z Boskovic Michaela Jurenová.
1: Tenhle legendární fotograf a rodák z nedalekého Valchova představí v Boskovicích vůbec poprvé svůj ikonický cyklus zachycující dramatické události srpna 68. Tuto událost doprovodí v rámci filmového programu i dokumentární filmy o Josefu Koudelkovi za účasti jak režiséru, tak samotného Josefa Koudelky. Filmový a diskuzní program, ten připomene 90 let od narození Václava Havla, tvorbu režiséra Karla Smička a také součástí slovenský film. Takže filmoví fanoušci se mohou těšit například na filmy Odcházení, Občan Václav Havel jede na dovolenou nebo filmy Housata režiséra Karla Smička. No a také na slovenské dokumenty Emília nebo Nahoře nebe v dolině Jihá. Poslední věc, co bych ráda zmínila, je, že festival Boskovice se připojí k oslavám 20. výročí vydavatelství Polí 5. Připojíme se jak koncerty zpřízněných kapel, tak besedou se zakladatelem vydavatelství Josefem Jindrákem a také výstavou fotografií Karla Schustera v Sýpce.
0: Uvedla na Proglasu za pořadatele Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Michaela Jurenová. Zvýhodněné vstupenky jsou v předprodeji do dneška.

0: happy for it. V prostorách Městského muzea v Rýmařově na Bruntálsku probíhá výstava s názvem Jindrových narozeninám. Expozice vznikla u příležitosti životního jubilea světoznámého fotografa, pedagoga a organizátora kulturních akcí profesora Jindřicha Štrajta.
1: Výstava odráží autorův vztah nejen k hradu Sovinci, ale i k celému Rýmařovsku. Expozice nabízí výběr toho nejlepšího, jak z jeho černobílého fotografického cyklu Vesnice je svět, tak i výběr cyklu nového, barevného, který je zde vystaven úplně poprvé. Součástí je i panelová výstava na Rýmařovském náměstí.
0: Upřesnil redaktor Antonín Žolnerčík. Doplníme, že výstava v Rýmařově potrvá do neděle 6. září. A kolem nás prošuměla 45. minuta po 7. hodině a to je čas pro hudební kompas. Letos v únoru vyšlo album Estuaire mezinárodního souboru působícího v Kanadě Konstantinopl. Poslechneme si z něj tři skladby a ta první se jmenuje Sokhna Si.

Představujeme si kanadský soubor Konstantinopl a jeho album Estuaire. Všech 11 skladeb alba je inspirováno skutečnými lidmi, které hudebníci poznali během svých cest. Místo velkých historických témat vzdávají hold nenápadným hrdinům každodenního života a ukazují, že lidskost, laskavost a vzájemná pomoc mohou být stejně silným zdrojem inspirace jako dávné legendy. V čele souboru Konstantinopl stojí zpěvák a hráč na perský nástroj setár Kia Tabasyan. Vedle něj v triu působí senegalský hráč na koru a zpěvák Ablaye Sissoko a kanadský hráč na perkuse Patrick Graham. Navzdory komornímu obsazení dokáže skupina vytvářet překvapivě bohatý zvukový svět. Důležitou roli hraje také zpěv, ale i instrumentální skladby alba mají charakter příběhů. Další ukázky se jmenují Baba a Mare Ode et Mare Basse, tedy příliv a odliv.

Poslouchali jsme mezinárodní skupinu Konstantinopl z Kanady. Dnes ve 14 hodin se v dalším vydání Hudebního kompasu budeme věnovat slovenskému jazzovému pianistovi Andreji Farkašovi a zítra ráno nás bude zajímat britská soulová skupina Mama's Gun. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař, za chvíli již zprávy Českého rozhlasu Plus.

0: 8 hodin, středa 8. července, posloucháte Ranní plus. Dobrý den vám přejí Renata Kropáčková
1: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas plus.
1: Naznačí dnešní jednání Severoatlantické rady na summitu v Ankaře, jaké budou vztahy mezi Spojenými státy, prezidenta Donalda Trumpa a ostatními spojeneckými zeměmi?
0: Jakou pozornost věnují probíhajícímu summitu NATO asijské státy?
1: A najde česká vláda 40 až 50 miliard navíc pro školství na příští rok, jaký k tomu vyzývají organizace ve vzdělávání?
0: My teď rozhodně najdeme čas na další zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Dobré ráno. Lídři států NATO by dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
4: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
3: Formální části summitu se zúčastní prezident Pavel i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, který je šéfem české delegace. My se v Ranním plusu budeme summitu na to věnovat i po zprávách. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Česká vláda dosud odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev. Nepřispívá ani do vlastní muniční iniciativy. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky Spojených států na Irán za absolutně nezbytné. Irán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak zásadní. Rutte to dnes řekl novinářům před začátkem summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Iránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na Americe. Základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Vládu k tomu vyzvalo 25 organizací z oblasti vzdělávání, podle kterých by potřebovalo 334 miliardy korun. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace Eduin, PAK Research nebo Učitel naživo. Ministr školství Robert Plaga za ANO uvedl, že školství bude potřebovat desítky miliard navíc a o rozpočtu se nebude jednat v řádu jednotek miliard.
5: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
3: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliardy korun. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.
6: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4 000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: a unijní opatření proti vlně veder podrobněji rozebereme v dalším vysílání Ranního plusu. Ústavní soud dnes projedná výši platů státních zástupců. Obrátil se na něj Pražský obvodní soud, který řeší žalobu jedné státní zástupkyně. Nelíbí se jí, že neměla do výpočtu platu zahrnutou dobu mateřské a rodičovské dovolené. Považuje to za diskriminační a neústavní a obvodní soud s ní souhlasí.
7: Žena chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a taky náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Výše platů státních zástupců se odvíjí od délky praxe. Od října loňského roku se do ní mateřská a rodičovská dovolená započítávají. Ale tento konkrétní případ okresní státní zástupkyně se týká let 2022 až 2024. Obvodní soud celé jednání přerušil a čeká na to, jak rozhodne ústavní soud. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci likvidují rozsáhlý požár. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka. V noci vyhlásili hasiči 3 ze 4 stupňů poplachu. Gránu dostali oheň pod kontrolou. I tak bude podle mluvčího hašení pokračovat až do dopoledne. Při zásahu se zranili 2 hasiči. Jednoho z nich převezli záchranáři do nemocnice. V Liberci dnes začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici U Nisy a z tamního parku povede nová lávka, říká primátorová náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
8: Která vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí. Celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
3: Nová náplavka má být hotová příští rok. Liberec za ní zaplatí 64 milionů korun. A jak to vypadá v 8 hodin a 7 minut téměř na silnicích na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 183. Počítejte s kolonou, do omezení v Brně je to na 20 minut, kamiony postojí déle. Na D8 z Ústí do Prahy před sjezdem na Roudnici na 30.5. kilometru stojí porouchané auto, je tam krátká kolona zhruba na 5 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, zdržení 15 minut. Před sjezdem na letiště houstne provoz i na výjezdu z Prahy. Kolona začíná za nájezdem z Evropské. Zdržíte se 10 minut a zdržení narůstá. Přejeme klidnou jízdu. Na řadě míst teď ještě převládá velká oblačnost a místy může občas pršet. Od severovýchodu má během dopoledne ubývat mraků na polojasno až jasno a teploty se dnes budou pohybovat od 20 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27 a místy bude foukat přechodně čerstvý vítr v nárazech o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 11 minut po 8 hodině a na Proglas vás zdraví Daniel Blaška. V tuto chvíli si řekněme, co dnešního dne, tedy ve středu s 8. s datem 8. červenec, očekáváme. Začíná konference Charis na brněnském výstavišti. Letošním motem je biblický verš Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Úvodní bohoslužbu s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem nabídne od 19 hodin televize Noé. V Budapešti startuje světový kongres telefonických poradenských služeb. Více než 900 účastníků pětidenního setkání, převážně z evropských zemí, se zaměří na téma umělé inteligence a jejich limitů, dopadů na lidské vztahy. Poutníci vyrazí pěšky do Klokot z Klokot do Římova. Čeká je zhruba 100-kilometrová trasa, každý den je na programu poutě mše svatá, katecheze, společná modlitba, zpěv a také návštěva pamětihodností jižních Čech. Na Bruntálsku pokračuje brigáda mladých lidí Summer Job. Dobrovolníci pomáhají místním s potřebnou prací a pořádají program pro všechny zájemce z širokého okolí. Dnes je v plánu fotbalový turnaj v Jindřichově a svíčková mše na poutním místě Maria Hilf v Jeseníkách. Klatovskou mariánskou poutě zahájí mše svatá v kapli Zjevení Panny Marie, která je označována jako chaloupka. Bohoslužbu zde bude od 18 hodin celebrovat opat tepelského kláštera Filip Zdeněk Lobkovic. Z té výročí úmrtí spisovatele Karla Václava Raise přepomene výstava v Lázních v Bělohradě. K vidění budou texty, ukázky, ilustrace i artefakty, včetně modelu Raisova rodného domu a digitalizovaného modelu Bělohradu z období jeho života. Otevřené komunitní setkání zaměřené na duševní pohodu, vzájemnou podporu a smysluplné rozhovory se uskuteční na radnici městské části Brno-Střed. Wellbeing Wednesday Live nabídne prostor pro sklidnění, reflexy a setkání s lidmi, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zdravé mezilidské vztahy. Městské muzeum v Rýmařově zve na mimořádnou komentovanou prohlídku expozice textilnictví v prostorách společnosti Hedva Český brokát. Divadelníci v dobových kostýmech oživí příběhy místních tkalců a výroby brokátů. Dopolední vycházka se strážcem Národního parku České Švýcarsko začne u hotelu Mezní louka ve Hřensku. Karel Lahvička během 6-kilometrové trasy ukáže, co všechno se v krajině proměnilo od požáru v roce 2022 a jak les přirozeně obnovuje svůj rytmus. Symfonický dechový orchestr REC zahájí hudební festival Znojmo. Do 29. července slibuje více než 30 koncertů, představení a doprovodných akcí.

čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

hostince táhnu lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy nashledanou.
1: V klatovském krematoriu se včera konalo poslední rozloučení s nositelem ceny paměti národa Františkem Víndlem, účastníkem druhého a třetího odboje, kurýrem a převaděčem pronásledovaných. Čestný občan Klatov a čestný předseda Konfederace politických vězňů zemřel 26. června ve věku 102 let. Životopisec mučedníka komunismu faráře Toufara Miloš Doležal ho dříve charakterizoval jako vzácného muže se šumavským srdcem a pevnou páteří. Memoáry Františka Víndla vyšly pod názvem Oplocený čas – vzpomínky politického vězně. Z jeho vyprávění citujme: Vždycky jsem věřil, že tady bolševici nemohou vládnout věčně a právě vědomí, že všechno zlé jednou skončí, mě drželo při životě v různých momentech, kdy člověk nevěděl, co bude zrovna teď. Pravda vždycky nakonec zvítězí. Na letošní festival Řetízkárna koncem května v Jáchymově s bohoslužbou a pietním aktem Jáchymovské peklo s debatami, výstavami a dalším programem František Víndl vzkázal:
2: Vážení přátelé, shodou okolností je to letos v květnu 70 let, co jsem byl přesunut z tábora L s krátkou zastávkou na Sečku sem na lágr Rovnost. Přidával jsem tu jako s jinýma dalším mukům při stavbě této Řetízkárny. Jestli tehdy bylo nějaké místo na světě, kde jsem nechtěl být, bylo to zde. Nyní, po 70 letech, bych zde naopak mezi vámi být chtěl. A to velmi. Věk a zdraví mi to neumožňují. A o to více vám ale přeji, aby vaše setkání probělo tím nejlepším způsobem. Bratrům a sestrám z Konfederace politických vězňů přeji zdar a úspěch jejich snahám. Vám všem pak pevné zdraví a život ve společnosti, na kterou budete moct být hrdí.
1: Tolik z letošního května od Františka Víndla, českého předsedy Konference politických vězňů. Poslední rozloučení s ním se konalo včera v Klatovech.

Je 8 hodin a 30 minut, středa 8. července. Připomínáme si svatého Kyliána a svaté Akvilu a Prisku, nebo také Priskylu. Před 160 lety 8. července 1866 po porážce v těžké bitvě u Sadové pruské vojsko obsadilo Prahu. Stovku by obslavila průkopnice hospiců, švýcarsko-americká psychiatrička Elizabeth Kübler-Rossová. Zemřela roku 2004. Dnes slaví 68. narozeniny katolický kněz a teolog Salesián v Brně Líšni pater Michal Martinek. 90. slaví pražský minorita pater Oldřich Prachař, někdejší řádový provinciál a zakladatel společenství svatojakubské Audite Organum. K svátku přejeme všem norám. Původem severské jméno se vykládá jako Bůh je mé světlo, případně jako milosrdenství. Pozveme-li vás do pozdějšího vysílání odpoledního na Proglasu, pak si nenechte ujít folklorní okénko, které vás v 16 hodin pozve na letošní horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou a v Kuželově. Ty se uskuteční 16. až 19. července. Hudební pořady bude ve čtvrtek a v pátek předcházet několik vernisáří výstav v místních regionálních muzeích v řadě horňáckých obcí. Hlavní páteční program na Strážné hůrce otevře pořad Když si zavzpomínáme, věnovaný 80. výročí narození 4 osobností. Jarka Miškeříka, Petra Jelínka a bratří Jiřího a Antonína Mičky a 60. výročí založení muziky Martina Hrbáče. Pozvánku na horňácké slavnosti připravila Helena Bretfeldová. Surikata Gospel je gospelový sbor z Poděbrad. V jeho čele stojí písničkář a kytarista Roman Hampacher a i díky němu je hudební složka souboru velmi originální. V pořadu Jak se vám líbí v 17 hodin a 10 minut si připomeneme jejich vystoupení v našem studiu z loňského června.

Své blahopřání novému biskupovi do německého Eichstättu zaslal apoštolský administrátor litoměřické diecéze arcibiskup Stanislav Přibyl. Jmenovanému biskupovi Christianu Wirzovi přeji mnoho sil, boží požehnání a dary Ducha Svatého pro jeho službu a těším se na další spolupráci a přátelství mezi našimi diecézemi, uvedl Přibyl. Zároveň požádal o modlitby za svého nástupce, nového litoměřického biskupa.

0: 90. narozeniny slaví dnes v Praze minorita pater Oldřich Prachař, někdejší český provinciál řádu. Založil společenství svatojakubské Audite Organum, které už přes 30 let rozvíjí tradici varhanní hudby v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Tam se v pondělí konala k jubileu kněze děkovná bohoslužba. Na varhany doprovázela Irena Chřipková.
1: Když jsem přišla do Prahy, tak u svatého Jakuba jsem potkala otce Oldřicha Prachaře, kterého jsem již znala ze svého dětství z farnosti Bohumín, kde u nás působil. U svatého Jakuba byla krásná tradice duchovní hudby a já jako později varhanice jsem přišla s takovým nápadem uspořádat mezinárodní varhanní festival právě tam, protože varhany největší v republice k tomu doslova vybízely. A to samotné místo, jeho genius loci, samozřejmě také. Otec Oldřich neváhal ani minutu, když jsem mu řekla svůj nápad a podpořil ho. A společně jsme tedy vlastně vybudovali takovýto festival, který v letošním roce už bude mít 31. ročník. Mimo to máme také každou neděli takzvanou nedělní varhanní hudbu, která už fungovala v době působení doktora Jiřího Robka. Ta pokračuje do dnešních dnů a ta má také své posluchače, kteří jsou vděční za to, že mohou strávit půl hodinku takřka každou neděli u nás s našimi varhanami. Takže hudba u svatého Jakuba jistě bude znít nadále, já v to věřím a jsem ráda, že otec Oldřich toto všechno podporoval a byl toho velkým zastáncem.
0: Řekla pro Glasu opateru Oldřichu Prachařově varhanice Irena Chřipková, ředitelka Mezinárodního varhanního festivalu v pražské bazilice svatého Jakuba. A tak to poznal oslavence jeho spolubratr z minoritské komunity, pater Josef Goril.
2: Když si vzpomenu naše první setkání, to jsem byl ještě chlapec a chodil jsem tenkrát asi do 6., 7. třídy. Přijel do naší farnosti jako nový pan farář, někdy uprostřed týdne a hned asi v pátek nebo v sobotu jsme hráli fotbal s ním. To ještě nebyla ani nedělní mše svatá, že farnozu ani nezná. A na tom fotbale nás povzbudil k tomu, abychom šli ministrovat. Tak jsem se stal ministrantem. Když on přišel, tak víc lidí bylo zdrcených z toho, že říkali si, představte si, ten nový pan farář v trenírkách běhal po hřišti. Ale když odcházel asi po 5 letech, tak lidé v kostele plakali. Lidi přivedl k Pánu Bohu. To nebylo jenom to, že by přiváděl k sobě, protože my všichni kluci, kteří jsme s ním hráli fotbal a chodili na hory a jezdili na nějaké různé výlety, odstany a podobně, tak jsme všichni zůstali věrní Pánu Bohu. Všichni chodíme do kostela, také se občas setkáváme a to je, myslím, to největší svědectví, že všichni máme rádi Pána Boha a nejenom jenom my, kteří jsme tenkrát ministrovali nebo děvčata, která zpívala ve schole, ale i jejich děti. Ti moji vrstevníci dneska už jsou dědečkové, babičky a mají vnuky a víra je pořád živá mezi těmi lidmi, kteří tenkrát v konec 70. let začali Pána Boha brát vážněji skrze právě tu službu otce Oldřicha.
0: Vypověděl pro Glasu o dnešním oslavenci pater Josef Goril z Jihlavského konventu bratří minoritů.
3: Dámy a páni, som aniel strážnik. Čo si, ako vás dole mestský policajt, vynesiem na

0: Salesianské středisko volného času Teplice ve spolupráci s tamní farností aktuálně pořádá křesťanský tábor Roma Mor v rekreačním středisku Mentaurov v Českém Středohoří. Program je určen dětem a mladým lidem, kteří chtějí navazovat nová přátelství, zažít dobrodružství a mají blízko ke křesťanským hodnotám. Akce se podle organizátorky Marie Doskočilové snaží dbát na hezké vztahy mezi účastníky.
1: Je to tábor, kde jsou děti v podstatě od 6 let až do 15. Máme částečně oddělený program pro starší a pro mladší, ale částečně se prolínáme na některých aktivitách. Tématem toho tábora je v podstatě příběh Quo Vadis, inspirovaný tady tou knihou. Děláme tady všelijaké aktivity, jednak sportovní, vyráběcí. Máme hodně scénky, my jsme často to máme založené, ten příběh na tom, že opravdu předehráváme ty scény z toho příběhu, takže máme spoustu kostýmů, rekvizit, ty děti vtahujeme do toho příběhu, někdy jsou i účastníky těch scén. Zažijeme tady hodně legrace, snažíme se dbát, kromě toho programu, který je pestrý a troufám si říct, že fakt nabitý, tak se snažíme hlavně dbát na to, aby tady byly hezký vztahy mezi náma, což není vždycky úplně jednoduchý. Máme tady velký věkový rozdíl a máme tady účastníky, kteří jsou třeba na táboře poprvé, nemají úplně zkušenost třeba i s tím řádem táborovým. Některé děti mají častější konflikty mezi sebou, ale vždycky se to snažíme řešit v nějaké přátelské atmosféře, vytvářet bezpečné prostředí, kde ty děti mohou nějak růst i v těch vztazích a i třeba v tom, že když dělají něco poprvé a mají z toho nějaké obavy, tak je hodně pozbuzujeme, aby tu věc dokázali, aby se překonali. A rok od roku vidíme na účastnících, kteří jezdí s náma třeba pravidelně, jak ty děti rostou i jako osobnosti, jak se víc a víc osmělují, jak si věří, jak vytváří ty vztahy líp a líp. To je něco, co nás hodně baví.
0: Skázala z tábora Roma Mor organizátorka Marie Doskočilová.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Vítejte u poslechu pořadu z cyklu Na stole je téma. Dnes si budeme povídat o komunikaci, o porozumění a o vztazích. O tom, jak zvládat konflikty, jak unést odmítnutí a jak druhému říci ne, aniž bychom na něj útočili. Je mi nesmírnou ctí, že u mikrofonu mohu přivítat lektory, facilitátory a autory nenásilného podcastu Petra Holíka a Petra Sucháčka. Pánové, vítejte na Proglasu, děkuji, že jste dorazili.
1: Děkujeme za pozvání, zdravíme i posluchače.
2: Díky, že tu můžeme být.
0: Společně zamýšlet se s dnešními hosty bude Jana Rambousková. Stala se vám v poslední době nějaká situace v oblasti nenásilné komunikace, která vás překvapila i po létech, kdy se tomu věnujete?
1: Určitě. Mně se stala včera vlastně hezká situace, kdy, teď já nevím, jestli bude úplně jako jednoznačný, jak to souvisí s nenásilnou komunikací nebo tak, ale myslím si, že to pro mě souvisí nějak jakoby s porozuměním tomu, co lidé říkají, co potřebují, když si o něco říkají, že něco potřebují. A moje kamarádka, nebo naše kolegyně vlastně z Institutu nenásilné komunikace, Bára Hrucová, říkala před pár dny, když jsme měli festival, který jsme právě organizovali, tak říkala, že by jako potěšilo, kdybychom ji vtahovali do nějakého dění, do nějakých témat. A pro mě to bylo jako, jasně, tak jako vtáhneme, když tak. A včera jsem to měl možnost zažít, kdy jako jsme měli spolu nějaké setkání a měl jsem dojem, že ona mě jako vtáhla do nějakého tématu, tak ta propojka, co mě na tom překvapila, je jako, jak je to jiný. Vlastně, když si někdo o něco říká, tak tomu rozumět jako kognitivně, jako jasně vtáhnout tě do rozhovoru, abys byla zapojená, nějak rozumím, co chceš. A jak je to jiný, když to opravdu jako zažijem na vlastní zkušenost, kdy jsem fakt zažil, jak to bylo jako krásný, že někdo mi věnoval tu pozornost a péči, aby mě vtáhl do nějakého rozhovoru, když jako to vyhodnotil, že jsem byl nějak stranou. Tak to pro mě jako hluboce souvisí s tou nenásilnou komunikací, jako tady to opravdu něco prožít a díky tomu pochopit.
0: Tak to byla zkušenost Petra Holíka. Teď se zeptám je Petra Sucháčka, jestli nám může pozdílet nějakou z poslední doby událost, která ho překvapila.
2: My natáčíme čerstvě potom, kdy jsme byli 5 dní se 70 lidmi z Čech a Slovenska na festivalu nenásilné komunikace, který jednak organizujeme a druhak na něm lektorujeme. A tak je to jako velmi intenzivní období, takže teď ta poslední doba je hodně přehlušená tady tím, ale Vlastně mám nějak podobnou věc a je to, já jsem teďka celý červen měl hodně pracovně vytížený a nějak se stalo, a když říkám nějak se stalo, tak za to si můžu sám, že to bylo ještě logisticky náročný, že to nebylo, že bych pracoval v Brně, ale spíš to byl Liptovský Mikuláš, Olomouc, někde. Takže jsem toho doma moc nepobyl. A moje situace, která mě překvapila a zároveň potěšila, je, že když jsme se vraceli z toho festivalu, tak už jsme se na sebe s mojí ženou hodně těšili a zároveň jsme s týmem měli domluvený, že půjdeme ještě potom jako na takový uzavírací posezení večer, až už půjdeme všichni v Brně vybalení a trochu osprchovaní, protože teď jsou takový nechutný vedra. A já jsem z toho měl takovou malinkou jako obavu, že si říkám, hej, jako já bych zároveň jako chtěl být doma a zároveň teda bych chtěl ctít tady tu dohodu a vlastně jsem to taky chtěl uzavřít. A tak jsem kolem toho tak jako koketoval, jak to bude přijatý a tak a jak to říct. A pak vlastně jsem s nějakou důvěrou a zase tam to pro mě souvisí s tou nenásilnou komunikací, že vlastně někdy lepší než promýšlet 87 taktik, jak to zrovna přesně sformulovat, vlastně možná s tou upřímností toho, co všecko tam je najednou, že najednou chci tam a najednou mě to mrzí, tak to bylo přijatý strašně hezky a oba dva jsme byli takový jako jo, tak vlastně, když jsme to vydrželi prostě tady těch 20 dní, tak ten jeden večer už je v pohodě a pak si to jako nějak vynahradíme a tak třeba včera už jsme dělali trochu jiný volby, protože jsme se zase potkali na nějaké trochu jiné akci s podobnou partou lidí, ale už jsme chtěli být víc spolu a pak jsme spolu odcházeli, tak mám dojem, že to bylo vlastně hrozně hezky přijatý, že jsem z toho měl nějakou obavu a pak jsem si řekl, ale ne, teď řeknu to v té plnosti, jak to je. Chci být s tebou a zároveň chci jít tam, tak to vlastně nabízím k tomu, co s tím budem dělat a mám dojem, že ta jako jasnost vlastně v něčem hrozně pomohla tomu, že to nebylo celý takový nějaký divný, napjatý a takový tančení kolem něčeho, ale nepojmenovat to něco, tak to pak mám dojem, že vlastně většinou neslouží.
0: Proč vlastně nenásilná komunikace? Zamýšleli jste se někdy nad tím pojmenováním? Proč se jí třeba neříká efektivní komunikace?
1: On sám, autor Marshall Rosenberg, potom na sklonku kariéry už jako s tím názvem taky tak jako kolem něho kroužil, pokud vím, že s ním nebyl úplně 100% spokojený, že může být jako nějak zavádějící nebo něco, protože, nebo tam, kde to může být trošku nebezpečný, je, že někdy lidi přichází s tím, tak já jsem tady na tu nekonfliktní komunikaci. A takže musíme trošku jako ošetřovat, že nenásilná neznamená, že se všichni obalujeme cukrovou vatou a jsme na sebe hlavně hodní a slušní, ale že to je naopak víc k tomu, jak procházet konflikty dobře, jak mít konflikty, které jsou užitečné, protože konflikt je nějaký nástroj, jak se dají věci proměňovat k lepšímu. A konflikty jsou vlastně přirozená věc, která se ve vztazích prostě děje. Když někde jsme s lidma, se kterými jsme chceme být trošku autenticky, každý sami sebou, tak ty sami sebou na sebe občas začnou narážet a skrze konflikty se můžeme slaďovat. Tak to je vlastně pro mě důležitý a to může být to nebezpečný ohledně toho slova nenásilná. Já si myslím, že efektivní by mohla být úplně v pohodě, myslím si, že to má trošku jiný konotace, ale to, na co to nenásilná naráží, je taková jako je tradice toho nenásilí jako takového. Můžeme se dívat do historie na nějaká hnutí Gandhiho v Indii, Nelson Mandela v Jihoafrické republice, Martin Luther King v USA, kdy to vlastně byli velcí jako revolucionáři, jenom se ty revoluce snažili dělat nenásilně, což znamená nestrácet ze zřetele, že i ti jejich názoroví oponenti a často velmi agresivní oponenti jsou lidé. Jsou to jako naši stejní lidé jako my, kteří mají něco zažívají, mají nějaké potřeby, nachází se v nějakém kontextu a oni vždycky hledali způsob, jak dělat společenskou změnu, ale tak, abychom právě tohle to pořád jako drželi nějak pevně v té své pozornosti, že i ti naši oponenti jsou pořád lidské bytosti, se kterými pokud možno se dá najít jako nějaká cesta spíš spolupráce než nějakého vzájemného zničení. Tak myslím si, že odtud pochází to slovo jako nenásilí.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat na tu definici, jestli to znamená, že s druhým zacházím jako v rukavičkách, nebo že se snažím neříct, co mě trápí, abych právě nedošla k nějakému konfliktu. Takže teď vlastně Petr Holík to vysvětlil celkem jednoznačně, co to teda nenásilná komunikace je. Jak jste se vlastně seznámili a... No, možná teda poprosím, pane Holíku, jak jste se seznámili?
1: Jste na silnou komunikací nebo spolu s Petrem?
0: No, možná začněme teda spolu s Petrem.
1: My jsme se potkali na univerzitě, kde jsme vlastně měli stejného učitele, kterým byl Ondráš Přibyla, který nás jako přivedl tady k tomu tématu. No a Petr je můj, jako řekněme, o rok nebo dva starší spolužák tady z těchto těch kurzů, kde jsme na Přírodovědecké fakultě vůbec nějaký ty komunikační témata jako začali potkávat.
0: Takže vlastně jste se s tématem nenásilné komunikace seznámili na univerzitě.
1: Ano.
0: A zaujalo vás to? Čím vás to zaujalo nejvíc? Nebo proč jste se vlastně tímto tématem začali zabývat? A proč vám to přišlo třeba užitečné pro váš život?
2: Tak to já u sebe vím naprosto přesně. Já když jsem potkal vlastně poprvé nenásilnou komunikaci, tak já jsem nešel na nenásilnou komunikaci. Já jsem šel se dívat, jak Ondráš Přibyla dělá to lektorské řemeslo. Já jsem se v té době vlastně spíš učil to lektorské řemeslo. A já jsem kluk z Valašska a Ondráš v nějaký moment rozházel pod takovým podobným stole, jako máte tady ve studiu, asi 60 rukou napsaných papírků s lidskými pocity. A říkal, no tohle jsou nějaký výčet lidských pocitů, pojďte si nabrat ty, který jste zažívali v poslední době. A já si moc věci nepamatuju, ale tohle je takovej ten jako emoční zážitek vypálené do mýho mozku, protože já jsem v té době uměl říct, že se mám dobře blbě, mám hlad a chce se mi spát. Dva z toho nejsou pocity. Tam bylo jako 60 kartiček, který najednou pro mě, jakože to, pro mě to byl fakt takový ten wow efekt, jak když někdy ve filmech se udělá taková ta scéna, jak to najednou jako říká, tady bude něco důležitýho. Tak to je to, co se mně stalo s tím, že jsem začal objevovat se ve mně. Že vlastně nefunguju já jako člověk jenom tak nějak jako přijde z vnějšku nějaký podnět a na to je nějaká automatická reakce, ale začal jsem vlastně zkoumat, jako kde se bere ta reakce a ty pocity byla pro mě ta vstupní brána k tomu a pak tam máme ještě tu vrstvu těch potřeb v nenásilce, ale pro mě fakt jako třeba čistě první 3-4 roky s nenásilnou komunikací byly o tom jako hledání vztahu mě ke mně, že kdo jsem, co dělám, protože mi to slouží, protože mám dojem, že to něco přináší do světa to, co chci. Co dělám vlastně jenom proto, že mi to výchovou nebo nějak společností, školou, kulturou bylo jako nějak vmasírováno prostě pod kůži, že tak se to má dělat ten život, tak to pro mě byla jako nekonečná zábava a do dneška jakoby je a ne vždycky to zábava, to bylo trochu ironicky někdy. A já jsem studoval pedagogiku, takže velmi brzo tady k té osobní části se připojila ta profesní část, protože já tak jako nějak hledám nějaký ty efektivity v tom světě, jak jsme tady říkali. A pro mě hrozně důležitá součást vzdělávání a školství je budování vztahů a toho, jak vlastně k sobě se máme. A přijde mi, že ta škola je strašně důležitý místo. A zároveň, že v českých školách jsou strašně šikovní učitelé, že fakt hodně dobře umí ten předmět, tu látku a mají k tomu fakt lásku. Stejně tak mají lásku k těm dětem. Ale někdy jim to neumí dát najevo způsobem, který by jako fungoval. A já mám dojem, že ta nenásilná komunikace pro mě v nějaký moment nabídla kromě nějakých principů, jako na čem to stojí, taky ty praxe, že se to dá trénovat a přenášet vlastně do té reality každodenních dní, které pro mě jako velmi rychle začaly prosakovat do té pedagogiky, že jsem si říkal, hele, tohle mi přijde jako takový software, po kterým, když to vzdělávání, ty obsahy pojedou, tak si říkám, že to bude fajn. Takže to je jako něco, co mě na tom startu jednak osobně a druhak profesně a vlastně obě dvě tyhle oba dva tyhle rozměry jsou do dneška pro mě hrozně důležitý, že strašně rád pracuju se školními kolektivy, se sborovnami a tak a zároveň pro mě furt ten moment toho sebeusebrání v tom je jako důležitý.
0: Já vás budu oslovat příjmením, aby posluchači rozlišili mezi dvěma Petry. Takže pane Sucháčku, to nebylo teda od začátku tak, že byste úplně automaticky sklouznul do těch pocitů, potřeb, že byste to dokázal pojmenovat. Umíte si představit, že nenásilnou komunikaci se dokáže naučit nebo dokáže se v ní posunout i člověk, který vůbec svoje pocity nějak nepotřebuje pojmenovávat?
2: Zcela jednoznačně všechno v nenásilné komunikaci je učitelné. Včetně takových těch věcí typu empatie nebo jako nějaký typ jako jazyka, kterým dostáváme to svoje nitro do slov. Všechno je to učitelné. Trošku náročnější je ten konec té vaší otázky a to je jako, když jste to řekla i s tou intonací, že to jako nepotřebuji pojmenovávat, tak mně to přijde takový jako odstup a trochu jako to není svět, ve kterém jsem, jako chce to trochu ochoty. Ono to učení nenastane samo o sobě, nenásilná komunikace nabízí nějaký principy, pak nabízí nějaký praxe, ve smyslu dá se něco trénovat. Dokonce tady ve studiu jsou dva jako takový jako trenéři, jo, že jako umíme pomoct lidem to trénovat, ale ta ochota trošku jako vystavit se tomu světu a ono to je opravdu často nekomfortní. Jo, pro mě to taky na začátku nebylo vůbec jako lehký, když já jsem si žil v klidu svých 23 let života a neměl jsem dojem, že by mi něco jako mega chybělo a teď tady najednou jsou nějaký pocity, teď to najednou začne něco dělat v těle, teď to najednou začnu vidět v tom světě, teď si najednou říkám a já, teď já jsem možná v něčem docela selhával oproti tomu, jak bych si přál já fungovat ve světě a teď to má jako nějaký dopady a jo, je tam nějaký jako moment té ochoty toho člověka nějakýho se tomu vystavit. Myslím si, že i ten název nenásilná, že tak ten paradox jako někoho násilím nutit do nenásilné komunikace by byl složitý. Jo, že jako vlastně často říkám na svých workshopech, že nepotřebuji, aby ten člověk úplně mega aktivně chtěl, ale že stačí, když do toho jako velmi aktivně nehází vidle. Jo, že vlastně nepotřebuji ani v konverzaci, ale ani pro ten trénink nepotřebuji někoho, kde je jako nadšenej, si vezme knihu, naposlouchá náš podcast prostě a všechno na světě si přečet o nenásilné komunikaci. Ale že vlastně stačí, když je trochu ochotnej se vystavit divným konverzacím. Možná jsme se tak nikdy nebavili, ale to je možná to, co potřebujeme, protože to, jak jsme se bavili, nějaký věci možná neumožňuje, tak potřebujeme najít trochu něco jiného, abychom se mohli bavit třeba o těch náročnějších tématech, nebo spíš na úrovni, které není jenom operativní. Jo, kdo koupí tohle, kdo vymění pneumatiky, ale někdy, hele, jak ty se vlastně máš, ale jak se jako fakt máš.
0: Ne, jenom taková ta řečnická otázka.
2: Jasně, takový to dobře blbě a na Valašsku to mají nějaký zprostější verze.
0: Takže chápu, že pro nenásilnou komunikaci je asi potřeba nějaká ochota, možná i nějaká zvědavost třeba do toho tématu trošku jako proniknout, ale stejně si dovolím takovou provokativní otázku. Proč vůbec bychom se měli zabývat nenásilnou komunikací a proč vůbec ji teda máme, když mluvit umíme vlastně všichni? Pomáhá vám to třeba, pane Holíku, v životě v něčem? Jakoby cítíte, že to má vyloženě benefity?
1: Mm-hmm, určitě. má to benefity, jak bych to možná nedělal.
0: To dává smysl.
1: Tak jeden benefit je, že mě to živí, tak to... Ale to samozřejmě... Ne. Přemýšlím, odkud to vzít, jak to pojmout. Já nevím, jestli bych podepsal větu, že bychom se měli učit nenásilnou komunikaci. Mm-hmm. Pro mě to je nějaká nabídka, každému sedí něco jiného, každý je někde v životě, něco prostě mu tam připluje, co ho zrovna osloví a něco možná ne, takže... Určitě nejsem nějaký jako tady prorok, který říká, pojďte se všichni teďka přidat prostě k mému náboženství, to vůbec ne. Je to spíš taková jako nabídka, Já mám dojem, že jakoby i nenásilná komunikace říká, že my jako lidi máme prostě spoustu potřeb nebo nějakých hodnot, jako životních kvalit, které jsou nám společné, které jsou jako hezký pro nás, když je zažíváme. Jako, a co tím teď myslím? Jo? Tak jako, asi by spousta z nás podepsalo, že je hezký žít ve vztazích, které jsou bezpečný, ve kterých je důvěra, ve kterých je nějaká laskavost, ohleduplnost, porozumění, empatie, že jako se s lidma dokážeme pochopit, že dokážeme hledat řešení, které opravdu budou fungovat ideálně. Pro všechny je možná silné slovo, ale dokážou naplnit potřeby co nejvíc lidí, co nejlíp. Jo, tak všechny tady ty věci, jakoby si asi řekneme, jo, tak to by bylo hezký, ale možná to zní trošku tak jako pateticky, nebo jakože taková tak idealisticky, nebo něco. A ta nenásilná komunikace je pro mě jako nástroj, jak tady ty hodnoty naplňovat, jak jich jako dosahovat. Jak, protože to, že si řekneme, asi je fajn opravdu se snažit druhým porozumět. Možná neodsuzovat na první dobrou to, co se mi není příjemný, ale zkusit nejdřív člověka pochopit před tím, než třeba začnu protiargumentovat proti něčemu, s čím nesouhlasím nebo něco takového. Tak to je hezký, ale jako jak se to dělá? Jo, a teďka mám dojem, že ty hodnoty se ještě třeba nějak jako učíme nebo předáváme, nebo když teď sedíme na rádiu Proglas, tak mám dojem, že i ta třeba křesťanská etika má vlastně takový soubor hodnot, který je jako pevný a který spousta z nás třeba jako chce následovat, ale zároveň se neučíme jak na to, jako jak se druhého, co teda říct v tom rozhovoru, abych toho druhého fakt pochopil, aby se ten druhý opravdu cítil pochopený. My třeba často říkáme, že to, co jako v rozhovorech je důležitý, je, že když my někomu nebo nám někdo říká něco, co je pro nás důležitý, co je jako zásadní téma, co fakt jako chceme, aby prošlo. Takže máme často takové tři základní potřeby a to je, že chceme být slyšení, chceme být pochopení a chceme být bráni vážně, jako respektovaní v tom, co říkáme. Když něco z někomu sděluju, co je pro mě důležitý a ten člověk mě ani neposlouchá, tak to je bolestivý. Když mě poslouchá, ale vlastně mě vůbec nechápe, tak jak chci být pochopen, tak to je taky jakoby je nepříjemný. A když mě poslouchá, chápe, ale pak to jako třeba nějak zlehčí nebo zhodí ze stolu, nebo slyším, no, ty to nějak přeháníš, ježišmarja, nic se nic nestalo, jo? Tak to taky vlastně není ono. A nenásilná komunikace jako umožňuje získat nějaký techniky, nějaký praxe, nějaký nástroje k tomu, jak si třeba tady ty potřeby vzájemně naplňovat. Takže co mi to přináší je, no umím vytvořit pochopení mezi dvěma lidma v rozhovoru, mezi mnou a někým dalším. A to mně přijde jako krásný, že to není, že to pak ten zážitek toho, že se chápem, že si rozumíme, že zažíváme nějaký jako hluboký, hlubší lidský napojení na sebe ve vztazích, ve kterých to chci, to neznamená, že samozřejmě musím jakoby dělat úplně s každým, úplně všude, tak jako je to dovednost to umět vytvořit, že to není jenom nějaká věc, která se stane náhodně, jako když zrovna se bavíme u táboráku do 2 do rána, tak nějak se stane, že prostě se tam vytvoří nějaký napojení na něco hlubšího, ale že toho dokážu třeba v menším dosáhnout jako v jakýmkoliv rozhovoru, ve kterým chci, nebo aspoň mám nějaký nástroj, který mě k tomu přiblíží. Nevím, jestli nejsem moc obecný, když tak se klidně doptejte, jo? Ale tak tohle je třeba jeden z těch, jako, co mi to přináší. No.
0: Tohle bylo, myslím, velmi hezky v kostce řečeno, co nenásilná komunikace tak obecně je. A po písničce bych teda se do toho pustila trošku víc prakticky, jestli můžeme.
1: Určitě.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešním pořadu Na stole je téma si povídám s Petrem Sucháčkem a Petrem Holíkem o nenásilné komunikaci. V první části rozhovoru jsme nenásilnou komunikaci tak nějak částečně představili, byť je to nesmírně komplexní téma, takže řekla bych velmi z rychlíku. A možná ještě, abych to trošku zasadila odborně, protože vychází z psychologie, klidně mě pánové opravte, pokud to říkám špatně, a člověk, který nenásilnou komunikaci tak nějak vynesl na světlo světa, byl Marshall Rosenberg, americký psycholog v 60. letech 20. století. A jak se teda dostala vlastně do Česka? Vy jste takový jakoby průkopníci nenásilné komunikace v Česku, dalo by se říct?
1: To by se asi říct dalo. Zároveň já možná ještě vezmu trochu tu historii. Marshall Rosenberg je přímý žák Carla Rogerse, takže pokud třeba vaši posluchači znají něco z humanistické psychologie, tak vlastně nenásilná komunikace jako nevznikla na stole nějakého psychologa. Je to spíš fakt pozbíraná moudrost, která konec konců souvisí hodně s křesťanstvím a s dalšíma věcmi. Jo. Ty věci nejsou moc jiné. Jo. Tak to je jenom nějaká jedna věc. Druhá věc je, že Marshall Rosenberg ještě za svého života založil mezinárodní dodnes fungující centrum pro nenásilnou komunikaci, taková mezinárodní organizace, která certifikuje nějaké trenéry, kteří jsou pak jako různě po světě. A tady se dostávám k té fázi do Čech. My určitě nevíme o všech lidech, kteří se nějak věnují nenásilné komunikaci v České republice, ale co já vím, tak někdy kolem roku 2012 tady právě kolem Ondráše přibyli zmíněného již našeho učitele. Vznikla tady v Brně taková jako větší tréninková skupina, která pojmula také nějaké slovenské trenéry a to je takový jako moment, který já tak trochu považuji za to přinesení, kdy z této skupiny se pak jako rekrutovali lidi, kteří hodně z nás teďka je jako lektorů a lektorek nenásilné komunikace, takže dál působíme a šíříme. Spousta lidí jsou praktikující, to znamená, nešíří to jakoby tak jako my, že se tím živí, ale třeba mají svoje družstva nebo mají nějaký další věci, kde působí v té své jako lokalitě a ve svém tématu. A tak tady ten rok a tak od roku 2017 cirka funguje tady náš brněnský spolek NVC Brno, teď Institut nenásilné komunikace a my se nějak snažíme o to jako pečovat způsobem, ne, že bychom pokryli všechno, určitě dělají lidi, se věnují nenásilné komunikaci a vůbec o nich nevíme a někde, ale snažíme se tak jako pokryt tu republiku a nějak jako akce nabízet různě s různými formáty, děláme workshopy, máme podcast, tak tohle je nějaký způsob, jak se to dostalo do České republiky. A já čistě osobně i na základě té vlny z toho festivalu, kde se sjede 70 lidí a nějak 5 dní jsou ochotní v tom světě pobejt, tak mám dojem, že jako zapouští kořeny poměrně jako pevně mám dojem. Tak z toho mám radost.
0: Tak o tom, co vlastně děláte, čemu se všemu věnujete, k tomu se určitě ještě dostaneme. Teď teda pojďme prakticky. Já si myslím, že spousta lidí bojuje s takovou tou schopností umět říct ne, ale zároveň na druhého neútočit. Co říká nenásilná komunikace? Jak můžeme postupovat nebo jak k tomu můžeme přistoupit? K odmítnutí, ale zároveň způsobem, které druhého nezraní.
2: Nenásilná komunikace má v sobě jeden takový základní model. Model přemýšlení, model zaměření pozornosti. Něco takového jako nějakou kus teorie nebo něco. Který říká, že za vším, co lidé říkají nebo dělají, je vždycky nějaké naše prožívání a jsou nějaké naše potřeby. Já už jsem to tady trošku zmínil, jo? Nějaké jako touhy, nějaké přání, něco, co by pro nás bylo krásné zažívat, co by udělalo náš život živější, barevnější. A jsou to právě takové ty věci, že bychom si třeba přáli se cítit bezpečí, nebo bychom stáli o kvalitní spolupráci, nebo bychom stáli o efektivnější spolupráci, nebo bychom stáli o to být slyšení, nebo bychom stáli o to mít jako vliv na nějaké věci, které se nás týkají. Tak to jsou třeba ty jako potřeby. A nenásilná komunikace říká, že ty potřeby jsou takovým jako hlavním motivátorem toho, co děláme nebo říkáme. Že když je přinášíme do konverzace, takže to právě může prohloubit nějaký porozumění. A teď zpátky k té otázce toho ne. To, co v nenásilné komunikaci trénujeme, je, když třeba slyším od někoho odmítnutí, tak umět trochu poslouchat za slova, umět trochu si představit nebo se doptat klidně, protože ta představa může být mylná, co se vlastně zatím neskrývá. A v té nenásilné komunikaci s tím často pracujeme, takže zatím ne, že ten člověk, jakoby, když mě třeba odmítá, tak neříká často ne mě jako celé lidské bytosti, jako teď tě odmítám a už tě nemám rád a už tě nikdy nechci vidět, ale často říká ne nějaké naší strategii, nějaké naší nějakému našemu pokusu o naplňování nějakých potřeb. A to, co můžu slyšet zatím, a to zároveň znamená, že když říká ne něčemu, tak říká ano nějaké svojí potřeby, protože zatím, za vším, co lidé říkají, jsou nějaké potřeby, to je ten model, ze kterého vycházíme, a tím pádem i zatím ne, i zatím odmítnutím jsou nějaké potřeby. A to, jak se s tím dá pracovat, je tyhle ty potřeby hledat, jako vlastně se na ně doptat, přinést do toho rozhovoru. Protože to pak není jenom jako odmítnutí, ale vlastně pochopení důvodu toho odmítnutí. A to odmítnutí není jako něco nechci, ale zároveň já totiž chci něco jiného. A možná se zaměřit na to, co je to krásné, důležité, ten, co je ten důvod, proč teď něco odmítám, tak může být užitečný. A stejně tak, když já někomu říkám ne, nastavuju si nějakou hranici, nebo prostě se mi nelíbí nějaké jednání, nebo nějaký návrh třeba prostě mi nesedí, tak to, co můžu udělat, abych nezraňoval, jak říkáte, tak můžu přinést do té konverzace nejenom to odmítnutí, ale zkusit i třeba nějakou tu svoji potřebu, nějaký ten důvod, proč. A nejenom ve smyslu, ne, protože se mi teď nelíbí, co říkáš. To je to trochu to odmítnutí toho strategie, ale ne, mně se teď nelíbí, co říkáš, protože je pro mě důležité a teď jako co to je. Když vy byste se mě zeptala třeba na nějakou otázku, která pro mě může být jako, na tohle teď nechci odpovídat, tak já můžu buď jako říct, ne, to je opravdu hloupá otázka, o tomhle se bavit nebudeme, což vlastně tak trochu si dokážu představit, že může být zraňující slyšet, protože vlastně možná nerozumíte, jako proč zrovna tahle otázka je hloupá, ale když tomu dokážu přidat i nějakou tu svoji potřebu, jako ne, o tomhle se bavit nechci, protože je pro mě třeba důležité, aby naši posluchači jako to lépe chápali a zažívali smysl v tom, aby pochopili smysl násilné komunikace. Tak bych třeba místo toho navrhoval, že prostě pojďme se bavit o nějakém jiném tématu. A vlastně dokážu to svoje odmítnutí napojit na to, já odmítám, protože na něčem mi záleží. A to, na čem mi záleží, jsou nějaké potřeby, nějaké jako kvality, něco, čeho bych chtěl dosáhnout, něco, co bych tam chtěl přinést. A myslím, že když tohle dokážem, tak tím jako dávám možnost třeba vám mě lépe pochopit a možná to pak se dá slyšet méně jako nějaké zraňující odmítnutí a více jako nějaká pozvánka vlastně k nějaký alternativní akci třeba.
0: Já si ale myslím, že aby toto člověk dokázal říct, tak už musí mít za prvé odvahu a za druhé musí vědět vlastně, co chce a jaké jsou jeho potřeby. A to není vždycky úplně samozřejmé. Tak pojďme ještě možná o krok zpátky a vrátíme se do bodu, proč vůbec naše potřeby bychom měli nějakým způsobem si uvědomit a k čemu to je, a proč často zaměňujeme tu snahu všem se zavděčit za tu nesobeckost, kterou se asi všichni snažíme nějakým způsobem dosáhnout, protože všichni chceme mít ty hezké vztahy a pomáhat těm druhým lidem.
1: Tak já to možná vezmu. Mm-hmm. Pan Sucháček u mikrofonu. Jo, mně tam přijde důležitý, jdu na to, nenásilná komunikace, nebo my, když ji představujeme, tak pracujeme s takovými třemi pilíři. Jeden je orientace v sobě, přesně ten moment, jako abych mohl někomu vlastně říct, k jaké mojí potřebě se váže moje ne, tak to pro mě potřebuji vědět a potřebuji proto mít ty slova. Což, když se vrátím k vaší jedné z těch prvních otázek, tak to bylo přesně pro mě ten jako vstupní moment, jako že aha, já mám pocity, aha, oni jsou za nima nějaké potřeby, to je vlastně v životě důležité, aha, to já bych mohl lidem říct, aha, a já když jim to říkám, tak oni mi pak líp rozumí, to znamená, že pak vlastně navigujeme pro o nás, pro všechny, a to není jenom jako pro dva lidi, když si povídají, ale tak možná máte pracovní tým, nebo máte tu školní třídu, nebo zborovnu, nebo obec, nebo svět. A tak my se potřebujeme trošku jako slaďovat a trošku tohle dělat. No a tohle je ten jazyk a hlavně nejenom ten jazyk. Tam to není o tom jazyku, ale jde to o tom, z jakého místa to jde. Protože já když říkám, hele, já už dneska fakt na party nebo na grilovačku nepůjdu, protože už fakt si vážím odpočinku a chci být vlastně s mojí ženou, tak ono se to ne potom mnohem lépe slyší a vidí se ve mně víc jako lidská bytost, která je trochu jako z takového jemnějšího předíva, než jako, ne, grilovačky jsou blbost, jo. A takový ten jako, jo, že vlastně to moc nevytváří nějaký dveře, do kterých pak někdo bude chtít vcházet. Tak orientace v sobě je jeden z těch pilířů. Druhý pilíř je upřímné sebevyjádření. Když v sobě něco zorientuju, tak to zkusím dostat do těch slov, který je ten druhej schopný taky slyšet. A třetí pilíř je nějaká empatická přítomnost, právě to naslouchání, ta část, že když se někdo nějak vyjadřuje, a možná ne, úplně nikdy nenásilně, takže já mám tu schopnost, o které mluvil Peťa, a to je trochu slyšet za ty slova, co by zatím asi mohlo být, když někdo říká, no už s váma nikdy nikam nechci jít, tak si možná říkám, aha, tak to možná fakticky neznamená, že už se mnou nikdy nikam nechce jít. Spíš tam slyším nějakou frustraci, možná nějaký, asi by ten člověk možná chtěl trochu pozornosti, možná něco vyjasnit, možná má nějaké sdělení, který mi buď řekl a já jsem ho neslyšel způsobem, který by se mu líbil, anebo ho možná ani neřekl a teď je toho na něho prostě jenom moc a potřebuji si možná odpočinout. A to už jsou nějaké věci, když se jako vrátím, teď zase zpátky tam, pro tohle všechno je ta schopnost orientovat se ve svém prožívání a dostávat to do slov strašně klíčová. A tím pádem to často bývá ta věc, která mi umožní, navíc teda výhoda pro naše posluchače i pro nás je, tohle se dá cvičit a rozvíjet bez toho, aniž by se nějak nutně měnily ty konverzace. To klidně může být moje tichá praxe, může to být klidně můj jako individuální proces, kdy se učím si třeba na konci dne říct, jak jsem se měl, nebo jak se mám právě teď. A vlastně postupně se učit s těma slovíčkama jako nějak nakládat a postupně dostávat do toho jazyka. Protože je vlastně docela zajímavé sledovat, co to dělá. I v prostředích, kde na to třeba někdy nejsme zvyklí. A já si pamatuju nějaké zážitky, já jsem hrával fotbal a to je takový jako kompetitivní prostředí, že jo, je to tam plný takového toho jako musíme, urveme, jdeme. A jakože vlastně docela zajímavě fungovalo, když jsem jako říkal, že je mě spíš líto, že do té hry, že mám dojem, že do té hry nedáváme jako to, co umíme, než když jsem používal takový ty jako zprostý slova, které vlastně nemají žádný význam. Jo. Všichni jenom vědí, že nejsem jako úplně asi v pohodě, ale že zrovna to slovo jako lítost, dovolit si ho tady v prostředí, které na to není moc zvyklé, že to vlastně něco udělalo. Jo, že najednou jsem měl dojem, že všichni se trochu víc poslouchají, než aby ukazovali prstíkem, kdo za to vlastně může, kdo zrovna teďka jako nezamakal, ale vlastně mě nebylo líto, že ty z něco a mě je líto, že ten náš kolektivní výkon. A to je to nějaká změna perspektivy, která zase bez těch slov je to strašně těžký to udělat.
2: Můžu doplnit ještě. Mně přijde, že se to dá hezky vysvětlit na takovým kontrastu, který občas uvádíme, jakože že jsou různé jako módy v konverzaci v závislosti na tom, kam zaměříme pozornost. A někdy ty naše konflikty vedeme skrz takový zaměření pozornosti na to, kdo má pravdu, nebo kdo něco udělal špatně, čí je to chyba, kdo si začal. Což jsou pak konverzace, které často vedou k oddělení jak takovému jako soupeření, přetahování se, kdo teda je ten lepší a kdo je ten horší. A ta násilná komunikace jako se snaží nabízet alternativu v tom, že hele, možná není vždycky důležitý tady tyhle ty otázky, které jsem uváděl, ale co kdybychom se nechali vést v té konverzaci otázkou, co prožívám já, co bych potřeboval, co prožíváš ty, co bys potřebovala, potřeboval. A když tohle to budeme vědět, když si opravdu budeme jako rozumět na nějaké hlubší úrovni, tak pak teprve si položit tu otázku, co s tím můžeme udělat. Co bychom my dva mohli udělat pro to, aby jsme ideálně naplnili potřeby nás obou. A vlastně někdy to řešení najdeme, někdy to řešení nenajdeme. Minimálně pro hledání toho řešení máme víc informací, protože si hlouběji porozumíme, takže víme, na co vlastně chceme hledat řešení. A zároveň, i když třeba to řešení není snadné, nebo ho neumíme dosáhnout tady a teď, tak to, co se minimálně stane, je, že se navzájem pochopíme, takže tam je to nenásilí v tom smyslu, o kterém jsme se bavili tady před chvílí, že se aspoň vidíme jako lidské bytosti, že přestáváme být v té komunikaci těmi soupeři, těmi nepřáteli, těmi oponenty, ale jak říkal Petr v tom svým příkladu, vlastně jsme lidi, kteří něco zažívají, po něčem touží a možná dokážou najít nějaký strategie, jak naplnit potřeby obou.
0: Posloucháte Radio Proglas a právě si povídáme o nenásilné komunikaci s Petrem Sucháčkem a Petrem Holíkem v pořadu Na stole je téma. Před chvílí jsme se bavili o schopnosti říkat ne, bez toho, aniž bychom na druhého útočili. A teď bych ráda otevřela další velké téma, které se nenásilné komunikace, myslím, přímo dotýká a tím jsou konflikty. Mnoho lidí konflikty vnímá jako něco nežádoucího, něco, co nás od sebe oddaluje. Můžeme je použít i jako něco, co nás k sobě vlastně přibližuje?
2: Rozhodně. Protože skrze společně prožité, zvládnuté konflikty vznikají pevné vztahy, z mojí zkušenosti.
0: Fakt?
2: Hodně.
0: Můžete uvést nějaký příklad?
2: Určitě. Myslím si, že v každém, jako nevím, jak moc budu konkrétní, když tak mě doplníš. V každém vztahu, když tam chceme být autenticky, tak prostě na sebe nějak narážíme, nějak přirozeně konflikty vznikají. A to nemusí být jenom konflikty ve smyslu, jako že to je obrovské velké slovo, že prostě lítají talíře a už se spolu nebavíme. Ale můžou to být i malé konflikty, často nevím, v manželství, ve vztazích. Jsou to konflikty o to, jak pečujeme o společnou domácnost, někdo nechává ponožky, někdo si ukrojí chleba, nechá drobky na kuchyňské lince, nesetřeji a někoho mu to vadí. Jo, tak často to jsou fakt jakoby drobnosti. my když ty konflikty jakoby neřešíme, nebo třeba si říkám, musím být tolerantní, tak to budu přehlížet a nějak si to zpracuju v sobě, tak vlastně nějakou svoji část neukazuju tomu druhému. Třeba nějaký svůj vztek, jako hele, já jsem fakt naštvaný, že tady prostě si ukrojíš chleba, neuklidíš to po sobě, já to po tobě musím uklidit, fakt mě to štve. A když nějakou svoji autentickou část jako před tím druhým skryju, tak vlastně skrývám nějakou část sebe, nějakou část té svojí duše v tom vztahu. A ten vztah to postupně jako odděluje, protože jsou to pak takový emocionální jako rezidua, který nám zavazí k tomu, aby jsme se spolu mohli opravdu jako upřímně spojit. Když ty konflikty naopak jako otvíráme a řešíme a nenásilná komunikace přináší nástroje, jak těmi konflikty dobře procházet, abychom se jich právě nemuseli bát, tak mám dojem, že to přináší do toho vztahu tu pevnost v tom, že my opakovaně spolu zažíváme, že když je nějak něco těžkého, náročného, konfliktního, takže to umíme zvládnout. A vlastně tím jako budujeme, fakt je taková posilovna vztahová, že tím budujeme svaly toho, že dokážeme zvládnout těžké situace. To znamená, že když přijde další těžká situace, třeba narodí se nám děti a tím pádem jakoby je míň energie na všecko, může to být složitý pro spoustu lidí, tak ne, že by to bylo snadný, ale my víme, že si můžeme dovolit, že máme nástroje, že máme vybudované dovednosti na to, abychom ty jako těžký věci zvládli. Takže se pak, to, co se pro mě potom děje, je, že se těch konfliktů v tom vztahu třeba nemusím bát. Že to není něco, před čím se musíme schovávat, protože mám strach, že mě ten druhý opustí a ten vztah se rozpadne, protože mám zážitek, že hele, už jsme 8krát prošli nějakým konfliktem, on nerozpadl se ten vztah, zvládli jsme to, tak možná zvládneme i ten 9. Takže v tomhle mně to přijde, že jako je to opravdu jako budování vztahové dovednosti. No. A to dělá ty pevné vztahy.
3: Chci jenom doplnit. Vlastně mně přijde, že tam je jako krouží to pro mě i kolem slova odolnost, jakože my víme, že to právě zvládneme.
2: Nějaká rezilience.
3: Mm-hmm. A ty jsi to vzal na tu jako partnerskou rovinu a mně to třeba přijde zajímavý i v týmu. Mm-hmm. Jo, jakože v pracovním týmu, že si představuju, tak ten například se už jsem potkal asi 10 lidí, to nejspíš znamená, že ne všichni se na všem shodnou se všema, jako preferenčně, jo, kdy porady, jestli spíš pracovat brzo ráno nebo spíš pozdě večer, bla, bla, bla. A to vyrábí, a já právě chci trochu rehabilitovat to slovo konflikt, že ono, podle mě to samotné slovo, je nabitý takovou divnou energií, aspoň já jsem ho tak celý život zažíval, že potom, když někdo řekne, ale z toho by byl konflikt, tak to je jakoby automatický argument se o tom nebaví. No ale to přece neznamená, že jsme tu situaci vyřešili. A já vlastně mi pak přijde, že když dostatečně dlouho dostatečně neřešíme věci, tak jak Peťa mluvil o tom oddělení, že už nám pak nezbyde moc konverzačních témat. Že už je to pak zase vedra, že vlny. A co sousedí, plot dobrý. Jo, ale jakože se vyhýbáme všemu, co je v té místnosti, protože tam už je potenciálně všechno trochu zaminovaný. A tím pádem, jakoby já neříkám, že to je úplně na prd, ale trochu říkám, já bych si přál mít ty vztahy trošku, jako kde se můžu víc ukázat a kde někdo cítí dost bezpečí a důvěry, že se taky může ukázat, nejenom s tím jako hezkým, jo, co se povedlo a tak, ale někdy i s tím jako něco mě někdy bolí a někdy mě mrzíš ty, jakože když tady ten tohle. A mně vlastně přijde, že kdybychom slovo konflikt obecně jako zahrnuli do takového toho, jako ráno si dělám snídaní, pak jsem měl sprchu, pak jsme měli konflikt, pak jsme šli ven, venčili jsme psa, že bychom k němu přistupovali s touhle jako samozřejmostí životní, tak mám jako dojem, že by nám to všem trochu prospělo. Že ono se jim nedá vyhnout a když se o to snažíte, tak je to jako spíš kontraproduktivní, protože jako právě vyrábím ty konverzační trochu no-go zóny, ale to už jako čím díl to trvá, tím je to pak náročnější.
2: A hlavně si můžu říct, jakoby nelze konflikty nemít, ta volba je, jestli si je nechám dusit v sobě, anebo jestli je mám navenek. Pokud mě prostě trápí, že někdo neuklízí tady tu linku doma, tak to neznamená, že ten konflikt neexistuje. To jenom znamená, že tak trochu nežiju dostatečně to nenásilí sám k sobě, abych to jako přestal v sobě dusit a abych jako vytvořil prostor, ve kterém je možný tím konfliktem projít, nějak ho zpracovat, nějak se domluvit prostě líp, aby jsme v tom byli spokojenější.
3: Já zase ještě do toho, že mě to přijde hezky, díky za tu nabídku. To nenásilí k sobě. To je něco, co se na první dobrou s tím nepojí, ale když jsem orientace v sobě upřímnost a empatie, tak nejenom k jiným lidem, ale i k sobě. A já mám vlastně dojem, že když bych dostatečně dlouho dostatečně moc dusil, takže vlastně trochu páchám to násilí na sobě. Že abych vyrobil hezký svět kolem, tak jako trochu devastuju tu svoji vnitřní krajinu a to mi přijde zase strašně velká daň. A já jako, já neříkám, že nikdy, jakože vždycky všechno musíme říct a tak, jo, tam není, tady ty absolutismy tam nikde nejsou, jenom mně jako přijde důležitý, jakože já jsem taky člověk a když bych to jakoby vzal tady to jeho všeho jenom na sebe, tak je hrozně těžký pak mít jako radost a s těma lidma jako důvěrně autenticky sdílet, když vlastně mám v hlavě 37 situací, kdy mě fakt štvou, ale já jim to neříkám, aby bylo jako
1: příjemně, ale ono to není příjemný.
2: Což trochu vrací i k té otázce, jako jak jste, vy jste to zmiňovala, jako jak se, že raději se zavděčuju ostatním, nebo když neříkám to ne, tak to pak může vést k tomu, že fakt jdu přes nějaké svoje kapacity, přes nějaké svoje hranice a pak v násilné komunikaci se tomu někdy říká empatie z pekla. Jo? Takový to jako některé naše maminky umí nebo jsou naučený takový to, že za každou cenu teda se obětujou pro ty ostatní. Ale pak to vychází z místa vlastně velký bolesti nebo vlastně velkého utrpení a jakoby z toho místa si myslím, že úplně nelze jako konat dobro, nebo je to z toho cítit, že vlastně už ten člověk jde nějak přes svoje hranice. A druhý riziko je, že pokud o tom nekomunikuju, tak já vlastně nevím, jestli to vůbec stojí za to. Jo? Že možná já na základě nějakých svých jako předpokladů dělám teda pro ty druhý to dobro, ale když se jich nikdy nezeptám, jestli tohle oni zrovna chcou, tak je pak možný, že prostě dostanu na narozeniny už prostě 18. ponožky, který nenosím, protože rád chodím v sandálích, ale prostě ten můj protějšek do toho dal všechno a svoje poslední peníze a je to pak hrozně smutný, že vlastně kdybychom o tom lépe komunikovali a možná okolo toho měli ty konflikty, tak dokážeme najít fakt věci, které budou fungovat a nebudeme možná dělat nějaké věci zbytečně nebo jako přes na sílu. No.
0: Toto si myslím, že je strašně velký a důležitý téma a že se jako vyplatí o tom mluvit co nejvíc, ale pojďme se ještě vrátit k těm nepříjemným emocím. Co třeba strach, vztek, smutek, patří to všechno do nenásilné komunikace, nebo můžu to jako taky komunikovat, anebo když jsem teda dobrá v nenásilné komunikaci, tak už prostě tyto emoce neventiluju, nemám tu potřebu a jsem tak jako nad věcí.
2: Určitě patří. Tak ty naše pocity jsou něco, co my neovládáme, že jo? To je něco, co jako se nám spíš děje. Jo? Když bych se vás zeptal, tak přátelé, jak se budeme cítit za 2 minuty? Jak to cítíte? Tak to je prostě nezodpověditelná otázka. Já si možná, jasně, že to dokážu asi nějak ovlivnit, možná, že když si dáme dobrou kávu a dortík, tak budeme jako spíš zvýšíme pravděpodobnost, že se budeme mít příjemně než nepříjemně, ale může se stát cokoliv, někdo řekne nějaký slovo, který pro mě bude citlivý, začne tady být větší horko, něco se mi stane, ozve se moje zažívání, já nevím, jo, a to všechno jsou to věci a ty nepříjemné emoce se v nás prostě objeví. Takže zase bych řekl, že není naše volba, jak se cítíme, naše volba je v tom, jaký k tomu zaujmeme vztah, jako co s tím uděláme. A když se můžeme vrátit k té autenticitě, jako co to dělá v tom mezilidském rozhovoru, tak myslím si, že ty nepříjemné emoce tam jako velmi patří, protože jsou hrozně důležitý kontext těch rozhovorů. Je to, a navíc je to nějaký kontext, který nemusí být na první pohled zjevný. No, že to, že tady natáčíme ve studiu a je tady trošku horko, tak to prostě je kontext, který tady všichni sdílíme a chápem. Ale to, že já jsem možná trochu smutný, protože jsem měl včera konflikt s kamarádem a vlastně mě to mrzí. Nebo to, že tady Petr sedí s tím, že je vlastně trošku naštvaný a ve stresu, protože ho odpoledne čeká jako důležitá práce a my o tom nevíme. Jo, tak to všechno nějak bude ovlivňovat tu naši konverzaci, ale když se o tom nebavíme, tak vytváříme velký prostor pro jako spoustu interpretací, že vy si možná můžete říkat potom, tak asi ten rozhovor nevedu tak dobře, když tady cítím, že ten Petr je nějaký frustrovaný. A přitom to možná vůbec nesouvisí s tímhle tím rozhovorem. Jo, takže jakoby komunikovat o těchto emocích může jako určitě vyčistit vzduch a oni do toho rozhodně patří. A navíc si myslím, že i skrze ty nepříjemné emoce lze zažít jako hluboký spojení mezi lidma. Jako sdílený smutek je poloviční smutek, se říká, jo? Nebo jakoby i to, že dokázat v tom vztahu udržet toho, teď jsem na tebe naštvaný, prostě, nebo teď zažívám nějaký vztek, teď zažívám nějakou frustraci. Tak to neznamená, že to bude příjemný, to neznamená, že to bude snadný, ale já třeba, pro mě to buduje třeba velkou důvěru mezi lidma. Jakože když s někým zažívám, že se mnou dokáže sdílet nepříjemné věci, nebo že mi dokáže říct, teď jsem naštvaný, tak potom mnohem víc věřím tomu, když mi říká, teď mám radost, nebo teď se mi něco líbí. Protože vím, že to není už jenom nějaká poloha, že vždycky je všechno krásný a sluníčkový, ale když mi ten člověk dokáže říct, teď si mě naštval, tak potom to, teď si mě potěšil, vlastně má mnohem větší váhu pro mě.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si v pořadu Na stole je téma povídám s Petrem Holíkem a Petrem Sucháčkem. Pojďme si teď teda představit vaši činnost. Čemu se všemu v rámci nenásilné komunikace věnujete? Já bych začala možná vaším nenásilným podcastem, jehož jste oba spoluautory. A my jsme si v předchozí části povídali o autenticitě a vy taky v rámci nenásilného podcastu sdílíte svoje přešlapy, chyby, co se vám třeba i nedaří. Není to vlastně nevýhodné?
1: Záleží nevýhodné proto, jako kdyby jsme chtěli představovat nenásilnou komunikaci jako lék na všechno, tak asi jo. A nebo sami sebe jako nositele už tý jako kompletní moudrosti, kterou jenom stačí nějak jako rozdělit. Ale nám to naopak přijde, že to je ta největší síla té věci, protože jako nenásilná komunikace není správná komunikace, je to prostě nějaká volba, nějaký soubor principů, praxí a zároveň já jsem furt já, mám svoje záměry a někdy selhávám, někdy mám lepší dny, někdy mám horší dny. Tak tohle to jakoby je a nemyslím si, že tuhle vodu má nějak smysl tlačit proti proudu.
2: Jako výhodné, nevýhodné, rozhodně to je pravdivé.
1: A to je něco, co mě, a já myslím, že to sdílíme s Peťou a i v celém institutu nenásilné komunikace, že my jsme nesnažíme tvářit, že my už to máme. To něco, jo? To jako už to moudro toho nenásilí a teď už jsme nenásilní a už to bude s náma jenom jako v pohodě. My máme konflikty mezi sebou, v týmu. Na spoustě věcí se neschodneme. Někdy máme lepší období, někdy horší období. Jsme jako lidi, co za něčím jdou, snaží se žít ty hodnoty, jak nejlíp dovedou a každý z nás to dovede jinak, každý z nás má jiný preference. A mně přijde důležitý i v tom podcastu, což je nějaká forma, kterou jsme se rozhodli dělat 7 let zpátky proto, že víme, že ne každý člověk si přečte knihu nebo půjde na workshop, ono to stojí nějaký peníze. Navíc ty workshopy nejsou ve všech městech a městečkách a vesničkách a osadičkách České a Slovenské republiky. Tak aby ty myšlenky nějak byly přístupné, ale aby byly, a to je pro mě důležité, přístupný způsobem, který je uvěřitelný. A já neumím nic lepšího zatím, než prostě se snažit co nejpoctivěji říct, kde mám dojem, že už se něco podařilo, že to je smysluplná cesta. No a zároveň, že to jako nemá cíl.
0: Takže vám vyšlo už více než 100 epizod. Podcast je volně dostupný na YouTube.
2: A vlastně možná můžeme doplnit i Spotify, iTunes, všechny ty platformy, kde lidé poslouchají podcasty, tak nenásilný podcast najdete určitě všude.
0: Čemu dalšímu se věnujete v této oblasti?
2: Myslím si, že velká část naší práce je vzdělávání. To znamená, potkáme se v místnosti se skupinou lidí, se kterými buď jim předáváme vyloženě nějakou jako teorii a praxi, cvičíme tu nenásilnou komunikaci, nebo adresujeme už nějaký konkrétní třeba jako výzvy, problémy, témata, který řeší.

0: takže tam se dá vybrat, něco navštívit, a nebo jsou to jako uzavřené skupiny, kde pracujeme třeba s nějakými konkrétními týmy, tak to je nějaká další jako oblast té naší práce.
1: Mm-hmm, takže nabízíte i konzultace, individuální tréninky a kouči,
0: ano,
1: nějaké facilitace a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: No, mě by zajímalo, jak třeba vypadá člověk, který přijde na váš workshop nenásilné komunikace, s čím tam třeba lidé tak nejčastěji chodí?
2: To je moje oblíbená otázka.
1: Výborně. Tak
2: já mám na ní postavenou jednu seznamku na našem úvodním víkendovém kurzu, že se nás často lidi ptají, kdo tak chodí na ty kurzy, a my říkáme lidi. A jako je to opravdu, a to není jako jenom jakoby vtipná odpověď, ale na posledním úvodu, což je takový víkendový formát, který děláme, tak nejmladší účastníci bylo 17 let a je to skautská vedoucí, a nejstaršímu účastníkovi bylo 65 let a je to dědeček, který chce mít lepší vztahy se svými vnoučaty, a teď jako zbytek té skupiny další 14 lidí bylo někde mezi tím, jak věkově, tak různýma jako rolema, který je tam dovedou. To, co, kdybych si to dovolil nějak jako tematizovat, co lidi často řeší, tak buď je to, jedna část je výchovná. A to už je trochu jedno, jestli je to rodičovství, jako přicházím v kontextu rodičovství, nebo přicházím v kontextu učitelství, anebo v kontextu pradědeček, dědeček, babička, a teď se snažím hledat, jako jak na to, protože ty moje metody z před 30-40 let možná nejsou už teď úplně jako funkční ani žádoucí možná. Tak jedna věc je tato, a druhá jsou vztahy. Jako ne ty výchovný, ale ty blízký, anebo pracovní, tak to jsou takový kontexty, které často lidi řeší. A vlastně mi přijde velmi sympatické, že je často řeší z obou dvou stran. Že někdo říká, mě třeba v našem týmu není úplně dobře, tak si říkám, jestli tady nenajdu něco, co by mi v tom pomohlo. A někdo umí sedět na druhé straně místnosti a říkat, lidem v mém týmu kolem mě není moc dobře a mám trochu dojem, že se dívají na mě, jako na ten zdroj, tak jsem tady, jestli neumím dělat něco, co by jim v tom pomohlo. A to jsou vlastně takhle, když se vrátím k tomu, co jsme v tom rozhovoru říkali, tohle jsou typicky ty lidi, co k té metodě mají vlastně možná dál, ale nehážou do toho ty vidle, zkusí se tomu vystavit. A toho já si teda nesmírně vážím, když tohle někdo udělá.
1: To je velká odvaha. Mm-hmm. Takže kde vás posluchači najdou, jak se o vás mohou dozvědět ještě víc? Na vašich webových stránkách?
0: Tak určitě inak.cz, Institut násilné komunikace, tam najdete kurzy, je tam blog, nějaký články, trošku nějaký materiály a tak. Nenásilný podcast, když zadáte někam do Google, tak si myslím, že vám to vyhodí všecko možný, nebo nějaký Spotify, záleží, kde posloucháte. Případně nenásilnýpodcast.cz jako web, kde je takový jako rozcestník. Přemýšlím, kde ještě.
2: Máme sociální sítě, ano. Takový ty Instagram, Facebook, LinkedIn, tak jsme tam jako aktivní, jednak jako jednotlivý osoby, ale taky jako tady ta naše zastřešující organizace, tak to je taky nějaký místo, kde se dá sledovat takový buď každodenní dění z našeho, jako toho, co se zrovna děje, nebo právě jako nabídky těch kurzů, anebo když se ve světě nenásilí něco uděje, tak my se snažíme tak zprostředkovávat věci i skrz sociální sítě. A náš newsletter, ten mi přijde jako dobrý.
0: Mm-hmm.
2: Dobrá varianta, který posíláme, nevím, tak 5x do roka, není to takový to, že by vám to každý týden něco cinkalo, ale taky se snažíme, aby tam byl nějaký obsah, nějaký pozvánky a tak zůstávat v tom kontaktu.
0: Případně jsme oslovitelní napřímo klidně e-mailem, naše jména @inak.cz, takže petr.holík nebo petr.sucháček@ink.cz. Klidně nám napište, můžeme vymyslet, co máte na srdci.
1: Takže to je spousta kanálů, jak se případně dozvědět víc, nebo pokud posluchač řeší nějakou situaci, jak s tím pracovat.
0: Jestli bych mohl doporučit možná, kde začít, tak mně vlastně přijde hezký, pokud třeba slyšíte o nenásilné komunikaci poprvé z tohohle toho rozhovoru, tak si říkám, zkuste si fakt najít ten podcast, pokud je to nějaký médium, který je pro vás jako přístupný, dejte tomu 2-3 epizody, jako podle, klidně vyberte podle názvu, co třeba je téma, který vám jako bude blížší. A pokud vám bude sedět ten jako přístup nebo ty myšlenky, tak pak může být hezká cesta jako zkusit workshop nebo případně knihu od Marshalla Rosenberga, která se jmenuje Přímo nenásilná komunikace. Takže to jako, kdybych měl doporučit nějakou cestu, tak tahle mi přijde taková jako nízkonákladová.
1: Bezva. No já bych si s vámi ráda povídala dál, ale čas se nám bohužel nachýlil, tak já vám dám poslední otázku dnešního rozhovoru, která teda nebude vůbec jednoduchá, ale to určitě zvládnete. Co je pro vás osobně na nenásilné komunikaci nejtěžší? Co vám třeba dělalo konkrétně největší problém, s čím jste nejdéle bojovali?
0: Mně přijde výzva jak osobní, tak pro spoustu lidí, se kterými pracuju, že nenásilná komunikace, nás, ten trénink nás jako citlivuje vůči sobě a ostatním. To znamená, já pak lidem víc rozumím. A to znamená, jako hluboce rozumím, dokážu se dotýkat nějakého jejich nitra, nějakých jejich potřeb. A to i u lidí, kteří se snaží ty potřeby naplňovat způsobama, které jsou pro mě naprosto nepřijatelné.

0: Jo, například muž, který doma bije svoji ženu. No, tak může to být absolutně nepřijatelné chování. A zároveň jako dokážem asi vystupovat, že zatím možná může být nějaká potřeba, nevím, možná nějakého uznání, možná nějakého respektu, kterýho se někdy třeba v životě nedostalo nebo nedostává. A jakoby dokážu toho člověka možná na nějaký úrovni jako pochopit, že zatím je nějaká touha, která je vlastně lidská. A zároveň nepřijímám tu strategii, jak se okusí snažit naplňovat. A teď jsem uvedl jako opravdu extrémní příklad. Jo. Ale jako v menším ve spoustě věcí, jo. Kolega chodí pozdě na meetingy a mě to fakt jako štve. A je to prostě nepřijatelný pro mě, aby chodil pozdě. A zároveň dokážu pochopit, že prostě nevím, je pro něho důležitý čas s dětma a s rodinou. A to jsou nějaké věci zatím. A to, co je těžký, je dokázat v sobě tohleto napětí jako držet v tom, abych dokázal být napojený na člověka jako na lidskou bytost, která má nějaký potřeby a zároveň ve stejném čase dokázal se jako třeba tvrdě ohradit vůči nějaký nefunkční strategii, kterou se tu potřebu snaží naplňovat. Protože násilná komunikace říká, že jako je nekonečno různých strategií, jakýma se dají naplňovat nějaký potřeby. A pokud jako ty toužíš potom blízkosti s rodinou a trávení času se svýma dětma, tak se dají najít strategie, jak toho dosahovat bez toho, aniž bys musel chodit pozdě na ty meetingy. Takže vlastně s člověkem dokázat někoho chápat a být na něj napojený a zároveň jako odmítat nějakého chování, který je třeba nepřijatelný, který opravdu je škodlivý v té společnosti nebo v tom týmu, tak to mně přijde náročný. Že občas totiž ten opak je, že někdy, když sobě lidi jako vypěstujou hodně empatie, tak pak ale jako všechny jenom pochopí, ale už třeba nedokážou se postavit jako tvrdě za něco, co opravdu potřebuje hranice a kde si potřebujeme říct, takhle ne, tohle tady nechceme. A nebo ten druhý extrém je, že dokážu se postavit za to, že všechno odmítám, ale pak z těch lidí si dělám jako nepřátele, nebo si je můžu trošku dehumanizovat, jakože on je prostě celý jenom špatně. A ta nenásilná komunikace je v něčem jako trošku střední cesta, nebo jako dokáže obejmout obě dvě tady ty hrany. Jako já se vyhraňuji proti tvému chování, které je destruktivní, které je špatně, ale zároveň jako nestrácím kontakt s tebou jako s člověkem v nějaké snaze jako pomoct najít řešení, které bude fungovat lépe na to, abys měl naplněné ty samé potřeby.
1: To byl Petr Holík a Petr Sucháček, kteří dnes do studia Radia Proglas dorazili popovídat o nenasilné komunikaci. Moc vám děkuji, že jste přišli.
2: Moc děkujeme za pozvání.
0: Díky, byl to moc příjemný rozhovor.
1: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
1: Pěkné dopoledne, je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Podle premiéra Babiše se bude Česko podílet na financování zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Cyklisti v létě nerespektují zákazy a pravidla bezpečné jízdy. V Třeboni přestupky řeší městská policie. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchtová. Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázovou částkou. Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
3: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
1: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je právě bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
4: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Europoslanci dnes projednají možnosti ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27 přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku by dnes měli schvalovat poslanci. Na dvojčata a vícerčata by se pak měl rodičovský příspěvek zvýšit ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Návrh předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Hlavní důvod, proč vláda novelu zákona předkládá, zopakoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
5: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
1: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, Starostů nebo KDU-ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek taky valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Třeboň každé léto zaplní tisíce cyklistů. Podle místních s nimi ale přibývá také dopravních komplikací a přestupků. U některých problémů musí zasahovat i městská policie.
6: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylejzají z aut.
7: Pan Honza vlastní bistro v centru, přímo před očima má velmi frekventované místo.
6: Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný.
8: Většinou jde o to, že místní upozorní toho návštěvníka, že jede po chodníku, pak se ty situace skoro bezdůvodně vyostří.
7: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
8: Jízda po chodníku, jízda bez osvětlení.
7: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Střeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
9: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
1: Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 160. Čekejte dopravní omezení, je tam uzavřený levý pruh, zdržení do 10 minut v kratší koloně. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz, kamiony se zastavují už za dálnicí D1, osobní auta stojí hlavně před tunely, pomalu se jede také kolem Lochkova a Slivence, celkové zdržení kolem 20 minut. Na D7 jsou obousměrné fronty před sjezdem na letiště na zhruba 10 minut. Na východní části okruhu je silný provoz v obou směrech. Ve směru na Lanový most pojedete k Průmyslové 15 minut. Směrem na D10 stojí hlavně kamiony až do omezení ve Kbelské. A ještě Nuselský most směr do centra jede se pomaleji než obvykle, protože jeden pruh je vyhrazený pro autobusy. Fronta od Kongresového centra je na 15:15. Dobře, dojeďte. Zatímco teď je ještě místy pod mrakem a může občas pršet, postupně se čeká slunečný a místy je větrný den s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude už až 27. Tolik zprávy a teď už další díl Vinohradské 12.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohle.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Můj dřívější přítel a kolega Ken Pitcher, učitel na stáži v Křesťanské akademii mladých a také další roky můj spolupracovník, protože spolu jsme založili stáž ve Vsetíně a on u nás po 3 roky, u nás doma, po 3 roky přespával vždycky z úterka na středu. A Ken mě toho hodně naučil a jednou mi říkal takovou jako památnou větu, nebo větu, která se ve mně uložila a ke které se často vracím. A on říkal, Petře, muž se pozná podle toho, jak se chová k ženám. A zralé mužství se projevuje na postoji k ženám. 1. Petrova 3.7. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma křehké ženy. Jak už jsem četl, 1. Petrova 3.7, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu. No jo, ale dnes jsou ženy silné, samostatné, vzdělané, postavené, nezávislé, potřebují ještě ochranu mužů? Apoštol Petr píše, že jsou ženy slabší. No minimálně fyzicky jsou. Máme tady jako rovnost pohlaví a také známe ty problémy dnes ohledně transgenderu, že někdo, kdo byl muž, se cítí jako žena a teď projde nějakou proměnou, ale chce jako bývalý sportovec být sportovkyní a soutěžit v kategorii žen. A najednou je tam nějaký nepoměr sil, nepoměr výsledků a dělá nám to problémy. Stále narážíme na to, že muži jsou silnější a ženy jsou slabší a říká to i apoštol Petr a vidíme to třeba i ve sportu. Genesis 2.18. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám. Učiní mu pomoc jemu rovnou. Žena je slabší, ale není nižší než muž. Je na stejné rovině. Jak se dřív říkalo, že Pán Bůh Evu nestvořil z paty, aby po ní Adam šlapal, ani z hlavy, aby na ním vládla, ale z žebra, z místa, které je blízké srdci. Muž a žena jsou na stejné rovině, jsou si rovni. Ochrana a pomoc ženám vychází z úcty. To, že žena je stvořena k božímu obrazu a je na stejné úrovni a také je dědičkou darem života. Já mám stádečko ovcí a 3 starší ovce byly březí. A nevím, co se stalo, ale všechny 3 týden před bahněním, před porodem, zemřely. Tak během války a pomoci na Ukrajině jsem prožíval někdy fyzické vyčerpání, psychické vyčerpání a těšil jsem se na svoje první jehňata. Těšil jsem se, že se tak nějak jako psychicky zahojím, že to bude krásné, že to bude něco úžasné, hezké. Také jsem to dlouho čekal a také to mělo být poprvé, protože jsem nový chovatel. A promiňte mi, ale skrze tyhle 3 těžké úmrtí oveček jsem se stal na jednu věc citlivější. Stal jsem si citlivější na utíkající maminky s malými dětmi a stal jsem se citlivější na maminky, které mají těsně před porodem. Včera mi z Ukrajiny přišlo video. Já jsem ho nikomu ani nepřeposlal. Bylo to video ze 7 míst ohledně mrtvých. A říkal jsem si, proč takové video vůbec někomu ukazovat? Proč někdo takové video natočí a sestříhá? Na druhou stranu je to realita. A Ukrajina chce, aby se ta agrese zastavila. Ale o hodinu později mi přišlo video, nevím, jestli můžu říct, které zahojilo moji duši, ale přišlo video o narození malého Davida. To je kluk z rodiny, které jsme pomáhali, oni nemohli přejít hranici, museli zůstat v Zakarpatí, ta situace byla velmi složitá, my jsme jim pomáhali a když jsem viděl miminko, které je tady půl dne narozené na videu, tak to bylo něco nádherného. Tak znovu přemýšlím nad tím, co mi říkal ten Ken. Osobnost muže
se pozná podle toho, jak se chová k ženám. Někdy, když přijdu domů a potkám svoji ženu a ona také přijela z města, každý jsme přijeli odinut, tak vyložíme na zem, na stůl nákupy a povídáme, co jsme zažili. A nedávno mi manželka říká, já jsem šla z obchodu a šel starý pán, nic nenesl a on vzal můj nákup a donesl mi to až k autu. A já říkám, no tak to je ještě stará škola. Ona říká, co myslíš? Já říkám, no gentleman. Říká se, že jak se chováme ke svým dcerám a vnučkám, tak podle toho si oni budou vybírat ženicha. Tak přemýšlím ještě o jednom vzoru, které můžou mít muži a ženy k tomu, jak se chovají muži k ženám. Jak se Ježíš Kristus choval k ženám? Byl v tom jako všichni ostatní nebo v něčem vybočoval z řady? Jan 4:27. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ním mluvíš. Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval soukromí a v pravé poledne potkává ženu a začíná s ní vést rozhovor. Dokonce jí požádal o vodu. Někdy je to tak, že chceme pro druhé jenom něco vykonat a tím máme nad nimi i určitou moc. A Ježíš tady nechává tu moc na straně té ženy. On ji žádá o vodu, žádá o naplnění své potřeby. Učedníci se tomu diví, no může to být minimálně ze tří důvodů, protože Žid se bavil se Samařankou. Svatý muž se bavil s ženou, která měla za sebou těžkou minulost. A vůbec byl to muž, který se bavil s ženou. Jan 4. kapitola 16. až 18. verš. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemá muže. Na to jí řekl Ježíš. Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždy jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Ježíš potkává ženu a vstupuje s ní do rozhovoru, do velmi osobního rozhovoru. Tak nějak to přirozeně vzniklo. Ale možná také ne. Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval být sám. A on to udělal na úkor svého plánu, na úkor svých potřeb. Nedávno jsem šel u nás po vesnici a potkal jsem jednoho muže z Berlevy. A zeptal jsem se ho, jak se má, kam jde a také, co se mu stalo. A já to takhle nemám. Já nemám úplně silnou sociální zdatnost vstoupit s kýmkoliv do rozhovoru. Já žiju tak nějak jako ve své krabici, kde to dobře znám. A okolo mě je spoustu krabic a lidí, kteří mají zase svoji krabici a já vůbec nevím, co se děje v jejich světě. A mám pocit, že se někdy i dusím v té své krabici, že mi přijde velmi malá, že to tam znám tak dobře a přitom je okolo mě tolik zajímavých lidí. A někdy stačí se jenom zeptat. A tak jsem se zeptal tohoto člověka, nevím, jestli je citlivě, ale s úctou a respektem. Říkám, prosím tě, co se ti stalo? A on mi povídá o úrazu, o pozdní operaci, o velkých bolestech. A najednou jsem viděl člověka, který je velmi statečný, který zvládl velmi náročné věci. A říkám, prosím tě, až půjdeš někdy okolo, tak se stav, dáme kafe nebo pivo. A můj život se v tuhle chvíli stál velmi obohacený tím, že jsem vystoupil ze své krabice a nahlédl jsem do krabice někoho jiného. Ježíš Kristus je opět pro mě inspirací. I přes své potřeby, únavu, hlad, potřebu soukromí dokázal vstoupit do osobního těžkého rozhovoru s ženou, která prožila těžké věci. Vnímáme okolo sebe ženy, které mají těžký příběh? Známe ten příběh? Lukáš 20:47. Výdají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Duchovní za doby Ježíše pomáhali vdovám, ale taky někdy využívali jejich těžké situace. Všude se dobře najedli a dokonce přecházeli od domu k domu, od vdovy ke vdově a všude se dobře najedli. Ženám patří úcta mužů a také myslím si, že i v dnešní době potřebujeme ženy chránit.
A ještě jedna věc, potřebujeme nevyužít nebo jakýmkoliv způsobem nezneužít těžké situace žen. Když se dívám na válku na Ukrajině, tak vidím jednu těžkou věc. To, že k nám přišly ženy bez mužů, často matky, a své ochránce mají ve své zemi na Ukrajině, ve válce. Jsou někdy využitelné až zneužitelné tyhle ženy. Jak my muži se k tomu postavíme? A mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje krabice, ve které žiju? A kdo žije v těch krabicích jiných? V krabicích, které jsou blízko mě? Kdo je vyčerpaná nebo utrápená žena okolo mě, v mé blízkosti? A dokážu jako Ježíš Kristus překročit hranice svých plánů a potřeb? Pokud ano, co bych měl vykonat? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a budu se na vás těšit zase za týden. Mějte se pěkně.

V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Dnešní folklorní okénko, nazvané Pozvánka na hornácké slavnosti 2026, připomene nadcházející festival pořádaný tradičně o víkendu před svátkem svaté Máří Magdalény, letos tedy 16. až 19. července ve Velké nad Veličkou a v Kuželově. Hlavní večerní pořad v pátek 17. července na Strážné hůrce, věnovaný loňským a letošním jubilantům, osmdesátníkům Jarkovi Miškeříkovi, Petru Jelínkovi a sourozencům Antonínu a Jiřímu Mičkovým a 60-leté muzice Martina Hrbáče si připomeneme hudebními ukázkami, stejně jako oba jubilující lipovské sbory, Zboreček žen z Lipova a Mužský sbor z Lipova. Neopomeneme ani řadu zajímavých výstav v malých regionálních muzeích hornáckých obcí. Pozveme i na tradiční Supí škrek, soutěž o největšího znalce hornáckých sedláckých. Pozvánku připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. Nalaďte si folklorní okénko dnes v 16 hodin. Hornácké muziky, pěvecké sbory i solisty uslyšíme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

O nadcházejícím víkendu, tedy 11. až 13. července, se ve Starém Hrozenkově koná 69. ročník kopeničářských slavností. Můžete se těšit na pestrý program zahrnující vystoupení řady domácích i zahraničních folklorních souborů z moravskoslovenského pomezí v čele s domácím souborem kopaničár, gajdošských i dechových muzik, vystoupení vojenského souboru Ondráž i lidové veselice na malém i velkém jevišti, u lípy bratrství a především na lesním pódiu. Podrobný program najdete na facebookových i webových stránkách obce Starý Hrozenkov.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on,
0: zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Část 17. Závěrečná.

0: Dveře se otevřely. Hanele, rodiče, neznámá žena s jejímž zlým pohledem se na zlomek vteřiny střetly jeho oči. Všichni byli neuvěřitelně bledí. A Ivo Karadžič měl dojem přízraku mrtvých. Snad také proto, že kuchyňka s bledým zimním světlem a se zamřížovaným okénkem připomínala umrlčí komoru. Hanele. Její rty se pohnuly. Snad to bylo vydechnutí jména Ivo. V koutě, obrácena hlavou ke zdi a s očima v dlaních, půl seděla, půl ležela matka. U okénka stál Josef Šafar a hleděl k zemi. Proč? Myslel si užasle Ivo Karadžič, vydato zoufalství. Kde se tu stalo nějaké neštěstí? A komu? Pane Bože, proč? Ani Hanele se nehýbala. Jako by se nemohla rozhodnouti. Pojď, má milá. Ještě dvě vteřiny váhala. Pak poklekla na zemi k matce a políbila ji na temeni do vlasů.
1: S Bohem, maminko.
0: Když se blížila k otci, pozvedl ruku a neodtrhnuv oči od země, ukázal prstem ke dveřím. Ale učinil to tak mdle a malátně, že měl Ivo Karadžič zas dojem přízraku.
1: S Bohem, tatínku.

0: Četnický výslech konaný v ledově studené krčmě a v domě strašícím prázdnotou byl trapný délkou a úřední nechápavostí, která nechce viděti věci, jak jsou, nechce viděti lidi, jak jsou, nýbrž své hlavě pátrá po podrobnostech a zas jen po nich. Ne, odpovídal Ivo Karadžič, když strážmistr, poznav poučeného člověka, zanechal nahánění hrůzy. Ne, nikoho zde nezná, řeči nerozumí, neví, že by mu byl někdo vyhrožoval a revolver neukázal výrostkům z odůvodněného strachu, nýbrž bylo to jen opatření preventivní. Ne, odpovídala Hanele, nikdo ji v osobní svobodě neomezoval a nezavíral, ani Fajga Kahanová, ani nikdo jiný ji neškrtil a neucpával jí ústa, když chtěla křičet. Ano, do staré kuchyně se před návalem lidí schovala sama, mohla odejít, kdy chtěla a pohybovat se, jak chtěla.
1: Od čeho máte ty červené pruhy na zápěstích?
2: Asi jsem se za ně držela, když lidé křičeli.
1: U úst také?
2: Také nejspíše.
1: No, známe to, řekl vrchní strážmistr. Tady židé jeden na druhého jak živi nic nepovědí. Však my si to vyšetříme.
0: Zatím k Ivovi Karadžičovi přicházeli rusínští vesničané pro příplatky ke svým mzdám. Objevil se také Andrej Dvojlo. A Ivo Karadžič ho požádal, aby zaplatil u Fuchsů, odnesl věci a připravil u Burkalů saně. Snad přijdou za chvíli za ním. Studený byt s dveřmi do kořán zotvíranými, zel prázdnotou. Haneliny rodiče odešli a Ivo Karadžič měl zas dojem mrtvého domu. Jen pryč, pryč odtud, myslil si, zatímco strážmistrovo pero škrabotilo v tichu po papíře. Po skončeném výslechu se zeptal. Smíme odjet? Propustíte nás, pane vrchní strážmistře? Ten se dlouho rozmýšlel, mhouře oko a dává je najevo, jak jen na jeho moci záleží, bude-li milencům ušetřeno mnoho trapných pocitů. Pak řekl komisně, zakrývaje tak lepší úmysly s nimi.
1: Vaše adresy konečně máme. Můžete si jít.
0: Obrátil se na četníky.
1: Pane Fousku a pane Krauzi, doprovoďte je. Jděte kousek před nimi.
0: Děkuji vám. Vyšli. Bylo poledne. Přes cestu za plotem Moskalovy chýše stál ještě trpělivě zástup Rusínů v beraných kožiších. Židovský chlapec, patrolující tu sám v pusté ulici, se dal do běhu.
2: Ty jsi neobjednal saně až sem? Otázala se tiše Hanele.
0: Ne, Haničko, řekl trochu provinile. Pozvedla hlavu a zadívala se na něho široce rozevřenýma, krásnýma, smutnýma očima. Hleděla na něho chvíli.
2: Bylo by to bývalo kratší, ale je to lépe tak. Vytrpme trest za zradu do konce. Nepodpírej mě, miláčku. Chci projít ti krvavou ulicí sama.
0: Co je, Haničko? Ptal se úzkostlivě. Ohlédla se ještě jednou podobně svého mládí.
2: Pojď, můj Ivo.
0: Vedle šafarů stojí uprostřed svých zahrad tři rusínské chýše, jedna napravo, dvě nalevo. pak nalevo chýše Ejzigovičova. Již vycházejíce od domu, zaslechli odtud hluk, jehož podivný rytmus si Ivo Karadžič nedovedl vysvětliti. Ale čím více se tam blížili, tím více se neurčitý hluk přeměňoval v nigun, onen teskný, lkavý, kvílící recitativ židovských modliteb. A teď zní nářek již plným hlasem. –

Před chatou se shromáždila Ejzigovičova rodina s ženami a dětmi. Přišli také ti, kdož bydlí na druhé straně obce. A muži, kývajíce se a v rytmu naříkajíce, se modlili pohřební modlitbu, kterou Izrael třikrát říká v chvíli, kdy pokropiv octem a vaječným bílkem mrtvolu vynáší ji z domu, ne již člověka, nýbrž nečistý kus lidského masa obletovaný v té chvíli démony. Pravý rabi Akiba, blahoslaven budiš ten, pro něhož se udržuješ v čistotě, Izraeli. Kdo tě očišťuje? Bůh na nebesích, který řekl, pokropím vás vodou pramenitou a čisti budete a zproštěni vší ohavnosti. Obraťte se k Hospodinu, neboť jako voda pramene smívá veškerou nečistotu, tak Pán očišťuje Izrael.

A kývajíce se zcela v sebe obrácení a nevšímajíce si nečisté, kterou v této chvíli vymítali ze svého středu, volali a kvíleli podruhé: Pravý rabi Akiba!

0: A teď stála židovská chýše za chýší a všude před nimi se shromáždily rodiny a muži volali hlasitými zbory, které se v sebe mísily: čisti budete a zproštěni vší ohavnosti. Tak Pán očišťuje Izrael.
1: A vyvržená šla prázdnou ulicí, s nečistým milencem po boku a s dvěma četníky 10 kroků před sebou. Bílá jako cesta před ní a volajíc zoufale na pomoc krev svých předků, zvyklou ponižování, potupě a utrpení. Kráčela uprostřed strašlivé dědovy modlitby s hlavou dopředu směřující a s očima, jejichž podivný lesk byl upjat v neurčito. Šla mimo hostinný dům Lejba Abrahamoviče a její přítel uprostřed svých pěl mohutným hlasem pohřební modlitbu. Kráčela kolem krámu Salomona Fuchsa, modlícího se mezi dcerami, jež by za tuto podívanou nevzali tisíce. A vedle na Chamkesu, kde otec vyvedl dcerky, aby jim na věčnou paměť a výstrahu ukázal prokletou. A mimo Davidoviče a Lejboviče a Wolfy a kolem Mordechaje Jida Feinermana s obřadnými pohyby ve sboru synů, dospělých vnuků a mnoha žen. A vedle Kacovy chýše, před kterou ji vyšel pohřbít hrbatý žebrák s krásnou mesiářskou hlavou. A kde šlo jme, jednotlivými slovy zpěvu překřikoval svůj zoufalý, úpěnlivý chlapecký pláč. Kráčela od chýše k chýši a lkavý recitativ zborů splýval v jediné, strašné, ponuré prokletí. Pokropím vás vodou pramenitou a čisti budete a zproštěni vší ohavnosti.
2: Ach, krvi předků, poplvaná, štvaná, prolévaná tisíci ranami. Nedej, Hanele, upadnouti.
1: Krok za krokem, nevědouc o tom, že kráčí, jde ukrutnou ulicí mezi zdmi dědovy pohřební modlitby a nevidí nic, leč před sebou bílo.

0: Teď po tichu několika rusínských chýší, kam doléhal zbor již jen vzdáleným ohlasem, kráčí Hanele se svým milencem kolem domku Pinchesa Jakuboviče. Také Lamet Vav vyšel s branou a dětmi pod jasany, aby se modlil. Ale Pinches Jakubovič, hledě na dívku jdoucí na smrt hroznější než oděnec, než oheň a hrob, na smrt všech smrtí, na smrt duchovní, vidí jinak než ostatní polanští. Hle, kozička boží, která sněla hříchy Izraele. Ona samo jediná za všechny. Hle, největší všech obětí, kladená na oltář Hospodinův oslavnosti smíření. Velký, věčný, svatý, nevyspytatelný jest Hospodin, Bůh zástupů. Jeho jméno budiš velebeno. Tak opouštěla Hanele, první, co polana polanou stojí, otcovský dům a tábor svého boha. Pak cítila, že ji někdo vyzvedl a posadil do něčeho pružného a vonného. Dědova pohřební píseň dozněla a ticho, které nastalo, bylo nesmírně krásné a laskavé. Děkuji vám, pánové, slyšela, jak říká Ivo. Pocítila lehké trhnutí, závan větru do tváří, uslyšela zvuk rolniček a dusajících kopyt. Jedou. Oči měla zavřeny.
1: Ach, jedou. Daleko, pryč.
0: Říkala si jako malé děti.
1: Když si hrají.
0: Hledala dlaní, jeli vedle ní Ivo a dotkla se kratičce jeho ruky. A ta ruka, která jí doposud dopřávala klidu, mylně se domnívajíc, že jest o něco žádána, se k ní blížila. Ale Hanele ji od sebe odsunula. Otevřela oči. Koně pádili dolů úzkým údolím, které bylo jen silnicí a říčkou daleko od břehu zamrzlou a pouze ve svém prostředku s průsvitně proudící vodou podivně zelenou. Vše ostatní byly jen dvě strmé stráně se zasněženým lesem a úzký pruh oblaků nad hlavami. Ale Hanele okrajinu pohledem jen ovadila. Její oči utkvěly na pruhu oblohy. Na šedivé bystřině mraků, rovnoběžné s říčkou dole, převalující se vlnami a proudící z hor do roviny, jako ona. Haneliny rozšířené oči tam zůstaly. A ten, kdo seděl po jejím boku, chápaje, neučinil nic, aby je odtamtud odvedl.

0: dědečku.
1: Zašeptala. Neboť toto jméno bylo jediné, jež se vynořilo z temných hlubin nitra. Zatímco doma otec, navěky zneuctěný, si nožem nařízl chlopní kabátu a trhl, a matka, která z hanby a studu před lidmi po celý život již nevýjde z ohrady domu a dvora, si u krku roztrhla roucho a oba bosy usedli na zemi, aby plačíce nad smrtí nejmladší dcery se modlili modlitbu za zesnulé, utkvívala Hanele pohledem na proudu sněhových mraků a její překrásné oči do sebe sály jejich smutek. A zatímco nad Polanskými horami již zapadalo červené slunce a v šeřící se modlitebně se schromáždilo 10 mužů, aby se pomodlili za umrlou, vyjížděla Hanele branou hor do rozblištěné roviny, osvětlené týmž sluncem, zde ještě plným a zářícím, a její oči vplynuly zároveň s proudící řekou mračen do ohromného jezera, bouřlivého a přehazujícího vlny jen při ústí Nebeské Bystřiny, ale čím dále tím více se čistícího a na obzoru již jasného. A tyto dálky a široširost do sebe Haneliny oči také vpíjely. A druhého dne, když za ním městský rabín rozsvěcoval v synagóze černou svíci, uháněla Hanele v žlutém automobilku s velkou bednou vzadu umrzlou silnicí se sněhovým popraškem u příkopů podél viničných pahorků, na nichž mezi holými tyčkami stály domky jako z hračkářské krabice, a letěla vesnicemi s velkými kříži na kostelních věžích a s židovskými krámky, před nimiž si hrály děti. A to bylo v době, kdy Hanele dovedla již přemýšlet a vzpomínat. A tehdy se kladlo do jejich očí cosi vzdorného a tvrdého. A tento smutek, daleká zasněnost a krůpěj tvrdosti do nich skanulá, zůstanou v jejich očích navždy. V jejich krásných očích, které snad jednou zdědí také děti Hany Karadžičové.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS-TRV-Proglas-490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka. Jednalo se tedy o 17. poslední závěrečnou část, kterou můžete slyšet ještě dnes v repríze ve 22 hodin. Zítra už se vypravíme do Lážova a na Lesní samoty, abychom sledovali další dobrodružství Káji Maříka. Teď už je skupina Zrní a píseň Signál. Signál, který ukončuje hádku. Hádka a její překonání, to je téma této písně.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

to vyletíme ve, vidět to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Skupina Leto s Monikou, protože zpívala Monika Midriaková a single z loňského roku Odovzdaj sami. K mikrofonu usedl Milan Šoba, rád vás budu provázet vysíláním Radia Proglas až do 16. hodiny. Pojďme si teď v tuto chvíli představit náš program právě do 4. hodiny odpolední. Před 12. hodinou uslyšíte myšlenku na den, dnes z hlavy papeže Lva 14. a z úst Martina Holíka na téma Kristus nese břemeno kříže s námi, vede člověka ke svobodě. Pokud už jste náhodou neslyšeli v 6 ráno nebo respektive před 6. a pak máte možnost ještě před 6. večer, tak zkrátka třikrát denně myšlenku na den na Radiu Proglas uslyšíte. Ve 12 hodin polední modlitba a po ní hudební siesta. Dnes bude romantická. Krátce popolední si pustíme svitu s opusovým číslem 16, kterou pro violončelo a orchestr napsal francouzský skladatel Camille Saint-Saëns. Ve zbývajícím čase zazní Čajkovského svita pro orchestr v C-dur, která je známá jako charakteristická. Když už mluvíme o tom dnešním dni, jen připomínám, já jako učitel o prázdninách se mě úplně míchají dny, respektive nevím, co je vlastně za den, tak je dobré si možná i pro vás některé, i když třeba nejste učitele, připomenout třeba o dovolených, co je vlastně za den, tak dnes je středa 8. července, svátek mají všechny nory, tak na ně nezapomeňte, v církevním kalendáři je zapsán svatý Kilián, abych to nezapomněl. No, vraťme se k programu Radia Proglas. Ve 13 hodin to budou zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich bude následovat odpolední proud písní, řekněme si něco málo také o výhledu na další pořady, spíše ty večerní Radia Proglas a mezi půl druhou a druhou také tři bloky dnešku v kalendáři. Ve 14 hodin tu bude hudební kompas, dnes se budeme věnovat slovenskému jazzovému pianistovi Andreji Farkašovi a jeho albu In Front of the Key. Od půl třetí pak bude až do 16. hodiny pokračovat odpolední proud písní, který bude přerušen pouze v 15 hodin zprávami Českého rozhlasu Plus. No a ve folklorním okénku v 16 hodin vás pozveme na letošní horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou a v Kuželově, které se uskuteční 16. až 19. července. Hudební pořady bude ve čtvrtek a v pátek předcházet několik vernisáží výstav v místních regionálních muzeích v řadě horňáckých obcí. Hlavní páteční program na Strážné hůrce otevře pořad Když si zavzpomínáme, věnovaný 80. výročí narození čtyř osobností Jarka Miškeříka, Petra Jelínka a bratří Jiřího a Antonína Mičky a 60. výročí založení muziky Martina Hrbáče. Pozvánku na horňácké slavnosti připravila Helena Bretfeldová. Ještě jednou ve 4 hodiny tento pořad začne a to bude zároveň pro mě i signál, abych opustil mikrofon Radia Proglas pro dnešní den a přenechal její Lence Pekařová, která vás bude pak provázet zbytkem dnešního dne a také nocí. No a já už vám teď nabídnu další píseň. Mění se čas, tedy ne konkrétně, nepřetáčíme hodinky, jen se tak jmenuje ta píseň. Zpívat bude Martin Chodůr.
1: Mění se čas právě dnes v noci. Mám z toho zvláštní smíšený pocit.

cítím i něco v nás, k těm dosavadním zbytečným přibude hodina, a co mi s tím? Mění se čas, právě dnes v noci mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní.

0: Aspoň myslím.
1: Devadesáté narozeniny slaví dnes ve středu v Praze minorita pater Oldřich Prachař, někdejší český provinciál řádu. Založil společenství svatojakubské audite organum, které už přes 30 let rozvíjí tradici varhaní hudby v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Tam se v pondělí 6. července konala k jubileu kněze děkovná bohoslužba. Na varhany doprovázela Irena Chřipková.
2: Když jsem přišla do Prahy, tak u svatého Jakuba jsem potkala otce Oldřicha Prachaře, kterého jsem jí znala ze svého dětství z farnosti Bohumín, kde u nás působil. U svatého Jakuba byla krásná tradice duchovní hudby. A já jako později varhanice jsem přišla s takovým nápadem uspořádat Mezinárodní varhanní festival právě tam, protože varhany největší v republice k tomu doslova vybízely a to samotné místo, jeho genius loci samozřejmě také. Otec Oldřich neváhal ani minutu, když jsem mu řekla svůj nápad a podpořil ho. A společně jsme tedy vlastně vybudovali takovýto festival, který v letošním roce už bude mít 31. ročník. Mimo to máme také každou neděli takzvanou nedělní varhaní hudbu, která už fungovala v době působení doktora Jiřího Robka. Ta pokračuje do dnešních dnů a ta má také své posluchače, kteří jsou vděční za to, že mohou strávit půl hodinku takřka každou neděli u nás s našimi varhanami. Takže hudba u svatého Jakuba jistě bude znít nadále, já v to věřím a jsem ráda, že otec Oldřich toto všechno podporoval a byl toho velkým zastáncem.
1: Řekla pro Glasu o pateru Oldřichu Prachařovi varhanice Irena Chřipková, ředitelka Mezinárodního varhanního festivalu v pražské bazilice svatého Jakuba. A takto poznal oslavence jeho spolubratr z minorické komunity, pater Josef Goril.
3: Když si vzpomenu naše první setkání, to jsem byl ještě chlapec a chodil jsem tenkrát asi do 6., 7. třídy. Přijel do naší farnosti jako nový pan farář, někdy uprostřed týdne a hned asi v pátek nebo v sobotu jsme hráli fotbal s ním. To ještě nebyla ani nedělní mše svatá, že farnozu ani neznala. A na tom fotbale nás povzbudil k tomu, abychom šli ministrovat. Tak jsem se stal ministrantem. Když on přišel, tak víc lidí bylo zdrcených z toho, že říkali si, představte si, ten nový pan farář v trenírkách běhal po hřišti. Ale když odcházel asi po 5 letech, tak lidé v kostele plakali. Lidi přivedl k Pánu Bohu. To nebylo jenom to, že by přiváděl k sobě, protože my všichni kluci, kteří jsme s ním hráli fotbal a chodili na hory a jezdili na nějaké různé výlety, odstany a podobně, tak jsme všichni zůstali věrní Pánu Bohu. Všichni chodíme do kostela, také se občas setkáváme a to je, myslím, to největší svědectví, že všichni máme rádi Pána Boha a nejenom my, kteří jsme tenkrát ministrovali nebo děvčata, která zpívala ve schole, ale i jejich děti. Ti moji vrstevníci dneska už jsou dědečkové, babičky a mají vnuky a víra je pořád živá mezi těmi lidmi, kteří tenkrát v konec 70. let začali Pána Boha brát vážněji skrze právě tu službu otce Oldřicha.
1: Vypověděl pro Glasu o dnešním oslavenci pater Josef Goril z Jihlavského konventu bratří minoritů.

0: Píseň o zpomalení a návratu ke kořenům, k přírodě, lásce, tichu a tak dále. Single z loňského roku Hej, horo divoká, a pěkně to tak tichem i skončilo. Zpívali Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner. Dneškem 8. července začíná pěší pouť z Klokot do Římova. Během 4 dnů urazí poutníci asi 100 kilometrů. K římovské Černé Matce Boží si ponesou osobní úmysly, prosby za své blízké i za náš národ. Více organizátor pouti, novokněz Matyáš Razím.
1: Půjdeme tuto trasu, tedy z Klokot v Táboře do Římova, už třetím rokem. Je to vlastně jedna z historicky doložených poutních cest, kterými se putovalo do jeho českého poutního místa Římov, takže navazujeme na dříve existující tradici. Pouť tedy probíhá vlastně, že se jde z Klokot přes Bechyni, přes Týn nad Vltavou, přes Hlubokou nad Vltavou, Hostín, České Budějovice do Římova. No a cestou bude na programu modlitba společná, růženec, další modlitby, společný zpěv poutních písní, mše svatá, samozřejmě příležitost svaté zpovědi, duchovních rozhovorů. Budou také katecheze na různá témata. Přijdeme do Římova tedy přibližně od večer kolem tak 4. a 5. hodiny v sobotu, kde zakončíme celou pouť modlitbou u Panny Marie v římovské Loretě.
2: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina.
0: Dávné a živé. Bylo toho tolik, že jsme už více ze singlu Hroman dostala za doprovodu Jiřího Balca, říká na kytaru hrajícího Nestihli. Protože je tu myšlenka na den, tou je promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí o 14. neděli v liturgickém mezidobí 5. července 2026 a pak na Radiu Proglas myšlenka po myšlence na den polední modlitba a hudební siesta.

liturgie nás v 11. kapitole vybízí, abychom se připojili ke chvále, kterou Ježíš vzdává Otci, Pánu nebe a země. Boží syn, který se stal člověkem, projevuje svou lásku tím, že do tohoto díku vzdání zahrnuje každé stvoření. Jednoduchost takového spontánního a radostného gesta odpovídá stylu Boha, který se rád zjevuje maličkým, zatímco moudrým a chytrým zůstává skrytý. Ti jsou totiž natolik naplněni svými vlastními představami, že nepoznávají přítomnost Mesiáše, který navštívil svůj lid. Tehdy se lidská moudrost mění v aroganci a učenost upadá do pýchy. Skutečná boží moudrost se naopak zjevuje v pokoře tělesnosti a jeho učení se obrací k těm, kteří se nejvíce namáhají. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, říká Pán. Jít za Ježíšem znamená odpovídat na jeho lásku a sdílet jeho život až ke kříži, jak nám to on sám vysvětlil. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Právě darování sebe sama z lásky je Ježíšovým jhem, je syntézou jeho učení, jádrem jeho moudrosti, planoucí láskou ke všem. Bratři a sestry, jak může být břemeno kříže lehké a sladké? Z jediného důvodu. Protože Pán ho nese jako první a spolu s námi všemi nikdy nás nenechal samotné v tom, co nás sráží na kolena. Jako pravý učitel se Ježíš ujímá lidstva zraněného zlem, aby se o něj postaral. Moudrost, kterou nám dává, je tedy zvěst spásy a jeho nás pozvedá z každého pádu. Naše cesta následování Krista tedy není asketickým cvičením, které nás ničí. Je to škola svobody, která bere vážně drama dějin a neustále osvětluje jejich smysl, zejména ve chvílích nejtemnějších. Opravdu, jedině v Ježíšově kříži je zlo vykoupeno. Jedině v jeho utrpení nachází naše zničující únava útěchu a vykoupení. V otroctví je Kristus osvobozením. V souženích války je Kristus nadějí. V hodině hříchu je Kristus odpuštěním. To je pravá moudrost, tedy cesta, kterou chceme společně kráčet, sjednocení jako učedníci v jeho jménu. Ježíš nás to učí jako syn, který se stal naším bratrem. Silou Ducha Svatého sám zjevuje církvi pravdu o Bohu i o člověku, neboť nikdo nezná Otce, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Drazí, když nyní děkujeme Pánu za tuto jeho důvěru plnou lásky, prosme také o přímluvu Panny Marie, královny míru, za dobro církve a celého světa.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obce Tišnov, Deblín a Svatoslav. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně,
2: ať se mi stane podle tvého slova. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočnutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatý Kyliáne,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
4: Pán s vámi.
3: I s tebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

12:04 na Radiu Proglas je připravena hudební siesta. Dnes bude obsahovat dvě díla, takže pojďme na to první. Svita pro violončelo a orchestr opus 16. Autorem je Camille Saint-Saëns. My uslyšíme na violončelo hrající Isserlis Steven, tedy respektive Stevena Isserlise, a doprovázet bude symfonický orchestr NDR, tedy tehdejší Německé demokratické republiky, a dirigovat bude Christoph Eschenbach.

Dozněla svita pro violončelo a orchestr opus 16 Camille Saint-Saense. Na violončelo hrál Steven Isserlis, symfonický orchestr NDR dirigoval Christoph Eschenbach. To byla tedy první část dnešní hudební siesty na Radiu Proglas a teď ta druhá, trošičku větší část. Bude to svita pro orchestr číslo 2 C-dur opus 53 s podtitulem Charakteristická. Autorem je Petr Ilič Čajkovský. My ji uslyšíme v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Hudební siesta na Radiu Proglas byla zakončena svitou pro orchestr číslo 2 C-dur opus 53 s podtitulem Charakteristická Petra Iliče Čajkovského. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Tolik tedy hudební siesta na Radiu Proglas. Hezké odpoledne vám přeje Milan Šoba.

0: peronu na vlak, co vůbec...
1: Blíží se 13. hodina na Radiu Proglas, to budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký prezident Trump na summitu NATO skritizoval spojence kvůli Grónsku i výdajům na obranu. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku a na Slovensku začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. U Zpráv Plusu vás zdraví Ondřej Látal. Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Spojené státy velký problém. Trump to řekl na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou USA a do evropských spojenců se opřel kvůli jejich odmítavému postoji k americkým snahám.
4: Přístup evropských zemí ke Spojeným státům není férový, prohlásil Trump. Spojené státy podle něho platí na společnou obranu příliš mnoho peněz. Lídři států NATO nyní na formální části summitu jednají o plnění aliančních cílů v investicích do obrany. A také o pomoci Ukrajině, jak uvedl prezident Petr Pavel.
5: Podpora Ukrajiny není o tom, jestli máme rádi nebo nemáme rádi Ukrajince, ale je to o tom, že chceme, aby Evropa byla bezpečná. Stabilní.
4: Pavel také uvítal oznámení ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, který uvedl, že se Česko zapojí do programu nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst. A taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
6: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
2: Na Slovensku začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou taky divadelní představení, diskuze anebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu, což bylo nejrychleji v jeho historii. Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašín na 176. kilometru. Pomalu pak popojíždí až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta se zastavují jen v okolí Kývalky. Na příjezdu do Prahy po D7 kratší fronta před sjezdem na letiště. Je to kvůli omezení zdržení od Kněževsi ze 3. kilometru asi na 10 minut. Na Pražském okruhu jsou obousměrné fronty před Ořechem, směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5, směrem od letiště od Lochkova, je to tam asi na 10 minut. Dobře, dojďte. A bude polojasno až jasno, v jeho západní polovině území ještě oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Plus.
7: Dobrý den. Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Tak to byla Jana P.S. a její píseň Nic nás nepřipomíná. Pětidenní konference Charis, jedno z největších setkání katolické charismatické obnovy v Česku, zahájí dnes na brněnském výstavišti. Začne mší svatou, kterou celebruje olomoucký arcibiskup Josef Nuzík od 19 hodin. Akce nabídne přednášky, mše svaté, ale také modlitby chvál, workshopy i program pro děti a mladé. Na podrobnosti se zeptáme Kateřiny Lachmanové, kterou vítám v živém vysílání. Dobrý den.
1: Zdravím vás z Prahy.
0: Jak vrcholí přípravy na tuto akci?
1: Tak myslím, že momentálně je výstaviště BVV už jako velké mraveniště, nebo alespoň ty tři pavilony, které my si rezervujeme pro konferenci Charis. Staví se tam tisíce židlí a chystají se samozřejmě i květiny a právě chillzona pro mladé a takové zašivárna pro skoro tisícovku dětí, které budou mít svůj vlastní program, svou dětskou konferenci. A všechno, myslím, už bude připravené i na registraci, která se spouští, tuším, někdy kolem 2 hodiny. Já bych chtěla dorazit kolem 5 dneska, tak myslím, že tam už bude usměvavý tým, jak je znám, s tím, že všecko funguje a všecko klape, tak abychom mohli v 19 hodin s těmi, kdo dneska dojedou, zahájit tou mší svatou.
0: Co bylo letos organizačně třeba nejnáročnější a kolik lidí se na přípravách podílí? Ten počet zůstává třeba stejný nebo se navyšuje?
1: Tak myslím, je to několik stovek, jak samozřejmě nějaký ústřední tým, kde každý má na starosti nějakou oblast. Já jsem zodpovědná za programový tým a pak je teda ten organizační tým, který má mnohem víc lidí a jsou to lidé z Brna a okolí. Dneska už skoro v některých funkcích druhá generace, by se dalo říct. Ale takže tam samozřejmě takzvaní pomeranči chystají tu dětskou konferenci, to jsou děcka s oranžovými tričky, ty se žlutými tričky, citroni, ty chystají zase parkoviště a registraci a všechny takové pomocné služby. A samozřejmě potom je tam tým, který se stará o to, aby klapalo úplně všechno. To znamená, teď se tam třeba navěšuje ozvučení, samozřejmě reproduktory a bedny a tak dál. Prostě z osvětlení televize, no je samozřejmě už si tam chystá svoje dráty. A je tam i zóna teda v pavilonu V, kde bude stravování, dětská konference a také stánky knihkupců a různých neziskovek, které nějak souvisejí s obnovou, většinou evangelizačního zaměření nebo stánky charismatických komunit. A ty také už se od rána podle mě tam chystají a zavážejí a zkoušejí elektriku a tak dále. Takže je tam dneska určitě velice živo. Ale a těch lidí jenom kolem dětské konference je, myslím, kolem 200 a potom 100 nebo víc je právě těch technických organizátorů a pak teda ten tým těch dospělejších, který to mají všechno na starosti. Je těch lidí nepřehledně. Ale čekáme několik tisíc účastníků, většinou je nás tam kolem 5-6 tisíc. Uvidíme, jak to bude letos, protože někdo přijíždí bez přihlášení jenom třeba na jeden den nebo si dojíždějí denně z domova, takže nemají potřebu hlásit se předem, že uvidíme vždycky až na závěr, kolik se nás tam vystřídalo. Řada lidí zůstává teda opravdu všechny ty 4 dny, protože to pojímají jako takovou duchovní obnovu pro celou rodinu. Dá se to takhle i strávit hezky, protože je tam hodně pěkně postaráno právě o ty děti a i o ty dospělé, který tam třeba s dětmi jsou, nebo jsou tam jako singlové. Takže myslím si, že je možné to pojmout navzdory množství lidí jako duchovní program, který má nějakou dynamiku od někud někam a nejenom jako švédský stůl nabídek.
0: Já to mohu potvrdit, protože my jsme účastníky konference Charis už od Českých Budějovic s celou svou rodinou, takže tam máme teďka aktuálně pravidelně 2 dcery jako pomeranče. Takže všechno potvrzuji a podepisuji, jak je známo v jednom našem českém filmu. Ptal jsem se i na tu letošní organizační náročnost. Bylo tam třeba nějak nějaký zádrhel nebo něco, co jste museli řešit jinak než třeba v těch předchozích letech?
1: Tohle by bylo spíš otázka na ten organizační tým, to mi možná řeknou dneska večer, až tam dorazím. Oni pokud to jsou schopni vyřešit sami, tak mě s tím vůbec nezatěžují.
0: Rozumím.
1: Ale pokud vím, tak by to nemělo být nic extrémního. To třeba se nám stalo před 2 roky, že 14 dní před konferencí propršely 2 hlavní pavilony, které jsme měli my teda obývat. A to takovým způsobem, že se to opravovalo ještě možná pár měsíců poté, takže se rychle muselo to vyměnit za jiné, ale to je potom ohromný technický problém, protože technické nákresy toho, jak to tam bude vypadat, kde bude ozvučení, kde budou židle, kde budou buňky pro vedoucí a všechno, prostě všechno možné, kde bude registrace, to všechno se dělá dlouho dopředu a bylo potřeba to za pomocí nočních služeb předělat komplet na jiné prostory. A to bylo teda opravdu náročný. Toho se zhostila shodou okolností Marcela Dubská, která to dělá každoročně, ale teď už je také národní koordinátorkou charismatické obnovy, takže letos má už dvojí roli. Taky budeme držet palce, ať to všechno zvládne a ať letos takováhle překvapení nejsou. Ale jinak si myslím, že letos by to mělo probíhat celkem jako dobře a plynule, že nevím o tom, že by byly nějaký vážný zádrhele. Ale je tam práce i spousty dobrovolníků, třeba právě teďko jenom to stavění židlí, který tím, že si ho děláme sami a nezadáváme to výstavišti, tak tím ušetříme stovky tisíc, byste nevěřili, za každou postavenou židličku, takže tam, říkám, pobíhají desítky chlapů, kteří se nabídli k této službě a dávají to tam dohromady. A tak jsme moc rádi, že vlastně se na těch přípravách podílí ochotně a zdarma tolik lidí.
0: Viděl jsem na sociálních sítích přesně tak, jak říkáte. Pojďme ale k tomu duchovnímu programu. Letošní motto zní především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Jak se toto téma promítá do programu a výběru přednášejících? Bylo to i třeba náročné najít ty přednášející?
1: Tak letos jsem s tím neměla takovou potíž. Byla potíž třeba s tím, dlouho jsme hledali, koho bychom pozvali ze zahraničí. Vždycky chceme trošičku nějaký závan odjinut, aby jsme nebyli jenom ve vlastní šťávě. Většinou je to obdarování, když přijede někdo to. A nedařilo se mi pozvat ty, kdo, o které bychom stáli, přičinou proto, že měli v tom samém termínu nějakou svou konferenci, ať už jsou to lidé z Encounter Ministries z Ameriky, který doufám už tady někdy dolovíme, nebo Mary Healy, to je vlastně podobný podnik, Pete Greig a tak dál. To se nepodařilo, ale nakonec jsem si říkala, že vlastně nikdy na konferenci nebyly lamačské chály, ačkoliv jsou známí a hodně slouží u nás v republice, především ve věznicích, na Slovensku i na středních školách. Jsou to lidé zhruba v mém věku a trošku mladší. Mají už vlastně i několik takových center, dá se říct, že to je i trošičku komunita nebo hnutí. A dělají, říkám, úžasnou evangelizační službu. Takže jsme je pozvali letos jako hlavní hosty, právě je. Oni jsou schopni i sloužit slovem, nejenom těmi chválami, takže budou mít na starosti pátek hudební doprovod a večer budou mít vysloveně takový evangelizační program do vlastních řád, protože to moc všichni potřebujeme. No a to téma vlastně je zaměřené na usmíření především. Samozřejmě čistit srdce potřebujeme i od jiných věcí, ale tím, že jsme byli stvořeni z lásky a pro lásku, tak dávat pozor, aby vlastně to naše srdce nebylo zanešeno něčím úplně jiným, je vlastně takový celoživotní úkol a je to něco naprosto zásadního, chceme-li si říkat křesťané. Tak proto letos jsme to zaměřili tímhle způsobem. Chraň tvé srdce, protože z něj vychází život, nebo dokonce bychom mohli říct, aby z něj vycházel život a ne smrt do našich vztahů.
0: Tak já bych měl ještě jednu otázku, kterou možná nebyla úplně předpřipravená, ale rád bych se jako účastník zeptal dlouholetý. V těch předchozích letech k tomu motu vždycky byla nakreslená na té hlavní tribuně nějaká, řekl bych, ikona, obraz. Jestli se nepletu, tak v těch posledních letech, možná roku, dva, už to nebylo, tak vrátí se k tomu zase konference, nebo tam byl nějaký problém, proč to už nevzniká?
1: Nebyl problém, spíš byl to podnět od té mladší generace, která nám tam nastupuje do klíčových služeb, že to chtěli pojmout nějak jinak. Jak to asi vzpomínáte na ty ikony, to už je možná ale 10 let zpátky, jo, kdy byla poslední z nich, nebo no, asi tak. To většinou dělala Jindra Hubková, tady z Prahy, která to měla někde rozložené v nějakých velkých prostorách na zemi. A pak se to tam nějak věšelo, lepilo prostě na tu oponu. Ale teďko už ani po technické stránce tohle nejde, protože jsme tam dali právě tu velkoplošnou obrazovku, aby v tom ohromném prostoru lidi i zezadu viděli právě na texty písní a tak dál. Tak proto, pokud máme nějaký symbol, nějaký obrázek, ikonu, tak ho promítáme spíš. A někdy bývá, teda někdy se podaří, že je tam okolo zase promítnutá spíš na té oponě nějaký symbol, který souvisí s tou konferencí. Jsme tam měli třeba o tom, že ženě hojná dělníků málo, tak tam bylo obilí a takovýhle různé. Někdy se to podaří, že se to jako propojí víc, a jinak je to prostě spíš takové dekorativní, nebo jsme tam měli ten velikánský kříž v jedný z těch, když byla ta první změna ty grafiky, tak ohromný kříž, kde vlastně bylo z písmen, kde se míhal ten známý citát z evangelií: a tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. No tak jsou to tak různé pokusy, ale mají to na starosti už mladší lidé, kteří mají grafické vzdělání a moc jim do toho vlastně nemluvíme. Bývá tam teda úplně nádherná květinová výzdoba, také to někdy zvu lidi, ať se jdou zezadu, kde na ní nevidí ani, ať se jdou podívat dopředu, protože to je opravdu umělecké dílo. A to říkám, to je dílo tam hodně mladší generace, který se tam podílejí každý se svým obdarováním.
0: Rozumím. Říká tedy za pořadatele konference Charis, která ode dneška do neděle bude probíhat na brněnském výstavišti, Kateřina Lachmanová. Já osobně už se moc těším a věřím, že naši posluchači, kteří třeba ještě na tuto konferenci nikdy nezavítali, tak jsme je třeba nalákali a alespoň třeba na ten jeden den, byť je lepší samozřejmě na další dobu, zavítají.
1: Možná bych ještě dodala právě, že vlastně je možné přijít opravdu jenom na jeden den, ale také je možné přijít v pátek večer na různá místa v Brně, když si rozevřete program konference Charis, který je určitě na stránkách konference, tak zjistíte, kam všude se dá jít, jaké zajímavé pořady budou, které jsou zase přístupné volně i veřejnosti. Takže od 19.30 v pátek se toho děje po Brně víc, nejenom na výstavišti, a většina těch programů stojí za to. Je to včetně divadla a přednášky profesora Pavla Hoška, velmi známého, tak františkánská přednáška, evangelizace, posezení s cymbálovkou, to bude přímo i na výstavišti. Takže můžou se opravdu účastnit i lidé, kteří se necítí být součástí charoklubu, a všichni jsou vítáni.
0: A určitě se nemají čeho bát, naopak se mají na co těšit, mohu potvrdit ze své vlastní zkušenosti, už po několikáté říkám. A moc děkuji tedy Katce Lachmanové a zároveň přeji šťastnou cestu z Prahy do Brna.
1: Děkuju a těším se na shledanou na výstavišti. Myslím, že s vámi ano a i s mnoha dalšími, kteří možná mě teď poslouchají. Na shledanou.
0: Na shledanou.

El Cico de Nuestra Vida, cyklus našeho života. Písničkářské duo, skupina Andrea Andreu, zpěvačka z Chile.

Tak to byla opravdu zpěvačka z Chile, písničkářské duo Přijde za malou chvíli. Posloucháte vysílání Radia Proglas a my bychom se mohli podívat také na to, co jsme pro vás nachystali i na večer, tak mám tu čtyři typy, jeden tedy z podvečera, pak ty další už je z večera. Surikata Gospel je gospelový soubor z Poděbrad. V jeho čele stojí písničkář a kytarista Roman Hampacher a i díky němu je hudební složka souboru velmi originální. V pořadu Jak se vám líbí v 17 hodin a 10 minut si připomeneme jejich vystoupení v našem studiu z loňského června. Ve čtvrt na 8 večer v pořadu Jak se vám líbí představí maďarský flétnista Šoma Šalamon v rozhovoru s Milanem Tesařem své nové album Tudat Alat, podvědomí, na kterém pomocí lidových fléten vytváří hudbu inspirovanou tradicí, aniž by využíval skutečné lidové melodie. Bude hovořit o osamělém muzicírování, o improvizaci i o tom, jak se folklor může stát výchozím bodem pro zcela osobní hudební výpověď. Řeč přijde také na rozdíly mezi sólovým hraním a působením v různých souborech a na jeho současné hudební projekty. První Valašská dílna je sociální podnik, jejími zaměstnanci jsou z velké části lidé s mentálním, duševním, fyzickým či kombinovaným znevýhodněním. To jim ovšem nebrání vyrábět pralinky, které pak rozvážejí po celém Česku. Jaký příběh stojí nejen za vznikem pralinkárny, ale i za zrodem každé jedné pralinky, nám přiblíží Radioreport ve 20 hodin a 15 minut. Jak fungují charitativní obchody v organizace ADRA a proč má smysl darovat věcem druhý život? O 10:30 večer v pořadu Na stole je téma nahlédneme do zákulisí ADRA obchůdků, kde se z nevyužitých věcí stává pomoc pro druhé. Dozvíte se, jak výtěžek z prodeje podporuje dobrovolnické programy, jakou roli hrají dárci i dobrovolníci a proč jsou tyto obchody místem, kde se spojuje udržitelnost, solidarita a lidská sounáležitost. Pořad bude moderovat Irena Blablová, jejím hostem bude Stanislav Staněk, vedoucí ADRA obchodů. Tolik tedy tipy Radia Proglas na dnešní večer a podvečer.

0: Lovíme v rákosí, to bylo to písničkářské duo, které jsem sliboval, Vesla, konkrétně Jiří Lukš a Standa Valach. V Klatovech dnes 8. července začíná Mariánská pouť u příležitosti 341. výročí Mariánského zázraku. Bližší informace sdělil pro Glasu klatovský vikář pater Marek Hryc.
1: Vždycky ve výroční den zázraku je přímo na místě, kde k tomu zázraku došlo, takzvané chaloupce, to je barokní kaplička za hradbama města, kde původně stál domeček, ve kterém bydlela Anička se svým manželem Ondřejem Hirzbergerem a oni měli mariánský obraz poutní z malého městečka Ré z Itálie, který dostali jako svatební dar. A 8. července 1685 v jejich domečku došlo k tomu, že se obraz začal potit krví. A na výročí tohoto zázraku přímo na tomto místě, kde dnes stojí ta barokní kaplička, chalupka takzvaná, je sloužena mše svatá. Po několik minulých let, a letos to není jinak, slouží tuto mši svatou jeho milost tepelský opat Zdeněk Filip Lobkovic. A i letos v 18 hodin bude slavnostní průvod z arcidiakonství tady Svary v Klatovech až do chaloupky.
0: Hlavní poutní program chystají v Klatovech v sobotu 11. července, pokračuje Marek Hryc.
1: Program máme už od 10 hodin, ten se vždycky tak trošku mění, co se jedná o obsahu, díky tomu, že přichází různá společenství, která ten program dělají. V letošním roce od 10 hodin bude program Chválme pána pod vedením společenství Koinonian Křtitel z Litic. Následně naváže v 11 hodin přednáškou páter Alvaro Gramatika z Koinonie. Pak od 1 hodiny program pokračuje modlitbou ružence, tu zajišťuje společenství Mariina Legie. Ve 14 hodin trubači vzdávají chválu Klatovské Madoně. Jedná se vlastně o hradní hudbu, trubači hradní gardy pod vedením Františka Svejkovského. Pak v 15 hodin je slavnostní mše svatá. V letošním roce máme jako hlavního celebranta našeho otce biskupa monsignora Tomáše Holuba. S ním bude celebrovat monsignor Josef Nuzík, arcibiskup z Olomouce. A v rámci té mše svaté je také procesí městem s poutním obrazem Panny Marie Klatovské.
0: Uzavírá klatovský vikář pater Marek Hryc. Sobotní poutní program, tedy 11. července, doplní posezení na charitní zahradě, kde bude připraveno pohoštění s dechovkou. V neděli 12. července od 10 hodin se uskuteční v arciděkanském kostele mše svatá k ukončení klatovské poutě. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

Tolik česká skupina New Eliquot a píseň převzatá s názvem Bonnie. Je středa 8. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku svatého Kiliána, misionáře a biskupa irsko-skotského původu mučedníka. Podle některých zdrojů pokřtil bavorského vévodu Gosberta, nebo Gotsberta, chcete-li, a jeho rodinu. Panovník se pak prý odloučil od bratrovy ženy, s níž do té doby žil. Ta v hněvu najala vraha a biskupa a jeho druhy dala zabít v bavorském Würzburgu kolem roku 689. Svatého Kiliána prosili o přímluvu omítkáři a bednáři, vzýván o pomoc býval i při očních chorobách či revmatismu. Církev dnes odkazuje i na svaté Akvilu a Prisku, manžele, blízké přátelé a spolupracovníky svatého Pavla. Apoštola národů provázeli na některých misijních cestách. V Efezu mu prý pomohli z těžkého nebezpečí. Léta spravovali křesťanské obce Efezanů a Římanů. Podle pranostiky, kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane.

jednou pochopí, že jsem tak trochu po něm a pár teček mi po papíru skáče. Nebývám si jistý, ale začínám mít dojem, že ta potí

Z alba písničkáři SRO, kde R je velké, si, a kde hrají a zpívají různí interpreti, jsme si hráli píseň Jen pár teček, zpíval František Pokorný. Rovných 65 let uplynulo od úmrtí italského filozofa, spisovatele a literárního kritika Giovanniho Papiniho. I v češtině vyšly jeho knihy Svatý Augustin a Život Kristův. Z Papiniho textu vybíráme. Kristus se narodil ve chlévě, který má málo společného se vzdušným portikem. Jaký malíři křesťanští zbudovali synu Davidovu, jako by se styděli, že jejich Bůh spočíval v bídě a špíně. Skutečný chlév je domem chudého kraje Ježíšova. Není sloupovou síní s pilastry a hlavicemi, ani stájí dnešních boháčů, upravených podle zásad vědeckých nebo úhlednými jeslemi štědrovečerními. Chlév toť pouhé čtyři hrubé zdi, špinavá dlažba, střecha strámů a desek.

Žiju si jako prezident, zpíval Jarda Svoboda. Devadesátiny dnes slaví pražský minorita pater Oldřich Prachař, někdejší řádový provinciál a zakladatel společenství svatojakubské Audite Organum. 72 let se dožívá operní pěvkyně sopranistka René Nachtigalová, zakladatelka originálního hudebního divadla Praha. 68. narozeniny slaví katolický kněz a teolog, učitel pražského Jaboku a bývalý vězeňský kaplan, salesián v Brně Líšni, pater Michael Martinek. Věřím, že Bůh nás vede láskou, ne násilím. Proto můžeme své poslání naplňovat s radostí, i když v něm zakoušíme i bolest, míní salesián Martinek. A ještě jeden jeho výrok citujme. Na základě svatého křtu jsme všichni nositelé všeobecného kněžství. Žijme a jednejme podle toho. Svátek má dnes Nora, původem severské jméno, se vykládá jako Bůh je mé světlo, případně jako milosrdenství. Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, která připravila ještě další výročí do proudu písní, takže se na ně můžete stále těšit.

0: jako flaša minerálky.
1: Strihanie krídel, to byla skupina Exfonia, zpíval Juraj Maxián. Lepší než penicilin je na zápal plic křenová placka, tvrdil František Ferda, kněz, bylinář a léčitel, vězeň komunistických žalářů a totalitní zvůle i dělník. Odešel před rovnými 35 lety. Za, v uvozovkách, nenápadného kněžského dříče, který o pokoře, obětavosti a věrnosti nemudruje, ale žije jimi, označil literární kritik Mojmír Trávníček kněze a spisovatele Františka Hobizala. Autor šumavské trilogie a dalších knih se zasloužil o rozvoj poutního kostela na Lomečku. Od jeho úmrtí nás dělí čtvrt století.

0: Potlek patří skupině z Brna, která si říká Svítání. To byla píseň Persepolská poušť a zároveň ještě doprovázel Symfonický orchestr konzervatoře Brno s dirigentem Stanislavem Kumerem. No a proto takový potlesk. Ještě jeden vstup z těch výročí do proudu písní a ty další dva si necháme ještě na zbytek do 16. hodiny. Právě 100 let je na věčnosti spisovatel a učitel Karel Václav Rais, osobnost české realistické prózy konce 19. století. Romány Zapadlí vlastenci a Západ věnoval památce učitelů a kněží národních buditelů. Stovku by oslavila průkopnice hospiců zesnulá roku 2004 švýcarsko-americká psychiatrička jungovské orientace Elizabeth Kübler-Rossová. Náš postoj k umírání definovala jako sled popírání hněvu, smlouvání, deprese a smíření. Jiří Smrš, píseň Jací ptáci.
1: Jací ptáci usedli v řád, jací ptáci sem zbloudili snad. Jací, kteří tu v hledišti jsou, zda v mžiku plaše odlétnou, však odletět je malou smrtí a tak se vrtí

z jakých jsou hnízd, jaký zvláštní je přilákal hvist, jaký vnitřní povrchní hlas, či jaká věčnost, když je už nebaví.

na smutek a zradu, na prohru, na věčný vztek, který roste jak pukliny vzdech. Divadlo už léta chátra, však roste chátra.

zrak, kteří hned nyní a kteří až pak. Jací slepí mu slepí z novin šat, poběží z místa, že se chystá nahý nahého hrát. Jsou to ti s ostřížím okem, co sam

14 hodin a téměř 2 minuty. Posloucháte vysílání Radia Proglas a v tuto dobu začíná Hudební kompas. Loni v prosinci vyšlo album In Front of the Key slovenského jazzového pianisty Andreje Farkaše. Poslechneme si z něj 3 ukázky. První se jmenuje Untitled Number 1, tedy nepojmenovaná číslo 1.

Hraje pianista Andrej Farka se svým triem, které dále tvoří kontrabasista Robert Ragan mladší a bubeník Mattia Miller, který má slovensko-italské kořeny. Album In Front of the Key staví na intenzivním dialogu mezi třemi rovnocennými hudebníky. Hlavní myšlenkou alba je hledání přirozené rovnováhy mezi individuální svobodou jednotlivých hudebníků a společným zvukem tria. Farkaš označuje improvizaci za spontánní reakci na hudební okamžik, zatímco melodické pasáže vnímá jako promyšlené příběhy nesoucí emoce a jasnou hudební strukturu. Poslechneme si ještě skladby Turning Lights a Mr. F.

To byl pianista Andrej Farkaš se svým triem z alba In Front of the Key. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme britskou soulovou skupinu Mama's Gun. A zítra odpoledne se budeme věnovat swingovému duu Bratří Hradečtí. Hudební kompas pro vás chystá náš hudební redaktor Milan Tesař, který nachystal i na další chvíle instrumentálku, tentokrát německého pianisty, který si říká nebo se jmenuje přesně řečeno Chris Gall. No a ta instrumentálka má název The Impressionist No. 2, tedy impresionista číslo 2.

čím si myslíš, že to voní. Nemusí se všechno třást, čím si myslíš, že se třese. A nemusí všechno být tím, čím si myslíš, že to je. Ale pojďme spolu o tom mluvit, ať se můžu dívat na tvoje pohybující se rty. Pojďme spolu o tom do hor, ať ti můžu pomoct nést, co už neuneseš. Pojďme spolu o tom spát, ať se konečně dovím, o čem se ti zdá. Pojďme spolu o tom

a srdce mé, o němž ty nevíš ani. Po proudu pouští, ať bez cíle se plaví, jak černý škuner mořem plamenů běž. Jak černý škuner mořem plamenů běž. Tak řekni něco, tak řekni něco.

Řekni mi něco. Tak se jmenovala píseň o touze, nekomunikaci a nejasnosti ve vztahu. Skupina Žamboši. Zpíval Jan Žamboch, Dušan Čermák hrál na bicí a Tomáš Liška na kontrabas. Polská skupina Dreše, jejíž název znamená v kašubštině přátelé, vydala album Wundertuta. Název odkazuje ke starému kašubskému zvyku darovat dětem papírový kužel se sladkostmi a drobnými dárky. Také album ukrývá různá překvapení, zapomenuté melodie, staré písně a příběhy čerpající z kašubské tradice. Soubor vedený zpěvačkou Joanou Gostkovskou propojuje folklor, jazz a improvizaci a snaží se dát tradiční kašubské hudbě současný zvuk při zachování původních melodií a textů. Kašubové jsou etnická skupina žijící převážně na severu Polska se svým vlastním jazykem, kulturou a folklorní tradicí. No a my si z tohoto alba zahrajeme píseň Mamulko moja. Ani nemusím určitě překládat.

ožíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit. Dneska se cítí nějak jinak, chybí je ofler krokodýl v řece, co zrovna trochu zmírá.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě.

znám už očí do očí. Odletí sdělet, co nestihle, prožít, než je čas zotročil.

0: Tak to byla Požíračka srdcí, píseň od skupiny Čtvrt na smrt a zpíval Jan Vacík. Nyní se živě podíváme na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde právě probíhá Číše vína s ekumenickou porotou. Ta každoročně oceňuje filmy z hlavní soutěže, které mají vysokou uměleckou úroveň a zároveň si kladou otázky týkající se společenských, politických, etických a duchovních hodnot. Setkání se účastní také plzeňský biskup Tomáš Holub, předseda Ekumenické rady církví v Česku a synodní senior Českobraterské církve evangelické Pavel Pokorný a filmový publicista Lukáš Jirsa, dramaturg, vedoucí pražského studia televize Noe a člen ekumenické poroty festivalu. Jemu teď předáváme slovo a zdravíme do Karlových Varů.
1: Děkuji a já jsem moc rád, že po svém boku tady mohu mít plzeňského biskupa Tomáše Holuba a synodního seniora Českobraterské církve evangelické Pavla Pokorného, jak již bylo řečeno. A rád bych se zeptal dvou hostů ekumenické poroty v Karlových Varech, jak vlastně oni chápou spojení mezi spiritualitou, křesťanstvím a světem filmu, možná světem Karlovarského festivalu.
2: Dobré odpoledne. Pro mě je ten Karlovarský festival vždycky podnětný, protože já rozumím umění a tom taky filmovému umění jako takovému lakmusovému papírku, který nám ukazuje změny, nálady ve společnosti, ve světě, nějakým způsobem to odráží citlivě a tak mě vždycky zajímá, co se tady promítá, jaká to jsou témata, jaká je to atmosféra a myslím si, že jako farář, jako církve, že musíme tyhle věci vnímat a vlastně na ně reagovat svým působením jako církev ve svých kázáních, ve své pastoraci.
1: Teď poprosím o reakci otce biskupa Holuba.
3: Tak já moc zdravím všechny posluchače Radia Proglas. A asi se trošku ne zcela standardně obrátím teďka k nějakému podobenství. Já jsem včera se vrátil z Velehradu, kde jsme si připomínali ty tradiční kořeny naší křesťanské víry a naší křesťanské identity. A když jsem se vracel, tak jsem se nemohl dostat do Plzně, protože kolem Prahy byl zacpaný okruh, protože se tam vysypal kamion a já jsem tam čekal hodiny. A dneska jsem v Karlových Varech a tady jsem úplně v jiném světě, kde to není o žádné tradici, o žádných kořenech, ale o vizích do budoucnosti. A já mám najednou pocit, že my jako církev jsme přesně v situaci, že stojíme v těch kolonách a nevíme, kudy se dostat z jedného světa do druhého. A je to něco strašně náročného a mě vlastně ten včerejší přejezd z Velehradu do Karlových Varů ukázal, co je největším úkolem nás lidí, kteří máme zodpovědnost církvi. Tuhle tu obrovskou nemožnost věci přemostit přece jenom s Boží pomocí dát dohromady. A jak? Pán Bůh nám pomáhej.
1: Já děkuji plzeňskému biskupovi Tomáši Holubovi a synodnímu seniorovi Českobraterské církve evangelické Pavlu Pokornému za jejich slova a dodám jenom, že vlastně mediální scéna, která často registruje pouze večírky, červené koberce, hvězdy v luxusním oblečení, tak může vlastně být zavádějící, protože v momentě, kdy se zhasnou světla toho kinosálu, tak se v drtivé většině případů diváci setkávají s radostmi i bolestmi tohoto světa a ti umělci, ti filmaři, kteří vlastně prezentují svá díla na filmových festivalech, nedělají filmy s vidinou velikého zisku, ale dělají to vlastně z potřeby vyslovit se k nějakým podmínkám lidské existence v současném světě. Tak doufám, že i posluchači Rádia Proglas někdy třeba zachytí nějaký festivalový film, ať už v televizi Noe nebo někde jinde, a dokáže tento film třeba přiblížit k sobě samým, k Bohu nebo k druhým lidem.
0: No a já děkuji všem třem respondentům a zvláště Lukáši Jirsovi, filmovému publicistovi, dramaturgovi a vedoucímu pražského studia televize Noe a členu ekumenické poroty festivalu. Máte toho hodně na starosti, tak já moc děkuji za ten rozhovor i za všechno, co děláte, i ten speciální pohled na Karlovarský festival.
1: Děkujeme, nashledanou.
3: Děkujeme, nashledanou.
0: No a my si teď dáme píseň Blízko neba. Zpívat bude Soňa Horňáková. Píseň kontemplativní, píseň o blízkosti a lásce. No, zkrátka hodí se.

0: Ořechová čarodějnice s tím úsměvem úplně na konci. Píseň od skupiny Moře dní solo měl Martin Hampl. Salesiánské středisko volného času Teplice ve spolupráci s tamní farností aktuálně pořádá křesťanský tábor Romamor v rekreačním středisku Mentaurov v Českém Středohoří. Program je určen dětem a mladým lidem, kteří chtějí navazovat nová přátelství, zažít dobrodružství a mají blízko ke křesťanským hodnotám. Akce se podle organizátorky Marie Doskočilové snaží dbát na hezké vztahy mezi účastníky.
1: Je to tábor, kde jsou děti v podstatě od 6 let až do 15. Máme částečně oddělený program pro starší a pro mladší, ale částečně se prolínáme na některých aktivitách. Tématem toho tábora je v podstatě příběh Quo Vadis, inspirovaný tady tou knihou. Děláme tady všelijaké aktivity, jednak sportovní, vyráběcí. Máme hodně scénky, my jsme často to máme založené, ten příběh na tom, že opravdu předehráváme ty scény z toho příběhu, takže máme spoustu kostýmů, rekvizit, ty děti vtahujeme do toho příběhu, někdy jsou i účastníky těch scén. Zažijeme tady hodně legrace, snažíme se dbát, kromě toho programu, který je pestrý a troufám si říct, že fakt nabitý, tak se snažíme hlavně dbát na to, aby tady byly hezký vztahy mezi náma, což není vždycky úplně jednoduchý. Máme tady velký vývoj rostl a máme tady účastníky, kteří jsou třeba na táboře poprvé.

0: ty vztahy líp a líp. To je něco, co nás hodně baví.
1: Vzkázala z tábora Romamor organizátorka Marie Doskočilová. No a teď už píseň Já, mý ego a já a zpívat bude Jana P.S.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký.

když ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká?

0: Skupina z Brna o válce na Ukrajině, píseň Maličký, ta skupina se jmenuje D.N.A. Brno. DNA Brno. Na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin. Pokračuje odpolední Plus, kterým vás dnes provází Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jak ovlivňují výroky Donalda Trumpa ankarský summit Severoatlantické aliance? Neúspěchem skončila snaha firmy Apple postavit se legislativě Evropské unie u soudu v Lucemburku. A vedení Státního fondu audiovize oznámilo, že na začátku podzimu znovu otevře příjem žádostí o podporu nových filmů. Nejen o tom budeme mluvit v té půlhodině po zprávách Ondřeje Látala.
3: Přeju z Plusu hezkou středu. Země NATO potvrzují nechvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů v přepočtu více než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. A přímo na summitu v Ankaře je naše reportérka, spojíme se s ní v odpoledním Plusu hned po zprávách. Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. Šlo už o čtvrtý pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Maračkovou Vildumetzovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory. Pro zamítnutí návrhu ústavní novely byla v prvním čtení těsná většina 32 ze 63 přítomných senátorů. Pokračuje předkladatel Jana Mračková-Vildumetzová.
4: Bylo to o jeden hlas. Právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
3: Poslanecká sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Opozice varuje hlavně před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Má obavy toho, že úředníci dosavadních stavebních úřadů pod obcemi nebudou chtít přejít pod státní správu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zbytek života ve vězení by měl strávit lékař, který v Německu zabil nejméně 15 těžce nemocných lidí. Dnes o tom rozhodl zemský soud v Berlíně. Kromě nejvyššího trestu zakázal odsouzenému doživotně vykonávat povolání lékaře.
5: 41-letý lékař v oboru paliativní medicíny Johannes M. se zařadil mezi největší sériové vrahy poválečného Německa. Mezi lety 2021 a 2024 podal 15 lidem bez jejich vědomí a medicínského účelu směs anestetik a léků na uvolnění svalů. Těžce nemocné oběti se pak udusily během několika minut. Obžalovaný se minulý měsíc k většině vrah přiznal, projevil lítost a omluvil se pozůstalým. Zároveň ho ale čeká další proces, je podezřelý z dalších 76 vrah. V kolika případech státní zastupitelství nakonec vznese obžalobu, není jisté. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Soud Evropské unie zamítl žalobu Apple na pravidla fungování velkých firm na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
6: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Český rozhlas.
3: A taky k tomu řekneme víc v odpolední Plusu chvíli po zprávách. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Živný měl podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnit 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužívat dalšího 12-letého. Případem se zabývá středočeský krajský soud. Lékaři hrozí až 12-leté vězení, ten ale vinu odmítá. Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato měl premiéru před českým publikem. Snímek, který na Berlinále zvítězil v kategorii dokument, uvedla na Karlovarském festivalu režisérka Pepa Lubojacky. Film se věnuje problému závislostí. Autorka v něm zkoumá, proč s nimi bojuje její otec, bratr i dva bratranci, kteří žijí na ulici. Podle dramaturga Lubora Dohnala ho vystihuje spojení brutální upřímnost.
7: Pepa Lubojacký má jedinečný dar, který obdivuju, skláním se před ním, že se dovede bez sentimentality, s upřímností, k sobě brutální upřímností té pravdy opravdu dotknout.
3: Dokument využívá i umělou inteligenci, pomocí které autorka rozpohybovala fotky z dětství. Do českých kin půjde na konci září. Tady jsou dopravní informace na plusu 6,5 minuty po 15. hodině. Na D1 směrem z Prahy na Brno se zastavují hlavně kamiony v pravém pruhu u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Pomalu pak popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zastavují až na úrovni Brna kolem 190. kilometru. Na Pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lohkova v opačném směru od nájezdu z dálnice D5. Zdržení 10 až 15 minut. Provoz vázne na příjezdech k omezení v Kbelské ulici. Kolony čekejte jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak i v Novopatské, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Zdržení kolem 15 minut. Nesouvislá kolona je na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové pojedete 10 až 15 minut. A provoz stále vázne taky na příjezdech do centra po magistrále. Směrem z Holešovic se popojíždí od Florence k muzeu. Ve směru z Pankráce se zastavíte na začátku Nuselského mostu. Je to v obou směrech až na čtvrt hodiny. Dobře dojeďte. Zítra nás čeká jasný až polojasný den. Hlavně na severovýchodě a východě republiky bude místy až oblačno. Jenom výjimečně se tam přidají i přehánky. Teploty zítra 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Vát má mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. A večer bude pod meteorologů slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Pro Glasu.

Původně jsem vám chtěl po 15. hodině a po zprávách na Radiu Proglas pustit jinou píseň, ale nebojte, na ní taky dojde. Tohle byla píseň Anděl tvůj, kterou zpívala Jana Vaculíková společně s Janou Naďovou. Nová verze písně poprvé jako duet, takže proto jsme si ji možná i dali. Zkrátka mě tam tak nějak skočila, protože byla ještě původně plánována před 15. hodinou, tam už se nestihla, tak jsme ji stihli po 15. hodině. Své blahopřání novému biskupovi do německého Eichstättu zaslal apoštolský administrátor litoměřické diecéze arcibiskup Stanislav Přibyl. Jmenovanému biskupovi Christianu Wirtzovi přeji mnoho sil, boží požehnání a dary Ducha Svatého pro jeho službu a těším se na další spolupráci a přátelství mezi našimi diecézemi, uvedl Přibyl. Zároveň požádal o modlitby za svého nástupce, nového litoměřického biskupa. No a teď už ta píseň, která měla být původně po 15. hodině a také bude, ale až teď, je převzatá od Toma Vejce a vy ji uslyšíte v podání Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Na klavír bude hrát Stevens Eddy a má název Zůstaň v angličtině Hold On.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

prodaný hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: Večerní bohoslužbou s arcibiskupem Josefem Nuzíkem dnes 8. července na brněnském výstavišti začíná konference Charis. Zahájení v pavilonu F od 19 hodin nabídne v přímém přenosu televize Noe. Letošní motto zní především chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Organizátoři zároveň navazují na loňský úspěch a znovu připravili speciální program pro mladé od 16 do 30 let.
1: Program pro mladé se loni konal poprvé a protože měl skvělý ohlas, zařadili ho organizátoři i letos. Hlavní program bude probíhat od čtvrtka do soboty v pavilonu G, kde mladé čekají přednášky, svědectví, modlitba i příležitost navázat nová přátelství. Na tento program není potřeba zvláštní registrace, stačí vstupenka na konferenci a splnění věkového limitu. Výjimkou je workshop Coffee Date with Jesus, kde je kvůli omezené kapacitě nutný zápis v chillout zóně. Tu návštěvníci najdou v pavilonu V a otevřená bude denně od 10 do 19 hodin. Kromě odpočinku nabídne také doprovodné aktivity a další workshopy. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil, Brno.
0: No a teď už Tennessee Waltz, anglická katalánská skupina The Longest Johns a El Pony Pisador.

0: Tak to byla píseň Sedmé poschodí a skupina z Valašských klobou, která si říká Černý čaj. V prostorách Městského muzea v Rýmařově na Bruntálsku probíhá výstava s názvem Jindrovi k narozeninám. Expozice vznikla u příležitosti životního jubilea světoznámého fotografa, pedagoga a organizátora kulturních akcí profesora Jindřicha Štrajta.
1: Výstava odráží autorův vztah nejen k hradu Sovinci, ale i k celému Rýmařovsku. Expozice nabízí výběr toho nejlepšího, jak z jeho černobílého fotografického cyklu Vesnice je svět, tak i výběr cyklu nového, barevného, který je zde vystaven úplně poprvé. Součástí je i panelová výstava na Rýmařovském náměstí.
0: Upřesnil redaktor Antonín Žolnerčík. Doplníme, že výstava v Rýmařově potrvá do neděle 6. září. Zase si sám, tak se jmenuje píseň Martina Zajky a doprovází na bicí a perkuse Igor Sabo.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Král Chris, tak se jmenovala píseň, kterou zpívala Barbora Šampalíková za doprovodu plzeňského dětského sboru a dirigovala Bedřiška Koželuhová, ale najdete ji na albu Popek Blažek, pohádky pro starší a pokročilé, protože byla to píseň Oldřicha Popka s textem Ivana Blažka, zkrátka o krysaři. ADRA spolu s kulturní agenturou Téčko zahájili včera 7. července v Rožnově pod Radhoštěm výstavu Pomáhat má smysl, od regionálního dobrovolnictví k pomoci ve světě. Návštěvníci si mohou prohlédnout snímky z různých koutů světa, kde tato humanitární organizace působí.
1: Výstava se teď koná u příležitosti, kdy jsme loni mohli prožít 20 let založení dobrovolnického centra ADRA ve Valašském Meziříčí, a proto jsme udělali tu výstavu v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s kulturní agenturou Téčko a s městem Rožnov pod Radhoštěm. A na téhle výstavě budete moci vidět fotografie, které se týkají služby našich dobrovolníků, jak pomáhají lidem v domovech pro seniory, v různých mezigeneračních aktivitách, programech u dětí, a dál tam potom také staví fotografii ze zahraničních projektů, ať už se jedná o Bangladéš, Chomoc, Kenii i jiných zemích světa. Takže vás srdečně zvu na tuhleto výstavu.
0: Dodává Lidka Obadalová, vedoucí dobrovolnického centra ADRA ve Valašském Meziříčí. Výstava bude v galerii na Radnici v Rožnově pod Radhoštěm do 30. září.

až zjistí, že nejsem in, tak rychle pryč. Jsem chlap, co dávno nehoří, blíží se permafrost, malej uhlík na srdci, jo, za to sazí dost. Ukaž mi jeden pevnej bod, otočím zem a najdu vchod, otočím svět okolo zpět a najdu, když ne most, tak aspoň brod. Jak lev budu být

0: Píseň Chlap v nejhorším věku. Na klavír hrál Jan Aschenbrenner, ale především zpíval P.H. Senior. To je pseudonym Přemysla Háze. Takže pokud byste to hledali, tak to najdete právě pod tím P.H. Senior. Tak se to píše, jak se to vyslovuje normálně. P.Y. dlouhé H. Senior. Tak přesně takhle hledejte, nebo takto hledejte tohoto interpreta. Na Bruntálsku se letos poprvé koná týdenní dobrovolnická brigáda Summer Job. Přibližně 150 lidí od neděle 5. července nezištně pomáhá obyvatelům obcí Jindřichov, Třemešná, Dívčí hrad, Liptaň a Vysoká. Součástí je tradičně kulturní a komunitní program, který je otevřený široké veřejnosti. Vedoucí projektu František Beneš na Proglasu dodává.
1: Naši dobrovolníci pomáhají především s pracemi, se kterými si dnešní seniori už třeba nedokážou tolik pomoci, jako je například štípání dřeva, sekání trávy, natírání plotů, a letos se nám rozmohlo hodně bourání stěn. Takže to jsou takové ty fyzické aktivity, ale také pomáhají naši dobrovolníci kolikrát i psychicky, právě jenom tím, že jsou s těmi seniory a s těmi lidmi a kolikrát si jenom povídají, a i to je vlastně dost potřebná pomoc dneska. Večerní programy máme každý den jiný. Dnes se třeba můžou těšit na fotbalový turnaj nebo například večer chval na půdním místě Maria Hill. Každý ročník je specifický a originální. Letos jsme právě poprvé na Osoblažsku, na Bruntálsku. Vnímáme, že naši účastníci jsou zase obměněný, že to máme hodně nových tváří, že zhruba 40% je opravdu nováčků, ale jinak ta práce samotná, ty naše pilíře, na kterých vlastně Summer Job stojí, jako víra, práce, zábava, tak to se nemění, to je stále stejné a všichni jsme prostě v tom stejném duchu, to znamená dělat dobré věci a pomáhat potřebným.
0: Sdělil František Beneš, vedoucí projektu Summer Job.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje pokračuje dalším koncertem tuto neděli 12. července. Motem letošního ročníku je Skrze hudbu se modlíme k Bohu. Co návštěvníky čeká tentokrát, prozradí hlavní organizátor událostí Jiří Kabát. A ještě předtím doplním, že samozřejmě to předtím byl opravdu Pokáč a píseň Antarktida.
1: Přivítáme houslistu Josefa Špačka a violončelistu Tomáše Javníka. Oba patří k absolutní špičce mladší generace českých interpretů a je nám velkou radostí, že se nám po několika letem snažení podařilo tyto interprety do Heřmanova městce dostat. Zazní program od Hendla přes hudbu Janáčka a Martinů.

Petr Skala, píseň Jen tak. Před 5 lety zemřel dominikán s titulem osobního děkana a kanovníka katedrální svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích pater Stanislav Bečička, dlouholetý farář v Kamenickém Šenově. Od začátku 50. let spolupracoval se svým strýcem, dominikánem Bernardinem Skácelem, do jeho rukou složil tajně řeholní sliby. Podílel se na skrytém fungování díla blažené Zdislavy.

kláštere se spolubratry obnovil plný řeholní život, vykládá církevní historik Petr Macek z Univerzity Hradec Králové. Silná komunita, která tam zůstala i po návratu části mnichů do mateřského kláštera v Německu, se hluboce zapsala do liturgického dění v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Olomoucký písničkář Stanislav Hirák se svou skupinou Stanislav a spol nám teď zahrají píseň Věřím na zázraky.

věřím na zázraky. V kuchyni si zpívám, písničky se budí, taková rána mívám, myšlenky odletí, stejně jako mraky. A u jednoho stolu věříme na zázraky. Věřím na hrníčky,

jako tma ve skříni, co civí do němoty, jako tma ve skříni. Na ledničce fotky

Věřím na zázraky, srazí nás na kolena. Nestačíme vzít nohy na ramena. Myšlenky odletí jako mé nápady. Smějeme se spolu, až se nám třepou brady. Smějeme se spolu, až se nám třepou brady. Smějeme se spolu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti

Píseň Dua Ajua ze španělské Valencie, konkrétně zpíval Juan Peiro Aznar. Píseň Nonino už nám nezazní celá, protože se blíží 16. hodina. Posloucháte vysílání Radia Proglas. Tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Šoba dnešním odpolednem a večerem, zkrátka zbytkem dnešního dne vás bude provázet moje kolegyně Lenka Pekařová a také nocí. No a já se budu těšit zase naslyšenou dáli pán od mikrofonu Radia Proglas příští týden. Mějte se krásně.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Není to příliš dlouho, co do nenávratna odešel 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a jsme tu s dalším tradičním festivalem, tentokrát v obcích Horňácka. Horňácké slavnosti 2026 budou tentokrát v období 16. až 19. července 2026, tedy v před svátkem Máří Magdaleny v tradičním období. Čtvrtek tohoto festivalu bývá tradičně věnován vernisáži některé z výstav. Tentokrát to bude výstava Krajina zavátá časem a vernisáž proběhne v budově obecního úřadu ve Velké nad Veličkou jako výstava obrazů ze soukromých sbírek od žijících i nežijících malířů, kteří malovali na Horňácku. Horňácké regionální centrum ve Velké v domě s číslem popisným 406 pak představí průběžně probíhající výstavu Horňácké kalendárium, jenž obsahuje medailony horňáckých osobností a nositelů tradice k výročí narození formou audiovizuální smyčky, což je dílo dvou správců Horňáckého regionálního muzea Petra Myčky a Zlaty Putikové. My jsme náš dnešní pořad otevřeli vlastně replikou části předchozího pořadu, který jsme věnovali výročí Jaromíra Myškeříka. Jedné z osobností již na Strážné Hůrce bude věnován páteční pořad. Je to trio Hrbáč Myškeřík Smutný z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice z roku 1985. Jak jsme již řekli, bude připomenuto 80. výročí narození Jarka Myškeříka a zároveň 60. výročí horňácké cymbálové muziky Martina Hrbáče, jejíž byl Jaromír Myškeřík v určitém období součástí. To trio, o kterém již byla řeč, si v podobě ukázky písně k tanci Starosvětská z téhož období poslechneme ještě jednou. Pak už se nám připomene právě horňácká cymbálová muzika Martina Hrbáče. Kdybyste o ní chtěli slyšet a vidět víc, stačí zalistovat v našem audioarchivu, kde je jí věnováno několik pořadů. My uslyšíme primášský souboj, jehož se účastní kromě Martina Hrbáče již zmíněný Jaromír Myškeřík a dále suchovské hudecké. Ať se vám dobře poslouchá.

Dnešní folklorní okénko je věnováno pozvánce na horňácké slavnosti. Jejíž letošní ročník se koná od čtvrtka 16. července až do neděle 19. Převážná část pořadů je orientována pochopitelně do Velké nad Veličkou, ovšem nedělní celý den, jak je již tradicí, bude také věnován Kuželovu, kde se uskuteční pásmo dětí z Kuželova, vzpomínka na místního vypravěče Vaška Mlýnka a také pořadu, když balady od mlýna zazní, ale postupně. V pátek v památkovém domě číslo 117 ve Velké proběhne od 14 hodin komentovaná prohlídka. Je to ukázka zajímavostí týkajících se horňácké historie. Stejně tak Vrbecké muzeum v Hrubé Vrbce nabízí od 15. hodiny vernisáž výstavy Historický oděv na Horňácku. Muzeum na Stěhlovém od studně v Javorníku, jehož ředitelkou je Anna Zellinger, připravilo na 16. hodinu v pátek vernisáž výstavy Pan továrník Rumíšek, jež je věnována význačnému podnikateli z Javorníka. Válcový mlýn Antonína Nováka ve Velké od 17. hodiny připravil vernisáž výstavy Horňácké poté, což je výstava fotografií Jana Korába. Páteční podvečerní program na Strážné hůrce otevře v 19 hodin pořad Když si zavzpomínáme. A to je právě pořad k 80. výročí narození Jarka Miškerýka, Petra Jelínka, bratří Jiřího a Antonína Mičky a 60. výročí horňácké cymbálové muziky Martina Hrbáče. K panu doktoru Mičkovi, jednomu z nejzajímavějších a nejvýraznějších učitelských osobností horňácké oblasti, se dá říci také to, že je zřejmě v současnosti nejplodnějším horňáckým literátem. Napsal přes 350 článků o historii Horňácka, o jeho akcích, osobnostech, vydal několik velmi zajímavých knih, například knihu Pěšinkami Horňácka, Školství v obci Louka, obsáhlou více než 500 stránkovou publikaci z dějin horňáckého školství a jeho osobností a konečně také zajímavou knihu o obci Louka s názvem Louka ve staletích. Plných 33 let řediteloval na základní škole v Louce. Velický rodák, pedagog, folklorista, muzikant, zpěvák a spisovatel se rozloučil se svou školou, učitelským sborem i žáky, ale jako dlouholetý literát a také autor pořadů na horňáckých slavnostech pochopitelně působí dál i přes svůj pokročilý věk, jak mu jen zdraví dovolí. My si poslechneme jednak ukázky zpěvu Martina Hrbáče s jeho cymbálovou muzikou, ale také to, nač je pan doktor Antonín Mička právem hrdý. A to je horňácká cymbálová muzika Petra Mičky, kteří si říkají Bavríné. V níž primuje a zpívá jeden ze synů Antonína Mičky, Petr, a v téže muzice hraje i jeho druhý syn Aleš. Takže pan Mička může být právem hrdý, že jeho synové pokračují v rodinné tradici. Poslechněme si ukázky.

Dalšími jubilanty na těchto horňáckých slavnostech budou jubilea obou lipovských sborů. Bude to 30. výročí sborečku žen z Lipova, které oslaví páteční večerní pořad od 20 hodin na Strážné hůrce. Zboreček žen z Lipova je pochopitelně neprofesionální zpěvácký kolektiv, který působí od roku 1995 v obci Lipov ve velice výrazném regionu na Horňácku a jeho členy je různě se obměňující desítka mladých žen, které byly povětšinou tanečnicemi souborů Lipovian, Velička či Radošov a rozhodli se, že pro svou lásku k ženskému zpěvu a tradičním lidovým písním vytvoří zajímavé prezentace na veřejnosti. Takže vycházejí ze starých sběrů Františka Sušila, Františka Bartoše, Martina Zemana a dalších. Takže vydali nebo participovali na celé řadě nahrávek různých cymbálových muzik, především cymbálové muziky Petra Galečky z Lipova, ale sami nedávno, vlastně loni, vydali na CDčku jeden ze svých pořadů nazvaný Sedmero podob horňácké dívky, které jsme ostatně věnovali samostatné folklorní okénko. Desítka mladých žen stále tvoří, většinou jsou to právě tematické pořady a mnohé z nich získaly ocenění na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Další zajímavostí je, že vydali už ke svému desetiletí fotografický kalendář zachycující život ženy před 100 lety a ze spolupráce členek zborečku a etnografů specializovaných na lidový oděv vznikl návrh a později i velmi zdařile obnovený ženský lipovský kroj z přelomu 18. a 19. století. Tato rekonstrukce kroje byla dokonce zachycena v jednom z dílů televizního cyklu Folklory, který připravuje Česká televize v Brně. Dalším pořadem pátečního večera bude pořad ke stému výročí narození Vaška Mlýnka z Kuželova, kterým se pátek uzavře. My si opět poslechneme několik ukázek, pochopitelně to bude zboreček žen z Lipova, a to jak a kapela, tak za doprovodu cymbálové muziky Petra Galečky.

Sobotní program horňáckých slavností pochopitelně otevře hned po ránu tradiční jarmak na Velkém náměstí ve Velké nad Veličkou. Od 10 hodin proběhnou u kostela tradiční zpívánky, a dále pořád Ej stala sa Aničko, stala sa proměna se ženským sborem Oskoruša. Od 13.30 v domě číslo popisné 166 proběhne pořád Počúvaj, počúvaj k oslavě 30. výročí mužského sboru z Lipova. Dovolte mi osobní poznámku. Neznám fotogeničtější mužský sbor na Horňácku, než je ten lipovský, už proto, že ho netvoří jenom sebe mladé osobnosti, ale že je generačně velice rozprostřený a jsou jak kroji, tak osobnostmi i fousatými tvářemi velice výraznou ozdobou Horňácka. Mužský sbor z Lipova založil tehdejší starosta Lipova František Jagoš spolu s vynikajícím tanečníkem a zpívákem Ladislavem Jagošem řečeným Jožíček a Františkem Sedlářem. Vznikl v roce 1996, takže tady je oslava zcela v čase přesném. Sami o sobě říkají, že se nedrží jakýchsi vžitých pravidel mužského zpívání na Horňácku, ale hledají nové způsoby interpretace lidové písně, pokud možno bez doprovodu muziky, takže a kapelový zpěv je jejich dominantou. Jejich doménou jsou táhlé písně, převážně horňácké, které si členové sboru zamilovali pro obsahovou i melodickou jedinečnost, s níž vypovídají o citovém bohatství našich předků, jejich vztahu přírodě k rodnému kraji. Dá se říci, že je-li nějaký mužský sbor na Horňácku rozeznatelný na první poslech, tak jsou to bezesporu Lipovjané. Poslechněme si ukázky.

Tradiční součástí sobotního odpoledne na horňáckých slavnostech je pořad v domě řečeném na Fňukalovém, což se nynějším majitelům moc nelíbí. Ty trvají na označení dům číslo popisné 166. A to je pořad Supý škrek s podtitulem O největšího znalce horňáckých sedláckých. Připravuje ho již tradičně horňácká cymbalová muzika Libora Supa. Proto ten název Supý škrek. Tato muzika má k horňáckým sedláckým velice blízký vztah. Mimo jiné vydali 3 pokračování sbírek horňáckých sedláckých, jež upravil jednak vedoucí muziky Libor Sub a jednak spiritus agent z této cymbálové muziky cymbalista Pavel Valíček. Takže cymbálová muzika Libora Supa a Supý škrek, který od 17 hodin hostí Velický dům číslo popisné 166.

Toto folklorní okénko jsme věnovali horňáckým slavnostem a věnujeme se konci soboty 18. července, kdy se hlavní pořad odehrává od 8:45 na tradičně strážné hůrce. Následuje po tradičním pořadu dětských horňáckých souborů. Hlavní program připravila Irena Mikesková a nese název O ztraceném kepcu. Scénický pořad vznikl se zapojením všech horňáckých obcí. Po skončení programu následuje tradiční noc s hudci. Program nedělní je tak trochu, dalo by se říci, osobitým programem horňáckých, už jenom proto, že se neodehrává nikde ve velké, ale je situován na větrný mlýn v Kůželově, takzvaný větrák. Nedělní program odpoledne otevře pásmu dětí z Kůželova a Hrubé Vrbky. Od 14 hodin proběhne vzpomínka na místního vypravěče Vaška Mlýnka z Kůželova a od 14:40 to bude pořad Tondy Vrby, když balady od mlýna zazní. Takže pořad balad, které mají na horňácku výraznou tradici, bude tvořen výjimečnými horňáckými zpěváky, mezi nimiž se jistě nestratí zpěvačka Jiřinka Miklošková, kterou dobře známe z pořadu a i z živého vystupování ve studiu zde na Proglasu. My si vlastně dnešní pořad ukázkou jejího zpěvu uzavřeme. To je z dnešní pozvánky na horňácké slavnosti vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou buď za týden na stejné stanici a ve stejném čase, po případě v třetím týdnu červencovém přímo na horňáckých slavnostech. Na slyšenou.

0: Polední plus, děkujeme za to, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
0: A od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Lucie Vopálenská.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas plus. Zprávy.
2: Spojené státy budou s Ukrajinou jednat o možných dodávkách střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Sněmovna znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely. A ministr Šťastný nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru. Sankce na ruské sportovce mají podle něj platit dál. Dobré středeční odpoledne u zpráv vám z Plusu přeje Ondřej Látal. Spojené státy by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému protizdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na úvod jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v turecké Ankaře. Podle Trumpa bude taky důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být i uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že i o tom chce jednat se zástupci Ruska.
4: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
2: Trump řekl, že po jednání se Zelenským ještě plánuje telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Sněmovna znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vyněl z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Opozice varuje hlavně před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů dál podléhat sankcím. Reagoval tak na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru. Ruští sportovci ruské týmy se tak můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Sport je podle Šťastného v Rusku součástí státní propagandy. Podmínky účasti ruských sportovců se proto až do ukončení války neměly měnit.
5: Já si uvědomuji, že se to může dotýkat sportovců a sportovkyň, kteří nemají s politikou co společného, jenom mají smůlu, že se narodili ve špatné zemi a pohybují se ve sportu ve špatnou dobu. Na druhou stranu já zásadně nesouhlasím s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru.
2: Předseda koaličního SPD Okamura si naopak říká, že jde o správné rozhodnutí. Podle něj má sport spojovat a nerozdělovat společnost. Soutěžit ale Rusové dál nebudou pod svou státní vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Miroslav Krobot uvedl na Karlovarském festivalu svůj nový film Zpráva pro Minervu 2. Experimentální komedii, kterou natočili s režisérem Lubomírem Smékalem, představili v malém sále hotelu Thermal.
6: Doufám, že si film užijete, jako jsme si my užívali zkoušení a natáčení všech těch 10 dnů, co to trvalo.
7: Herec, dramatik a režisér Miroslav Krobot obsadil do snímku neprofesionální herce z divadelního spolku S23.
8: Rezervaci máte, že?
7: V příběhu z jednoho omšilého hotelu sledujeme hosty, kteří hledají únik z každodennosti. A mezi personálem se objeví také mimozemšťan z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu země.
8: A připadám si tak nějak ztracená.
7: Snímek Zpráva pro Minervu 2 uvidí diváci v kinech letos na podzim. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: A tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 173. kilometru. Pomalu popojiští v nesouvislé koloně až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zastavují v okolí Kývalky, následně od sjezdu na Výstaviště na 190. kilometru. Pro osobní auta zdržení až půl hodiny, pro kamiony výrazně delší. V Praze na magistrále směrem z Holešovic do centra čekejte dlouhou kolonu už od nábřeží Kapitána Jaroše. Pomalu se jede až na úroveň Václavského náměstí, kde se řeší nehoda dvou aut. Zdržíte se tam kolem půl hodiny. Bouralo se ve Vršovicích v křižovatce Ruské a Bělocerkevské směrem z centra Prahy. Srazila se dvě auta, objíždí se částečně protisměrem. V koloně a ulice u Jana Želivského zdržíte se přes 10 minut. Na Pražském okruhu jsou stále kolony před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se popojíždí od Lochkova. V opačném směru se provoz zastavuje už na konci D5 před okruhem. Zdržení teď až 20 minut. Provoz vázne v obou směrech před omezením v Kbelské ulici. Kolony jsou v Cínovecké skoro od sjezdu na Zdiby a taky v Novopatské, kde se zastavíte za sjezdem na Černý most. Zdržení kolem 15 minut. A kolonu čekejte v Holešovičkách směrem do centra od Bulovky k tunelu Blanka. Je to na 15 minut. Dobře dojete. Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přehánkami, teploty 23 až 27, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy a na plusu teď pro vás máme 20 minut Radiožurnálu.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Surikata je drobná denní šelma, která obývá skalnaté i písčité polopouštní a stepní oblasti jihozápadní Afriky. Gospel je hudební žánr význačný dominantní úlohou vokálů, přičemž texty jsou náboženské povahy, zejména křesťanské. Co mají společného, zjistíme v dnešním, jak se vám líbí na Rádiu Proglasu. Jeho poslechu vás vítá od mikrofonu Janis Moras a já v našem koncertním studiu vítám Surikata Gospel. Pěkný večer.
3: Hezký večer.
2: A ostatní? Kolik vás vlastně přijelo?
3: Hodně? Tak 28.
2: To tady hovoří Roman Hampacher, s kterým já jsem se potkal na našich vlnách poměrně nedávno u jeho solového alba Čerty a dnes tedy přijel jako, řekněme, jako maestro vlastně.
3: Jo, nepomáháš tomu, ty dělá dobrý.
2: Pojďme si dát první skladbu a pak si budeme písničku povídat.

0: z koncertního studia Proglasu vám dnes bude živě zpívat Surikata Gospel v čele s Romanem Hampacherem. Smíšený sbor, tedy z Poděbrad, jak se tak dívám, ale nejen sbor, máte i různé hudební nástroje, Roman samozřejmě na kytaru, už teď jsme slyšeli housle, které nevidím tedy, protože je vás opravdu tady. No, řekl bych, jako když tedy, já se u toho zahnedka zastavím, vlastně u toho názvu, jako když stojí Surikaty v pozoru, no. Je to tak, proč, jak vlastně vznikl ten název?
1: Hele, jako to se nabídlo až potom, jo, ale nejdřív vlastně jsme zápasili s tím, jak se jmenovat a máme písničku rozespívávací, která dneska nebude. Surikata malinkata a to nechci slyšet prostě, jako, ale tak jako máme takovou písničku, jak nakonec se řeklo, že zkusíme být Surikata gospel. A jeden můj kamarád mi řekl, že horší název se nemohu vymyslet, ale já si naopak myslím, že to je super, protože mimochodem my tady pro tebe máme Surikatu potom, takže když nás budeš hezky zpovídat, tak...
0: Děkuju. Ano, ukazuješ na kameru správně, protože ti, co nás zatím poslouchají jenom, tak si nás můžou zapnout i na YouTube kanálu Rádia Proglas a podívat se, kolik lidí tady dnes je. Já jsem to ještě nezažil za všechny ty koncerty, co jsem tady moderoval, že by tady bylo tolik lidí a vejde se jich ještě víc.
1: Nás je teda víc, jako nás ještě třeba o 10 víc, jako zhruba. Někteří jsou nemocní, někteří mají nějaký jiný svoje starosti, takže zdravíme samozřejmě. Protože by rádi byli tady, ale zase jsme byli limitovaný počtem sedadel v autobusu, takže ono to tak vyšlo akorát.
0: No a ten název, teda je to kvůli té rozespívávací písničce? Ano. A to je co za písničku?
1: Surikata, malinkata,
0: proto já ji neznám,
1: velké oči má, taková prostě jako legrácká. Aha. Ale potom mi jako došlo, když jsem viděl ty surikaty, jak oni, tak když na ně pískneš, tak je fakt, že jako je to podobný.
0: No a na tom názvu jste se shodli, nebo jak to vlastně funguje? Teď jsme u toho, jak může takhle velké těleso fungovat.
1: Hele, já se učím být nedemokratický. Aha. Takže, no, učím se být nedemokratický. Jako někdo musí říct, jak to bude, což mi moc nejde. Já mám pocit, že všichni to vědí, jak to má být správně, jak to mám v hlavě já teda. Ale...
0: Já vás nechám dál zpívat a pak si budeme povídat třeba o tom, jaký je kontrast mezi tím, co děláš jako solista a jak to tedy vlastně je tady v tom velikém sboru. Tak druhá skladba bude která?
1: Hele, druhá skladba se jmenuje Song for the Thankful a je od Avyho Kaplana a nám se líbí.

0: Posloucháte anebo taky sledujete Rádio Proglas živý koncert ze studia našeho koncertního, kde dnes zpívá a hraje Surikata Gospel. Já jsem říkal, že trošku osvětlíme ten kontrast vlastně mezi tvou soulovou dráhou, Romane, a mezi tímto sborem, protože tvoje soulové desky jsou vlastně poměrně produkčně minimalistické, takové řekněme až intimní. A teď vlastně jsem přišel do studia a tady se na mě dívalo, nevím, 25 párů očí, možná více. Tak jak, proč, kdy, z jaké potřeby vlastně toto těleso vzniklo?
1: My jsme tady byli s Lenkou Vavřínkovou, kde si dávno, a v Jablonci jsme měli gospel, že jo. A pak jsme byli přestěhováni, co by rodina, tak jsme byli přestěhováni do Poděbrad. A moje žena chodila a říkala, že by se měl založit gospel. A mě se do toho moc nechtělo, protože prostě těch párů očí je pak hodně. No nicméně pak to tak jako přišlo, že vlastně jsme založili gospel a já jsem za to vlastně hrozně rád a právě to vyvažuje ten intimní vesmír, tak prostě najednou je to úplně neintimní. Je to prostě, všichni jsou všude, všichni se smějou, dělají bordel a pak skvěle zpívají a prostě ta energie je skvělá. Jako když se to dá dohromady, tak prostě je to super.
0: Bylo to od začátku takto velké těleso nebo jste se sbírali postupně?
1: Já myslím, že na začátku nás bylo třeba okolo 20 hned, že, protože přijel jablonecký gospel do Poděbrad a to vlastně jako nakoplo celou tu věc a vlastně na první zkoušce se nás sešlo, nebo na prvních zkouškách třeba okolo 20, ale dneska v tom mailing listu máme asi 35 nebo 38 men třeba, takže se to postupně jakoby nabaluje, protože nějak to táhne, jako pro mě to je záhada, jakože když něco rozjíždíš a zakládáš, tak seš rád, že se někdo chce přidat, vlastně skoro přemlouváš lidi a tady to je úplně naopak prostě.
0: Tady odmítáš?
1: Zatím ne teda, ale jako vedem diskuzi, kde bude strop, jo. Mm-hmm. Já prosazu 3-ciferný číslo, ale zatím uvidíme.
0: No tak já se ptám i proto, že dnešní živý koncert může být třeba inspirativní pro někoho z okolí Poděbrat a bude se chtít třeba připojit, tak jestli vlastně může přijít.
1: Jasně. Každé úterý od 6 hodin, vyjma prázdnin, tedy máme zkoušky a kdokoliv přijde, může se přidat a myslím si, že se vejde každý. Dobrý člověk se vejde vždycky.
0: To byla vlastně moje další otázka, na jaké bázi fungujete. Už víme, že tedy se scházíte každý týden. Mm-hmm. A je to jinak tak, že já bych vám všem moc rád dal slovo, ale to bohužel tak z časových důvodů není úplně možné. Takže jsme se domluvili, že Roman bude váš hlas dnes, vaším hlasem v těch našich interview vstupech, řekněme. A je to tedy tak, že vlastně většina z těch lidí jsou třeba aktivní hudebníci nebo byli, nebo řekněme absolutní amatéři, kteří se s muzikou setkávají pořádně poprvé teď tady?
1: Hele, mně je to jedno.
0: Ne, to je jasný,
1: ale jakože opravdu, já bych totiž jako mohl někoho urazit, nebo naopak někoho, jako, víš, jakože já vím, že někdo třeba zpíval, někdo hrál, nebo hraje aktivně a tak, ale vlastně to není kritérium.
0: Mm-hmm. Ne, to jsem nemyslel, spíš jako jaké to složení vlastně, jestli čistě jako popis, vlastně ne jako hodnocení,
1: protože... Ale myslím, že většina z nás asi nejsou aktivní hudebníci, si myslím. Mm-hmm. Teda jako díky Surikatě už jo, ale...
0: Právě, že to jsou ty první zkušenosti, ale vlastně velmi vzácné a to vzájemné obohacení musí být obrovské při takovém počtu lidí. Mm-hmm. A konec konců slovo amatér ve francouzštině znamená milovník, takže myslím si, že to absolutně vystihuje jako podstatu toho, jak vlastně...
1: Nechci být profesionál.
0: No právě, jako jak člověk dělá to, co má rád, dělá nejlíp na začátku, když je amatér.
1: Jako je to pravda, No.
0: Tak další skladba před námi, jak se jmenuje?
1: Další se jmenuje For Your Glory a my jsme jí dali takový sambovej nádech trošku. Teď jsem možná přeskočil nějakou. Ne, nepřeskočil. Ne, mám to správně. Tak jo.

0: Pořadu Jak se vám líbí na Rádiu Proglas dnes živě v koncertním studiu zpívá a hraje Surikata Gospel. Smíšený sbor z Poděbrad pod vedením Romana Hampachera, písničkáře, se kterým jsem se nedávno setkal na našich vlnách s jeho osobní deskou.
1: Tak,
0: velmi osobní. A soulovou tedy, to jsem chtěl říct. A dnes tedy přijelo velké těleso. A když jsme se bavili o tom, že máte spoustu zpěváků, zpěvaček, tak převažují ženy. A říkám si, že vlastně bychom tím pádem možná mohli ponouknout trochu pány, aby se třeba přidali a přišli podívat. Nebo jak to vlastně máte?
1: To my jako vlastně ještě jsme rádi, že máme vlastně poměrně vlastně dost mužských, jo? Protože většinou sbory zápasy je s tím, že jako tam vlastně ty chlapy moc nejsou. Takže nám vlastně ještě chybí, vlastník nám chybí, bas nám ještě chybí. Takže vlastně já si jako nestěžuju, byť samozřejmě, když budou chtít přijít, nechť přijdou, jako, ale jako já jsem vlastně spokojený.
0: Jaké je vlastně to rozdělení hlasů? Já přestože dělám muziku, tak v tomhle mám vždycky hokej. Jak to vlastně je, jak jsou poskládány k sobě a tak podobně?
1: No tak chlapi zpívají tenor, když mají bas, tak můžeš zařadit bas. A pak mám holky mám altky a sopránky. A nějak to prostě sesadíš dohromady. Jako, můžu tě pak dát hodinu, jestli chci.
0: Plánek nějaký stačí.
1: Plánek, ano. Je to taková skládačka, je to hrozně jako milý, když jako pak slyšíš ty hlasy, jak se mezi sebou jako proplejtají, tak je to prostě fajn. A hlavně mě se na tom strašně líbí, že jako nikdo není úplně důležitý, že je důležitý právě to, že jsou všichni dohromady a když se to o sebe opře, to je slyšet i v těch skladbách. Když je to unizono, tak samozřejmě je to písnička. A pak to najednou vyroste do toho trojhlasu a člověk má pocit, že je jako v jiném vesmíru. Tak to se mi na tom líbí. No.
0: A když jsme to mluvili o tom, kdo má jaké hudební zkušenosti, tak máte i muzikanty v kapele, nebo ve sboru vlastně. Jak už jsem říkal, tady housle tu zazněly, ty Jasně. Máš kytaru, máme tu i koncertní křídlo dneska v provozu ano. naše a máme tu taky perkuse. Tak
1: ano.
0: To,
1: a basu.
0: A basu. Tak to zařazení těch nástrojů, to bylo taky od začátku s vámi?
1: Hele, já mám takový přístup, že pracuji s tím, co je, jo. Takže v Jablonci jsme měli takový banjo band skoro prostě, že to bylo postavený takhle a bylo to super. A tady to prostě vykrystalizovalo tímhle s tím způsobem a mně to přijde skvělý. Mně to přijde jako výzva prostě. Je to musíš prostě, není to gospelová kapela prostě. A vlastně to se mi na tom líbí.
0: Jak by vlastně vypadala gospelová kapela?
1: Hele, jako velký bicí, tlustá basa prostě a piano, to je základ. A jako na kytaru by se hrálo nějaký maha a tak, jo. Ale bylo by to takový, jako mělo by to úplně jako jiný tlak, takový rytm blues, no.
0: Takže to vlastně bylo úplně, nebylo to tak, že by si říkal, tak co bychom mohli obsadit, jaké ty nástroje, ale bylo to prostě nějaké přirozené.
1: No.
0: Nějaký přesně. přirozený vývoj. A to se muzikanti rekrutovali z řad zpěváků? Nebo zpívají taky? Jak na ně nevidím, tak nevím.
1: Hele, oni vlastně, tak huslická nám zpívá jako Dana. Kluci občas otvírají pusu. Ale oni mají dost co dělat s těma nástrojema, takže je to takhle. Já vlastně nevím, hele, ono to fakt vzniklo tak jako organicky, mi se to těžko popisuje, protože já to vnímám celý jako dar veliký, jo. Jako ono se to rozjelo a teď to furt se to kutálí a teď já si říkám, tyjo, teď z toho vypadlo tohle, co ještě přijde, zvládnem to, uděláme to, tak zatím jsme v takovém benefitním období, řekl bych.
0: Je pravda, že občas se ozývají nějaké perkuse tady i blíž ke mně? Z řad dam, jestli se nepletu, ano, vidím tam, shaker. Tak jo, budeme si povídat i dál o vašem repertoáru, jak ho vybíráte a tak podobně, ale poprosím vás teď o další skladbu a zeptám se opět na její název.
1: Desatero, což jsou vlastně Spiritual Quintet. A bude to a kapelovka.

Sinaj stál národu svému. Dvě kamenné desky dal a na těch deskách milý synu, na těch deskách milá dcero. A těch deskách bylo vytesáno desatero. A od té doby by měl každý vědět, když bude zlobit, tak půjde sedět, že v kostele se smyká a ve škole se zdraví. A čisté jak řeka mají být naše mravy.

láska chybí a místo skutků zbyly jen sliby. Měli bychom hlídat, kam naše loďka půjde a zasypat ten příkop.

0: Desatero Spirituál kvintetu v podání poděbradského sboru Surikata Gospel v čele s Romanem Hampacherem a já jsem sliboval, že si budeme trošku povídat i o vašem repertoáru, ale ještě předtím bych se pozastavil tady u těch vlastně solových mikrofonů, které jsou tady předsazeny před ty sborové. Už po třetí jsem viděl, že vlastně někdo z vás vystoupil do popředí, buď to zpíval větší nebo menší část z té skladby solově. To je co za princip vlastně? Je to třeba běžné v gospelu? Já se přiznám, že se v tom úplně neorientuju, tak proto se ptám.
1: Je to tak. Je to tak. Dokonce jako v těch běžných gospelech mám pocit, že tam jako jsou prostě dva zajetý solisti a jako fakt to jako tlače a prostě ten zbytek dělá křoví. A ono, tý písnice to prostě dodá barvu zase úplně jinou, že jo? Takže to je vlastně smysl, jako proč se lidi střídají u mikrofonu, aby to nebylo pořád stejný.
0: A do jaké míry se třeba více solově zapojuješ ty? Protože zatím jsme to úplně neviděli, spíš se...
1: Já se nezapoju.
0: Vůbec?
1: Ne. Já si fakt užívám to, že to jako, že to můžu organizovat.
0: No a když jsme u té organizace, tak co se týká repertoáru teda, jak vlastně vzniká, jak velký třeba už je za ty, myslím, 2-3 roky, co fungujete?
1: Teď jsme měli 2 roky výročí. No, tak my vycházíme, vlastně, když jsme se rozešli jako s Jabloncem, jako, nebo já, moje rodina, když jsme odešli, tak byla taková dohoda, že když by náhodou něco vzniklo, takže můžeme použít, což konec konců děláme z nějaký části, takže vlastně používáme ty věci, které jsme dělali už v Jablonci. Jablonec zase používal to, co se dělalo už kdysi dávno v Liberci, ale postupně prostě přidáváme nové svoje věci a tak si to prostě... Stavíš ten domeček. Moje kritérium pro ten výběr, k tomu asi směřuješ, je barevnost. Jo, jako vlastně se mi líbí, že ty písničky by si nemusely být úplně jako podobný všechny. Mm-hmm. A no.
0: To znamená, že ten výběr je čistě na tobě.
1: Hele, asi mám právo veta. K radosti některých. Prostě je fakt, že já si vlastně užívám to, že to dělám jako z lásky. Jako teda ten amatér. A vlastně tím pádem jako musím dělat věc, která jako mě fakt baví. A mám ten luxus, zatím mi to je dovolováno, že prostě to tak je. Ale myslím si, že vlastně pak je to znát, ono, když to baví tebe, baví to ty ostatní a prostě dáme do toho ten náboj, který tam má být.
0: A jak velký teda přibližně ten repertoár teď máte? Jak velký čas Kolik můžete pokryt?
1: 25 písní máme, jako aktivních takových, máme jako ve zpěvníku jich máme dost, ale prostě aktivně máme asi 25 písní, no už je toho docela dost.
0: Říkáš zpěvník, to znamená, že jsou nějaké takové, řekněme, prostě gospelové zpěvníky, standardy, nebo...
1: To je ten jablonecký relikt, víš, jako, že vlastně máme vytisklý zpěvník, který jsme používali ještě v Jablonci a nějaký písničky z toho děláme, některý ne. A, no,
0: a jinak jsou takové gospelové standardy, které asi děláte, nebo které ty znáš vlastně a hned jste je zařadili?
1: Janis, já ti řeknu nějaký tajemství, jo. Mně se gospel moc nelíbí. Mm-hmm. Jakože, jako klasický gospel, mě vlastně jako po třetí písnice začne líst na nervy. Protože tam právě jako není ta barevnost. A je to všechno takový, je to vlastně takový jako křesťanský pop. A mě to vlastně leze hrozně jako krkem. Takže já mám radost z toho, že můžeme vzít třeba folkovou písničku a předělat jí a najednou to dostane prostě ten tvar, který to má mít. Takže vlastně proto.
0: Takže třeba bereš písničky, které už dlouho znáš, jsou z jiného žánru a ano. Předěláte je ano. Jako pro sebe, do ano. K obrazu svému.
1: Ano.
0: A potom třeba, já nevím, jako sedíš u nějaké streamovací platformy, posloucháš písničky a říkáš si, tohle bychom mohli zkusit.
1: Hele, já mám v hlavě zásuvu písniček, o kterých si myslím, že by nám mohli slušet, ono se to někdy trefí, někdy ne. A pak navíc jako děvčata a chlapci jsou velmi aktivní v posílání věcí, takže já potom to tak jako poslouchám a říkám si, no, já neumím říkat ne, jo, takže to si nepamatujte teď, to, co jsem řekl. Takže se tím jako nějakým způsobem probírám, ale mám nějaký jako svý vnitřní kritérium, který je jako zatím respektováno.
0: Chtěl bych vidět vaši hromadnou konverzaci.
1: No dneska by si vidět nechtěl, jo, protože...
0: Nemyslím na autobuse, jako... já myslím na chatu. Jako,
1: ano,
0: jo?
1: My máme WhatsAppovou skupinu a tím, že jedem sem, tak já jsem nebyl 5 minut na tom a naskočil mi tam asi 80 nových zpráv, jo, takže je to živý, no. Ale tak to je život.
0: Ještě jenom než zaspíváte další skladbu, tak zpíváte teda v češtině, v angličtině, ještě v nějakých dalších jazycích?
1: Ne, ale máme tam písničku Baba je tu, po který jako trošku jako aspoň část z nás jako touží, že by to bylo hezký to udělat. A to je v nějaký afrikánštině.
0: Baba je tu.
1: Baba je
0: ale
1: tu.
0: To není česky Baba je tu.
1: Baba je tu. Ne, to není Baba je tu. To je Otčenáš, prosím tě, je to. Otčenáš, Baba je tu.
0: Jo, takhle. Jo, no, jo,
1: Baba
0: jo.
1: Je otec.
0: Mm-hmm. No ano, jo, to i v řečtině, no, babas, ano, no, ano, vlastně přesně, i v turečtině, baba.
1: V turečtině.
0: No, to jsme se dostali pěkně daleko.
1: Ano.
0: No tak pojďme zpátky do Brna, do koncertního studia Rádia Proglas, kde v pořadu, jak se vám líbí, živě hraje a zpívá vlastně gospelový sbor Surikata Gospel. Poprosím vás tady o další skladbu.
1: Tak další skladba se jmenuje Fix You a budou ji posluchači a diváci znát, protože jí zpívá kapela Coldplay. A my bychom ji chtěli věnovat těm, co tady s námi nejsou. Teď to teda nemyslím jak fatálně, ale opravdu jako pár lidí chtělo jet a nemohlo jet a tak na ně jako myslíme. A teď vám dovolím zamávat do té kamery, jo. Teď, výborně.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Jak se vám líbí, živý koncert ze studia. Dnes je tu Surikata Gospel, je tu v podstatě takřka 30 lidí, ale většina z nich jsou účinkující dnes večer. Přemýšlel jsem tak, jak dlouho třeba vám může zabrat naskoušet jednu skladbu, takže je připravená na to, abyste ji odspívali naživo. Od chvíle, kdy se vybere, kdy, já nevím, se rozdají noty, nebo jak to vlastně chodí? Bez not. Podle tvého smíchu.
1: Bez not. Já jsem hrozný pankáč v tomhle. Jakože jsou písničky, které jsme byli schopni odspívat po první zkoušce skoro, nebo po druhý. Jakože opravdu to sedlo. A protože prostě ta parta je skvělá. Jo? Jako, já znova už to opakuju asi po druhý, po třetí. Prostě já to považuji za zázrak, protože mám za sebou fakt dlouhou zkušenost s různýma muzikantama a tady jdou věci prostě jinak, jako líp, řekněme, nebo prostě jinak, zkrátka dobře. Takže někdy to fakt trvá zkoušku dvě, s některýma se trochu mordujem, že je to třeba jako složitější, ale vlastně asi to nikomu úplně nevadí, prostě tak se pracuje, no.
0: No a na té zkoušce, když teda ty hlasy zpívají vlastně různé, řekněme, bo v různých výškách a tak podobně, tak to máte skupinky, sekce, každý si to zkouší sám, pak se teda sejdete za chvilku a zkusíte to dohromady?
1: Hele, já jsem jako převzal takovou praxi od Lenky právě Vavřínkový, že vlastně ty hlasy, pokud to stihnu, tak to nahraju, dáme si to na společný Google disk a vlastně si to, může si to každý jako naučit, jako kdyby doma. Někdy ty věci stavíme přímo na zkoušce, že prostě člověk rychle dovymyslí nějaký hlas a pak to teda musí zpětně dohrát, ale občas se jako rozejdem do třech světových stran a zkoušíme to chvilku a pak to rovnou jdeme sesadit a prostě to funguje. Jako.
0: Kde se vlastně potkáváte i s těmi nástroji? Co to je za prostor?
1: No, jak jsem farář teďkonc v Poděbradech, tak tam je vila Pohádka, takže v Pohádce. Hmm. Jo, ale tam máme vlastně, za Pohádkou je vlastně jako kostel a tak tam.
0: Krásné místo.
1: Super, je tam zahrada, ale všecko jako tam. Paráda. Teplo je tam.
0: To je důležité, ale protože to jsou podmínky nebo faktory, které ovlivňují ten výkon.
1: No jasně.
0: Takže já myslím, že i tady máme dneska poměrně příjemně, ne? Co říkáte?
1: Ano. A to jsme zjistili, že prý klimatizace i jede. Takže v pohodě, ale pan zvukař říkal, je vás tam 28.
0: No, je to tak. Ale je to v pohodě, já jo, si nemůžu stěžovat, jako jo. Je to příjemný tady velmi.
1: My máme dost věcí na převlečení sebou, víš, dneska. Zejména někteří teda.
0: Jak to ještě, takhle otázečka před tím, než zahrajete předposlední skladbu dnešního pořadu, jak to, prosím vás, nebo takhle, Poděbrady nejsou úplně blízko. Jak to vypadalo v tom autobuse dneska?
1: Hele, já bych to postavil jinak. Mě by zajímalo, jak to bude vypadat, až pojedeme odsaď.
0: Možná lepší.
1: Ne, bylo to skvělý, jako prostě nálada dobrá, švitořili jsme, před Brnem jsme se rozespívávali, když jsme přijížděli do Brna, tak jsme zpívali zpívě Haleluja, tak jsem si říkal, že možná někteří řidiči nabídou dojmu, že je tady sraz nějakých podivných lidí. Ne, dobrý to bylo, hezký.
0: Předposlední skladba tedy, jak se jmenuje, v jakém jazyce vlastně budete zpívat?
1: Hele, je to písnička, která se jmenuje Rána, ale původně se jmenuje Morning Has Broken a naspíval ji Cat Stevens. A můj kamarád Míša Bulíř na to napsal skvělý text a myslím, že ji poznáš, tu písničku.

0: Několik závěrečných minut nám už zbývá z dnešního živého koncertu ze studia Proglasu. Já už možná jenom tak zrekapituluji před závěrečnou skladbou, že dnes k nám přijal více než 20 člený sbor z Poděbrad, který si říká Surikata Gospel, a v jeho čele stojí písničkář a kytarista Roman Hampacher. Jenom tak krátce, kdyby třeba vás chtěl někdo vidět naživo, kde vás může sledovat?
1: Máme facebookový profil, možná časem vzniknou nějaký stránky, máme YouTube kanál. Samozřejmě fungujeme hlavně okolo Poděbrad, ale to se třeba změní, protože teď jsme jasně dobili Brno. A takže my jsme zároveň chtěli strašně jako poděkovat za to, že tady můžeme být, protože to je pro nás prostě událost, radost a všechno možný jako navrch, takže díky moc.
0: My jsme taky rádi, že se studio pořádně amortizovalo dnes večer. A přeju teda za všechny, ať se vám moc daří, ať navštívíte další významná města. A od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Janis Moras. Za zvuk i video dnes večer děkujeme Šimonu Francovi a pořad bude po skončení k dispozici jednak na YouTube i s obrazem a jednak na našem webu hudebnirozhovory.cz. Závěrečná skladba?
1: No Other Name.

Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně na svatopeterském náměstí o 14. neděli v liturgickém mezidobí 5. července.

Drazí bratři a sestry, přeji vám hezký den. Matoušovo evangelium, nedělní liturgie, nás v 11. kapitole vybízí, abychom se připojili ke chvále, kterou Ježíš vzdává Otci, Pánu nebe a země. Boží syn, který se stal člověkem, projevuje svou lásku tím, že do tohoto díku vzdání zahrnuje každé stvoření. Jednoduchost takového spontánního a radostného gesta odpovídá stylu Boha, který se rád zjevuje maličkým, zatímco moudrým a chytrým zůstává skrytý. Ti jsou totiž natolik naplněni svými vlastními představami, že nepoznávají přítomnost Mesiáše, který navštívil svůj lid. Tehdy se lidská moudrost mění v aroganci a učenost upadá do pýchy. Skutečná boží moudrost se naopak zjevuje v pokoře tělesnosti a jeho učení se obrací k těm, kteří se nejvíce namáhají. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, říká Pán. Jít za Ježíšem znamená odpovídat na jeho lásku a sdílet jeho život až ke kříži, jak nám to on sám vysvětlil. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Právě darování sebe sama z lásky je Ježíšovým jhem, je syntézou jeho učení, jádrem jeho moudrosti, planoucí láskou ke všem. Bratři a sestry, jak může být břemeno kříže lehké a sladké? Z jediného důvodu. Protože Pán ho nese jako první a spolu s námi všemi, nikdy nás nenechal samotné v tom, co nás sráží na kolena. Jako pravý učitel se Ježíš ujímá lidstva zraněného zlem, aby se o něj postaral. Moudrost, kterou nám dává, je tedy zvěst spásy a jeho nás pozvedá z každého pádu. Naše cesta následování Krista tedy není asketickým cvičením, které nás ničí. Je to škola svobody, která bere vážně drama dějin a neustále osvětluje jejich smysl, zejména ve chvílích nejtemnějších. Opravdu, jedině v Ježíšově kříži je zlo vykoupeno. Jedině v jeho utrpení nachází naše zničující únava útěchu a vykoupení. V otroctví je Kristus osvobozením, v souženích války je Kristus nadějí, v hodině hříchu je Kristus odpuštěním. To je pravá moudrost, tedy cesta, kterou chceme společně kráčet, sjednocení jako učedníci v jeho jménu. Ježíš nás to učí jako syn, který se stal naším bratrem. Silou Ducha Svatého sám zjevuje církvi pravdu o Bohu i o člověku, neboť nikdo nezná Otce, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Drazí, když nyní děkujeme Pánu za tuto jeho důvěru plnou lásky, prosme také o přímluvu Panny Marie, královny míru, za dobro církve a celého světa.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová a já vás nyní zvu k modlitbě růžence, dnes se společenstvím z Brna Žabovřesk.

0: Dobrý podvečer. Dovolte mi pozvat vás ke společné modlitbě růžence. Jsme společenství z Brna Žabovřesk. Mé jméno je Josef.
1: Stanislav.
2: Zdeněk.
3: Pavla.
4: Václav.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
1: Amen.
0: Nyní vám před modlitbou nabízím chvíli ztišení, v níž můžete vyslovit své úmysly.

0: Dnes prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení, za zemřelé a duše v očistci, za církev. Předkládáme všechny prosby dětí za jejich rodiče. Svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali do Radia Proglas. Nyní vyznejme víru. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha svatého, svatou církev obecnou, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní vždycky a na věky věků. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, nyní vždycky a na věky věků. Amen.
3: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
0: uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Otče náš, jen se na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš je zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.
4: Pane Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen.
5: Amen.
0: Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci připojíme modlitbu na úmysl svatého Otce. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Tímto se s vámi loučí modlitební skupina z Brna Žabovřesk a děkuje za společnou modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
1: Amen. Amen.

Ta páně byla ve znamení touhy po majetku a touhy pomoci, nenávisti, sobectví a zlých úkladů. Bylo nás čím dál míň, rytířů oddaných erbu. Erbu dvou dlaní, stiskem spojených.

Ahoj holky a ahoj kluci. Obyčejná pampeliška se jmenuje vznešeně smetanka lékařská. A dnes uslyšíte, jak jedna pampeliška závodila s liškou.

Smetanka lékařská, lidově zvaná pampeliška, Taraxacum officinale, je velice rozšířená plevelovitá rostlina se zubatými listy a jasně žlutými květy. Je to naše velice hojná rostlina. Roste na loukách a jiných travnatých místech z nížin až vysoko do hor. Pampeliška je význačnou medonosnou rostlinou. Aby včela nazbírala kilogram medu, musí navštívit 125 tisíc rostlin. Z mladých listů pampelišek je možno na jaře připravovat salát na hořklé chuti. V lékařství se užívá nálev při onemocnění jater, zánětech žlučníku a střev, při chorobách ledvin a proti nechutenství.

0: Liška vyvedla svá liščata na louku a povídá jim.
1: Pamatujte si jednou provždycky, že my lišky jsme na světě nejchytřejší a vůbec jsme nej.
2: Jen se tolik nenaparuj, my jsme víc než vy.
0: Okřikli lišku pampelišky.
1: Jak to?
2: Vy jste jenom lišky a my jsme pampelišky. Prababička je starší než babička, tak i pampeliška je víc než liška.
1: Na jménu nezáleží. Že máte delší jméno než my, to ještě vůbec nic neznamená. Museli bychom jinak změřit své síly, ale stejně byste prohráli.
2: Prohráli? Tak si to pojď rozdat. Dokázala bys přenést své děti na druhý břeh řeky?
1: Aby ne.
2: Tak to ukaž.
1: A vy to umíte?
2: Umíme.
0: Nezbylo tedy lišce nic jiného, než vzít líšťátko do tlamy, spustit se k řece a vlézt do vody. Řeka byla rozvodněná a proud tak silný, že liška, která uplavala několik metrů, jen tak zachránila své mládě. K smrti unavená a urousaná se vrátila s mokrým liščátkem na břeh.
1: Což pak se dá přeplavat taková rozvodněná řeka? Teď ukažte vy, co umíte.
2: Proč ne?
0: Jedna z pampelišek právě odkvetla. Dala svým dětem semínkům každému padáček a když vítr zafoukal, vznesla se semínka vysoko a jako nic přelétla rozvodněnou řeku.
1: Jo, takhle jste to mysleli. No to je lehké zvítězit, když jste si úkol dali sami. Ale teď si já něco vymyslím. Kdo z nás člověka více rozlobí, vy nebo já?
0: Vypravila se tedy liška k vesnici. Chtěla tam chytit kohouta pana Škorvánka a v doupěti ho sežrat. Pěkně se přikradla k Škorvánkovu dvorku, ale jen prostrčila plotem čumák, dal se pes do takového štěkotu, že se liška dál neodvážila. Pan Škorvánek se vyklonil z okna a zavolal na psa.
3: Dej pokoj s tím štěkáním, Borku.
0: Liška se vrátila k pampeliškám a povídá.
1: To jste měli vidět. Pan Škorvánek vykoukl z okna a jak se rozlobil.
2: Jen z okna vykoukl. To my ho rozlobíme víc.
1: No to chci vidět.
0: Vypravila se tedy jedna pampeliška k panu Škorvánkovi do zahrady a vykvetla mu zrovna na záhonu salátu. A když si pan Škorvánek přišel pro salát, rozlobil se.
3: Samý plevel tu mám.
0: Chtěl pampelišku vytrhnout, ale utrhl jen květ a listy, kořen zůstal v zemi.
3: To mi to za chvilku vyroste zas. Však já tě dostanu i s kořenem.
0: Uchopil kořen, ale prsty mu po něm sklouzly a ať se namáhal sebe víc, nemohl pampelišku vytrhnout. Musel si tady pan Škorvánek dojít pro motiku a celou cestu nadával.
3: Prevít jeden. Zrovna v salátu se mi rozparádí. Jen počkej, já ti dám.
0: Pan Škorvánek musel vyrýt hlubokou díru, než celý kořen pampelišky vykopal. Pak si konečně oddechl a měl pokoj. Na louce pampelišky lišce pověděli.
2: Slyšela jsi, jak se rozčílil? I pro motiku si zašel a na tebe se jen z okénka podíval.
1: Vyhráli jste to jen proto, že začal pes štěkat. Pojďte se ještě o něco vsadit.
2: I ne, my už nechcem. Nás už to nebaví.
1: Ještě jednou, do třetice.
2: Tak třeba umíte si rozsvítit světlo ve své noře?
1: My nepotřebujeme světlo, my vidíme i ve tmě.
2: No dobře, ale rozsvítit světlo neumíte. Máte tam pořád tmu, jako v díře.
1: A vy to umíte?
2: Tak se podívej, jak si na louce pěkně svítíme. My si svítíme i ve dne a pořád máme světla málo.
1: Ale v noci nesvítíte.
2: Protože spíme, to lidé také spí. Jen se na nás podívej, jak si teď pěkně svítíme.
0: Liška se podívala a musela přimhouřit obě oči, protože celá louka zářila pampeliščím světlem. A tak liška do třetice prohrála, sebrala svá liščata a zalezla do díry. Styděla se, že se před nimi tak ošklivě vychloubala, no to se přece nedělá.

Zítra uslyšíte o tulipánu. Čteme z knížky Pohádkový herbář, který vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Dneska máme děti čas na dokonce tři písničky a ty se jmenují Ou, Bulíci a Vlčí máky.

0: Žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ní, do vlasů vetknul by jí vlčí mák a chtěl by kreslit jí jenom tak.

To byly obě slíbené písničky. No a teď už byste děti měli jít spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, přijmi ode mě dnešní den, který ti s vděčností vracím. Děkuji ti za všechno pěkné, co v něm bylo, a prosím tě o odpuštění toho, co se mi nepovedlo. Pomoz mi, abych spánkem načerpala sílu do nového dne. Amen. No a ty děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Proglas vám přináší další hudební program z cyklu Jak se vám líbí. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Dnes vám nabídnu rozhovor s maďarským hudebníkem, flétnistou Šomou Šalamonem. Už jsme s ním jednou v tomto pořadu mluvili. Bylo to v roce 2018. Naším hostem byla tehdy zpěvačka Agnes Enyedi a Šoma ji doprovázel a rozhovoru se také zúčastnil. Tentokrát jsme se potkali v Budapešti v sídle hudebního vydavatelství Fono a hovořili jsme především o Šomově sólovém albu Tudat Alat z roku 2023. Ale využil jsem toho a zeptal jsem se Šomy i na další témata. Jaké jsou tedy kořeny sólového alba?
1: Vyrůstal jsem v prostředí lidové hudby a dodnes se považuji za lidového muzikanta, přesněji řečeno za interpreta tradiční hudby. Po mnoha projektech, po dlouhých letech různých přesahů a adaptací lidové hudby ve mně vznikla potřeba vytvořit něco, co by lidovou hudbu připomínalo, ale ve skutečnosti jí vůbec nebylo. Tradiční hudba, zvláště vyjádřená pomocí lidových fléten, na které hrají, je mým hudebním jazykem, jazykem forem a vzorců, který mám uložený v hlavě a který vytváří velmi specifický rámec mých hudebních cest. Začal jsem přemýšlet o tom, jak vytvořit něco, co by tento svět připomínalo, ale neobsahovalo žádné skutečně existující lidové melodie. Proto vzniklo toto sólové album s názvem Tudat Alat, což znamená podvědomí. Když mluvím o sólovém albu, myslím tím jednu jedinou flétnu po celou dobu nahrávky. Album má asi 38 minut, takže není dlouhé. Chtěl jsem vytvořit něco, co budu schopen sám reprodukovat naživo, v jediném záběru. A proto je celé album natočeno na jeden zátah. Jde o napůl improvizovaný a napůl podvědomně vytvářený melodický experiment. Jak už název Tudat Alat napovídá, vznikal z podvědomí. Je to hra se všemi hudebními motivy a vzorci, které se mi během let strávených u tradiční hudby usadily v mysli. Album jsem nahrával ještě před covidem. Bylo docela zábavné, že během covidu začali všichni kvůli izolaci a kvůli povinnosti zůstávat doma vytvářet sólové projekty. Mnoho lidí si proto myslelo, že jsem to samozřejmě udělal také kvůli tomu, že jsem byl během pandemie doma. Ve skutečnosti však byl tento materiál dokončen ještě před pandemií, takže s covidovými omezeními neměl vůbec nic společného. Nahrávání těchto skladeb mi zabralo asi 2,5 až 3 roky. Každé 2 měsíce jsem natočil jednu skladbu. Potom jsme se zvukovým inženýrem, se kterým jsem tehdy spolupracoval, věnovali velkou pozornost následným úpravám a editaci surového materiálu. Je to v podstatě něco experimentálního a velmi osobního. Jde o nové uchopení folklóru, o vytvoření neexistujících vzorců, které jsou lidové hudbě téměř totožné a přesto jí vůbec nejsou. Bylo pro mě důležité uvést přímo na obalu CD, které jsem přinesl, že neobsahuje žádné existující lidové melodie. To je zhruba příběh tohoto sólového alba. Je to hledání nové cesty a trochu se liší od mých ostatních projektů. Dodnes je pro mě ale velkou inspirací, protože představuje jakýsi destilát mého podvědomého přístupu k tradiční hudbě.
0: Naše první ukázka ze sólového alba Šomy Šalamona se jmenuje Učapo.

0: Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je maďarský flétnista Šoma Šalamon.
1: In its original function, the flute is as the instrument of the solitary people.
2: Ve své původní funkci je flétna nástrojem samotářů. Je to nástroj pastýřů, kteří tráví čas o samotě. Ne úplně sami, protože mají kolem sebe stádo, ale z hlediska společnosti jsou sami. Hra na flétnu a tento typ osamělého muzicírování je mimochodem zajímavým tématem mezinárodní etnomuzikologické literatury. Jde o hudbu vytvářenou bez vnímajících partnerů, bez publika. V některých situacích ovšem pastýři považovali zvířata za jakési publikum, protože některé melodie hráli účelově, aby je povzbudili a podobně. To se skutečně stávalo, ale obecně šlo o hudbu bez posluchačů. Pokud hrajete sami pro sebe, pro vlastní potěšení, vznikl proto dokonce termín holicipation, složený ze slov participation a holistic. V takové situaci jste sami a vytváříte svět, v němž zároveň dáváte i přijímáte. Je to velmi zajímavý proces, protože osamělé muzicírování a tento druh improvizace odrážejí tradici. Hráč, který na takový nástroj hraje, totiž pochází z tradičního prostředí, z tradiční komunity a společnosti a o hudbě i kultuře přemýšlí v rámci těchto schémat. Pastýř může pocházet z vesnického společenství a samozřejmě je jeho součástí. Ale v okamžiku, kdy hraje sám, naději nedoléhají společenské ani komunitní požadavky, aby se těmito pravidly řídil. To je rozdíl třeba oproti romskému smyčcovému muzikantovi, který je najatý a placený za to, aby naplňoval hudební potřeby komunity. Osamělý hudebník má jinou roli a osamělé muzicírování je proto podle mě zcela odlišný proces. V mysli, ve způsobu vyjadřování, možná dokonce i z neurologického hlediska. Flétnista, pastýřský hráč na flétnu, je tradičně osamělým hudebníkem, až na několik vzácných výjimek. Být s nástrojem sám je velmi intimní záležitost a někdy mi to připomíná sólové jazzové hudebníky. Když poslouchám propracované nahrávky pastýřů, vždy mi připomenou slavná sólová díla, například album The Köln Concert Keitha Jarretta, které také ukazuje mimořádně intimní vztah mezi umělcem a nástrojem. Publikum tam není takovým účastníkem dění jako v jiných situacích. Když posloucháte The Köln Concert Keitha Jarretta, přesně to slyšíte. Přestože se odehrává v koncertním sále a stále jde o koncert, je to velmi intimní záležitost. Je tam pouze Keith a klavír. A něco podobného, i když velmi venkovským a prapůvodním způsobem, se děje také tehdy, když posloucháme hudbu osamělého flétnisty. The music of a flute player.

0: Před skladbou AR hovořil Shoma Shalamon o příkladu sólového alba jazzového pianisty Keitha Jarretta, ale zatímco klavír je harmonický nástroj, který může zahrát více tónů naraz, flét nahraje pouze jeden tón.
1: Tento rozdíl se projevuje pouze ve zvukovém výsledku, ale podstata zůstává stejná. Děláte něco zcela individuálního, nemusíte se přizpůsobovat žádným požadavkům a přesto máte určité zázemí, kterým je tradice. Tu pak vlastně přesměrováváte sami do sebe a do svého nástroje. Právě v tom jsou si tyto situace velmi, velmi podobné.
0: Sám Shoma Shalamon hraje jak sólově, tak v různých souborech.
1: To jsou dvě naprosto odlišné stránky mého života, takže je vnímám jako nezávislé funkce. A čím více různých rolí mohu jako hudebník zastávat, tím více to rozvíjí mé schopnosti hudební spoluúčasti. Baví mě obojí. Když mám hrát sólově, navozuje to zcela jiný stav mysli. Když se mám zapojit jako člen souboru, je to zase něco úplně jiného. Hraní v kapele je týmová práce, vyžaduje přizpůsobovat se ostatním členům. Je to zcela odlišná situace, která vyžaduje jiné nastavení mysli, jiný přístup a jiný pohled na věc. A mohl bych pokračovat dál. Myslím si tedy, že mezi tím nedokážu rozhodnout, protože obě polohy mají své výzvy, své přednosti a své kvality. Miluji hraní o samotě a stejně tak miluji hraní v kapele. Jsou to prostě různé role a myslím, že pokud chce být člověk jako hudebník skutečně kompletní, měl by se snažit být co nejlepší v obou. You have to
0: attempt to be as good as you can in both ways. Pokud Shoma hovoří o sólovém a skupinovém hraní jako o dvou odlišných stránkách svého hudebního života, zajímalo mě, jestli je má přece jen spojené tak, že z jednoho se něco přiučí do druhého. Yeah, as everything in
1: life, Ano. Jako ostatně ve všem v životě, jednotlivé jevy jsou jen velmi zřídka zcela oddělené a izolované, takže i tyto role se samozřejmě mohou v mnoha bodech prolínat. A je to tak dobře. Dá se říct, že je dokonce žádoucí, aby byly propojené. Čas od času vznikají spojení mezi tím, když člověk působí jako sólový hudebník a tím, když je členem kapely. Právě proto je to tak krásné, zajímavé a zároveň podnětné.

0: Hovoříme se Šomou Šalamonem, maďarským flétnistou. Ptám se jej na jeho současné hudební aktivity.
1: Solové album hrají naživo jen zřídka, ale stále mi slouží jako zdroj inspirace a mimochodem inspiruje i řadu hudebníků kolem mě. Jsem na ně velmi hrdý. V současnosti se moje hudební aktivity pohybují od tradiční hudby až po nejrůznější upravené či experimentální formace, případně spolupráce s popovými umělci. V souborech Magoš a Erdőfi hrají tradiční lidovou hudbu podle potřeby na flétny nebo na akordeon. Velkou novinkou je, že po 8 letech obnovujeme skupinu Buda Folk, která byla velmi uznávaným souborem pohybujícím se na pomezí folklóru a world music. V maďarštině proto používáme slovní hříčku mezi pojmy világi zene a világ zene, což by se dalo přeložit jako světská hudba a světová hudba, přičemž to nijak nesouvisí s hudbou církevní. Oba výrazy jsou si v maďarštině velmi podobné a právě s touto podobností si pohráváme. Buda Folk tedy znovu oživujeme a jsme velmi nadšení a natěšení na to, že s ním budeme opět koncertovat. Na letní sezonu máme naplánováno mnoho koncertů po celém karpatském oblouku a náš první koncert v Budapešti se uskutečnil v Kobuci, což je velmi dobrý venkovní koncertní areál. Vedle Buda Folku působím také v balkánském souboru Fanfára Komplexa. S touto kapelou máme několik zajímavých projektů. Loni jsme například navázali spolupráci s jednou z nejlepších rumunských svatebních kapel Taraful Cantea a s trumpetistou Kristym Traktorem. Jde o rodinnou kapelu z téhož regionu, odkud pochází například Fanfáre Čokerlia. Dnes jsou pravděpodobně nejžádanějšími dechovými hudebníky na rumunských svatbách. Jsou mimořádně zkušení a je pro nás velkou ctí i výzvou s nimi spolupracovat, protože jsou skutečnými mistry stylu, kterému se věnujeme i my ve Fanfára Komplexa. Dalším společným projektem Fanfáry Komplexy je spolupráce se sedmihradskou zpěvačkou Kosikou. Je interpretkou tradičních písní maďarských i rumunských, ale věnuje se také jazzu a do jisté míry i popové hudbě, takže jde o velmi všestranou umělkyni. Fanfára Komplexa po mnoha letech neměla zpěváka a nyní se snažíme tento prostor otevřít a spolupracovat s vokalisty. Texty písní jsou přitom kombinací maďarštiny a rumunštiny. Kromě toho máme také velmi slibný nový projekt. Určitě znáte Rafaela Roginského, kytaristu, který loni získal ocenění Sunlines Music Award. Je to výjimečný hudebník, který na elektrickou kytaru nově interpretuje tradice východní Evropy a zároveň se hluboce noří do hudební paměti regionů kolem Černého moře, do hudby turkických národů, například Ázerbajdžánců, i do tradic střední Asie. Na kytaru vytváří zcela osobitou a nezaměnitelnou zvukovou krajinu. Společně jsme založili kvarteto Roginský Promordial. Zatím jsme odehráli dva koncerty. Byl jsem nedávno na Babel Music Expo a reakce na hudbu Rafaela Roginského byly mimořádné. Sice jsme tam nevystupovali, ale pouštěl jsem naši hudbu řadě pořadatelů, agentů a promotérů. Vedle Rafaela v souboru hrají skvělý maďarský perkusista András Halmos, vynikající sedmihradská zpěvačka Anita Vrenčán a já. Na tomto projektu se mi líbí i to, že vedle lidových nástrojů mohu hrát na klavír. Původně jsem totiž vystudovaný klasický klavírista a nyní znovu objevují klavír a jeho roli v projektech, které propojují tradiční hudbu s jinými hudebními světy.
0: Další skladba se jmenuje Contemplatio Siculorum.

0: I když má Šoma Šalamon různé aktivity, věnovali jsme se dnes především jeho prvnímu sólovému albu Tudat Alat z roku 2023. A já se ptám, jestli chystá nějaké další sólové album.
1: Přemýšlím o tom. Pokud ale někdy vznikne další sólové album, nechci ho natočit, aniž bych pro něj měl opravdu pevný hudební základ a také správné vnitřní nastavení. Nechci vytvořit další sólovou nahrávku jen proto, abych vytvořil další sólovou nahrávku. Pokud budu mít dostatek inspirace a dostatek hudebního materiálu pro nové album nebo pro něco, co by nemuselo být přímo sólovou deskou, ale mohlo by navazovat na album Tudat Alat, velmi rád to udělám. Myslím si ale, že inspirace k něčemu takovému přijde nečekaně, sama od sebe. Takže stručná odpověď zní možná.
0: To byl Šoma Šalamon, maďarský flétnista. Rozhovor vedl a pořad připravil Milan Tesař. Za jeho zprostředkování děkuji Aně Hegedűs z maďarského hudebního vydavatelství Fono. Překlady odpovědí načetl Milan Šoba. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Na závěr si pustíme skladbu Dom Pšák.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Podporu v bydlení nově převezmou od obcí úřady práce, schválil to Senát. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu, čekají Ukrajinka Kostuková. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání.
3: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně

0: Naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
1: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce, přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude, celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
1: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna. A to na základě právních analýz. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotové na konci prázdnin, říká místostarosta Prahy 3 Ondřej Rud ze Zelených.
3: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
4: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-6. Nosková už byla ve třetím kole turnaje blízko konce, když v duelu s Rumunkou Soranou Kirsteovou odvracela odvážným backhandovým úderem matchball.
5: Backhand to zachránil. Jsem ráda, že jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhoršího momentu zatím na turnaji. Dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky.
4: Linda Nosková si v zítřejším v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se od 14 hodin a 30 minut českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. A české volejbalistky prohrály na úvod Ligy národů v Bělehradě s Německem 1-3 na sety a vzdálila se jim šance na postup do čtvrtfinále. Zítra Češka nastoupí proti Nizozemkám, v dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
6: Tady jedna nehoda před Brnem a překážky před Prahou. Na dálnici D1 překáží nehoda před Brnem ve směru z Prahy. Za sjezdem na Svitavě a výstaviště na kilometru 191 havarovala dvě osobní auta. Jsou v levém pruhu, jedno částečně zasahuje i do pravého. Na místo už silničáři přivezli šipku a tvoří se kratší kolona. Na D1 se vyhněte překážkám před Prahou ve směru z Brna. Za nájezdem z pražského okruhu na kilometru 9,5 leží v levém pruhu kusy pneumatiky. Na D6 z Prahy do Karlových Varů se vyhněte překážce za Velkou Dobrou u Kladna. Na 20. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu Ráčna. Silnice 21 z Mariánských Lázní do Boru je uzavřená mezi Kočovem a Janovem. Zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta. Objíždět se dá přes Tachov. A v Praze počítejte se zdržením na magistrále. Ve směru z Holešovic se popojíždí asi 5 minut od hlavního nádraží k muzeu. Ve směru od Brna se jede pomalu přes Nuselský most a je to tam na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě místy kolem 21 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

starý a mrtvý vrabec. O červnových třešních se mu asi zdál.

starý a mrtvý vrabek. A kde si dole v dancingu, tři bledí páni v smokingu, hrají pro cizí vkus a stezky oči zavírají.

0: První valašská dílna je sociální podnik ve Valašském Meziříčí ve Zlínském kraji. Jejími zaměstnanci jsou z 85% lidé s mentálním, duševním, fyzickým či kombinovaným znevýhodněním. V současné době poskytuje valašská dílna 3 druhy služeb. My se teď nacházíme v centru jedné z nich, a sice v pralinkárně. Se mnou je tu ředitelka první valašské dílny Aneta Klimentová a zástupkyně ředitele Lenka Tvardíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Příběh sociálního podniku začal v roce 2013, kdy vznikla sociální služba Palomino. Kdo stál za jejím vznikem a jaký byl ten její začátek?
1: Tak začátek byl v diakonii Valašské Meziříčí, kdy tehdejší ředitelka Zdislava Odstrčilová se setkávala ve své praxi a ve svých službách s lidmi, kteří byli vlastně těžce zaměstnatelní na otevřeném trhu práce a měli nějaké zdravotní znevýhodnění, měli své nějaké specifické potřeby a velmi toužili potom být zaměstnaní a chtěli pracovat. Nicméně otevřený trh jim nenabízel možnosti, kde by našli své pracovní plnohodnotné uplatnění. Proto vznikl nápad právě Palomina, kde by se propojilo dobro s dobrým, když to takto řeknu. A je to vlastně na principu dvojí pomoci. Tím, že se zaměstnali lidé tehdy ze služeb diakonie Valašské Meziříčí a stali se z nich zaměstnanci a začali rozvážet obědy právě cílové skupině, především seniorům a klientům diakonie Valašské Meziříčí. V roce 2013 vznikl sociální podnik první valašská, tehdy ještě diakonická, a bylo tam zaměstnáno asi 5 lidí se zdravotním znevýhodněním a tehdy se rozváželo asi nějakých 25 obědů za den.
0: Kromě této služby Palomino jste později založili také službu Na ramínku, kde se vlastně šije, vyšívá. Odkdy tato služba funguje u vás a jaké jsou její produkty?
1: Šicí dílna vznikla až později, protože v roce 2014 jsme založili a chtěli jsme mít nějaké pracovní nabídky pro lidi, kteří byli samostatní, uměli s počítačem a vlastně měli nějaké takové pracovní zkušenosti už z dřívějška, chtěli najít právě to pracovní uplatnění a založili se tehdy second-handové obchody, kde jsme právě nejenom nakupovali tady oblečení, jak se říká, z druhé ruky, nicméně v té nejvyšší kvalitě a měli jsme tam právě šikovné švadlenky, které tyto oděvy upravovaly, žehlily, prali a měli jsme obchody butikového stylu, butikového vzhledu. Nicméně příval konkurence a vlastně nějak tou dobou, kdy byla i pandemie COVID-19 a byli jsme nuceni tyto obchody uzavřít. Nicméně zůstali nám zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří chtěli pracovat, chtěli v tom pracovním procesu zůstat. A my jsme přemýšleli, co budeme dělat, aby jsme o ty naše šikovné zaměstnance nepřišli. A právě proto tím vznikl nápad šicí dílny. Začali jsme rouškami, v současné době sortiment především regionální, hodně s lokální tématikou. Takže jdeme do takového ala modrotisku, děláme různé produkty, jako jsou kuchyňské chňapky, zástěrky, šijeme z udržitelných materiálů, z ekologické bavlny, šijeme různé pytlíky na pečivo. Vlastně, co si zákazník vyžádá, tak jsme schopni díky našim šikovným kolegyním, které to dokáží navrhnout a vyrobit, tak jsme schopni plnit přání na počkání, vlastně na přání toho zákazníka. Blíž mi mohla říct i má zástupkyně Lenka Tvardíková a doplnit mě vlastně, protože ona byla jednu dobu vedoucí této šicí dílny, takže mohla by mě ještě doplnit.
2: Tak v šicí dílně převážně se zaměřujeme, aby jsme vyzvihli tady náš region, Valašsko, tak šijeme většinu výrobku z modrotiskových látek, takže jdeme v souladu tady s naší krajinou, snažíme se opravdu podtrhnout ten náš kraj, v kterém žijeme a chtěli jsme cílit i na vysoký turismus, který je tady v nedalekém Rožnově, tak aby jsme i tady ten trh vlastně mohli zásobit těmito výrobky. Šicí dílnu máme takovou spíš záležitost, která vlastně podtrhuje i ten náš název Valašská dílna. Takže tyto výrobky nás hodně propagují, zviditelňují nás, ale převážná výroba je směřovaná do pralinkárny.
0: jak už jsme zmínili, tak v roce 2019 vznikla také pralinkárna. Jaký byl příběh vzniku pralinkárny a co byl ten podnět? Jak vás vlastně napadlo vyrábět pralinky?
1: Když pralinkárna vznikala, bylo to pro nás všechno nové. Pralinkárna vznikla, její příběh spočívá vlastně především v tom, že tam pracovní uplatnění našli lidé, kteří nebyli natolik samostatní, že by samostatně mohli rozvážet obědy, nebo obsluhovat kasu, nebo samostatně uklízet do terénu. Tak proto jsme hledali vlastně možnosti, jak nabídnout šikovným zájemcům o práci prostředí, které je bezpečné s dohledem nějakého vedoucího pracovníka v podobě mistrové. Tehdy my jsme vlastně měli dva provozy, kterým byla šicí dílna. Máme Palomino, které vlastně je největším střediskem první valašské dílny, kdy máme ty obědy, úklidy, takový balíček služeb pro seniory, údržby zahrady a tak dále. Ale chodili nám tady zájemci o práci, kteří měli své zdravotní znevýhodnění natolik vážné, že jsme nemohli jim nabídnout žádnou pracovní nabídku. A hodně jsme nad tím přemýšleli, protože ti lidé opravdu chtějí pracovat a chtějí mít plnohodnotné zaměstnání. Proto se vymyslel vlastně nápad nějaké dílny. Něčeho, kde budou moct být v chráněném místě, budou se tam cítit bezpečně a budou dělat hlavně plnohodnotnou práci. A tak jsme přemýšleli vlastně, jaká ta dílna, a právě tehdejší ještě ředitelka Diakonie Valašské Meziříči Zdislava Odstrčilová někde v zahraničí viděla nápad pralinkárny. Hrozně se jí to líbilo a ten nápad dlouho ležel v jejich myšlenkách, ale nedovolila si ho ani vyslovit. A když potom vznikla ta potřeba, tak jsme do toho šli a pomohli nám v tom evropské projekty se založením pralinkárny, který běžel vlastně 2 roky. A i po ukončení toho projektu jsme schopni obstát právě na tom trhu. A zaměstnali jsme v pralinkárně více než 15 lidí se zdravotním postižením nebo s nějakým zdravotním znevýhodněním, což je právě ten příběh té pralinkárny. Hlavně to ten příběh je i to, že my ty lidi velmi dobře známe. A každý z nich, ten mistr, co vkládá vlastně tu svoji práci do každého kusu té pralinky, je to příběh právě tady těchto lidí, kteří opravdu ty životní příběhy mají neuvěřitelné a mnozí z nás si nedovedou představit, jakými pataliemi si museli v životě projít. A právě proto já říkám, že to není pouze jeden příběh toho vzniku, ale mnohem zajímavější jsou potom příběhy jednotlivých našich kolegů, ty, které se otiskávají právě do každého kusu našich výborných a lhodných pralinek z Valašska.
0: Když si některý zákazník u vás kupuje pralinky, má možnost se některý z těch příběhů dozvědět?
1: Určitě, my máme v plánu také dělat i brožurku takovou nebo nějakou takovou jako marketingový materiál, ale s ohledem na citlivost těchto údajů, ale naši kolegové jsou v tom velmi sdílní a těmi příběhy se i chlubí, že i přes tak těžký životní příběh dokázali se zaměstnat a plnohodnotně pracují. Takže určitě je ta možnost, teďka v budoucnu to bude právě i s ohledem na nějaký ten marketingový tiskopis nebo něco takového máme v plánu. Chceme to dát vlastně i na web, ale pouze u lidí, kteří tento příběh chtějí sdílet. A zákazníci, které my vlastně v té pralinkárně máme, jsou různého typu a my si toho nesmírně vážíme, protože jsme začínali především u toho koncového zákazníka. A teď, když už jsme členy různých sdružení, jako je třeba Asociace společenské odpovědnosti nebo TESA, což je tematická síť pro sociální podnikání z hlediska celé České republiky, tak jsme se dostali úplně k jiným možnostem a ty naše pralinky, ti zákazníci, se teďka vlastně rozšířila ta naše cílová skupina zákazníků. Ty pralinky vyvážíme do celé republiky. A já si toho velmi vážím, že i firmy, které jsou veliké, jsou společensky odpovědné, a to především teda musím vyzvihnout v Čechách, ale i na Moravě, nemůžu říct, že jenom v Čechách, ale především v Čechách. A co z čeho máme největší radost, je to, když ten zákazník vlastně ani neví, že jsme nějaký sociální podnik. A vybere si ty naše pralinky jenom z hlediska jejich kvality a že jim opravdu chutnají. A to, že to vyrobili lidé ještě se zdravotním znevýhodněním, už je jenom taková třešnička na dortu. Takže z toho máme vždycky největší radost a děje se nám to teďka hodně často, takže my to potom sdílíme i s našimi kolegy, že opravdu ta kvalita je na prvním místě, ať je to sociální podnik nebo obecně firma z otevřeného trhu.
0: A jak jste teď zmínila, mnoho firm má zájem o vaše produkty a souvisí to možná i s vaším, dá se říct, krédem, které máte, a sice, že zaměstnávání lidí s různým znevýhodněním nebo handicapem by mělo být ve společnosti naprosto běžné. Jak se podle vás právě tohle v české společnosti daří?
1: Myslím si, že je to určitě lepší, než to bývalo v minulosti. A teď už lidé opravdu, i velké firmy, pohlíží vlastně i na ten dopad, jaký mají na společnost a snaží se být společensky odpovědné. Nicméně pořád je mnohdy tady to zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním bráno z předsudky, že tu práci nezvládnou, nejsou tolik produktivní. Nicméně opravdu, když se tomu člověk věnuje tady tomu tématu, tak vidí, jak to zaměstnávání má obrovský dopad na tu společnost. A i velké firmy by měly být připraveny na to poskytnout pracovní uplatnění takovýmto kolegům. Že jsou to velmi loajální zaměstnanci, loajálnější bych řekla mnohdy, než lidé právě z otevřeného trhu práce. A jsou za tu práci vděční, váží si toho. Ale samozřejmě rozumím tomu, že zaměstnávání těchto lidí zase může být pro mnohé náročné, že třeba například se s tím nesetkali nebo neví, jak s takovými lidmi pracovat. Nicméně, jaké je to naše krédo nebo naše motto, mělo by to být běžnou součástí, ty firmy by si měly najít cestu, jak takové pracovní nabídky nabídnout právě i lidem se zdravotním znevýhodněním. A jak jsem již říkala, myslím si, že je to na dobré cestě a určitě se teďka setkávám i s firmami, které třeba konzultujeme, jaké jsou ty možnosti, takže se o to zajímají, za což jsem ráda.
0: Paní Tvardíková, jak probíhá běžný den v dílně, v pralinkárně?
2: Tak v provozu v pralinkárně vlastně fungujeme na dvousměnném provozu. Jsou to převážně zkrácené úvazky. Takový běžný den začíná tím, že se lidé sejdou vlastně v práci a paní vedoucí každému rozdělí práci. Tu práci mají všichni i písemně napsanou, aby si každou chviličku mohli kontrolovat, vlastně jestli vykonávají tu správnou, která jim zadaná, popřípadě když neví a zrovna paní mistrová třeba není k dispozici, tak si můžou ověřit, že opravdu vykonávají tu správnou práci. Proto vlastně ta pralinkárna takhle vznikla, aby ti lidé měli ten dozor, aby přesně věděli, jakou práci mají vykonávat, co je čeká na druhý den v práci, aby se nedostávali do situací, kdyby byli v úzkých, aby nevěděli, co mají dělat, nebo aby měli prostě takové různé situace, že by nevěděli kudy kam. Takže tímto pralinkárna vlastně i vyniká, že ti lidé mají opravdu ten doprovod, který je celým tím dnem doprovází. Po ukončení směny přichází druhá směna. Paní mistrová nebo vedoucí je vždycky s něma, takže i při tom přechodu lidé mají ten dohled nad sebou, opět mají rozdělenou práci a každý ví, k jaké práci se má ten daný den vlastně postavit.

0: Jmenuji se Barbora Vaštáková, jsem vedoucí střediska Pralinky s příběhem. Byla jsem vlastně mistrová, teď tam mám svoje dvě zástupkyně, tam dvě mistrové a já jsem povýšila vlastně na vedoucí a mojí náplní práce je obstarávat, aby se ti lidi vlastně tam cítili dobře. Máme tam takový domácnější ten kolektiv, aby se jim dobře pracovalo, obstarávám zakázky, zavážím do různých firem a objednávám vlastně materiál, zkoušíme nové výrobky tvořit podle toho, co si náš klient vymyslí nebo má nějaký požadavek, takže zkoušíme nové chutě. Měli jsme za úkol vymyslet nějakou právě valašskou, takže první takový podnět, protože jsou tady blízko Beskydy vlastně, takže borůvkovou jsme zkoušeli jako první, ale ta není ještě takový top a ještě jsme teď zkoušeli povidlovou, takže to jsou dvě takové teď nejčerstvější, co máme nové.
1: Jak takový vývoj pralinky probíhá?
0: Vždycky to probíhá tak, že vlastně, protože děláme na dvě směny, děláme ranní odpolední, já dělám vesměs na ranní směně, takže vždycky, když tam mám tu ranní směnu, tak si tak jako všichni stoupneme do kola a začínáme různě namíchávat ty příchutě, protože pokud to není přímo krém, který je skoncentrovaný a dal by se použít přímo do té pralinky, tak se musí třeba namíchat, když je to jenom nějaké ochucovadlo, tak ještě s nějakým krémem. Takže různě zkoušíme, aby to bylo jak barva, sita, tak ta chuť, aby byla výrazná. Takže různě to tak mícháme, vždycky tak jako společně dáme hlavy dohromady, aby ta chuť fakt byla nejlepší a nejvýraznější, aby to bylo dobré v té čokoládě. A pak zkoušíme vytvářet tím pralinky, zkoušíme to s mléčnou, s hořkou a s bílou čokoládou, v čem to vynikne nejlíp.
1: Jak vzniká ta výsledná podoba pralinky? To, jak bude ozdobená, co na ní bude?
0: Naším cílem bylo, aby každá pralinka měla svůj tvar, svůj vzhled, takže každá příchuť má svůj tvar, svůj formu. A pokud jsou nějaké příchutě, které mají stejný tvar, což jsou třeba u nás například marcipán, křupinky, tak to je kostkovitý tvar, tak aby se to rozlišilo, na něco se používá transfer folie, to jsou takové ozdobky přímo z kakaového másla, anebo potom vyrábíme domácí potahovou hmotu, nebo zdobící hmotu spíš, a to udávají směr i moji kolegové, protože máme tam i paní, co třeba dělá dorty, takže vždycky dáme tak hlavy dohromady a co se nejrychleji a nejhezčí vlastně bude zdobit, aby se nám to usnadnilo práci a dalo by se to rozlišit.
1: Když jste sem nastupovala do zaměstnání, neměla jste obavu z toho, že budete pracovat s lidmi s různým handicapem nebo s nějakým zdravotním znevýhodněním?
0: Určitě měla, protože šla jsem do neznáma a ještě navíc vlastně nastupovala jsem na pozici jako jejich vedoucí. Z druhé jsem měla strach i z toho, protože jsem šla do neznáma vlastně vytvářet pralinky, s čokoládou pracovat a s tou jsem vůbec nikdy neměla zkušenost. A vlastně potom ještě za třetí, jak říkáte, s lidma, kteří mají nějaký handicap nebo zdravotní znevýhodnění, tak z toho jsem taky měla strach. Ale školení různě, nápomoc jak od paní ředitelky, tak od zástupkyně Lenky Tvardíkové a Anety Klimentové, takže ty mi dali vždycky, oni jsou takový můj vzor, jak s nima pracovat vlastně a tak mě to naučili.
1: Paní Tvardíková, vy jste nyní v současné době zástupkyně ředitele, ale začínala jste tu jako řádový zaměstnanec. Jaký byl ten váš příběh?
2: Tak v roce 2015 jsem vlastně ukončovala rodičovskou dovolenou, byla jsem doma 8 let s dětma a vlastně v průběhu tady toho období jsem onemocněla a celý život se mi obrátil úplně na ruby, takže jsem začala žít jiným životem a když už teda končila ta doba, že bych měla si hledat tu práci, tak se mi naskytla příležitost jí pracovat tehdy ještě do second handu, který se měl otvírat v Rožnově pod Radoštěm, vlastně v místě mého bydliště, tak jsem se teda přihlásila a nastoupila jsem. Vůbec to pro mě nebylo jednoduché, protože z toho běžného života jsem opravdu vklouzla do velice nesnadné situace a vůbec jsem nevěděla, jak se vůbec poperu s tím něco pracovat, být mezi lidmi. Takže to pro mě opravdu bylo těžké i na tom obchodě, komunikace s těmi lidmi. Byla jsem v situacích, že jsem pomalu nemohla na ty lidi ani promluvit, jak jsem to špatně snášela, ale časem se vlastně zapracovala. Na obchodě se mi začalo velice líbit. Z běžné prodavačky na tom obchodě jsem se stala pokladní. Zjistila jsem, že můžu i ten počítač už ovládat, takže jsem to taky zvládla, byla jsem moc ráda. Potom změnou vedení v našem podniku přišla paní ředitelka Aneta Klimentová ještě jako vedoucí second-handu. Nabídla mi po čase nabídku takovou, že by mohla dělat její zástupkyni, která by jí pomáhala v chodu těch second-handu. Tak taky jsem teda dlouho váhala, ale přistoupila jsem na to. Spolu jsme pracovali vlastně na těch second-handech, zásobovali jsme obchody, starali se o lidi, měli jsme téměř 40 zaměstnanců jenom na těch second-handech a vlastně zase vývojem té naší situace ve firmě paní Aneta Klimentová se vlastně stala ředitelkou podniku. Já jsem se teda přesunula na pozici vedoucí těch second-handů. Měla jsem z toho opět velké obavy, ale opět jsem to zvládla, takže jsem se najednou o mé kolegyně začala starat z pozice vedoucí a ten vývoj se tak vyvíjel, že mi bylo umožněno jezdit na různé školení, vzdělávat se a v současné době jsem v pozici zástupce paní ředitelky. Je to pro mě velice přínosné, protože ten můj život se mi opravdu díky té práci strašně změnil. Vypracovala jsem se jak na tuto pozici, jednám teď za firmu, nabývám stále nové zkušenosti, mám možnost vyjíždět na různé konference, dostala jsem se na takové místa, kde bych v životě ani nevěřila, že se dostanu, jako byla třeba poslanecká sněmovna. Jednali jsme na různých konferencích, neustále máme možnost se vzdělávat, takže opravdu díky tady té firmě je to můj druhý život. Je to pro mě taková nová příležitost a nedovedu si představit, že bych z tohoto měla vypadnout, protože si myslím, že i po té zdravotní stránce je to pro mě takovým hnacím motorem, že i tu nemoc a to onemocnění jakožto takové zvládá mnohem líp.
0: Já se jmenuji Eva Sikriková. Do první valašské, dříve diakonické, jsem nastupovala 3.6.2014. Byla jsem strašně vděčná, že je tady takový podnik v okrese Vsetín, protože můj zdravotní stav, který se změnil dřív během jednoho roku, neumožnil mi najít práci. Zaměstnavatelé se báli, protože mám částečně ochrnutou ruku, báli se mě zaměstnat, takže jsem byla strašně šťastný člověk, když jsem našla práci v první valašské, dříve diakonické. Nastupovala jsem na pozici prodejce pokladní do obchůdku ve Valašském Mezříčí, kde jsme vlastně prodávali, nabízeli zákazníkům prvotřídní second hand, který se prál, žehlil, bylo to takové luxusnější zboží, bylo to něco nového pro ty zákazníky. V krátkosti se začal chystat obchůdek v Rožnově pod Radoštěm, takže jsem vlastně přešla do rožnovského obchůdku z důvodu mého bydliště, které je v Rožnově. Tento obchůdek jsem později byla taková jakoby vedoucí směn, zaučovala jsem tam nové holky, práce mě strašně bavila, byla to práce s lidmi, ať už se svými kolegy, ale i se zákazníky. Pro mě z mého zdravotního hlediska byla práce, kterou jsem byla schopna vykonávat. Ovšem později jsem se přemístila do střediska Palomino. Bylo to na pozici jakoby vedoucí úklidů. A nyní vlastně jsem vedoucí kompletně celého Palomina. Na této pozici jsem 2,5 roku. Takže vlastně je vidět, že i v této firmičce naší sociální podnikání, kde funguje, je možný postup vypracovat se vlastně i na ty jiné pozice, než na které člověk nastupuje. Asi to bylo zřejmě i díky tomu, že ta práce mě baví, naplňuje a asi bylo ze strany vedení, že si všimli i mých schopností, o kterých já třeba jsem ani vlastně nevěděla. Ve středisku Palomino nabízíme služby převážně seniorům. Je to vlastně služba pro ně přímo určená, ale objednávají si nás i firmy, panelové domy, uklízíme, rozvážíme obědy. Děláme nákupy těm seniorům, protože vlastně už z jejich fyzického fondu nejsou schopni si tady tyto věci zajistit. Uklízíme u nich v domácnostech. Je to vlastně návaznost. Obědy, nákupy, uklidy, máme i malokapacitní prádelnu, kde pro ně pereme, případně i vlastně jsme schopni do té domácnosti dojet povlec, to povlečení, které já třeba osobně mám taky problém s tou ochrnutou rukou. Jsou to potom samozřejmě sezónní práce, čistění interiéru vozidel, údržby zahrad, protože u našich zaměstnanců máme spoustu zahradníků.
3: anebo vždycky u nějakého zaměstnance naskočí nějaká aktivita, o které jsme dosud nevěděli, nějaká skrytá jejich přednost, takže ji patřičně využíváme, oni potom vlastně se zaměří a rozkvetou. A když se vrátím ještě trošinku k sobě, tady ta práce mě naplňuje i z toho důvodu, že vlastně člověk zjistí sám o sobě spoustu věcí, o kterých nevěděl. Má tady tu podporu ze strany vedení, kolegů. V životě by mě nenapadlo, že budu ve vedoucích funkcích, že budu se učit, jak vycházet ze zaměstnanci, kteří mají různé omezení, ať už zdravotní nebo jiné. Každý máme i o svém osobním životě spoustu problémů. Takže jsem strašně ráda, že takové podniky, jako je ten náš, fungují. Doufám, že jich bude čím dál víc, aby i lidi s jakýmkoliv handicapem prostě tu práci měli. Protože ta práce vlastně se přenáší do osobního života a je to opravdu na tom trhu práce hodně omezené pro tyto lidi. Vím, když jsem já sama tehdy vlastně obcházela ty různé podniky a hledala práci, tak každý opravdu se bál mě zaměstnat. Takže doufám, že sociální podnikání se více rozjede ve větší míře, nejenom tady u nás na Moravě, ale vlastně po celé České republice.
1: Jak vy jako ředitelka vidíte budoucnost této pralinkárny? Máte nějaké vize?
4: Máme určitě. Já mám velkou vizi a mám vizi, kterou vlastně sdílíme se všemi kolegy, protože jedním z principů sociálního podnikání právě je sdílet tady tyto vize a strategie, které máme, takže tvořili jsme ji společně. A naší vizí, co se týká pralinkárny, je rozšíření toho tržního podílu. Chceme získat větší a stabilní partnery. Nicméně chceme stabilizovat především to středisko. Nemáme žádné megalomanské plány, ale chceme zvýšit povědomí. A to nejenom teda o pralinkárně, ale vůbec všeobecně o sociálním podnikání. Protože nám to přináší jako velký smysl toho, že lidé, kteří mají těžké životní příběhy, se díky práci opravdu posouvají z chráněných bydlení do samostatného. Lepší se jim a zkvalitňuje se jim život. Nepotřebují tolik medikace, jsou samostatní a to nám přináší radost a to nám přináší vlastně i tu vizi do budoucna, že tohle chceme udržet. A přemýšlíme i o rozšíření nějakého provozu, aby jsme mohli nabídnout více pracovních nabídek, aby jsme mohli zaměstnat více lidí, protože vidíme zvýšenou poptávku a zhoršující se zdravotní stav už u mladých lidí, kteří mají právě invalidní důchody. A my nemáme tu firmu nafukovací a zase nechceme jenom zaměstnávat lidi, ale potřebujeme jim dát tu plnohodnotnou práci. Takže určitě vizí je pralinkárnu rozšířit tržní podíl, aby jsme opravdu získali ty stabilní obchodní partnery, ale takové ty plnohodnotné, smysluplné partnerství, kde uznávají to, že sociální podnikání je podnikání jako každé druhé, akorát má nějaké své specifikum a takovou tu přidanou hodnotu. A rozhodně chceme udržet pracovní místa pro naše kolegy.
1: To byla ředitelka první valašské dílny Aneta Klimentová. O pralinkách s příběhem nám dále vyprávěli Lenka Tvardíková, Eva Sikliková a Barbora Vaštáková. Od mikrofonu se s vámi loučí Gabriela Žilinská.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. července. Důvěřujte Ježíši a buďte jeho světlem, říká papež Lev ve videoposelství pro setkání irácké mládeže. Vzhledem k tomu, že svatý otec tráví dny svého letního odpočinku v Castel Gandolfu a generální audience tedy odpadá, pozveme vás v druhé části pořadu k poslechu rozhovoru s historičkou Markétou Doležalovou, která se dlouhá léta věnuje otázkám perzekuce řeholních sester v době nacistické a komunistické totality a také a především jejich svědectví ve všech prostředích, do nichž se často nedobrovolně dostali. Příjemný poslech. Důvěřujte Bohu a zůstávejte v blízkém vztahu s ním, abyste byli Kristovým světlem uprostřed temnoty, která se někdy zdá být všudy přítomná, říká papež ve svém videoposelství irácké mládeži, která se shromáždila na setkání v Ankavě nedaleko Irbílu. Svatý otec mladým lidem připomíná, že se podílejí na poslání církve, která slouží světu tím, že šíří Kristovo světlo a vede lidi k Bohu. Musíte být Kristovým světlem uprostřed temnoty, která se někdy může jevit jako zdrcující. Nebojte se a nemyslete si, že jste v tomto úkolu sami. Jsem s vámi, církev je s vámi. Důvěřujte Ježíši. Abychom byli světlem pro svět, musíme se nejprve podílet na samotném světle a životě Kristově. Abychom se mohli podílet na poslání církve, musíme nejprve objevit živý vztah s Bohem. Musíme ho poznat. Papež Lev vybízí mladé, aby každý den věnovali čas modlitbě a přibližovali se k Bohu skrze svátosti. Opřete svá srdce o pevný základ Boží lásky k vám. Objevte Kristovo srdce a nebojte se na něm budovat svůj život. Svatý otec v poselství irácké mládeži připomíná, že víra není mechanismus, který umožňuje vypořádat se s problémy. Víra je uznání reality a život v pravdě. Díky ní vnímáme svět tak, jak jej vidí Bůh, a zároveň se náš pohled již upírá k naší vlasti v nebi. To nám dává naději a umožňuje budovat pokoj. Nenápadné, skromné, pracovité, obětavé, nevyžadující publicitu a díky svému duchovnímu životu schopné oplácet předsudky, ústrky, nepřátelství a protivenství všeho druhu nezištným dobrem. Právě takové byly generace řeholních sester působících v česko- i německojazyčných oblastech Čech a Moravy. Téměř 10 let se studiem jejich působení zabývá badatelka Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Sleduje cesty ženských řádů a řeholních kongregací i dalších společenství zasvěceného života od jejich příchodu do českomoravského prostoru, většinou během dlouhého a na vznik nových ženských společenství tak bohatého 19. století, jejich rozvoj a zrání v závěru existence podunajské monarchie i jejich nelehké, avšak nakonec velmi plodné začlenění do života samostatného Československa. Pojďme to tedy vzít postupně. Můžete nám představit panoráma života ženských řeholních řádů? Jaká byla jejich situace ve chvíli, kdy je komunistický režim začal likvidovat?
1: Já bych se zastavila ještě v období první republiky, přestože víme, že tedy vztah ke katolické církvi toho nového státu byl složitý, tak řeholními ženskými řády a kongregacemi to nijak nezacloumalo. A jejich rozkvět, který začal v 19. století, pokračoval i za první republiky. Jejich činnost byla nesmírně rozsáhlá, vlastně suplovali v podstatě veškerou sociální a pedagogickou činnost zaměřenou převážně na dívčí mládež. suplovali záchytnou činnost pro různé dívky, které přicházely za prací z venkova, aby prostě nesklouzly na šikmou plochu, aby měly zázemí. Rovněž se zabývali péčí o handicapované, nech bychom řekli, mladé lidi a dospělé s různými vadami smyslovými i mentálními, s různými chronickými chorobami, nevyléčitelně nemocné, seniory, opuštěné lidi, které ve stáří buď to neměli rodinu, nebo je rodina opustila a nemohla se o ně postarat.
2: Ale které byly nejvíce zastoupeny, které kongregace?
1: Já bych řekla, že jako nejsilněji asi byly ty milosrdné sestry u nás, protože z těch statistických přehledů víme, že například křížové sestry, sestry svatého kříže, což jsou milosrdné sestry svým charismatem a svým založením, byly vlastně nejpočetnější, měly až v některých obdobích skoro až 2000 členek a za druhé světové války kolem 1400 členek.
2: Mluvíme o Čechách nebo Čechy?
1: Mluvíme o Čechy a Morava. Slovensko ponechám stranou, tam ta situace byla poněkud jiná, protože tam se samozřejmě promítal příchod těch řádů jako z Maďarska, z Uher. Jenom to bych asi chtěla říct, že kdyby nebylo sester svatého Vincenta z Paul, tak tam asi nevzniklo vůbec zdravotnictví nebo s velkými problémy, protože ty tam zakládali první nemocnice
2: na
1: Slovensku. Co se týče těch počtů, tak to bylo proměnlivé, ale před koncem druhé světové války se jednalo s velkou pravděpodobností o téměř 15 000 sester, protože kolem 3 000 bylo pak německých sester, sester z pohraničí, zejména a v těch enklávách, jako byly třeba Jihlavsko nebo Brno, kde bylo hodně toho německy mluvícího obyvatelstva, tak tam ty sestry pak byly nuceny odejít. Jako
2: v rámci odsunu odešly.
1: Takže odešlo asi 3 000.
2: A za války, jak se dařilo sestrám? Byly nějakým způsobem zasaženy?
1: Byly zasaženy, ano, protože vlastně nacisti měli podobný program všezahrnující indoktrinace, zejména dětí a mládeže, kam si nechtěli pustit tu církev. Takže první, co bylo, tak přišli o to školství, nebo byly z něho vytlačovány.
2: A byl rozdíl mezi českými a německými? Rozlišovali?
1: No, oni to rozlišovali a ku podivu ty Němky na tom byly v některých ohledech ještě hůř, protože na ně útočili, že jako Němky mají být nacionálně německé. Tím by měli prozřít a toho bludu té církve, toho žida Krista, že jo, se jako vzdát, takže je dost jako v tomhle ohledu obtěžovali ty představený výslechy a tlačili na ně. Na ty Češky ovšem taky a zejména chtěli využívat jejich budovy. Byl tam velký tlak z mocnice těch budov, což se jim dařilo. Sestry se museli uskromnit, hlavně ty budovy těch mateřinců a ty velké areály prostě byly konfiskovaný a museli se rekvalifikovat a posílali je do lazaretu vojenských taky.
2: Takže ošetřovali vojáky.
1: Ošetřovali vojáky, no. Příkladem třeba může být osud naší kandidátky beatifikace sestry Boromejky Vojtěchy Hasmandové, která se z učitelky velmi jako zapálené a s dobrými výsledky musela rekvalifikovat a byla teda potom v nemocnici v Podbořanech.
0: No a válka skončila a sestry netušily, co je čeká, že je čeká ještě něco horšího.
1: No, já bych úplně neřekla, že to netušili, protože některé řády podstoupily velký zápasy už jako od roku, od května 45 dál. To zrovna zůstaneme u těch Boromejek, který se setkali s tím, že vlastně, přestože teda několik z těch sester dostalo dokonce vyznamenání od prezidenta Beneše za účast v květnovém povstání, kdy se projevily jako neohrožený zdravotnice a z těch barikád odnášely ty raněný a pečovali o ně, snažili se jim pomoct, poskytovali první i následnou zdravotní péči, dokonce další sestry pronikly ještě dřív, než tam přišel Červený kříž, to jsme ještě před osvobozením, do Terezína, kdy byla tatyfová epidemie, tak se jim podařilo prostřednictvím zase lékařů navázaných na ten řád se tam dostat ještě, než tam pouštěli sestry Červeného kříže. Němci a tak to je méně známá ta kapitola, ale na druhé straně se jim zbouřila jako část zdravotnického personálu přímo v té nemocnici. Byli to zřejmě lidé, kteří se nadchli do určitý míry těma reformníma komunistickýma idejema. Takže byl velký zápas právě o tu nemocnici. Existuje v jejich archivu unikátní soubor materiálů, protože ta zástupkyně představené Bohumila Langrová obeslala všechny sestry, oni měli asi 120 různých působišť po Čechách a Moravě, dokonce na Slovensku některý, a obeslala je, ať prostě seženou veškerou činnost, kterou měli za války a která by se dala prezentovat jako vlastenecká činnost. A že toho bylo, to je prostě složka. Dokonce jsou tam i články z Jižních Čech o sestře partizánce. To byla sestra chudá, která měla tuberkulózu, takže pak ty poválečný léta už dlouho nežila, asi v roce 47 na konci umřela, ale ona fakt našla nějakýho raněného nebo zmrzlýho na polo partizána, který ho někde ukrývala a mohla tuto činnost jako vykázat, ale bylo to složitý vlastně těm sestrám vysvětlit, co se po nich chce, protože oni vždycky tvrdili, že to dělají v rámci své povinnosti jako křesťanské a pak se teprve vyjevilo, že třeba Ústavu pro postižené děti a mládež ve Smečně mezi Stochovem a Kladnem ukrývali židovské děti.

0: kde jim prostě strčili do ruky papír, že se vám nacionalizuje mateřinec a hlavní domy a vy tady dobrovolně podepíšete, že se toho vzdáváte, což oni neudělali, jelikož to společenství žije, jak si rozhoduje kolektivně, takže řekli, že to udělat nemohou. No a mezi tím, co se vraceli domů, tak už vlastně jim to zabavovali. Některé sestry jsou i případy, že se tam zabarikádovali, no bylo to asi marné, že, protože přesila byla. No někde, zejména na Moravě, jsou ojedinělé případy a na Slovensku, kde to probíhalo ve stejné době tak daleko víc, že to okolí je bránilo. Moc se pak o tom, zejména o těch slovenských událostech, nepsalo. Tam byly desítky, ba stovky jako zatčených těch obránců sester.
1: Obhájců
0: sester. No. A sestry byly potom sváženy do takzvaných centralizačních míst. Těch bylo původně hodně, ale pak zjistili, že to je dost neefektivní a že hlavně nemůžou těm sestrám v těch centralizačních místech zajistit jako práci. Že to nemají dost promyšlené. Takže je potom sváželi do několika klášterů v tom pohraničí nebo zrušených už klášterů nebo opuštěných od těch právě vysídlených německých sester nebo vyhnaných. Pak byly rozdělené, že ty představené a starší sestry byly oddělené zcela promyšleně, aby nemohly působit na ty mladší členky. Novicky ty vůbec museli odejít.
1: Poslali
0: je domů rovnou. A tak oni, sestry, se ovšem tomu bránili, když už jako tušili, že se po tom zásahu proti mužským řádům schyluje k něčemu podobnému i s nimi, tak ty novicky urychleně přijali. No a všechny ty mladší sestry do těch, já nevím, třeba 40 let poslali na práci do továren, protože v pohraničí silně, v těch textilkách různých silně chyběly německé dělnice. A nebo do státních statků, tam sázet stromky do lesů a pracovat teda zvláště při jarních a žňových pracích. Takže to bylo zase, tam jsou krásné vzpomínky, já tady něco zachycuju i v knize Služebnice svého pána, že vlastně část těch sester byla z venkovského prostředí, takže se snažili pomoci těm z města, který nemohli plnit třeba v tom zemědělství ty normy. To jsou hezký příběhy, jak jim vlastně pomáhali. A zase byly jiné činnosti, ve kterých ty ženy z městského prostředí byly zase schopnější.
2: Hovořila historička Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Více na toto téma najdete v její knize Nadepsané služebnice svého pána. A celý rozhovor i s přesahem do dnešních dnů si lze poslechnout na webových stránkách České redakce Vatikánského rozhlasu Vatikan News. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes to bude opět jednoduché, stačí si nalistovat stránku 1090. 1090. Pokud se s námi chcete modlit, tak stránka 1090. Další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 975. 975. A samozřejmě další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Dnes se s vámi bude modlit Lenka
1: a Michal.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán Bůh je síla má, všecka ochrana má, bezpečně mě má státi, nic se nelekati, duše má.
1: Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž je mocen všeho, nezoufám.
0: Já budu zpívati, čest chválu vzdávati, Pánu Bohu svému.

0: mu, v něm mám svou obranu na věky.
1: Uslyš mě, o pane, ohlédni se na mne, utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj pane.
0: Tváře své přede mnou neskrývej, buď se mnou, ty jsi mé zpomožení i vysvobození, Bože můj.
1: V blažené naději očekávejme slavný příchod našeho Spasitele.
0: Jen v Bohu odpočívá má duše, od něho je má spása.
1: Jen on je má skála a spása, má tvrz, nic mnou nepohne.
0: Jak dlouho chcete dorážet na člověka, jak dlouho jej chcete všichni podrážet, jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí?
1: Věru z mé výše se snaží mě svrhnout, libují si ve lži.
0: Svými ústy blahořečí, ve svém nitru proklínají.
1: Jen v Bohu odpočívej, má duše, od něho pochází to, v co doufám.
0: Jen on je má skála a spása, má tvrz, nepohnu se.
1: U Boha je má spása a sláva, má pevná skála. Mé útočiště je v Bohu.
0: Lidé, doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště.
1: Lidé jsou jen závan dechu, neupřímní jsou smrtelníci.
0: Položeni na váhu vystupují vzhůru, jsou dohromady lehčí než dech.
1: Nespoléhejte na násilí, nebažte polupu. Na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.
0: Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel, Bohu náleží moc.
1: Tobě, pane, láska, neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: V blažené naději očekávejme slavný příchod našeho Spasitele.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám.
0: Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář.
1: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
0: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
1: Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
0: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám. V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všechno tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: V něm bylo stvořeno všechno, a všechno v něm trvá.
0: Krátké čtení je z prvního listu Petrova z páté kapitoly. Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží a on vás povýší, až k tomu přijde čas. Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.

0: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Popřej mi sluchu, slyš mé volání.
1: Do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, a povíš ponížené.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, a povíš ponížené. Oslavujme Boha, neboť On s radostí zahrnuje svůj lid dobrodiním a prosme ho vroucně. Bože, rozmnožuj v nás milost a pokoj.
1: Věčný Bože, u tebe je tisíc roků jako včerejší den, který minul.
0: Nedej nám ulpět na tom, co pomíjí, neboť náš život je jako květ, který ráno vypučí a večer zvadne.
1: Dávej svému lidu manu, aby nehladověl,
0: a vodu života, aby nežíznil na věky.
1: Dej svým věřícím, ať milují to, co přichází od Ducha Svatého,
0: aby ti stále sloužili prací i odpočinkem.
1: Popřej nám příznivé počasí,
0: abychom sklidili hojnou úrodu.
1: Dej, ať zemřelí patří na tvou tvář,
0: a také my, ať se jednou spolu s nimi u tebe radujeme.
1: Bože,
0: rozmnožuj v nás milost a pokoj. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, tvé jméno je svaté a tvé milosrdenství trvá od pokolení do pokolení. Zhlédni na prosby své církve a dej, ať nikdy nevymizí tvá chvála z úst lidí. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme mši D-moll od Ralpha Vaughana Williamse. Skladbu zahraje King's College London pod vedením Davea Wilcoxe.

Slyšeli jste mši D-moll od Ralpha Vaughna Williamse. Skladbu zahrál King's College London pod vedením Davea Wilcoxe. Následuje sonáta pro varhany číslo 1 F-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Skladbu zahraje Josef Krušina na varhany.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste sonátu pro varhany číslo 1 F-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, kterou na varhany zahrál Josef Krušina.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Část 17. Závěrečná.

0: Dveře se otevřely. Hanele, rodiče, neznámá žena s jejímž zlým pohledem se na zlomek vteřiny střetly jeho oči. Všichni byli neuvěřitelně bledí. A Ivo Karadžič měl dojem přízraku mrtvých. Snad také proto, že kuchyňka s bledým zimním světlem a se zamřížovaným okénkem připomínala umrlčí komoru. Hanele. Její rty se pohnuly. Snad to bylo vydechnutí jména Ivo. V koutě, obrácena hlavou ke zdi a s očima v dlaních, půl seděla, půl ležela matka. U okénka stál Josef Šafar a hleděl k zemi. Proč? Myslel si užasle Ivo Karadžič, vydato zoufalství. Kde se tu stalo nějaké neštěstí? A komu? Pane Bože, proč? Ani Hanele se nehýbala. Jako by se nemohla rozhodnouti. Pojď, má milá. Ještě dvě vteřiny váhala. Pak poklekla na zemi k matce a políbila ji na temeni do vlasů.
1: S Bohem, maminko.
0: Když se blížila k otci, pozvedl ruku a neodtrhnuv oči od země, ukázal prstem ke dveřím. Ale učinil to tak mdle a malátně, že měl Ivo Karadžič zas dojem přízraku.
1: S Bohem, tatínku.

0: Četnický výslech konaný v ledově studené krčmě a v domě strašícím prázdnotou byl trapný délkou a úřední nechápavostí, která nechce viděti věci, jak jsou, nechce viděti lidi, jak jsou, nýbrž své hlavě pátrá po podrobnostech a zas jen po nich. Ne, odpovídal Ivo Karadžič, když strážmistr, poznav poučeného člověka, zanechal nahánění hrůzy. Ne, nikoho zde nezná, řeči nerozumí, neví, že by mu byl někdo vyhrožoval a revolver neukázal výrostkům z odůvodněného strachu, nýbrž bylo to jen opatření preventivní. Ne, odpovídala Hanele, nikdo ji v osobní svobodě neomezoval a nezavíral, ani Fajga Kahanová, ani nikdo jiný ji neškrtil a neucpával jí ústa, když chtěla křičet. Ano, do staré kuchyně se před návalem lidí schovala sama, mohla odejít, kdy chtěla, a pohybovat se, jak chtěla.
1: Od čeho máte ty červené pruhy na zápěstích?
2: Asi jsem se za ně držela, když lidé křičeli.
1: U úst také?
2: Také nejspíše.
1: No, známe to, řekl vrchní strážmistr. Tady židé jeden na druhého jak živi nic nepovědí. Však my si to vyšetříme.
0: Zatím k Ivovi Karadžičovi přicházeli rusínští vesničané pro příplatky ke svým mzdám. Objevil se také Andrej Dvojlo. A Ivo Karadžič ho požádal, aby zaplatil u Fuchsů, odnesl věci a připravil u Burkalů saně. Snad přijdou za chvíli za ním. Studený byt s dveřmi do kořán zotvíranými zel prázdnotou. Haneliny rodiče odešli a Ivo Karadžič měl zas dojem mrtvého domu. Jen pryč, pryč odtud, myslil si, zatímco strážmistrovo pero škrabotilo vtichu po papíře. Po skončeném výslechu se zeptal. Smíme odjet? Propustíte nás, pane vrchní strážmistře? Ten se dlouho rozmýšlel, mhouře oko a dává je najevo, jak jen na jeho moci záleží, bude-li milencům ušetřeno mnoho trapných pocitů. Pak řekl komisně, zakrývaje tak lepší úmysly s nimi.
1: Vaše adresy konečně máme. Můžete si jít.
0: Obrátil se na četníky.
1: Pane Fousku a pane Krauzi, doprovoďte je. Jděte kousek před nimi.
0: Děkuji vám. Vyšli. Bylo poledne. Přes cestu za plotem Moskalovy chýše stál ještě trpělivě zástup Rusínů v beraných kožiších. Židovský chlapec, patrolující tu sám v pusté ulici, se dal do běhu.
2: Ty jsi neobjednal saně až sem? Otázala se tiše Hanele.
0: Ne, Haničko, řekl trochu provinile. Pozvedla hlavu a zadívala se na něho široce rozevřenýma, krásnýma, smutnýma očima. Hleděla na něho chvíli.
2: Bylo by to bývalo kratší, ale je to lépe tak. Vytrpme trest za zradu do konce. Nepodpírej mě, miláčku. Chci projít ti krvavou ulicí sama.
0: Co je, Haničko? Ptal se úzkostlivě. Ohlédla se ještě jednou podobně svého mládí.
2: Pojď, můj Ivo.
0: Vedle šafarů stojí uprostřed svých zahrad tři rusínské chýše. Jedna napravo, dvě nalevo. pak nalevo chýše Ejzigovičova. Již vycházejíce od domu, zaslechli odtud hluk, jehož podivný rytmus si Ivo Karadžič nedovedl vysvětliti. Ale čím více se tam blížili, tím více se neurčitý hluk přeměňoval v nigun, onen teskný, lkavý, kvílící recitativ židovských modliteb. A teď zní nářek již plným hlasem.

Před chatou se shromáždila Ejzigovičova rodina s ženami a dětmi. Přišli také ti, kdož bydlí na druhé straně obce. A muži, kývajíce se a v rytmu naříkajíce, se modlili pohřební modlitbu, kterou Izrael třikrát říká v chvíli, kdy pokropiv octem a vaječným bílkem mrtvolu vynáší ji z domu, ne již člověka, nýbrž nečistý kus lidského masa obletovaný v té chvíli démony. Pravý rabi Akiba, blahoslaven budiš ten, pro něhož se udržuješ v čistotě, Izraeli. Kdo tě očišťuje? Bůh na nebesích, který řekl, pokropím vás vodou pramenitou a čisti budete a zproštěni vší ohavnosti. Obraťte se k Hospodinu, neboť jako voda pramene smývá veškerou nečistotu, tak Pán očišťuje Izrael.

A kývajíce se, zcela v sebe obrácení a nevšímajíce si nečisté, kterou v této chvíli vymítali ze svého středu, volali a kvíleli podruhé: Pravý rabi Akiba!

0: A teď stála židovská chýše za chýší a všude před nimi se shromáždily rodiny a muži volali hlasitými zbory, které se v sebe mísily: čisti budete a zproštěni vší ohavnosti. Tak Pán očišťuje Izrael.
1: A vyvržená šla prázdnou ulicí, s nečistým milencem po boku a s dvěma četníky 10 kroků před sebou. Bílá jako cesta před ní a volajíc zoufale na pomoc krev svých předků, zvyklou ponižování, potupě a utrpení. Kráčela uprostřed strašlivé dědovy modlitby s hlavou dopředu směřující a s očima, jejichž podivný lesk byl upjat v neurčito. Šla mimo hostinný dům Lejba Abrahamoviče a její přítel uprostřed svých pěl mohutným hlasem pohřební modlitbu. Kráčela kolem krámu Salomona Fuchsa, modlícího se mezi dcerami, jež by za tuto podívanou nevzali tisíce, a vedle na Chamkesu, kde otec vyvedl dcerky, aby jim na věčnou paměť a výstrahu ukázal prokletou. A mimo Davidoviče a Lejboviče a Wolfy a kolem Mordechaje Jida Feinermana s obřadnými pohyby ve sboru synů, dospělých vnuků a mnoha žen. A vedle Kacovy chýše, před kterou ji vyšel pohřbít hrbatý žebrák s krásnou mesiářskou hlavou. A kde Šlojme jednotlivými slovy zpěvu překřikoval svůj zoufalý, úpěnlivý chlapecký pláč. Kráčela od chýše k chýši a lkavý recitativ zborů splýval v jediné, strašné, ponuré prokletí. Pokropím vás vodou pramenitou a čisti budete a zproštěni vší ohavnosti.
2: Ach, krvi předků, poplvaná, štvaná, prolévaná tisíci ranami. Nedej, Hanele, upadnouti.
1: Krok za krokem, nevědouc o tom, že kráčí, jde ukrutnou ulicí mezi zdmi dědovy pohřební modlitby a nevidí nic, leč před sebou bílo.

0: Teď po tichu několika rusínských chýší, kam doléhal zbor již jen vzdáleným ohlasem, kráčí Hanele se svým milencem kolem domku Pinchesa Jakuboviče. Také Lamet Vav vyšel s branou a dětmi pod jasany, aby se modlil. Ale Pinches Jakubovič, hledě na dívku jdoucí na smrt hroznější než oděnec, než oheň a hrob, na smrt všech smrtí, na smrt duchovní, vidí jinak než ostatní polanští. Hle, kozička boží, která sňala hříchy Izraele. Ona samo jediná za všechny. Hle, největší všech obětí, kladená na oltář Hospodinův oslavnosti smíření. Velký, věčný, svatý, nevyspytatelný jest Hospodin, Bůh zástupů. Jeho jméno budiš velebeno. Tak opouštěla Hanele, první, co polana polanou stojí, otcovský dům a tábor svého boha. Pak cítila, že ji někdo vyzvedl a posadil do něčeho pružného a vonného. Dědova pohřební píseň dozněla a ticho, které nastalo, bylo nesmírně krásné a laskavé. Děkuji vám, pánové, slyšela, jak říká Ivo. Pocítila lehké trhnutí, závan větru do tváří, uslyšela zvuk rolniček a dusajících kopyt. Jedou. Oči měla zavřeny.
1: Ach, jedou. Daleko, pryč.
0: Říkala si jako malé děti,
1: když si hrají.
0: Hledala dlaní, jeli vedle ní Ivo a dotkla se kratičce jeho ruky. A ta ruka, která jí doposud dopřávala klidu, mylně se domnívajíc, že jest o něco žádána, se k ní blížila. Ale Hanele ji od sebe odsunula. Otevřela oči. Koně pádili dolů úzkým údolím, které bylo jen silnicí a říčkou daleko od břehu zamrzlou a pouze ve svém prostředku s průsvitně proudící vodou podivně zelenou. Vše ostatní byly jen dvě strmé stráně se zasněženým lesem a úzký pruh oblaků nad hlavami. Ale Hanele okrajinu pohledem jen ovadila. Její oči utkvěly na pruhu oblohy. Na šedivé bystřině mraků, rovnoběžné s říčkou dole, převalující se vlnami a proudící z hor do roviny, jako ona. Haneliny rozšířené oči tam zůstaly. A ten, kdo seděl po jejím boku, chápaje, neučinil nic, aby je odtamtud odvedl.

0: dědečku.
1: Zašeptala. Neboť toto jméno bylo jediné, jež se vynořilo z temných hlubin nitra. Zatímco doma otec, navěky zneuctěný, si nožem nařízl chlopní kabátu a trhl, a matka, která z hanby a studu před lidmi po celý život již nevýjde z ohrady domu a dvora, si u krku roztrhla roucho a oba bosy usedli na zemi, aby plačíce nad smrtí nejmladší dcery se modlili modlitbu za zesnulé, utkvívala Hanele pohledem na proudu sněhových mraků a její překrásné oči do sebe sály jejich smutek. A zatímco nad Polanskými horami již zapadalo červené slunce a všeřící se modlitebně se schromáždilo 10 mužů, aby se pomodlili za umrlou, výjížděla Hanele branou hor do rozblištěné roviny, osvětlené týmž sluncem, zde ještě plným a zářícím, a její oči vplynuly zároveň s proudící řekou mračen do ohromného jezera, bouřlivého a přehazujícího vlny jen při ústí Nebeské Bystřiny, ale čím dále tím více se čistícího a na obzoru již jasného. A tyto dálky a široširost do sebe Haneliny oči také vpíjely. A druhého dne, když za ním městský rabín rozsvěcoval v synagóze černou svíci, uháněla Hanele v žlutém automobilku s velkou bednou vzadu umrzlou silnicí se sněhovým popraškem u příkopů podél viničných pahorků, na nichž mezi holými tyčkami stály domky jako z hračkářské krabice, a letěla vesnicemi s velkými kříži na kostelních věžích a s židovskými krámky, před nimiž si hrály děti. A to bylo v době, kdy Hanele dovedla již přemýšlet a vzpomínat. A tehdy se kladlo do jejich očí cosi vzdorného a tvrdého. A tento smutek, daleká zasněnost a krůp její tvrdosti do nich skanulá, zůstanou v jejich očích navždy. V jejich krásných očích, které snad jednou zdědí také děti Hany Karadžičové.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka. Zítra už se vypravíme do Lážova a Nelesní samoty, abychom sledovali další dobrodružství Káji Maříka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Milí posluchači, vítám vás při rozhovoru se Stanislavem Staňkem, vedoucím dobrovolnického centra Adra Frýdek Místek v pořadu Na stole je téma. Standa Staněk, kromě toho, že vede dobrovolnické centrum Adra Frýdek Místek, které je součástí humanitární organizace Adra, tak vlastně pro Adru je také vedoucí všech Adra obchůdků. A dnes si budeme povídat o těchto Adra obchodech a o přínosu pro společnost, o udržitelnosti, o ekologii. Stando, vítej.
1: Zdravím posluchače Rádia Proglas.
0: Kdyby si posluchačům měl vysvětlit, co to ten Adra obchod vlastně je, tak možná bychom mohli začít hned na začátku tím, jak vůbec ta myšlenka toho Adra obchodu vznikla, protože první ten Adra obchůdek vznikl ve Frýdku Místku pod dobrovolnickým centrem. Nicméně ty myšlenky Adra obchodu a předtím sociálního šatníku byly mnohem dříve. Tak pověz posluchačům, jak to všechno v tom Frýdku začalo.
1: Když mám teda zhodnotit nějakým způsobem, nebo spíš nastínit, jak všechno vzniklo, tak bychom museli jít hodně dávno do minulosti, a to vlastně, když byla válka v bývalé Jugoslávii, tak Adra humanitární organizace se snažila nějakým způsobem pomáhat a ukázalo se, že je tam velká potřeba oblečení. Dělali se sbírky, nejenom oblečení, potraviny se vozily, všechno to, co je třeba, když vás postihne válka a nemáte nic v podstatě. Takže jsme zaváželi kamiony, oděvy, mouku, rýži, všechno to, co bylo třeba. A když válka skončila, tak nám lidé neustále nosili oblečení a hromadilo se to. Tak jsme si řekli, jak s tím budeme nakládat, co s tím, je to škoda, jsou to hezké věci. Tak se začali přešívat, vznikl takový klub Tabita, který šil, který nějakým způsobem zpracovával dál to, co se ještě zpracovat dalo. A ve chvíli, kdy přišli do Frýdku Místku Čančíkovi, to byli moji předchůdci, kteří vedli Adra obchod, nebo spíš dobrovolnické centrum, tak se rozhodli, že udělají bazárek. Podařilo se udělat první bazárek, druhý bazárek, a pak vznikla myšlenka, když máme to oblečení tolik, tak zřídíme Adra obchod. Tehdy se to jmenovalo charitativní obchůdek. Nicméně, když byl nárůst těch Adra obchodů, tak se přejmenovali právě na Adra obchody.
0: Takže vlastně od materiální pomoci do válkou zasažené Jugoslávie přes sbírky, oblečení, bazárky došlo ke vzniku teda prvního Adra obchodu a to bylo ve Frýdku Místku pod dobrovolnickým centrem Adra. Kdyby si měl posluchačům vysvětlit, k čemu teda ten Adra obchod slouží a jak se liší od sekáče?
1: Adra obchody mají myšlenku v tom, že pomáhají v prvé řadě k tomu, aby jsme mohli provozovat dobrovolnické centrum. To je ta prvotní myšlenka, proč Adra obchody vznikly. My jsme žádali dotace a žádáme dotace od měst, od ministerstev, od státu, z různých institucí, ale nechtěli jsme chodit jenom s nataženou rukou, tak vznikla myšlenka, že bychom nějakým způsobem mohli sami přispět na chod té své organizace. Založil se první Adra obchod, zjistilo se, že to dává smysl a že to přesahuje daleko jenom tu podporu těch dobrovolnických center. Takže jsme zjistili, že vlastně lidé rádi nosili oblečení, aby ho nemuseli vyhodit a my jsme ho dál mohli nabízet lidem sociálně slabým, lidem, kteří potřebovali pomoc, kteří se vyskytli nebo naskytli v nouzi. Pak samozřejmě to přerostlo i v to, že tu pomoc vyjádřili i lidé, kteří si tam nakoupili cokoliv, co bylo třeba. Takže najednou se ten okruh zákazníků rozšířil a vlastně dnes tam může nakoupit každý a není to jenom klasický sekáč, protože my tam nabízíme nádobí, nabízíme tam i drobné spotřebiče, nabízíme tam vlastně sportovní oblečení, sportovní nářadí, všechno to, co lidé nepotřebují a přináší, tak v podstatě u nás lidé mohou nakoupit.
0: Takže hlavní myšlenka a poslání Adra obchodu je podpora dobrovolnictví. Takže každý zákazník, který do toho obchodu Adra přichází, je vlastně takovým dárcem Adry a podporovatel své vlastní komunity v dobrovolnictví. To je hezká myšlenka. Co všechno teda v tom Adra obchodě se dá sehnat?
1: Já už jsem naznačil, že všechno to, co lidé doma nepotřebují, tak nám přináší a v podstatě bychom se divili, co všechno lidé přinesou a co se dá znovu použít. Pamatuji si, když nám přinesla jedna paní porcelánového slona, to bylo kdysi takový hit a měli jsme ho v obchůdku, pán si ho koupil a přinesl to domů a manželka říkala, to je krám, to nepotřebujeme, běž to tam vrátit, tak nám to tam přišel vrátit a my jsme to prodali ještě jednou znova někomu, komu se to líbilo. Takže těch možností, co se tam najde, je hodně. Chodí tam majitelé obchodu se starožitnostmi, protože se tam občas takové věci nachází, tak si to vždycky projdou, podívají se. Chodí tam maminky s dětmi, samoživitelky, chodí tam také i vdovy třeba nebo vdovci, když zůstanou sami a mají důchod nízký, tak si přijdou koupit věci, které by si normálně koupit nemohli. Takže ta pomoc má široké spektrum a možná se ještě k tomu dostaneme, kdo všechno tuhle tu pomoc může využívat.

0: Co naopak lidé do Adr obchodu nemají nosit?
1: Tak jsou to věci, které už nepotřebují a nejsou funkční. Protože samozřejmě, co se týká oděvu, tak tam je to trošku složitější v tom, že vlastně když nějaké paní umře manžel a ona má citový vztah k tomu oblečení, tak se vydá všechno krásný, všechno dobrý. Ale v podstatě už ta doba uběhla, ty šaty jsou 30-40 let staré, to oblečení, takže už se nehodí. Ale my v podstatě, když lidé přinesou tohleto oblečení, tak jsme ho schopni ještě dál ekologicky zpracovat. Takže vytřídíme a použijeme vlastně tam, kde je to třeba.
0: A jak teda Adra obchody jsou řešeny legislativně, jak jsou jako ukotveny? My jsme si řekli, že už je to rozdíl, že to nefunguje jako second hand. Jak teda Adra obchod funguje?
1: Ještě se možná vrátím k tomu second handu, který klasicky nabízí oblečení, tak my jako Adra obchod chceme nabídnout ještě trochu víc než jenom prodej. My fungujeme v rámci sbírky, která je vyhlášena, a vlastně to, co lidé přispějí formou té ceny toho oblečení, tak to jde všechno na sbírkový účet, který vlastně podporuje dobrovolnictví ze 100%. Všechno, celý ten výtěžek, který vlastně vznikne z toho našeho v uvozovkách podnikání, tak vlastně je o tom, že my máme dostatek financí na to, aby jsme mohli provozovat to dobrovolnické centrum.
0: Kdo všechno v tom obchodě pracuje?
1: My se snažíme vlastně nějakým způsobem oslovit širší veřejnost. Nejenom tím, že bychom rádi, aby nám tam pomáhali dobrovolníci, ale oslovili jsme také úřady práce a snažíme se nějakým způsobem zaměstnávat lidi, kteří jsou vlastně v podstatě nezaměstnatelní. Jsou to třeba maminky, které mají malé děti, musí si je vyzvednout a zavést do školky. Jsou to třeba seniori nebo lidi, kteří jsou před seniorského věku, to znamená 55 a výše, kteří už vlastně jsou skoro nezaměstnatelní, takže my jim tuhle tu možnost dáváme. A lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, tak vlastně pomáháme také z návyky, které patří k tomu normálnímu životu, ráno vstát, jít do práce, být tam nějakou dobu, že jo, zase přijít, naučit se, že je třeba respektovat nějaká pravidla. A to si myslím, že se nám daří ve spolupráci s úřadem práce. Také máme i lidi, kteří se osvědčili a pak jsme je nakonec zaměstnali vlastně, takže jsou kmenovými zaměstnanci naší Adry.
0: Ty jsi zmiňoval, že kromě právě těch zaměstnanců v tom Adra obchůdku působí také dobrovolníci. Co ti dobrovolníci v tomto dobrovolnickém programu jako dělají? Co je jejich rolí?
1: Pro nás jsou důležití v tom, že vlastně z toho obchodu dělají něco jiného než second hand. Oni tam vnáší něco, co normálně v obchodech není, protože to dělají zadarmo. Dělají to rádi. A taky je to na nich vidět. To znamená, že i ti zákazníci, kteří tam přijdou, tak si mají s kým popovídat. Vidí usměvavé lidi, vidí ty, kteří vlastně chodí rádi i v uvozovkách jakoby do práce, protože to někdy ani není poznat, že to je dobrovolník, kromě té visačky, kterou nosí, tak v podstatě je to jakoby zaměstnanec. Takže to je to, co dává další hodnotu těm Adra obchodům, protože to nejsou jenom sekáče.
0: Když si představíš všechny ty dobrovolníky v tom Adra obchůdku, vlastně ty říkáš Adra obchodě, jaký je teda typický dobrovolník Adra obchodu?
1: Nedá se to úplně specifikovat. Měli jsme dokonce i muže, kteří nám pomáhali a měli vztah k tomu oblečení. Máme maminky, které mají děti malé a chodí třeba do školy a oni jsou nezaměstnaní. Máme také i seniorském věku dobrovolnice. Je to široké spektrum. Každý vlastně, kdo by chtěl a má čas, tak se může stát dobrovolníkem v Adra obchodu, protože každý se může věnovat jinému spektru zákazníků. Pro nás je strašně krásný, když nám pomáhají třeba v sociálním šatníku ti dobrovolníci, když tam dochází lidé, také nám to pomáhá vlastně v tom, že máme utříděné oblečení, máme to všechno v pořádku, na hromádkách, lidé to rozhrabou, zase to dají dohromady. Takže to všechno můžou dobrovolníci dělat.
0: Takže to chápu tak, že dobrovolník Adra obchodu tam dělá tu dobrou atmosféru. Je to tak?
1: V podstatě je to ten rozdíl mezi secondhandem a Adra obchodem a je to většinou tou atmosférou a tím přístupem.
0: Ty jsi před chvílí zmínil, že vlastně dobrovolníci pomáhají i v sociálním šatníku. Pojďme si teď chvilku povídat o tom sociálním šatníku, protože ten často bývá součástí právě toho Adra obchodu. Co je to tedy ten sociální šatník? Kdo ho nejčastěji využívá?
1: Sociální šatník vlastně vznikl ještě před Adra obchodem, kdy jsme měli dostatek oblečení a začali jsme ho nabízet lidem, kteří ho potřebují. Já už jsem tady zmínil ty maminky, samoživitelky, seniorky, a seniori, kteří jsou sami a vlastně z toho jednoho důchodu je těžké pro ně vyjít, tak vlastně dostanou potvrzení o tom, že jsou hmotné nouzi nebo že mají nouzi. A to potvrzením dávají různé organizace, jako je Úřad práce, sociální odbor, organizace, které se zabývají třeba maminkami, to znamená třeba poradna pro matky a děti a různé organizace i seniorské, které prostě dají potvrzení, že ten člověk je v hmotné nouzi a my těmto lidem právě v sociálním šatníku podle přesných pravidel dáváme věci zdarma.
0: Jak si posluchači můžou představit, že takový sociální šatník probíhá? Jak často nebo jak to vůbec funguje?
1: My se snažíme vlastně formou toho šatníku pomáhat. Ale někdy se může stát, že ta pomoc je kontraproduktivní a lidé to můžou třeba vidět v tom, že se povaluje někde oblečení, že to prostě není úplně tak, jak by si představovali. Takže my spolupracujeme jak s městskou policií, se všemi organizacemi ve městě, které se zabývají touhletou problematikou a snažíme se nastavit ta pravidla tak, aby nedocházelo k častému zneužívání téhleté pomoci. Takže můžou přijít vlastně jednou za 14 dní. Lidé, kteří jsou sociálně slabí, tak jednou za měsíc. V podstatě mají potvrzení o tom, dostanou 5 věcí zdarma. Ti, kteří jsou bezdomová a potřebují oblečení, tak se musí převlíct, protože pak se to povlečení nepovaluje někde v průchodech a ve městě. Takže se snažíme nějakým způsobem ta pravidla nastavit tak, aby byla jak užitečná jak pro ty, kteří pomoc potřebují, tak i pro to okolí, které kolem té Adry je.

0: Vzpomněl by si za celou tu dobu, kdy sociální šatník v dobrovolnickém centru Adra Frýdek funguje, na nějaký konkrétní příběh člověka, kterému sociální šatník pomohl?
1: Tak těch příběhů je spousta. Pokaždé, když tam přijde vlastně člověk bez domova a žel, že, nebo možná díky bohu, že tyhleti, tahle ta vrstva těch lidí jsou strašně vděční za všechno, co dostanou. Na rozdíl od některých skupin sociálně slabých, kteří si neváží a nárokujou si tyhle ty věci, takže musíme řešit i tyhle ty problémy. Co by se stalo, kdybychom nedali bezdomovcům v zimě oblečení? Tak oni ho potřebují, teplé oblečení, a v podstatě, když my jim ho nedáme, tak si ho buď ukradnou, anebo zmrznou. Že nemají moc na výběr. Takže to si myslím, že slýchám hodně často, jak jsme jim pomohli, jak vlastně jim šlo o život. Pak samozřejmě jsme pomohli lidem, kteří byli, a to byla rodina, myslím, s 5 dětmi, kteří vyhořeli, v podstatě neměli vůbec nic. A to si konkrétně vzpomínám, že jsme jim scháněli madrace, peřiny, polštáře, kompletní vybavení, oblečení pro celou rodinu. Takže je hodně takových situací, kdy si uvědomuju, že děláme dobrou práci, a to mě znovu nabíje vždycky k tomu, abych chodil do práce rád.
0: Tady už vlastně několikrát zaznělo, že Adra obchod i sociální šatník funguje na principu darování věci. Takže posluchači teďkom už vědí, že my nabízíme jako Adra jenom to, co vlastně dostaneme, a jsme jenom takový ten prostředník v tom darování té věci. Ale mluvili jsme znovu spotřeba věcí, že to je financování dobrovolnictví v tom daném městě, kde ten Adra obchod funguje. To provozování toho Adra obchodu má ale ještě jiný rozměr, a to je rozměr ekologický. Mohl by si to posluchačům vysvětlit, jaký je teda ten ekologický rozměr, co má Adra obchod společného s ekologií?
1: Je to druhotný efekt pro nás, nicméně velmi důležitý, právě proto, že dáváme věcem druhou šanci. A to je něco, co vlastně dává smysl, a mně aspoň teda dává smysl, a je to logické vyústění té naší pomoci, že vlastně věci, které dostaneme, nabízíme dál. A to, co se nespotřebuje, tak vlastně se snažíme nějakým způsobem ekologicky zlikvidovat. Zkusím to popsat, jak to asi funguje, protože jenom pro vaši informaci, ve Frýdku Místku v tom jednom sociálním šatníku Adra obchodě se sváží oblečení, a vzhledem k tomu, že máme 10 kontejnerů ve Frýdku Místku a ještě v okolních obcích, tak ho tam za týden přivezeme třeba 5 tun. A to musíme přebrat, musíme to rozstřídit, musíme nějakým způsobem to zpracovat. A pravdou ale je, a to si možná ani posluchači neuvědomují, že vlastně to, co se dá znovu použít, je řádově 5-7% z toho celého množství, a ten zbytek vlastně by šel někde na skládku. Spolupracujeme s firmou, která to odváží, ekologicky to likviduje, my jsme si ověřovali tu cestu, kam to všechno jde, jak to proudí, a vlastně ta firma to, co nemůže dál zpracovat, tak vlastně nabízí nebo likviduje to formou spalovny. Takže je to nejekologičtější cesta, jak se zbavit tohohle odpadu. Takže jsem rád, že lidé dávají to oblečení, ale je to náročný v tom, že vlastně i dnes vlastně všichni víme, že vyšel nový zákon o tom, že vlastně musíme nějakým způsobem nakládat s odpady, a stát začal regulovat i tuhle tu činnost. A dostáváme se do svízelné situace, protože je málo firm, které zpracovávají textilní odpad. Takže je to náročný, těžký, ale zatím se nám to daří, aby to dávalo smysl jak nám, tak i těm, kterým pomáháme.
0: Ty jsi zmiňoval to množství toho textilu, který projde vlastně rukama zaměstnanců Andra obchodu i těch dobrovolníků. I co se vlastně

těch lidí k tomu, aby přemýšleli jinak, aby se snažili třídit odpady v podstatě, a tady se konkrétně bavíme o oblečení, aby nějakým způsobem věděli, že není úplně ideální si koupit tolik oblečení a mrhat tím vlastně a nějakým způsobem zaplevelit tu přírodu tím, co vlastně vyprodukují za odpad. Takže snažíme se všemi způsoby nějakým způsobem na ty lidi působit, aby když už si to teda koupí a už to nepotřebují, aby nám to donesli, my to zase nabídneme dál a to, co nelze, tak ekologicky zpracujeme.

Do Adra obchodu přinášejí ten použitý textil nebo ty věci k tomu druhému použití nejen jednotlivci, ale darování.

0: zadávají věci i firmy. Jak to jako probíhá?
1: Samozřejmě my jsme za to nesmírně rádi, za tu dobu, co fungujeme a co vlastně nějakým způsobem Adra obchody běží, tak se naučili i firmy nabízet věci, které sami nespotřebují. Vím, že třeba věci vyšly z módy, které prostě už firma nemohla nabídnout v obchodech, tak prostě nám darovala nějakým způsobem. Máme těch dárců hodně, spolupracujeme s velkými firmami, které vlastně věci, které se neprodají třeba nebo vrátí, tak nám znovu nabízí a my je nabízíme dál a dáváme jim novou šanci. A tady vidím taky jakoby hodně velký díl prospěšnosti těch Adra obchodů, protože jsou to kvalitní, dobré věci, kterým třeba chybí jedna malá součástka, která nemá vliv na chod toho spotřebiče třeba, my ho můžeme nabídnout dál a dáváme tomu fakt druhou šanci a to mě na tom těší.
0: Vzpomínáš si třeba na nějakou kuriozitu, co kdo někdo daroval?
1: Vždycky, když se mi ozve nějaká firma a chce mi nabídnout nějaké věci, tak ta moje první otázka je, kolik toho vlastně je. Protože se nám stalo, že jsem kývl teda na dar a byl to zajímavý dar, protože se jednalo o šály a to byly kvalitní italské šály, já jsem se byl na ně podívat, byly skvělý, z dobrýho materiálu, nebyly to jenom šály, byly to přehozy různý takový z kvalitních materiálů, jenomže když firma dovezla vlastně ty šály, tak jsme zjistili, že to je celý kamion. A to je potom takový překvapení, že nevíte, jak reagovat a pak musíte samozřejmě přemýšlet, jak to zpracovat, aby to dávalo smysl, protože samozřejmě vyhodit to nejde, protože je to dar a jsou to kvalitní věci. Takže jsme rozdělili aktivitu, všichni ve Fritku Místku nosili šály asi 7 let. Nabízeli jsme to jiným dobrovolnickým centrum, kterých je v České republice 15, takže jsme si tak vypomohli a myslím si, že jsme to důstojně zpracovali a že jsme to použili. Takových darů bylo víc, ale tenhle ten mě utkal v paměti, ne, jako, protože byl takový kuriózní.
0: To si nás opravdu popavil. A to mě přivádí k další otázce. Jaké jsou teda největší výzvy při provozu těch Adra obchodů?
1: Já jsem to možná už naznačil a to je tím, co by se stalo, kdyby od nás firma, s kterou jsme smluvně domluveni odebírat oblečení, kdyby ho přestala odebírat. Nevím, co bych dělal s 5 tunami oblečení týdně a kde bych to skladoval a jak bych to likvidoval. To prostě pro mě černá můra, která prostě dneska, myslím si, přepadává nejenom nás jako Adra obchody, ale možná všechny producenty oblečení, protože je těžké se toho zbavit a je těžké to prostě tomu dát nějakou druhou šanci tak, aby to dávalo smysl.
0: Vnímáš teda to, co jsi pověděl, že by se měnila nějak, že by se měnil pohled společnosti právě na tady tyhle ty charitativní obchody?
1: Ten posun je. Za tu dobu, já už to dělám 12 let, ale myslím si, že ten posun je jakoby markantní, že lidé se naučili, chtějí, sami se ozývají. Já mám denně třeba 15-20 telefonátů od lidí, kteří by chtěli něco darovat a prostě neví jak, takže jim vždycky poradím, co by se hodilo s tím udělat, jak to mají zabalit, kam to mají dát. Vzhledem k tomu, že máme ty kontejnery, tak některé pošlu, ať to hodí do kontejneru, my ty kontejnery vyvážíme někdy 3x za týden, protože opravdu jakoby jsou plný a těch oblečení je hodně. Takže to je to, že vidím tu odezvu z té společnosti a když je kontejner plný, tak je fajn, že tam je telefonní číslo, tak mi volají a my zařídíme hned, aby tam nebyl nepořádek. A to je taková naše vizitka. My se snažíme, aby všude bylo čisto kolem těch kontejnerů, aby tam nebyl nepořádek. A žel, že se stávají i takové podvodné aktivity, kdy si vylepí logo Adra na svůj kontejner A pak se nám lidé ozývají a my máte tady kontejner, měli byste ho vyvést a my říkáme, ale my žádný kontejner nemáme. Že? Takže to je v té oblasti. Takže s tím zápasíme a s tím musíme prostě nějakým způsobem bojovat a je to možná dlouhodobá cesta ještě dál v té osvětě těm lidem prostě zprostředkovat, co je vhodné, co není vhodné, jak je to pro nás důležité, aby to bylo vytřízené, aby to bylo čisté, že jo, a tak dále.
0: Vnímáš, že by to byla doména nějaké konkrétní generace? Třídí více jako mladší nebo starší?
1: K mému překvapení se to teď projevuje pozitivně v té mladší generaci. Tam to vidím hodně pozitivně, tam se ani by nedonesli něco, co by se nedalo dál použít, no, bylo by to špinavý. Když to u té starší generace je to náročný v tom, že většinou se jedná o pozůstalost. A vlastně místo toho, aby oni ji likvidovali sami, tak využijou Adru k tomu, aby jsme to zlikvidovali za ně. Takže to nahážou do pytlu, přivezou to 15 pytlů třeba oblečení a z toho se hodí třeba jeden možná. Mm. Takže to je takový nešvar té starší generace, která si myslí, že vlastně, když potřebuje vyklidit domácnost, takže se toho zbaví tím, že to dá do Adry. Mm.
0: Jak každý z nás může podpořit Adra obchod? Protože to není jenom darování těch konkrétních věcí, je ještě nějaký jiný způsob?
1: V podstatě každý, kdo si nakoupí, že, v tom Adra obchodě, tak nám pomáhá. Každý, kdo tam přijde a buď něco přinese, nebo si něco odnese, tak je vlastně podporovatel té myšlenky dobrovolnictví. To je vlastně o tom, že my jsme rozšířili ty Adra obchody do celé republiky. A v podstatě dneska jich máme 32 těch Adra obchodů. Snažíme se nějakým způsobem sjednotit tu legislativu a všechno, co je okolo těch Adra obchodů. Ne všechny obchody mají šatníky, ale hodně jich těch šatníků má, takže máme stejný pravidla. Myslím si, že se nám to daří a že vlastně všude tam, kde ten Adra obchod je, tak děláme takovou tu osvětu těm lidem, aby těm věcem dávali tu druhou šanci.
0: Plánuješ teď otevřít někde nějaký nový obchod Adra?
1: Vize jsou samozřejmě, vize jsou takovým nejpalčivějším problémem, kde bychom potřebovali obchod, je v Praze třeba. Tam ale je strašně těžký sehnat prostory pro to, aby nám to dávalo smysl, protože pokud ten obchod nepřinese nic pro to dobrovolnictví a hlavně myšlenkou vlastně dobrovolnického centra, aby nikdo nebyl sám, aby se nikdo necítil sám, tak pokud nám to přestává dávat smysl a negeneruje to prostředky právě pro ty aktivity, tak takový obchod my nepotřebujeme. Když potřebuje všechno sám na sebe, tak tím by se mohly zabývat jiné organizace, které si na tom vystaví třeba biznis, ale my chceme právě pomáhat, takže to je ta cesta, kterou my potřebujeme nízký nájem, že potřebujeme spolupráci s úřady práce, potřebujeme dobrovolníky a to všechno, když skloubíme, tak pak nám to začíná dávat smysl a generuje to prostředky pro ty naše aktivity. Takže rádi bychom v Kopřivnici měli obchůdek, že jo, protože tam nic není. Měli bychom, chceme ještě další obchod v různých městech, kde to máme. Je pravdou, že vždycky, když vytvoříte další obchod ve městě, tak si vlastně konkurujou ty obchůdky navzájem, takže je třeba i zvážit, kolik těch obchodů ve městě udělat a tak dále.

0: Ty vlastně v Adře už jsi 12 let. A kromě toho, že jsi teda vedoucí dobrovolnického centra Adra Frýdek Místek, tak jsi i vedoucí všech těch Adra obchodů a zaštiťuješ je. Co tě na té práci jako baví? Co tě motivuje i po těch 12 letech?
1: Možná řeknu jednu takovou úsměvnou historku. Já vždycky, když jdu s manželkou nakupovat, tak vlastně dochází k tomu, že já v podstatě nesnáším oblečení. V podstatě je to něco, co mě irituje, přijít do obchodu a vybírat si nějaké oblečení a prostě přehrabovat se v tom. A manželka ta si zase v tom libuje, takže my spolu do obchodu nechodíme, protože bychom se pohádali. Takže ona si chodí nakupovat, že jo, já seženu všechno v té Adře, co potřebuju na sebe a koupím si to tam, protože mi to dává smysl. A v podstatě tím jsem vstoupil do segmentu, který vlastně jsem vůbec neměl rád. Ale ten smysl toho všeho, ty obchody, které nabízí vlastně to, že je tady ekologická rovina, sociální rovina, je tady vlastně rovina toho dobrovolnictví, tak mě to začalo nabíjet, začalo mě to bavit. A v podstatě dneska chodím do práce nesmírně rád a jsem vděčný za to, že můžu tímhletím způsobem pomáhat. Mě to nabíjí a to, co jsem neměl rád, tak se vlastně stalo v mém životě smyslem. A je to takový složitý proces, ale myslím si, že tady vidím jakoby i ten zásah z hůry, že to je trošku jinak, než si člověk naplánuje, než by chtěl, a že to je prostě úplně jinak, než si někdy naplánujete.
0: Věřím, že i to, že dává Adra obchod smysl, je i hnacím motorem dobrovolníků, kteří v tom Adra obchodě pomáhají. Co všechno Adra pro ty dobrovolníky v Adra obchodě dělá, aby si je získala a aby si je udržela?
1: My zjišťujeme u každého dobrovolníka motivaci. Proč do toho dobrovolničení jde? Jak v Adra obchodech, tak i v zařízeních, kde jsou seniori třeba nebo děti. Zjišťujeme, proč ten dobrovolník chce pomáhat. A když tam potom nakonec jakoby do toho dobrovolničení se zapojí, tak pak je zase velká výzva ho udržet. Že jo? Takže nabízíme těm dobrovolníkům nějaké v uvozovkách jakoby výhody za to, že tam zadarmo chodí a že tam pomáhají. Takže jsme jim nabídli, že si můžou koupit z těch nízkých cen, které tam nabízíme, tak třeba za 50% určitou část oblečení, nemůžou si zase nakoupit pro širokou rodinu a někdy by se to dalo zneužívat. Takže hledáme ty cesty, jak je motivovat, ale já si myslím, že každý si musí najít ten dobrovolník tu svoji motivaci, proč tam chodí. My je můžeme podpořit, máme s nima supervize. Snažíme se jim klást na srdce, jak se chovat k těm lidem. Učíme je nějakým způsobem komunikovat. A to všechno jakoby do nich investujeme a myslím si, že se nám to vrací a že dneska ti dobrovolníci, někteří už jakoby jsou ve věku, kdy normální člověk by si jenom užíval. A už by nikam ani nechodil, ale oni přijdou do té Adry, do toho obchodu a prostě chtějí ten čas tomu věnovat. Často už ani nemůžou pořádně stát celý den, tak si občas sednou. A pak tam jsou zase mladí, kteří získávají zkušenosti od těch starých a tak to tam nějakým způsobem žije tím svým životem.
0: Adra spolupracuje i se základními školami v rámci materiální pomoci. Mohl by si posluchačům uvést nějaký konkrétní příklad této spolupráce?
1: Pro nás je nesmírně důležité, aby už v mladém věku si uvědomovali, že být dobrovolníkem je normální. A nejenom to, že můžou pomáhat vlastně až budou mít 15, 17 roku, 18 roku, ale že už teď, jako na té základní škole, můžou být užiteční. Takže máme spoustu projektů, kdy spolupracujeme se základními školami. Pamatuju si na jeden projekt, který jsme měli, a tomu se říkalo, byl to zajímavý nápad, hadračka, kdy se vytvořila taková panenka nalepená na čtvrtce papíru, vlastně vystřižená z oblečení. A děti na základní škole vlastně získávali za 5 kg oblečení jednu tu hadračku. Takže byla taková soutěž. Výherce v té škole vlastně byla to jedna třída, která nanosila nejvíc toho oblečení, tak v podstatě měli takový Adra den, kdy přišli do toho Adra obchodu. My jsme jim zahráli scénku, kdy tam přišel vlastně bezdomovec a oni ho oblíkli. Pak jsme zase ukazovali, jak dobrovolníci chodí k těm babičkám, jak ti jsou smutní a tak dále. Takže jsme to zinscenovali nějakým způsobem pro ty děti tak, aby to bylo pro ně přitažlivý. A dali jsme jim taky dort, takže měli i dort, aby to i ten žaludek pocítil, že něco vyhráli. Ale takhle nějakým způsobem spolupracujeme s těmi základními školami a snažíme se je motivovat k tomu, aby třeba vyhlásíme sbírku, protože potřebujeme zubní pasty a kartáčky, ponožky, čepice, to jsou věci, které nám v šatníku často chybí. A tak nějakým způsobem spolupracujeme s těmi školami, hlavně před Vánoci, kdy jsou lidi otevření a kdy chtějí darovat. Takže ta spolupráce se školami je vynikající všude tam, kde najdete partnera, který to chce dělat a má u toho srdce. Tak na těch školách, kde takového partnera najdeme, tak to funguje.
0: Je něco, co by si vzkazal lidem, kteří se rozhodují, co se svým oblečením, které nechtějí?
1: To první, ať zváží, když si ho kupujou, jestli ho potřebujou. Takže to je taková ta první rada. A ta druhá, možná, když něco chtějí nabídnout, ať si sami uvědomí, jestli by si to tam přišli koupit. Protože často tam lidé, jak jsem už naznačoval, odkládají věci, které nepotřebují, nechtějí, a je jim líto to odvést na sběrný dvůr, nebo nechtějí tomu věnovat čas, mají to blíž do toho kontejneru nebo do Adry a tak to tam přinesou. Takže pro nás, za nás rada, tam dávají čisté oblečení. Ať je to oblečení, které se ještě dá použít a hlavně ať ho do něčeho zabalí. Ať ho nehážou do těch kontejnerů jen tak na prázdno, protože my to pak musíme vybírat. Pak se znehodnotí spoustu toho oblečení zbytečně. Takže těch rad by bylo víc. A když to přinesou k nám do obchodu, tak je to úplně ideál, protože samozřejmě my si to přebereme hned a hned to vytřídíme a nabídneme.
0: Stando, já ti moc děkuju za zajímavý rozhovor. Povídali jsme si o Adra obchodech, o tom, jak Adra obchod souvisí s dobrovolnickou činností a taky s ekologií a udržitelností. Já ti přeju, aby pořád Adra obchody byly zdrojem financování dobrovolnictví a aby ten provoz toho obchodu byl více radostí než starostí. Díky.
1: Děkuji taky za rozhovor.
0: Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z dobrovolnického centra Adra Frýdek Místek.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplete

0: Čas. Zapni si Proglas.
1: Dneska ráno jsem se zbudil

Venec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Název dnešní části je Co značí výraz ctnost? Před Sokratem chválil moc a bohatství perského krále. Praotec evropské filozofie však jen prohodil. A kolik má moudrosti a ctnosti? Jen ta, jak vím, dělá člověka blaženým. Křesťanský život je život ctnostný. O ctnostech mluví všechny příručky asketiky, nauky o dokonalosti. Ze čtyřdílné teologické somy svatého Tomáše Akvinského je jeden svazek věnován nauce o ctnostech. A přece v Písmu svatém se slovo ctnost téměř nevyskytuje, anebo v jiném významu. V Novém zákoně se s ním setkáváme jen čtyřikrát, jednou u svatého Pavla a třikrát v listech svatého Petra. Do jazyka křesťanů však proniklo velice brzy. Patřilo totiž ke slovníku obecné mluvy na konci starověku. V písmu se stále klade důraz na dobré skutky, na jednání. Písmo nás tedy povzbuzuje k ctnostnému životu. K tomuto závěru dospěl už alexandrijský židovský filozof Filon. Promísil proto výrazy písma se stoickou morálkou. Jedině ctnost, jak praví, nás osvobodí od všeho zla. Ctnost je totiž, jak říkali stoikové, síla ducha, který zvítězí nad překážkami, nad nezřízenými vášněmi. Zde si však zbožný žid Filon alespoň částečně uvědomil, že písmo svaté se stoickou morálkou rozchází. Není to síla člověka, která vede k vítězství dobra. Je to spíš síla boží. To se v Novém zákoně zdůrazňuje ještě jasněji. Osvětluje to boj Krista Pána proti farizeismu. Nikdo se nestane svatým svou vlastní silou. Jediný svatý a spravedlivý je Bůh. Křtem a milostí proniká boží svatost a síla i do člověka. I on se stává v omezené míře svatým a spravedlivým. Křesťané si byli dobře vědomi tohoto rozdílu mezi pohanskou, laickou morálkou a poselstvím evangelia. Snad i proto byli zpočátku opatrní v užívání slova ctnost. Připomínalo jim domýšlivou mravní soběstačnost. Tato nedůvěra časem opadla. Klement Alexandrijský nahradil biblický výraz spravedlnosti filozofickým pojmem ctnosti, kterou definuje jako sklon duše odpovídající rozumnému jednání na celý život. Je tu ještě cítit suchost a neohrabanost abstraktní školské mluvy. Pro praktický křesťanský život bylo potřeba přístupnější definice, tak jak ji čteme u svatého Bazila. Ctnost je užívání těch věcí, které nám Bůh dal, s dobrým svědomím a podle božího přikázání. Neřest je naopak zneužití božích darů. Ale přece neříkáme každému dobrému skutku ctnost. Ctnost je cosi stálého, schopnost duše konat dobro, kdykoliv se naskytne příležitost. Křesťanští autoři tedy přijali známou definici Aristotelovu, podle níž je ctností návyk dobrého jednání, zvyk svobodné vůle. Cvikem se naučíme jezdit na koni, zpívat ve sboru, mluvit cizím jazykem. Můžeme se tedy i cvikem naučit mluvit zdvořile, pravdivě, vydávat peníze šetrně, pracovat pro sebe i pro jiné. Předpokládá se ovšem od počátku pomoc boží. Proto se časem před takzvané ctnosti mravní postavili ctnosti božské, před získanými předcházejí vlité. Ale to vše

0: Bu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Vítejte u poslechu pořadu z cyklu Na stole je téma. Dnes si budeme povídat o komunikaci, o porozumění a o vztazích. O tom, jak zvládat konflikty, jak unést odmítnutí a jak druhému říci ne,

0: aniž bychom na něj útočili. Je mi nesmírnou ctí, že u mikrofonu mohu přivítat lektory, facilitátory a autory nenásilného podcastu Petra Holíka a Petra Sucháčka. Pánové, vítejte na Proglasu, děkuji, že jste dorazili.
1: Děkujeme za pozvání, zdravíme i posluchače.
2: Díky, že tu můžeme být.
0: Společně zamýšlet se s dnešními hosty bude Jana Rambousková. Stala se vám v poslední době nějaká situace v oblasti nenásilné komunikace, která vás překvapila i po letech, kdy se tomu věnujete?
1: Určitě. Mně se stala včera vlastně hezká situace, kdy, teď já nevím, jestli bude úplně jako jednoznačný, jak to souvisí s nenásilnou komunikací nebo tak, ale myslím si, že to pro mě souvisí nějak jakoby s porozuměním tomu, co lidé říkají, co potřebují, když si o něco říkají, že něco potřebují. A moje kamarádka, nebo naše kolegyně vlastně z Institutu nenásilné komunikace, Bára Hrucová, říkala před pár dny, když jsme měli festival, který jsme právě organizovali, tak říkala, že by jako potěšilo, kdybychom ji vtahovali do nějakého dění, do nějakých témat. A pro mě to bylo jako, jasně, tak vtáhneme, když tak. A včera jsem to měl možnost zažít, kdy jako jsme měli spolu nějaké setkání a měl jsem dojem, že ona mě jako vtáhla do nějakého tématu, tak ta propojka, co mě na tom překvapila, je jako, jak je to jiný. Vlastně, když si někdo o něco říká, tak tomu rozumět jako kognitivně, jako jasně vtáhnu tě do rozhovoru, abys byla zapojená, nějak rozumím, co chceš. A jak je to jiný, když to opravdu jako zažijem na vlastní zkušenost, kdy jsem fakt zažil, jak to bylo jako krásný, že někdo mi věnoval tu pozornost a péči, aby mě vtáhl do nějakého rozhovoru, když jako to vyhodnotil, že jsem byl nějak stranou. Tak to pro mě jako hluboce souvisí s tou nenásilnou komunikací, jako tady to opravdu něco prožít a díky tomu pochopit.
0: Tak to byla zkušenost Petra Holíka. Teď se zeptám je Petra Sucháčka, jestli nám může pozdílet nějakou z poslední doby událost, která ho překvapila.
2: My natáčíme čerstvě potom, když jsme byli 5 dní se 70 lidmi z Čech a Slovenska na festivalu nenásilné komunikace, který jednak organizujeme a druhak na něm lektorujeme. A tak je to jako velmi intenzivní období, takže teď ta poslední doba je hodně přehlušená tady tím, ale Vlastně mám nějak podobnou věc a je to, já jsem teďka celý červen měl hodně pracovně vytížený a nějak se stalo, a když říkám nějak se stalo, tak za to si můžu sám, že to bylo ještě logisticky náročný, že to nebylo, že bych pracoval v Brně, ale spíš to byl Liptovský Mikuláš, Olomouc, někde. Takže jsem toho doma moc nepobyl. A moje situace, která mě překvapila a zároveň potěšila, je, že když jsme se vraceli z toho festivalu, tak už jsme se na sebe s mojí ženou hodně těšili a zároveň jsme s týmem měli domluvený, že půjdeme ještě potom jako na takový uzavírací posezení večer, až už půjdeme všichni v Brně vybalení a trochu osprchovaní, protože teď jsou takový nechutný vedra. A já jsem z toho měl takovou malinkou jako obavu, že si říkám, hej, jako já bych zároveň jako chtěl být doma a zároveň teda bych chtěl ctít tady tu dohodu a vlastně jsem to taky chtěl uzavřít. A tak jsem kolem toho tak jako koketoval, jak to bude přijatý a tak a jak to říct. A pak vlastně jsem s nějakou důvěrou a zase tam to pro mě souvisí s tou nenásilnou komunikací, že vlastně někdy lepší než promýšlet 87 taktik, jak to zrovna přesně sformulovat, vlastně možná s tou upřímností toho, co všecko tam je najednou, že najednou chci tam a najednou mě to mrzí, tak to bylo přijatý strašně hezky a oba dva jsme byli takový jako jo, tak vlastně, když jsme to vydrželi prostě tady těch 20 dní, tak ten jeden večer už je v pohodě a pak si to jako nějak vynahradíme a tak třeba včera už jsme dělali trochu jiný volby, protože jsme se zase potkali na nějaké trochu jiné akci s podobnou partou lidí, ale už jsme chtěli být víc spolu a pak jsme spolu odcházeli, tak mám dojem, že to bylo vlastně hrozně hezky přijatý, že jsem z toho měl nějakou obavu a pak jsem si řekl, ale ne, teď řeknu to v té plnosti, jak to je. Chci být s tebou a zároveň chci jít tam, tak to vlastně nabízím k tomu, co s tím budem dělat a mám dojem, že ta jako jasnost vlastně v něčem hrozně pomohla tomu, že to nebylo celý takový nějaký divný, napjatý a takový tančení kolem něčeho, ale nepojmenovat to něco, tak to pak mám dojem, že vlastně většinou neslouží.
0: Proč vlastně nenásilná komunikace? Zamýšleli jste se někdy nad tím pojmenováním? Proč se jí třeba neříká efektivní komunikace?
1: On sám, autor Marshall Rosenberg, potom na sklonku kariéry už jako s tím názvem taky tak jako kolem něho kroužil, pokud vím, že s ním nebyl úplně 100% spokojený, že může být jako nějak zavádějící nebo něco, protože, nebo tam, kde to může být trošku nebezpečný, je, že někdy lidi přichází s tím, tak já jsem tady na tu nekonfliktní komunikaci, a takže musíme trošku jako ošetřovat, že nenásilná neznamená, že se všichni obalujeme cukrovou vatou a jsme na sebe hlavně hodní a slušní, ale že to je naopak víc k tomu, jak procházet konflikty dobře, jak mít konflikty, které jsou užitečné, protože konflikt je nějaký nástroj, jak se dají věci proměňovat k lepšímu. A konflikty jsou vlastně přirozená věc, která se ve vztazích prostě děje. Když někde jsme s lidma, se kterými jsme chceme být trošku autenticky, každý sami sebou, tak ty sami sebou na sebe občas začnou narážet a skrze konflikty se můžeme slaďovat. Tak to je vlastně pro mě důležitý a to může být to nebezpečný ohledně toho slova nenásilná. Já si myslím, že efektivní by mohla být úplně v pohodě, myslím si, že to má trošku jiný konotace, ale to, na co to nenásilná naráží, je taková jako je tradice toho nenásilí jako takového. Můžeme se dívat do historie na nějaká hnutí Gandhiho v Indii, Nelson Mandela v jeho Africké republice, Martin Luther King v USA, kdy to vlastně byli velcí jako revolucionáři, jenom se ty revoluce snažili dělat nenásilně, což znamená nestrácet ze zřetele, že i ti jejich názoroví oponenti a často velmi agresivní oponenti jsou lidé. Jsou to jako naši stejní lidé jako my, kteří mají něco zažívají, mají nějaké potřeby, nachází se v nějakém kontextu a oni vždycky hledali způsob, jak dělat společenskou změnu, ale tak, abychom právě tohle to pořád jako drželi nějak pevně v té své pozornosti, že i ti naši oponenti jsou pořád lidské bytosti, se kterými pokud možno se dá najít jako nějaká cesta spíš spolupráce než nějakého vzájemného zničení. Tak myslím si, že odtud pochází to slovo jako nenásilí.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat na tu definici, jestli to znamená, že s druhým zacházím jako v rukavičkách, nebo že se snažím neříct, co mě trápí, abych právě nedošla k nějakému konfliktu. Takže teď vlastně Petr Holík to vysvětlil celkem jednoznačně, co to teda nenásilná komunikace je. Jak jste se vlastně seznámili a... No, možná teda poprosím, pane Holíku, jak jste se seznámili?
1: Jste na silnou komunikací nebo spolu s Petrem?
0: No, možná začněme teda spolu s Petrem.
1: My jsme se potkali na univerzitě, kde jsme vlastně měli stejného učitele, kterým byl Ondráš Přibyla, který nás jako přivedl tady k tomu tématu. No a Petr je můj, jako řekněme, o rok nebo dva starší spolužák tady z těchto těch kurzů, kde jsme na Přírodovědecké fakultě vůbec nějaký ty komunikační témata jako začali potkávat.
0: Takže vlastně jste se s tématem nenásilné komunikace seznámili na univerzitě.
1: Ano.
0: A zaujalo vás to? Čím vás to zaujalo nejvíc? Nebo proč jste se vlastně tímto tématem začali zabývat? A proč vám to přišlo třeba užitečné pro váš život?
2: Tak to já u sebe vím naprosto přesně. Já když jsem potkal vlastně poprvé nenásilnou komunikaci, tak já jsem nešel na nenásilnou komunikaci. Já jsem šel se dívat, jak Ondráš Přibyla dělá to lektorské řemeslo. Já jsem se v té době vlastně spíš učil to lektorské řemeslo. A já jsem kluk z Valašska a Ondráš v nějaký moment rozházel pod takovým podobným stole, jako máte tady ve studiu, asi 60 rukou napsaných papírků s lidskými pocity. A říkal, no tohle jsou nějaký výčet lidských pocitů, pojďte si nabrat ty, který jste zažívali v poslední době. A já si moc věci nepamatuju, ale tohle je takovej ten jako emoční zážitek vypálené do mýho mozku, protože já jsem v té době uměl říct, že se mám dobře blbě, mám hlad a chce se mi spát. Dva z toho nejsou pocity. Tam bylo jako 60 kartiček, který najednou pro mě, jakože to, pro mě to byl fakt takový ten wow efekt, jak když někdy ve filmech se udělá taková ta scéna, jak to najednou jako říká, tady bude něco důležitýho. Tak to je to, co se mně stalo s tím, že jsem začal objevovat se ve mně. Že vlastně nefunguju já jako člověk jenom tak nějak jako přijde zvnějšku nějaký podnět a na to je nějaká automatická reakce, ale začal jsem vlastně zkoumat, jako kde se bere ta reakce a ty pocity byla pro mě ta vstupní brána k tomu a pak tam máme ještě tu vrstvu těch potřeb v nenásilce, ale pro mě fakt jako třeba čistě první 3-4 roky s nenásilnou komunikací byly o tom jako hledání vztahu mě ke mně, že kdo jsem, co jsem, co dělám, protože mi to slouží, protože mám dojem, že to něco přináší do světa to, co chci. Co dělám vlastně jenom proto, že mi to výchovou nebo nějak společností, školou, kulturou bylo jako nějak vmasírováno prostě pod kůži, že tak se to má dělat ten život, tak to pro mě byla jako nekonečná zábava a do dneška jakoby je a ne vždycky to zábava, to bylo trochu ironický někdy. A já jsem studoval pedagogiku, takže velmi brzo tady k té osobní části se připojila ta profesní část, protože já tak jako nějak hledám nějaký ty efektivity v tom světě, jak jsme tady říkali. A pro mě hrozně důležitá součást vzdělávání a školství je budování vztahů a toho, jak vlastně k sobě se máme. A přijde mi, že ta škola je strašně důležitý místo. A zároveň, že v českých školách jsou strašně šikovní učitelé, že fakt hodně dobře umí ten předmět, tu látku a mají k tomu fakt lásku. Stejně tak mají lásku k těm dětem. Ale někdy jim to neumí dát najevo způsobem, který by jako fungoval. A já mám dojem, že ta nenásilná komunikace pro mě nějaký moment nabídla, kromě nějakých principů, jako na čem to stojí, taky ty praxe, že se to dá trénovat a přenášet vlastně do té reality každodenních dní, které pro mě jako velmi rychle začaly prosakovat do té pedagogiky, že jsem si říkal, hele, tohle mi přijde jako takový software, po kterým, když to vzdělávání, ty obsahy pojedou, tak si říkám, že to bude fajn. Takže to je jako něco, co mě na tom startu, jednak osobně a druhak profesně, a vlastně oba dva tyhle rozměry jsou do dneška pro mě hrozně důležitý, že strašně rád pracuju se školními kolektivy, se zborovnami a tak, a zároveň pro mě furt ten moment toho sebeusebrání v tom je jako důležitý.
0: Já vás budu oslovat příjmením, aby posluchači rozlišili mezi dvěma Petry. Takže pane Sucháčku, to nebylo teda od začátku tak, že byste úplně automaticky sklouznul do těch pocitů, potřeb, že byste to dokázal pojmenovat. Umíte si představit, že nenásilnou komunikaci se dokáže naučit nebo dokáže se v ní posunout i člověk, který vůbec svoje pocity nějak nepotřebuje pojmenovávat?
2: Zcela jednoznačně všechno v nenásilné komunikaci je učitelné. Včetně takových těch věcí typu empatie nebo jako nějaký typ jako jazyka, kterým dostáváme to svoje nitro do slov. Všechno je to učitelné. Trošku náročnější je ten konec té vaší otázky a to je jako, když jste to řekla i s tou intonací, že to jako nepotřebuji pojmenovávat, tak mně to přijde takový jako odstup a trochu jako to není svět, ve kterém jsem, jako chce to trochu ochoty. Ono to učení nenastane samo o sobě, nenásilná komunikace nabízí nějaký principy, pak nabízí nějaký praxe, ve smyslu dá se něco trénovat. Dokonce tady ve studiu jsou dva jako takový jako trenéři, jo, že jako umíme pomoct lidem to trénovat, ale ta ochota trošku jako vystavit se tomu světu, a ono to je opravdu často nekomfortní. Jo, pro mě to taky na začátku nebylo vůbec jako lehký, když já jsem si žil v klidu svých 23 let života a neměl jsem dojem, že by mi něco jako mega chybělo a teď tady najednou jsou nějaký pocity, teď to najednou začne něco dělat v těle, teď to najednou začnu vidět v tom světě, teď si najednou říkám, a já jsem možná v něčem docela selhával oproti tomu, jak bych si přál já fungovat ve světě a teď to má jako nějaký dopady. A jo, je tam nějaký jako moment té ochoty toho člověka nějakého se tomu vystavit. Myslím si, že i ten název nenásilná, že tak ten paradox jako někoho násilím nutit do nenásilné komunikace by byl složitý. Jo, že jako vlastně často říkám na svých workshopech, že nepotřebuji, aby ten člověk úplně mega aktivně chtěl, ale že stačí, když do toho jako velmi aktivně nehází vidle. Jo, že vlastně nepotřebuji ani v konverzaci, ale ani pro ten trénink nepotřebuji někoho, kde je jako nadšený, si vezme knihu, naposlouchá náš podcast prostě a všechno na světě si přečet o nenásilné komunikaci. Ale že vlastně stačí, když je trochu ochotnej se vystavit divným konverzacím. Možná jsme se tak nikdy nebavili, ale to je možná to, co potřebujeme, protože to, jak jsme se bavili, nějaký věci možná neumožňuje, tak potřebujeme najít trochu něco jiného, abychom se mohli bavit třeba o těch náročnějších tématech, nebo spíš na úrovni, které není jenom operativní. Jo, kdo koupí tohle, kdo vymění pneumatiky, ale někdy, hele, jak ty se vlastně máš, ale jak se jako fakt máš.
0: Ne, jenom taková ta řečnická otázka.
2: Jasně, takový to dobře, blbě, a na Valašsku to mají nějaký zprostější verze.
0: Takže chápu, že pro nenásilnou komunikaci je asi potřeba nějaká ochota, možná i nějaká zvědavost třeba do toho tématu trošku jako proniknout, ale stejně si dovolím takovou provokativní otázku. Proč vůbec bychom se měli zabývat nenásilnou komunikací a proč vůbec ji teda máme, když mluvit umíme vlastně všichni? Pomáhá vám to třeba, pane Holíku, v životě v něčem? Jakoby cítíte, že to má vyloženě benefity?
1: Určitě. má to benefity, jak bych to možná nedělal.
0: To dává smysl.
1: Tak jeden benefit je, že mě to živí, tak to... ale to samozřejmě... Ne. Přemýšlím, odkud to vzít, jak to pojmout. Já nevím, jestli bych podepsal větu, že bychom se měli učit nenásilnou komunikaci. Pro mě to je nějaká nabídka, každému sedí něco jiného, každý je někde v životě, něco prostě mu tam připluje, co ho zrovna osloví a něco možná ne. Takže... určitě nejsem nějaký jako tady prorok, který říká, pojďte se všichni teďka přidat prostě k mému náboženství, to vůbec ne. Je to spíš taková jako nabídka. Já mám dojem, že jakoby i nenásilná komunikace říká, že my jako lidi máme prostě spoustu potřeb nebo nějakých hodnot, jako životních kvalit, které jsou nám společné, které jsou jako hezký pro nás, když je zažíváme. A co tím teď myslím, jo? Tak jako asi by spousta z nás podepsalo, že je hezký žít ve vztazích, které jsou bezpečný, ve kterých je důvěra, ve kterých je nějaká laskavost, ohleduplnost, porozumění, empatie, že jako se s lidma dokážeme pochopit, že dokážeme hledat řešení, které opravdu budou fungovat ideálně. pro všechny je možná silné slovo, ale dokážou naplnit potřeby co nejvíc lidí, co nejlíp. Jo, tak všechny tady ty věci jakoby si asi řekneme, jo, tak to by bylo hezký, ale možná to zní trošku tak jako pateticky nebo jako že taková tak idealisticky nebo něco. A ta nenásilná komunikace je pro mě jako nástroj, jak tady ty hodnoty naplňovat, jak jich jako dosahovat, jak protože to, že si řekneme asi je fajn opravdu se snažit druhým porozumět. Možná neodsuzovat na první dobrou to, co se mi není příjemný, ale zkusit nejdřív člověka pochopit před tím, než třeba začnu protiargumentovat proti něčemu, s čím nesouhlasím nebo něco takového. Tak to je hezký, ale jako jak se to dělá? Jo, a teďka mám dojem, že ty hodnoty se ještě třeba nějak jako učíme nebo předáváme, nebo když teď sedíme na Rádiu Proglas, tak mám dojem, že i ta třeba křesťanská etika má vlastně takový soubor hodnot, který je jako pevnej, a který spousta z nás třeba jako chce následovat, ale zároveň se neučíme jak na to, jako jak se druhého, co teda říct v tom rozhovoru, abych toho druhého fakt pochopil, aby se ten druhý opravdu cítil pochopený. My třeba často říkáme, že to, co jako v rozhovorech je důležitý, je, že když my někomu nebo nám někdo říká něco, co je pro nás důležitý, co je jako zásadní téma, co fakt jako chceme, aby prošlo. Takže máme často takové tři základní potřeby, a to je, že chceme být slyšení, chceme být pochopení a chceme být bráni vážně, jako respektovaní v tom, co říkáme. Když něco někomu sděluju, co je pro mě důležitý, a ten člověk mě ani neposlouchá, tak to je bolestivý. Když mě poslouchá, ale vlastně mě vůbec nechápe, tak jak chci být pochopen, tak to je taky jakoby je nepříjemný. A když mě poslouchá, chápe, ale pak to jako třeba nějak zlehčí nebo zhodí ze stolu, nebo slyším, a ty to nějak přeháníš, ježišmarja, se nic nestalo, jo? Tak to taky vlastně není ono. A nenásilná komunikace jako umožňuje získat nějaký techniky, nějaký praxe, nějaký nástroje k tomu, jak si třeba tady ty potřeby vzájemně naplňovat. Takže co mi to přináší je, no umím vytvořit pochopení mezi dvěma lidma v rozhovoru, mezi mnou a někým dalším. A to mně přijde jako krásný, že to není, že to pak ten zážitek toho, že se chápem, že si rozumíme, že zažíváme nějaký jako hlubší lidský napojení na sebe, ve vztazích, ve kterých to chci, to neznamená, že samozřejmě musím jakoby dělat úplně s každým úplně všude, tak jako je to dovednost to umět vytvořit, že to není jenom nějaká věc, která se stane náhodně, jako když zrovna se bavíme u táboráku do 2 do rána, tak nějak se stane, že prostě se tam vytvoří nějaký napojení na něco hlubšího, ale že toho dokážu třeba v menším dosáhnout jako v jakýmkoliv rozhovoru, ve kterým chci, nebo aspoň mám nějaký nástroj, který mě k tomu přiblíží. Nevím, jestli nejsem moc obecný, když tak se klidně doptejte, jo? Tak tohle je třeba jeden z těch, jako, co mi to přináší. No.
0: Tohle bylo, myslím, velmi hezky v kostce řečeno, co nenásilná komunikace tak obecně je. A po písničce bych teda se do toho pustila trošku víc prakticky, jestli můžeme.
1: Určitě.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešním pořadu Na stole je téma si povídám s Petrem Sucháčkem a Petrem Holíkem o nenásilné komunikaci. V první části rozhovoru jsme nenásilnou komunikaci tak nějak částečně představili, byť je to nesmírně komplexní téma, takže řekla bych velmi z rychlíku. A možná ještě, abych to trošku zasadila odborně, protože vychází z psychologie, klidně mě pánové opravte, pokud to říkám špatně, a člověk, který nenásilnou komunikaci tak nějak vynesl na světlo světa, byl Marshall Rosenberg, americký psycholog v 60. letech 20. století. A jak se teda dostala vlastně do Česka? Vy jste takový jakoby průkopníci nenásilné komunikace v Česku, dalo by se říct?
1: To by se asi říct dalo. Zároveň já možná ještě vezmu trochu tu historii. Marshall Rosenberg je přímý žák Carla Rogerse, takže pokud třeba vaši posluchači znají něco z humanistické psychologie, tak vlastně nenásilná komunikace jako nevznikla na stole nějakého psychologa. Je to spíš fakt pozbíraná moudrost, která konec konců souvisí hodně s křesťanstvím a s dalšíma věcmi. Ty věci nejsou moc jiné. Jo. Tak to je jenom nějaká jedna věc. Druhá věc je, že Marshall Rosenberg ještě za svého života založil mezinárodní dodnes fungující centrum pro nenásilnou komunikaci, taková mezinárodní organizace, která certifikuje nějaké trenéry, kteří jsou pak jako různě po světě. A tady se dostávám k té fázi do Čech. My určitě nevíme o všech lidech, kteří se nějak věnují nenásilné komunikaci v České republice, ale co já vím, tak někdy kolem roku 2012 tady právě kolem Ondráše přibyli zmíněného již našeho učitele. Vznikla tady v Brně taková jako větší tréninková skupina, která pojmula také nějaké slovenské trenéry a to je takový jako moment, který já tak trochu považuji za to přinesení, kdy z této skupiny se pak jako rekrutovali lidi, kteří hodně z nás teďka je jako lektorů a lektorek nenásilné komunikace, takže dál působíme a šíříme. Spousta lidí jsou praktikující, to znamená, nešíří to jakoby tak jako my, že se tím živí, ale třeba mají svoje družstva nebo mají nějaký další věci, kde působí v té své jako lokalitě a ve svém tématu. A tak tady ten rok a tak od roku 2017 cirka funguje tady náš brněnský spolek NVC Brno, teď Institut nenásilné komunikace a my se nějak snažíme o to jako pečovat způsobem, ne, že bychom pokryli všechno, určitě dělají lidi, se věnují nenásilné komunikaci a vůbec o nich nevíme a někde, ale snažíme se tak jako pokryt tu republiku a nějak jako akce nabízet různě s různými formáty, děláme workshopy, máme podcast, tak tohle je nějaký způsob, jak se to dostalo do České republiky. A já čistě osobně i na základě té vlny z toho festivalu, kde se sjede 70 lidí a nějak 5 dní jsou ochotní v tom světě pobejt, tak mám dojem, že jako zapouští kořeny poměrně jako pevně mám dojem. Tak z toho mám radost.
0: Tak o tom, co vlastně děláte, čemu se všemu věnujete, k tomu se určitě ještě dostaneme. Teď teda pojďme prakticky. Já si myslím, že spousta lidí bojuje s takovou tou schopností umět říct ne, ale zároveň na druhého neútočit. Co říká nenásilná komunikace? Jak můžeme postupovat nebo jak k tomu můžeme přistoupit? K odmítnutí, ale zároveň způsobem, které druhého nezraní.
2: Nenásilná komunikace má v sobě jeden takový základní model. Model přemýšlení, model zaměření pozornosti. Něco takového jako nějakou kus teorie nebo něco. A který říká, že za vším, co lidé říkají nebo dělají, je vždycky nějaké naše prožívání a jsou nějaké naše potřeby. Já už jsem to tady trošku zmínil, jo? Nějaké jako touhy, nějaké přání, něco, co by pro nás bylo krásné zažívat, co by udělalo náš život živější, barevnější. A jsou to právě takové ty věci, že bychom si třeba přáli se cítit bezpečí, nebo bychom stáli o kvalitní spolupráci, nebo bychom stáli o efektivnější spolupráci, nebo bychom stáli o to být slyšení, nebo bychom stáli o to mít jako vliv na nějaké věci, které se nás týkají. Tak to jsou třeba ty jako potřeby. A nenásilná komunikace říká, že ty potřeby jsou takovým jako hlavním motivátorem toho, co děláme nebo říkáme. Že když je přinášíme do konverzace, takže to právě může prohloubit nějaký porozumění. A teď zpátky k té otázce toho jako toho ne. To, co v nenásilné komunikaci trénujeme, je, když třeba slyším od někoho odmítnutí, tak umět trochu poslouchat za slova, umět trochu si představit nebo se doptat klidně, protože ta představa může být mylná, co se vlastně zatím neskrývá. A v té nenásilné komunikaci s tím často pracujeme, takže zatím ne, že ten člověk, jakoby, když mě třeba odmítá, tak neříká často ne mě jako celé lidské bytosti, jako teď tě odmítám a už tě nemám rád a už tě nikdy nechci vidět, ale často říká ne nějaké naší strategii, nějakému našemu pokusu o naplňování nějakých potřeb. A to, co můžu slyšet zatím, a to zároveň znamená, že když říká ne něčemu, tak říká ano nějaké svojí potřeby, protože zatím, za vším, co lidé říkají, jsou nějaké potřeby, to je ten model, ze kterého vycházíme, a tím pádem i zatím ne, i zatím odmítnutím jsou nějaké potřeby. A to, jak se s tím dá pracovat, je tyhle ty potřeby hledat, jako vlastně se na ně doptat, přinést do toho rozhovoru. Protože to pak není jenom jako odmítnutí, ale vlastně pochopení důvodu toho odmítnutí. A to odmítnutí není jako něco nechci, ale zároveň já totiž chci něco jiného. A možná se zaměřit na to, co je to krásné, důležité, ten, co je ten důvod, proč teď něco odmítám, tak může být užitečný. A stejně tak, když já někoho mu říkám ne, nastavuju si nějakou hranici, nebo prostě se mi nelíbí nějaké jednání, nebo nějaký návrh třeba prostě mi nesedí, tak to, co můžu udělat, abych nezraňoval, jak říkáte, tak můžu přinést do té konverzace nejenom to odmítnutí, ale zkusit i třeba nějakou tu svoji potřebu, nějaký ten důvod, proč. A nejenom ve smyslu, ne, protože se mi teď nelíbí, co říkáš, to je to trochu to odmítnutí toho strategie, ale ne, mně se teď nelíbí, co říkáš, protože je pro mě důležité a teď jako co to je. No, když vy byste se mě zeptala třeba na nějakou otázku, která pro mě může být jako, na tohle teď nechci odpovídat, tak já můžu buď jako říct, ne, to je opravdu hloupá otázka, o tomhle se bavit nebudeme, což vlastně tak trochu si dokážu představit, že může být zraňující slyšet, protože vlastně možná nerozumíte, jako proč zrovna tato otázka je hloupá, ale když tomu dokážu přidat i nějakou tu svoji potřebu, jako ne, o tomhle se bavit nechci, protože je pro mě třeba důležité, aby naši posluchači jako to lépe chápali a zažívali smysl v tom, aby pochopili smysl nenásilné komunikace. Tak bych třeba místo toho navrhoval, že prostě pojďme se bavit o nějakém jiném tématu. A vlastně dokážu to svoje odmítnutí napojit na to, já odmítám, protože na něčem mi záleží. A to, na čem mi záleží, jsou nějaké potřeby, nějaké jako kvality, něco, čeho bych chtěl dosáhnout, něco, co bych tam chtěl přinést. A myslím, že když tohle dokážem, tak tím jako dávám možnost třeba vám mě lépe pochopit a možná to pak se dá slyšet méně jako nějaká nějaké zraňující odmítnutí a více jako nějaká pozvánka vlastně k nějaký alternativní akci třeba.
0: Já si ale myslím, že aby toto člověk dokázal říct, tak už musí mít za prvé odvahu a za druhé musí vědět vlastně, co chce a jaké jsou jeho potřeby. A to není vždycky úplně samozřejmé. Tak pojďme ještě možná o krok zpátky a vraťme se do bodu, proč vůbec naše potřeby bychom měli nějakým způsobem si uvědomit a k čemu to je, a proč často zaměňujeme tu snahu všem se zavděčit za tu nesobeckost, kterou se asi všichni snažíme nějakým způsobem dosáhnout, protože všichni chceme mít ty hezké vztahy a pomáhat těm druhým lidem.
1: Tak já to možná vezmu. Mm-hmm. Pan Sucháček u mikrofonu. Jo, mně tam přijde důležitý, jdu na to, nenásilná komunikace, nebo my, když ji představujeme, tak pracujeme s takovými třemi pilíři. Jeden je orientace v sobě, přesně ten moment, jako abych mohl někomu vlastně říct, jaké moje potřeby se váže moje ne, tak to prvně potřebuji vědět. Potřebuji proto mít ty slova. Což když se vrátím k vaší jedné z těch prvních otázek, tak to bylo přesně pro mě ten jako vstupní moment, jako že aha, já mám pocity, aha, oni jsou za nima nějaké potřeby, to je vlastně v životě důležité, aha, to já bych mohl lidem říct, aha, a já když jim to říkám, tak oni mi pak líp rozumí. To znamená, že pak vlastně navigujeme pro o nás, pro všechny, a to není jenom jako pro dva lidi, když si povídají, ale tak možná máte pracovní tým, nebo máte tu školní třídu, nebo zborovnu, nebo obec, nebo svět. A tak my se potřebujeme trošku jako slaďovat a trošku tohle dělat. No a tohle je ten jazyk a hlavně nejenom ten jazyk. Tam to není o tom jazyku, ale jde to o tom, z jakého místa to jde. Protože já když říkám, hele, já už dneska fakt na party nebo na grilovačku nepůjdu, protože už fakt si vážím odpočinku a chci být vlastně s mojí ženou, tak ono se to ne potom mnohem lépe slyší a vidí se ve mně víc jako lidská bytost, která je trochu jako z takového jemnějšího předíva, než jako ne, grilovačky jsou blbost. Jo? Ale to je takový ten jako, jo, že vlastně to moc nevytváří nějaký dveře, do kterých pak někdo bude chtít vcházet. Tak orientace v sobě je jeden z těch pilířů. Druhý pilíř je upřímné sebevyjádření. Když v sobě něco zorientuju, tak to zkusím dostat do těch slov, který je ten druhý schopný taky slyšet. A třetí pilíř je nějaká empatická přítomnost, právě to naslouchání. Ta část, že když se někdo nějak vyjadřuje, a možná ne úplně nikdy nenásilně, takže já mám tu schopnost, o které mluvil Peťa, a to je trochu slyšet za ty slova, co by zatím asi mohlo být, když někdo říká, no, už s váma nikdy nikam nechci jít, tak si možná říkám, aha, tak to možná fakticky neznamená, že už se mnou nikdy nikam nechce jít. Spíš tam slyším nějakou frustraci, možná nějaký, asi by ten člověk možná chtěl trochu pozornosti, možná něco vyjasnit, možná má nějaký sdělení, který mi buď řek, a já jsem ho neslyšel způsobem, který by se mu líbil, anebo ho možná ani neřek, a teď je toho na něho prostě jenom moc a potom si možná odpočinout. A to už jsou nějaké věci, když se jako vrátím, teď zase zpátky tam, pro tohle všechno je ta schopnost orientovat se ve svém prožívání a dostávat to do slov strašně klíčová. A tím pádem to často bývá ta věc, která mi umožní, navíc teda výhoda pro naše posluchače i pro nás je, tohle se dá cvičit a rozvíjet bez toho, aniž by se nějak nutně měnily ty konverzace. To klidně může být moje tichá praxe, může to být klidně můj jako individuální proces, kdy se učím si třeba na konci dne říct, jak jsem se měl, nebo jak se mám právě teď. A vlastně postupně se učit s těma slovíčkama jako nějak nakládat a postupně dostávat do toho jazyka. Protože je vlastně docela zajímavé sledovat, co to dělá. I v prostředích, kde na to třeba někdy nejsme zvyklí. Já si pamatuju nějaké zážitky, já jsem hrával fotbal a to je takový jako kompetitivní prostředí, že jo, je to tam plný takovýho toho jako musíme, urveme, jdeme. A jakože vlastně docela zajímavě fungovalo, když jsem jako říkal, že je mě spíš líto, že do té hry, že mám dojem, že do té hry nedáváme jako to, co umíme, než když jsem používal takový ty jako zprostý slova, které vlastně nemají žádný význam. Jo. Všichni jenom vědí, že nejsem jako úplně asi v pohodě, ale že zrovna to slovo jako lítost, dovolit si ho tady v prostředí, které na to není moc zvyklé, že to vlastně něco udělalo. Jo, že najednou jsem měl dojem, že všichni se trochu víc poslouchají, než aby ukazovali prstíkem, kdo za to vlastně může, kdo zrovna teďka jako nezamakal, ale vlastně mě nebylo líto, že ty z něco a mě je líto, že ten náš kolektivní výkon. A to je to nějaká změna perspektivy, která zase bez těch slov je to strašně těžký to udělat.
2: Můžu doplnit ještě. Přes mě přijde, že se to dá hezky vysvětlit na takovým kontrastu, který občas uvádíme, jakože že jsou různé jako módy v konverzaci v závislosti na tom, kam zaměříme pozornost. A někdy ty naše konflikty vedeme skrz takový zaměření pozornosti na to, kdo má pravdu, nebo kdo něco udělal špatně, čí je to chyba, kdo si začal. Což jsou pak konverzace, které často vedou k oddělení jak takovému jako soupeření, přetahování se, kdo teda je ten lepší a kdo je ten horší. A ta násilná komunikace jako se snaží nabízet alternativu v tom, že hele, možná není vždycky důležitý tady tyhle ty otázky, které jsem uváděl, ale co kdybychom se nechali vést v té konverzaci otázkou, co prožívám já, co bych potřeboval, co prožíváš ty, co bys potřebovala, potřeboval. A když tohle to budeme vědět, když si opravdu budeme jako rozumět na nějaké hlubší úrovni, tak pak teprve si položit tu otázku, co s tím můžeme udělat. Co bychom my dva mohli udělat pro to, aby jsme ideálně naplnili potřeby nás obou. A vlastně někdy to řešení najdeme, někdy to řešení nenajdeme. Minimálně pro hledání toho řešení máme víc informací, protože si hlouběji porozumíme, takže víme, na co vlastně chceme hledat řešení. A zároveň, i když třeba to řešení není snadné, nebo ho neumíme dosáhnout tady a teď, tak to, co se minimálně stane, je, že se navzájem pochopíme, takže tam je to nenásilí v tom smyslu, o kterém jsme se bavili tady před chvílí, že se aspoň vidíme jako lidské bytosti, že přestáváme být v té komunikaci těmi soupeři, těmi nepřáteli, těmi oponenty, ale jak říkal Petr v tom svým příkladu, vlastně jsme lidi, kteří něco zažívají, po něčem touží a možná dokážou najít nějaký strategie, jak naplnit potřeby obou.
0: Posloucháte Radio Proglas a právě si povídáme o nenásilné komunikaci s Petrem Sucháčkem a Petrem Holíkem v pořadu Na stole je téma. Před chvílí jsme se bavili o schopnosti říkat ne, bez toho, aniž bychom na druhého útočili. A teď bych ráda otevřela další velké téma, které se nenásilné komunikace, myslím, přímo dotýká a tím jsou konflikty. Mnoho lidí konflikty vnímá jako něco nežádoucího, něco, co nás od sebe oddaluje. Můžeme je použít i jako něco, co nás k sobě vlastně přibližuje?
2: Rozhodně. Protože skrze společně prožité, zvládnuté konflikty vznikají pevné vztahy, z mojí zkušenosti.
0: Fakt?
2: Hodně.
0: Můžete uvést nějaký příklad?
2: Určitě. Myslím si, že v každém, jako nevím, jak moc budu konkrétní, když tak mě doplníš. V každém vztahu, když tam chceme být autenticky, tak prostě na sebe nějak narážíme, nějak přirozeně konflikty vznikají. A to nemusí být jenom konflikty ve smyslu, jako že to je obrovské velké slovo, že prostě lítají talíře a už se spolu nebavíme. Ale můžou to být i malé konflikty, často, nevím, z manželství, ve vztazích. Jsou to konflikty o to, jak pečujeme o společnou domácnost, někdo nechává ponožky, někdo si ukrojí chleba, nechá drobky na kuchyňské lince, nesetřeji a někoho mu to vadí. Jo, tak často to jsou fakt jakoby drobnosti. My když ty konflikty jakoby neřešíme, nebo třeba si říkám, musím být tolerantní, tak to budu přehlížet a nějak si to zpracuju v sobě, tak vlastně nějakou svoji část neukazuju tomu druhému. Třeba nějaký svůj vztek, jako hele, já jsem fakt naštvaný, že tady prostě si ukrojíš chleba, neuklidíš to po sobě, já to po tobě musím uklidit, fakt mě to štve. A když nějakou svoji autentickou část jako před tím druhým skryju, tak vlastně skrývám nějakou část sebe, nějakou část té svojí duše v tom vztahu. A ten vztah to postupně jako odděluje, protože jsou to pak takový emocionální jako rezidua, který nám zavazí k tomu, aby jsme se spolu mohli opravdu jako upřímně spojit. Když ty konflikty naopak jako otvíráme a řešíme a nenásilná komunikace přináší nástroje, jak těmi konflikty dobře procházet, abychom se jich právě nemuseli bát, tak mám dojem, že to přináší do toho vztahu tu pevnost v tom, že my opakovaně spolu zažíváme, že když je nějak něco těžkého, náročného, konfliktního, takže to umíme zvládnout. A vlastně tím jako budujeme, fakt je taková posilovna vztahová, že tím budujeme svaly toho, že dokážeme zvládnout těžké situace. To znamená, že když přijde další těžká situace, třeba narodí se nám děti a tím pádem jakoby je méně energie na všecko, může to být složitý pro spoustu lidí, tak ne, že by to bylo snadný, ale my víme, že si můžeme dovolit, že máme nástroje, že máme vybudované dovednosti na to, abychom ty jako těžký věci zvládli. A takže se pak, to, co se pro mě potom děje, je, že se těch konfliktů v tom vztahu třeba nemusím bát. Že to není něco, před čím se musíme schovávat, protože mám strach, že mě ten druhý opustí a ten vztah se rozpadne. Protože mám zážitek, že hele, už jsme 8krát prošli nějakým konfliktem, on nerozpadl se ten vztah, zvládli jsme to, tak možná zvládneme i ten 9. Takže v tomhle mně to přijde, že jako je to opravdu jako budování vztahové dovednosti. No. A to dělá ty pevné vztahy.
1: Chci jenom doplnit. Vlastně mně přijde, že tam je jako krouží to pro mě kolem slova odolnost, jakože my víme, že to právě zvládneme.
2: Nějaká rezilience.
1: Mm-hmm. A ty jsi to vzal na tu jako partnerskou rovinu a mně to třeba přijde zajímavý i v týmu. Mm-hmm. Jo, jakože v pracovním týmu, že si představuju, tak tady na Proglase už jsem potkal asi 10 lidí, to nejspíš znamená, že ne všichni se na všem shodnou se všema, jako preferenčně, jo, kdy porady, jestli spíš pracovat brzo ráno, nebo spíš pozdě večer, blablabla. A to vyrábí, a já právě chci trochu rehabilitovat to slovo konflikt, že ono, podle mě to samotné slovo, je nabitý takovou divnou energií, aspoň já jsem ho tak celý život zažíval, že potom, když někdo řekne, ale z toho by byl konflikt, tak to je jakoby automatický argument se o tom nebaví. No ale to přece neznamená, že jsme tu situaci vyřešili. A já vlastně mi pak přijde, že když dostatečně dlouho dostatečně neřešíme věci, tak jak Peťa mluvil o tom oddělení, že už nám pak nezbyde moc konverzačních témat. Že už je to pak zase vedra, že vlny. A co sousedí, plot dobrý. Jo, ale jakože se vyhýbáme všemu, co je v té místnosti, protože tam už je potenciálně všechno trochu zaminovaný. A tím pádem, jakoby já neříkám, že to je úplně na prd, ale trochu říkám, já bych si přál mít ty vztahy trošku, jako kde se můžu víc ukázat a kde někdo cítí dost bezpečí a důvěry, že se taky může ukázat. Nejenom s tím jako hezkým, jo, co se povedlo a tak, ale někdy i s tím jako něco mě někdy bolí a někdy mě mrzíš ty, jakože když tady ten tohle. A mně vlastně přijde, že kdybychom slovo konflikt obecně jako zahrnuli do takového toho, jako ráno si dělám snídaní, pak jsem měl sprchu, pak jsme měli konflikt, pak jsme šli ven, venčili jsme psa, že bychom k němu přistupovali s touhle jako samozřejmostí životní, tak mám jako dojem, že by nám to všem trochu prospělo. Že ono se jim nedá vyhnout a když se o to snažíte, tak je to jako spíš kontraproduktivní, protože jako právě vyrábím ty konverzační trochu no-go zóny, ale to už jako čím díl to trvá, tím je to pak náročnější.
2: A hlavně si nemůžu říct, jakoby nelze konflikty nemít, ta volba je, jestli si je nechám dusit v sobě, anebo jestli je mám navenek. Pokud mě prostě trápí, že někdo neuklízí tady tu linku doma, tak to neznamená, že ten konflikt neexistuje. To jenom znamená, že tak trochu nežiju dostatečně to nenásilí sám k sobě, abych to jako přestal v sobě dusit a abych jako vytvořil prostor, ve kterém je možný tím konfliktem projít, nějak ho zpracovat, nějak se domluvit prostě líp, aby jsme v tom byli spokojenější.
1: Já zase ještě toto, že mě to přijde hezky, díky za tu nabídku. To nenásilí k sobě. To je něco, co se na první dobrou s tím nepojí, ale když jsem orientace v sobě upřímnost a empatie, tak nejenom k jiným lidem, ale i k sobě. A já mám vlastně dojem, že když bych dostatečně dlouho dostatečně moc dusil, takže vlastně trochu páchám to násilí na sobě. Že abych vyrobil hezký svět kolem, tak jako trochu devastuju tu svoji vnitřní krajinu a to mi přijde zase strašně velká daň. A já jako, já neříkám, že nikdy, jakože vždycky všechno musíme říct a tak, jo, tam není, tady ty absolutismy tam nikde nejsou, jenom mně jako přijde důležitý, jakože já jsem taky člověk a když bych to jakoby vzal tady to jeho všeho jenom na sebe, tak je hrozně těžký pak mít jako radost a s těma lidma jako důvěrně autenticky sdílet, když vlastně mám v hlavě 37 situací, kdy mě fakt štvou, ale já jim to neříkám, aby bylo jako příjemně, ale ono to není příjemný.
2: Což se trochu vrací i k té otázce, jako jak jste, vy jste to zmiňovala, jako jak se, že raději se zavděčuju ostatním, nebo když neříkám to ne, tak to pak může vést k tomu, že fakt jdu přes nějaké svoje kapacity, přes nějaké svoje hranice a pak v nenásilné komunikaci se tomu někdy říká empatie z pekla. Jo? Takový to jako, některé naše maminky umí nebo jsou naučený takový to, že za každou cenu teda se obětujou pro ty ostatní. Ale pak to vychází z místa vlastně velký bolesti nebo vlastně velkého utrpení a jakoby z toho místa si myslím, že úplně nelze jako konat dobro, nebo je to z toho cítit, že vlastně už ten člověk jde nějak přes svoje hranice. A druhý riziko je, že pokud o tom nekomunikuju, tak já vlastně nevím, jestli to vůbec stojí za to. Jo? Že možná já na základě nějakých svých jako předpokladů dělám teda pro ty druhý to dobro, ale když se jich nikdy nezeptám, jestli tohle oni zrovna chcou, tak je pak možný, že prostě dostanu na narozeniny už prostě 18. ponožky, které nenosím, protože rád chodím v sandálích, ale prostě ten můj protějšek do toho dal všechno a svoje poslední peníze a je to pak hrozně smutný, že vlastně kdybychom o tom lépe komunikovali a možná okolo toho měli ty konflikty, tak dokážeme najít fakt věci, které budou fungovat a nebudeme možná dělat nějaké věci zbytečně nebo jako přes na sílu. No.
0: Toto si myslím, že je strašně velký a důležitý téma a že se jako vyplatí o tom mluvit co nejvíc. Ale pojďme se ještě vrátit k těm nepříjemným emocím. Co třeba strach, vztek, smutek, patří to všechno do nenásilné komunikace, nebo můžu to jako taky komunikovat, anebo když jsem teda dobrá v nenásilné komunikaci, tak už prostě tyto emoce neventiluju, nemám tu potřebu a jsem tak jako nad věcí.
2: Určitě patří. Tak ty naše pocity jsou něco, co my neovládáme, že jo? To je něco, co jako se nám spíš děje. Jo? Když bych se vás zeptal, tak přátelé, jak se budeme cítit za 2 minuty? Jak to cítíte? Tak to je prostě nezodpověditelná otázka. Já si možná, jasně, že to dokážu asi nějak ovlivnit, možná, že když si dáme dobrou kávu a dortík, tak budeme jako spíš zvýšíme pravděpodobnost, že se budeme mít příjemně než nepříjemně. Ale může se stát cokoliv, někdo řekne nějaký slovo, který pro mě bude citlivý, začne tady být větší horko, něco se mi stane, ozve se moje zažívání, já nevím, jo, a to všechno jsou to věci a ty nepříjemné emoce se v nás prostě objeví. Takže zase bych řekl, že není naše volba, jak se cítíme. Naše volba je v tom, jaký k tomu zaujmeme vztah, jako co s tím uděláme. A když se můžeme vrátit k té autenticitě, jako co to dělá v tom mezilidském rozhovoru, tak myslím si, že ty nepříjemné emoce tam jako velmi patří, protože jsou hrozně důležitý kontext těch rozhovorů. Je to, a navíc je to nějaký kontext, který nemusí být na první pohled zjevný. No, že to, že tady natáčíme ve studiu a je tady trošku horko, tak to prostě je kontext, který tady všichni sdílíme a chápem. Ale to, že já jsem možná trochu smutný, protože jsem měl včera konflikt s kamarádem a vlastně mě to mrzí. Nebo to, že tady Petr sedí s tím, že je vlastně trošku naštvaný a ve stresu, protože ho odpoledne čeká jako důležitá práce a my o tom nevíme. No, tak to všechno nějak bude ovlivňovat tu naši konverzaci, ale když se o tom nebavíme, tak vytváříme velký prostor pro jako spoustu interpretací, že vy si možná můžete říkat potom, tak asi ten rozhovor nevedu tak dobře, když tady cítím, že ten Petr je nějaký frustrovaný. A přitom to možná vůbec nesouvisí s tímhle tím rozhovorem. Jo, takže jakoby komunikovat o těchto emocích může jako určitě vyčistit vzduch a oni do toho rozhodně patří. A navíc si myslím, že i skrze ty nepříjemné emoce lze zažít jako hluboký spojení mezi lidma. Jako sdílený smutek je poloviční smutek, se říká, jo? Nebo jakoby i to, že dokázat v tom vztahu udržet toho, teď jsem na tebe naštvaný, prostě, nebo teď zažívám nějaký vztek, teď zažívám nějakou frustraci. Tak to neznamená, že to bude příjemný, to neznamená, že to bude snadný, ale já třeba, pro mě to buduje třeba velkou důvěru mezi lidma. Jakože když s někým zažívám, že se mnou dokáže sdílet nepříjemné věci, nebo že mi dokáže říct, teď jsem naštvaný, tak potom mnohem víc věřím tomu, když mi říká, teď mám radost, nebo teď se mi něco líbí. Protože vím, že to není už jenom nějaká poloha, že vždycky je všecko krásný a sluníčkový, ale když mi ten člověk dokáže říct, teď si mě naštval, tak potom to, teď si mě potěšil, vlastně má mnohem větší váhu pro mě. No.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si v pořadu Na stole je téma povídám s Petrem Holíkem a Petrem Sucháčkem. Pojďme si teď teda představit vaši činnost. Čemu se všemu v rámci nenásilné komunikace věnujete? Já bych začala možná vaším nenásilným podcastem, jehož jste oba spoluautory. A my jsme si v předchozí části povídali o autenticitě a vy taky v rámci nenásilného podcastu sdílíte svoje přešlapy, chyby, co se vám třeba i nedaří. Není to vlastně nevýhodné?
1: Záleží nevýhodné proto, jako kdyby jsme chtěli představovat nenásilnou komunikaci jako lék na všechno, tak asi jo. A nebo sami sebe jako nositele už tý jako kompletní moudrosti, kterou jenom stačí nějak jako rozdělit. Ale nám to naopak přijde, že to je ta největší síla té věci, protože jako nenásilná komunikace není správná komunikace, je to prostě nějaká volba, nějaký soubor principů, praxí a zároveň já jsem furt já, mám svoje záměry a někdy selhávám, někdy mám lepší dny, někdy mám horší dny. Tak tohle jakoby je a nemyslím si, že tuhle vodu má nějak smysl tlačit proti proudu.
2: Jako výhodné, nevýhodné, rozhodně to je pravdivé.
1: A to je něco, co mě, a já myslím, že to sdílíme s Peťou a i v celém institutu nenásilné komunikace, že my se nesnažíme tvářit, že my už to máme. To něco, jo? To jako už to moudro toho nenásilí a teď už jsme nenásilní a už to bude s náma jenom jako v pohodě. My máme konflikty mezi sebou, v týmu. Na spoustě věcí se neshodneme. Někdy máme lepší období, někdy horší období. Jsme jako lidi, co za něčím jdou, snaží se žít ty hodnoty, jak nejlíp dovedou a každý z nás to dovede jinak, každý z nás má jiný preference. A mně přijde důležitý i v tom podcastu, což je nějaká forma, kterou jsme se rozhodli dělat 7 let zpátky proto, že víme, že ne každý člověk si přečte knihu nebo půjde na workshop, ono to stojí nějaký peníze, navíc ty workshopy nejsou ve všech městech a městečkách a vesničkách a osadičkách České a Slovenské republiky. Tak aby ty myšlenky nějak byly přístupné, ale aby byly, a to je pro mě důležité, přístupný způsobem, který je uvěřitelný a já neumím nic lepšího zatím, než prostě se snažit co nejpoctivěji říct, kde mám dojem, že už se něco podařilo, že to je smysluplná cesta, no a zároveň, že to jako nemá cíl.
0: Takže vám vyšlo už více než 100 epizod. Podcast je volně dostupný na YouTube.
2: A vlastně možná můžeme doplnit i Spotify, iTunes, všechny ty platformy, kde lidé poslouchají podcasty, tak nenásilný podcast najdete určitě všude.
0: Čemu dalšímu se věnujete v této oblasti?
2: Myslím si, že velká část naší práce je vzdělávání. To znamená, potkáme se v místnosti se skupinou lidí, se kterýma buď jim předáváme vyloženě nějakou jako teorii a praxi, cvičíme tu nenásilnou komunikaci, nebo adresujeme už nějaký konkrétní třeba jako výzvy, problémy, témata, který řeší, je to víc třeba nějaká jako supervizní práce, trošku mediační práce, že třeba nás osloví tým, hele, máme tady nějaký konflikt mezi dvěma odděleními, vlastně bychom si s tím potřebovali nějak poradit, potřebujeme se naučit nenásilnou komunikaci. A my třeba řekneme, no možná se teďka nepotřebujete učit, možná potřebujete nejdřív zpracovat to, co tady je teďka živý, to znamená, pojďme tím společně nějak projít, můžu být vaším průvodcem a pak třeba může nastat nějaký vzdělávání. Tak takovýhle, jako hodně času trávíme v nějakých místnostech s nějakýma skupinama lidí, ať už jsou to otevřený kurzy, na který se může přihlásit vlastně kdokoliv, kdo nás třeba poslouchá, tak na webu inok.cz máme prostě možnosti, jakože kurzy pro veřejnost, takže tam se dá vybrat něco navštívit, anebo jsou to jako uzavřený skupiny, kde pracujeme třeba s nějakými konkrétními týmy, tak to je nějaká další jako oblast té naší práce.
0: Takže nabízíte i konzultace, individuální tréninky a coaching, nějaké facilitace a tak dále. No, mě by zajímalo, jak třeba vypadá člověk, který přijde na váš workshop nenásilné komunikace, s čím tam třeba lidé tak nejčastěji chodí?
1: To je moje oblíbená otázka.
0: Výborně. Tak
1: já mám na ní postavenou jednu seznamku na našem úvodním víkendovém kurzu, že se nás často lidi ptají, kdo tak chodí na ty kurzy. A my říkáme lidi. A jako je to opravdu, a to není jako jenom jakoby vtipná odpověď, ale na posledním úvodu, což je takový víkendový formát, který děláme, tak nejmladší účastníci bylo 17 let a je to skautská vedoucí a nejstaršímu účastníkovi bylo 65 let a je to dědeček, který chce mít lepší vztahy se svými vnoučaty. A teď jako zbytek té skupiny dalších 14 lidí bylo někde mezi tím, jak věkově, tak různýma jako rolema, který je tam dovedou. To, co, kdybych si to dovolil nějak jako tematizovat, co lidi často řeší, tak buď je to, jedna část je výchovná. A to už je trochu jedno, jestli je to rodičovství, jako přicházím v kontextu rodičovství, nebo přicházím v kontextu učitelství, anebo v kontextu pradědeček, dědeček, babička a teď se snažím hledat, jako jak na to, protože ty moje metody z před 30-40 let možná nejsou už teď úplně jako funkční ani žádoucí možná. Tak jedna věc je tato a druhá jsou vztahy. jako ne ty výchovný, ale ty blízký, anebo pracovní, tak to jsou takový kontexty, které často lidi řeší. A vlastně mi přijde velmi sympatické, že je často řeší z obou dvou stran. Že někdo říká, mě třeba v našem týmu není úplně dobře, tak si říkám, jestli tady nenajdu něco, co by mi v tom pomohlo. A někdo umí sedět na druhé straně místnosti a říkat, lidem v mém týmu kolem mě není moc dobře a mám trochu dojem, že se dívají na mě, jako na ten zdroj, tak jsem tady, jestli neumím dělat něco, co by jim v tom pomohlo. A to jsou vlastně takhle, když se vrátím k tomu, co jsme v tom rozhovoru říkali, tohle jsou typicky ty lidi, co k té metodě mají vlastně možná dál, ale nehážou do toho ty vidle, zkusí se tomu vystavit. A toho já si teda nesmírně vážím, když tohle někdo udělal.
0: To je velká odvaha. Takže kde vás posluchači najdou, jak se o vás mohou dozvědět ještě víc? Na vašich webových stránkách?
2: Tak určitě inak.cz, Institut násilné komunikace, tam najdete kurzy, je tam blog, nějaký články, trošku nějaký materiály a tak. Nenásilný podcast, když zadáte někam do Google, tak si myslím, že vám to vyhodí všecko možný, nebo nějaký Spotify, záleží, kde posloucháte. Případně nenásilnýpodcast.cz jako web, kde je takový jako rozcestník. Přemýšlím, kde ještě.
1: Máme sociální sítě, ano. Takový ty Instagram, Facebook, LinkedIn, tak jsme tam jako aktivní jednak jako jednotlivý osoby, ale taky jako tady ta naše zastřešující organizace, tak to je taky nějaký místo, kde se dá sledovat takový buď každodenní dění z našeho, jako toho, co se zrovna děje, nebo právě jako nabídky těch kurzů, anebo když se ve světě nenásilí něco uděje, tak my se snažíme tak zprostředkovávat věci i skrz sociální sítě. A náš newsletter, ten mi přijde jako dobrý. Mm-hmm. Dobrá varianta, který posíláme, nevím, tak 5x do roka, není to takový to, že by vám to každý týden něco cinkalo, ale taky se snažíme, aby tam byl nějaký obsah, nějaký pozvánky a tak zůstávat v tom kontaktu.
2: Případně jsme oslovitelní napřímo klidně e-mailem, naše jména @inak.cz, takže petr.holík nebo petr.sucháček@ink.cz. Klidně nám napište, můžeme vymyslet, co máte na srdci.
0: Takže to je spousta kanálů, jak se případně dozvědět víc, nebo pokud posluchač řeší nějakou situaci, jak s tím pracovat.
2: Jestli bych mohl doporučit možná, kde začít, tak mě vlastně přijde hezký, pokud třeba slyšíte o nenásilné komunikaci poprvé z tohohle toho rozhovoru, tak si říkám, zkuste si fakt najít ten podcast, pokud je to nějaký médium, který je pro vás jako přístupný, dejte tomu 2-3 epizody, jako podle, klidně vyberte podle názvu, co třeba je téma, který vám jako bude blížší. A pokud vám bude sedět ten jako přístup nebo ty myšlenky, tak pak může být hezká cesta jako zkusit workshop nebo případně knihu od Marshalla Rosenberga, která se jmenuje přímo Nenásilná komunikace. Takže to jako, kdybych měl doporučit nějakou cestu, tak tahle mi přijde taková jako nízkonákladová.
0: Bezva. No já bych si s vámi ráda povídala dál, ale čas se nám bohužel nachýlil, tak já vám dám poslední otázku dnešního rozhovoru, která teda nebude vůbec jednoduchá, ale to určitě zvládnete. Co je pro vás osobně na nenásilné komunikaci nejtěžší? Co vám třeba dělalo konkrétně největší problém, s čím jste nejdéle bojovali?
2: Mně přijde výzva jak osobní, tak pro spoustu lidí, se kterými pracuju, že nenásilná komunikace, nás, ten trénink nás jako citlivuje vůči sobě a ostatním. To znamená, já pak lidem víc rozumím. A to znamená, jako hluboce rozumím. Dokážu se dotýkat nějakého jejich nitra, nějakých jejich potřeb. A to i u lidí, kteří se snaží ty potřeby naplňovat způsobem, který jsou pro mě naprosto nepřijatelný. Jo, například muž, který doma bije svoji ženu, tak může to být absolutně nepřijatelné chování a zároveň jako dokážem asi vystupovat, že zatím možná může být nějaká potřeba, nevím, možná nějakého uznání, možná nějakého respektu, kterýho se někdy třeba v životě nedostalo nebo nedostává a jakoby dokážu toho člověka možná nějaký úrovni jako pochopit, že zatím je nějaká touha,

0: strategii, kterou se tu potřebu snaží naplňovat. Protože násilná komunikace říká, že jsou, že jako je nekonečno různých strategií, jakýma se dají naplňovat nějaké potřeby. A pokud jako ty toužíš potom blízkosti s rodinou a trávení času se svýma dětma, tak se dají najít strategie, jak toho dosahovat bez toho, aniž bys musel chodit pozdě na ty meetingy. Takže vlastně s člověkem dokázat někoho chápat a být na něj napojený a zároveň jako odmítat nějakého chování, který je třeba nepřijatelný, který opravdu je škodlivý v té společnosti nebo v tom týmu, tak to mně přijde náročný. Že občas totiž ten opak je, že někdy, když sobě lidi jako vypěstujou hodně empatie, tak pak ale jako všechny jenom pochopí, ale už třeba nedokážou se postavit jako tvrdě za něco, co opravdu potřebuje hranice a kde si potřebujeme říct, takhle ne, tohle tady nechceme. A nebo ten druhý extrém je, že dokážu se postavit za to, že všechno odmítám, ale pak z těch lidí si dělám jako nepřátele, nebo si je můžu trošku dehumanizovat, jakože on je prostě celý jenom špatně. A ta nenásilná komunikace je v něčem jako trošku střední cesta, nebo jako dokáže obejmout obě dvě tady ty hrany. Jako já se vyhraňuji proti tvému chování, které je destruktivní, které je špatně, ale zároveň jako nestrácím kontakt s tebou jako s člověkem v nějaké snaze jako pomoct najít řešení, které bude fungovat lépe na to, abys měl naplněné ty samé potřeby.
1: To byl Petr Holík a Petr Sucháček, kteří dnes do studia Radia Proglas dorazili popovídat o nenásilné komunikaci. Moc vám děkuji, že jste přišli.
2: Moc děkujeme za pozvání.
0: Díky, byl to moc příjemný rozhovor.
1: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme skladby od 5 světově známých autorů, které na kytary zahrají Vojtěch Sax a Jiří Kučerovský. Uslyšíte skladby od Georga Filipa Telemana, Jeana Filipa Rameau, Dominika Scarlattiho, Georga Friedricha Händla nebo Johanna Sebastiana Bacha.

Slyšeli jste skladby od 5 světově známých autorů, které na kytary zahráli Vojtěch Sachs a Jiří Kučerovský. Následuje partita číslo 1 B dur od Johanna Sebastiana Bacha, kterou na čembalo zahraje Robert Vulej.